Než začneš dělat něco pro lidi mimo církev, zeptej se jich, jestli o to stojí. I tato myšlenka bude mít prostor v následující relaci.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí pořad Hláska, pořad a podcast z dílny Rádia 7. Rádi bychom dnes navázali tam, kde jsme posledně skončili, takže i dnes vítám u mikrofonu dva faráře Českobratrské církve evangelické a průkopníky Romana Mazura a Jordana Tomeše.
1: Dobrý den.
2: Zdravím všechny opět.
3: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: V tom prvním díle, kde jsme trošku nastínili posluchačům váš život, vaši osobní cestu, vaše přemýšlení, i to, kde jsou počátky projektu nebo hnutí průkopnictví a jakým způsobem se dostalo do Česka. Mimo jiné zaznělo to, že průkopnictví je forma misie. Vnímáte za dobu, co ve vaší církvi aktivně působíte, posun v chápání toho, co je misie?
1: Zcela určitě ano. Právě tím, že sám jsem přišel k víře zvenčí, úplně z sekulárního prostředí, tak jsem nepochyboval ani chvíli o tom, že církev i řekněme jako naše tradičnější, historičtější, má co nabídnout nejen svým členům, ale i těm, kdo hledají nějaké hlubší zakotvení a smysl života v naší společnosti a nemají kontakt s církví. Takže mě dost bolelo, když jsem viděl před těmi 30 lety jako začínající farář, že moc oslovit lidi zvenčí neumíme. A když se řeklo tehdy evangelizace nebo misie, tak si naši členové představili v lepším případě evangelizaci a misii třeba v Africe, v horším případě nějakou nátlakovou evangelizaci na ulici, kde vlastně trošku nutíme lidi velmi asertivním způsobem, aby se zastavili a abychom my s nimi mohli vlastně sdílet tu svoji zkušenost víry. Takže byla v tom nějaká ostýchavost přirozená, evangelická a taky některé neúplně dobré zkušenosti s nějakými konkrétními metodami evangelizace z 90. let. A za těch 30 let, co o misii evangelizaci mluvíme a za těch posledních pár let, kdy vlastně překládáme ten model holandské cesty průkopnické, tak vnímám naprosto zásadní posun v naší církvi. Prostě lidem záleží na tom, aktivním lidem v našich společenstvích záleží na tom, aby víru uměli a mohli nějakým způsobem sdílet i se svým okolím. A vlastně v tom je ten holandský model výborný, že nabízí nějaké základní milníky, ale každý už si to může pak ušít na míru podle místa, kde působí, podle svého osobního nějakého naturelu a podle party, se kterou vlastně to chce dělat.
2: Já myslím, že vnímám, že se nám otvírá to slovo misie jako nově, že to je hezký, že vlastně jako objevujeme jeho význam v nějakým širším poli. To si myslím, že je důležité, že začínáme jako vnímat, že to patří ke křesťanství, jak bych to řekl, k té naší víře, že to je jako součást, že to není něco navíc, nějaká aktivita, který se budeme jednou za čas věnovat, ale vlastně, že přemýšlíme, možná jsem v tom naivní nebo příliš angažovaný, tak to vidím jako zkresleně, ale že zkoušíme ty naše aktivity, činnosti, to poslání vůbec jako církve, vlastně nahlížet trošku těm očima té misie, jak to dělat, aby to bylo srozumitelné pro lidi, aby to bylo nějak jako, aby se v tom člověk mohl nějak najít. Tak to vnímám, že ten význam té misie od toho, co říkal Roman, od nějakého, spíš od té evangelizace vlastně, tak to bylo naplněné tím významem. Že to vnímáme, že je prostě Pán Bůh je misijní a tak my chceme být misijní taky. Pán Bůh hledá, my chceme teda taky hledat. Pán Bůh oslovuje a tak my chceme taky oslovovat. Ale pak se teda můžeme ptát, jak v dnešní době to dělat, jak to dělat jako srozumitelně, dobře, bezpečně, bez nějakého nátlaku v nějaké jako zdravé komunitě. Tak to vnímám, že to slovo se začínáme trošku víc přivlastňovat od toho, kdy to byla nadávka, nebo zprostý slovo trošku. Takže víc bereme za své.
0: Průkopnická cesta, kterou jsme představili v tom prvním dílu, je tvořena pěti navzájem se překrývajícími kroky. Já je ve stručnosti připomenu. Naslouchání, láska a služba, budování komunity, objevování víry a nová forma církve. Zaznělo také něco málo o tom, jakým způsobem se snažíte implementovat tuto průkopnickou cestu do českého prostředí, tak věřím, že k tomu se ještě dostaneme. Teď bych se, Jordáne, chtěl zastavit u tvé nizozemské štace. Ty jsi navštívil a zažil na vlastní kůži fungování několika průkopnických míst. Můžeš prosím shrnout, čím tě to obohatilo, v čem ti to třeba otevřelo nové obzory?
2: Určitě. Já jsem v Nizozemí strávil téměř 2 roky. Za tu dobu jsem navštívil, nevím, možná několik desítek průkopnických míst. Některá důkladně, některá třeba jenom jednou. To hlavní, co mi to dalo, byla imaginace, představivost. To, že jsem viděl, jak jako barevně, různorodě může církev vypadat. Když lidi chtějí, když my se na to chceme dívat jako na církev, tak nějak to jako se mi otevřel obrázek krásný a barevný. Třeba taková skupina lidí, kteří vařili pivo a pekli chleba, dělali kolem toho takový workshopy, dílny každý týden, plus občas nějaký kurz, už nějaké kontemplativní modlitby nebo nějaký biblický kurz, že vlastně to byla taková jako zemitá spiritualita, nebo se jelo někam na farmu třeba jako na brigádu, nějaké farma, nějaké diakonie. Tak to mě ten jakoby tenhle spirit, který přitahoval třeba lidi často mimo nebo z okraje církve, nebo lidi zranění z církevních nějakých struktur, kteří vlastně najednou objevili novou svobodu, nový způsob vyjádření té víry, která může být jako různá, třeba spjatá i nějak s přírodou nebo s mým vlastním tělem, s tím, co prožívám, s tím, že si chci vyrobit prostě, upít něco a mít dobrý pocit, že jsem tady s těma božíma darama něco hezkého udělal. Tak to bylo třeba jedno zajímavé místo, nebo často jsou takový průkopnické místa, které se věnují komunitě lokální. Vzpomínám na Hebron v Amsterdamu. V neděli to vypadalo jako téměř jako v normálním kostele, až na to, že se prostě nezačínalo všech, nevím, to bylo od 10, tak se prostě začínalo až víceméně, oficiálně bylo od 10, ale vždycky to bylo jako 4 hodiny později, protože lidi prostě přišli, dávali si kafíčka, povídali si a vlastně to byli lidi z těch několika ulic v té čtvrti v Amsterdamu. A vlastně to společenství se snažilo ten prostor otvírat tak, aby sloužil té komunitě lokální. Takže opravdu jakoby hodně uzemněné zase aktivity. Učíme holandštinu pro uprchlíky, učíme něco, nějaký skill, něco se můžete naučit, nebo hrajeme deskovky s lidmi, kteří jsou osamělí, že často třeba důchodci, nebo lidi, kteří prostě jsou z nějakého důvodu doma, nebo s maminkama, s dětma. Takže opravdu jako hodně přízemní, nízkoprahové aktivity, kam mohl přijít každý, kdo chtěl. A nebo kolem jídla, že jo, tak všechny, myslím, že ty průkopnické místa vlastně nejvíc definuje to, že se lidi potkávají u jídla. To je úplně jako nejtypičtější vlastně krásné objevení nebo znovu objevení toho, že prostě jídlo nás spojuje, u jídla si sedneme, zůstaneme, popovídáme si, něco se otevře, něco se stane. Tak to jsem tam taky hodně zažíval, tu gastronomickou inspiraci. Ale já jsem to zhrnul tou myšlenkou ty barevnosti, pestrobarevnosti, že vlastně církev fakt jako může vypadat různě a nemá jednu formu. To bylo pro mě taky hodně osvobozující a inspirující.
0: To je teda pestrá paleta zkušeností a zážitků a věřím, že je to něco, co skutečně člověku otevře mysl pro nové věci, pro přemýšlení o nových možnostech. Romane, zeptal bych se podobnou otázkou. Dá se říct, jakým způsobem průkopnictví ovlivnilo tvou víru za tu dobu, co jsi toho součástí?
1: Nikdy jsem nepochyboval o tom, že církev je strašně užitečná nejen pro moji víru, pro víru nás všech, ale že má co nabídnout i těm lidem, kteří v ní nejsou. A nikdy jsem nepochyboval o tom, že jako mezi lidmi v naší společnosti i v Česku je strašně moc jako duchovní touhy, nějakého spirituálního hledání. Ale vlastně nevěděl jsem sám za sebe a tak trošku i za církev, jak vlastně postavit ty mosty mezi tou církví a tím okolím. A k tomu mám nejprve negativní příklad ze svého mládí, když jsem začínal jako křesťan. Tehdy jeden z mých prvních farářů, buď na programu mládeže, nebo dokonce na bohoslužbách v neděli všem, řekl, dávám vám úkol, v dalším týdnu by měl každý z vás promluvit o Pánu Ježíši aspoň se 3 lidma. A to jako nám řekl, nás tam byly desítky, možná stovky, jestli to bylo v kostele. A jsem si skoro jistý, že jediným, kdo možná promluvil s 3 lidmi o Pánu Ježíši v tom dalším týdnu, byl jenom pan farář. ale že pro ostatní to byl jako nesplnitelný úkol. Vlastně to byla metoda, která nemohla fungovat, protože mnozí z nás jsou introverti, mnozí z nás neumí jako tu plnost víry nějak zhrnout do rychlého rozhovoru, začít, že úplně třeba mimo kontext našich běžných setkání, najednou mluvit o Pánu Ježíši. A vlastně průkopnictví pomáhá mně jako faráři, jako jednotlivci ten most postavit nějak moudřeji. Takže třeba pak, kdybych já byl dneska na místě toho faráře, jakože trošku jsem, jako stávající evangelický farář, tak bych neradil lidem to, co on radil nám, ale řekl bych třeba mladým křesťanům, pojďme udělat nějaký pobyt, kde jako pozveme i naše nevěřící přátele, kde od počátku bude jasné, že tam bude taky řeč o víře, ale budeme tam spolu celý týden a zažijeme tam nejen ten rozhovor o Pánu Ježíši, ale i mnoho jako jiných věcí pěkných, užitečných, které budují vztahy, budují komunitu. A nebo dneska se nám strašně osvědčuje nabídka základních kurzů křesťanství, protože ti lidé kolem nás vlastně chtějí někde se setkat s nabídkou křesťanskou, jak teda žijete, čemu věříte. Takže vlastně mě to strašně pomohlo na té cestě stavění mostů mezi církví a okolní společnosti, jak ty mosty stavět prostě nějak moudřeji.
0: V listopadu roku 2025 proběhla v Praze první konference o misii a průkopnických místech s názvem Objevování víry. A v březnu roku 2026 jarní průkopnický den. V návaznosti na tyto události se chci ptát, jak velká nebo široká je v současnosti komunita průkopníků v rámci Českobratrské církve evangelické.
2: No, máme oficiálně 3 průkopnická místa, nejspíš k ním přibudou další 2. To je vlastně komunity lidí, kteří se tomu cílevědomě věnují nějakým těmto aktivitám, rozvíjí tyto nápady. Pak máme ale taky spoustu lidí, vlastně my to nechceme jako uzavírat, nebo to je taky nějaký náš proces učení, že jsme přišli nadšení trochu z toho Nizozemí, tady máme ten nějaký model, nech to tak funguje, zkusme to adaptovat. A vlastně samozřejmě hned na to jsme si uvědomili, když my to jako děláme, jako církev, jako to není jako nic úplně zásadně novýho, to prostě to, že se křesťané snaží mluvit jazykem společnosti kolem sebe, nacházet tyhle ty mosty přirozený. To prostě děláme od začátku, nebo doufám, že to naše církve takhle dělají, zkouší nějakého, myslím, že, nebo takhle, když budu mluvit za tu naši církev, tak vlastně my to jako nějak umíme. Jenom třeba s nějakým výsekem společnosti nám to jde, nebo jenom jo, umíme dělat dobrý tábory, umíme dělat prostě kulturní programy, umíme zvát lidi na grilovačky, prostě na zahrady, prostě přijde půlka města třeba jsem zažil takhle v Poděbradech jako pecka. Takže my to jako umíme, jenom to, co je vlastně nový, je, že vedeme k rozhovoru, že se o tom jakoby bavíme, že nějak to teda mám nějaký systém podpory. A tak vlastně těžký odpověď na tu otázku, kolik lidí se tím zabývá, protože my se snažíme pozvat vlastně celou církev nějak, abychom sdíleli ty zkušenosti, abychom se v tom podpořili, abychom se nebáli, nebo abychom se od sebe učili, jak tyhle ty cesty nějak dál hledat a nějak se v tom fandit, protože vlastně otvíráme ten rozhovor k tomu, který si myslím, že dlouhodobu otevřený nebyl. Nebo tak jsem to já aspoň viděl jako farář začínající.
1: Aby si to posluchači mohli představit úplně konkrétně, tak pokud vyrazíme někam do regionu, kde máme 25 zborů, vyrazíme na nějakou malou konferenci, tak třeba z těch 25 zborů vyšle své zástupce 14 zborů a většina z nich vlastně sdílí nějaké příklady dobré praxe, že třeba v tomhletom sboru se daří nějaká aktivita s rodinami, s dětmi, přes práh oficiálního členstva našich sborů, v jiném sboru dělají nějakou kulturu, jinde se dělá nějaká ekologická aktivita. Takže vlastně my nabízíme tu naši podporu plošně všem sborům, všem farářům, všem staršostvům, a prostě někteří z nich si pro ní šáhnou a někteří si nešáhnou, ale jsou to jako dneska už desítky či spíš stovky lidí, se kterými se setkáváme a které můžeme takhle doprovázet, anebo se od nich učit taky něco nového.

0: U nikoho, kdo přichází s novými věcmi a myšlenkami, se to patrně neobejde bez překážek. A ty mohou být vnitřní nebo vnější. Mezi ty vnitřní bychom mohli zařadit nesouhlas nebo rozladění tradičních sborů a farností, které mohou být vůči novým myšlenkám skeptičtí. Narazili jste na nějaké třecí plochy?
1: Tak já bych určitě zkusil pojmenovat jednu z těch nejčastějších námitek a úplně oprávněnou. Pokud nějaká skupina lidí zkouší oslovit lidi mimo naši společnost a dělá to nějakou novou metodou na novém místě, tak logicky ti lidé pak méně práce a méně energie věnují tomu svému domáckému společenství. Pokud dělám bohoslužby v kavárně pro veřejnost, tak mám méně času pro přípravu bohoslužeb ve svém vlastním kostele. Takže to je první a oprávněná námitka, nebo to je realita. A my se snažíme samozřejmě s tím pracovat a povzbuzovat ty lidi, aby nějak ten tlak jako zvládli unést. Další námitka, naprosto oprávněná otázka je, že když vlastně někdo začne se takhle setkávat s křesťanstvím v rámci bohoslužeb v rokovém klubu, v kavárně nebo při nějakém křesťanském poutnictví, tak jak z něho pak uděláme toho člena sboru, že se oficiálně přihlásí, nechá pokřtít, zapsat, začne platit členské příspěvky. A na to my velmi jako upřímně odpovídáme, že v některých případech se to stane a ten člověk se stane evangelíkem, jak si se vším všudy, ale že musíme taky počítat s tím, že se takto jako naplno zapsaným oficiálním členem církve nestane, ale bude prostě přítelem církve a aktivním členem té komunity, která nemá nutně tu podobu toho běžného farního sboru Českobratrské církve evangelické. Takže otázek je mnoho a jsou většinou jako na místě a správné a my se snažíme na ně odpovídat a taky sami se učíme, že jo, jak s těmi těžkými otázkami a tématy pracovat.
2: A já bych zmínil úplně poslední věc. Někdy taky naopak nejsou třecí plochy, ale někdy to nadšení tak velké. Až člověk má pocit, tyjo, teď jsme objevili Ameriku a teď prostě průkopnictví spasí evangelíky nebo církev v Česku a prostě bude to velký jako boom a super. A tak tam je taky potřeba si říct, jako ne, ale taky spousta těch projektů prostě zanikne. To je takový startup, takový myšlení pokusů. Hele, zkusme naslouchat, zkusme něco vytvořit, zkusme se kolem něčeho potkávat, uvidíme, jak to bude dál. Často to dělají prostě dobrovolníci ve svým volím čase, často to dělají faráři na úkor nějakých úvazků nebo navíc. A prostě jsou to jako pokusy, je to snaha něco nabídnout nějaký svobodný prostor. Ale církev to nespasí. Jakože to spasil už Pán Ježíš a tak, ale prostě jako myslím, že to jsou to pokusy, kam to půjde dál, to jako nevíme, neslibujeme žádný, neprodáváme nějakou krabičku plnou tajemství, která prostě tě zachrání a tvůj sbor probudí.
0: Tu vnitřní překážku může člověk vnímat i sám v sobě, ale věřím, že možná nějakou proměnu toho vlastního přemýšlení, aby se nám nějaký misijní životní styl stal více vlastním, tak může podpořit třeba to, že člověk právě vyjede nebo se podívá do nějakého prostředí, kde se mu otevřou ty obzory, jak si to, Jordáne, zmínil i ty z té své zkušenosti. A chci se dostat ještě k vnějším překážkám, protože jednou z nich může být to, že člověk zažije nějaký funkční model, má správnou motivaci, nadšení, ale stejně to může narazit na nepochopení, nezájem nebo v extrémním případě na odpor ze strany těch, kterým chce sloužit. Setkáváte se i s těmito výzvami?
1: Ten model průkopnické cesty je výborný právě v tom, že vlastně radí, než začnete cokoliv dělat pro lidi zvenčí, tak se jich vlastně zeptejte, jestli o to stojí. Jo? Zkuste zjistit, co o tom říkají sociologické průzkumy, co o tom říkají odborníci třeba na tu generaci, které se chcete tady a teď věnovat. A to právě je strašně jako důležité a zároveň příjemné, že člověk nevyráží do neznámého terénu. Že vlastně je tam dost času věnováno na začátku tomu přemýšlení a hledání, tázání se, jestli je to vlastně nějak lákavé pro ty lidi zvenčí. Takže v optimálním případě by se nemělo stát, že člověk jako otevře něco, s ohromným elánem, který do toho vloží, a odezva je nulová. Jo? On by vlastně měl spustit, nebo ten tým, ideálně tým by měl spustit jakoukoliv aktivitu až ve chvíli, kdy si udělal ten průzkum.
0: Někdy se člověk nepustí do nějaké věci, protože třeba má obavu z toho, že udělá spoustu chyb a tato obava ho paralyzuje. A to se mi pojí s další věcí, kterou jsem četl na webu věnovaném průkopnictví, že průkopnická místa v mnohem připomínají firemní startupy. Některá se uchytí, některá ne. I s tímto čeští průkopníci počítají?
2: Já myslím, že určitě, nebo jako mluvíme o tom s nima. A znají ten koncept, když se o to pustí, ví, že to tak je. Myslím, že to je zase nějaká svoboda, trošku osvobození. Když už něco vymyslíme v rámci kostela, sboru, tak většinou se snažíme, aby to teda bylo promyšlené, aby to nějak fungovalo, je to velký závazek, hodně lidí se do toho nějak vrtá, nebo prostě strašně se to projednává půl rok. Chceme, aby to bylo úspěšný. Tady vlastně samozřejmě taky chceme, aby to, se to povedlo, ale zároveň jako víme, že to zkoušíme. A že to je součástí cesty bez učení se, jak dnes mluvit o Bohu. Vlastně, že i ty neúspěchy jsou vnímaný, jako to nevadí. Něco jsme se naučili. Možná jsme blbě naslouchali, nebo možná jsme něco, já nevím, ale prostě víme teď zase víc, než jsme věděli předtím. Takže se to nebojíme a je to prostě dobrá věc. Takže neúspěch nevadí. To si myslím, že je hodně velký jako osvobození. Prostě pojď to zkusit a my tě v tom podpoříme, zní to dobře, máš to promyšlený a pak hold, něco se může stát, ale to nevadí.
0: Zájemcům nabízíte i finanční podporu průkopnických míst. Ta je zaštítěna grantovým systémem pro diakonické a rozvojové projekty Českobratrské církve evangelické. Jak tato podpora funguje prakticky?
1: Pro oblast kontaktních, misijních a evangelizačních aktivit máme dva hlavní grantové programy. A my si to odlišujeme i terminologicky. Podporujeme průkopnické aktivity sboru a pak podporujeme průkopnická místa. Průkopnické aktivity sboru, to jsou věci, které dělá vlastně každý nějaký živější křesťanský sbor, a to jsou přesně ty aktivity, kde vlastně se nabízí průnik mezi těmi, kdo jsou ve sboru, a mezi těmi, kdo jsou vně. Takže typicky otevřená skupina mládeže nebo rodinná dovolená, kam můžou vyrazit i nečlenové církve, a ten program je tomu nějak přizpůsoben. Nějaké kulturní programy, kde se třeba střídají křesťanská témata a nějaká témata související s obecným vzděláním, osvětou v různých oblastech. Takže v tomto programu si může požádat o finance jakýkoliv sbor, který dělá něco s tímto křesťanským přesahem do veřejnosti. A to je na rok nebo na dva, a ten sbor popíše, jaká je cílová skupina, jaký je současný stav, co chce si zaplatit, aby se to posunulo k lepšímu. Pak máme druhý program, a ten je vysloveně pro průkopnická místa. To už jsme několikrát naznačili, že to jsou komunity, kde se od počátku počítá s tím, že nefungují v rámci stávajících sborů, ale vlastně na zelené louce staví něco úplně nového. Třeba ty bohoslužby v rokovém klubu, v kavárně, nějaké křesťanské rodinné centrum, které nemá kostel, nemá staršostvo, ale vytváří kolem sebe nějakou komunitu. A grantový systém pro tato průkopnická místa je na jednu stranu velkorysejší, že skutečně jako ty týmy můžou dostat podporu jako v řádech 100 tisíců ročně, ale taky je tam mnohem větší práh, jako očekáváme, že tam bude už funkční tým 3 až 7 lidí, kteří vlastně se svým podpisem jako upíšou k tomu, že se té aktivitě budou věnovat alespoň 1, 2, 3. Taky je zavazujeme k tomu, aby vlastně se účastnili těch našich setkání, kde vyměňujeme zkušenosti z těch aktivit, co se nám daří, co se nám nedaří. Máme nějaké konzultace pravidelné, nějakou nabídku koučování, jak vlastně ta místa vést a jak se rozvíjet. Takže to jsou dva základní grantové způsoby podpory, které naše církev nabízí.
0: Pomalu se blížíme k závěru a tak je čas pro závěrečnou otázku, byť věřím, že o průkopnictvím jako takovém byste dokázali mluvit ještě mnohem déle. Pokud to třeba někoho oslovilo a rád by nad tím více přemýšlel, proč by se podle vás měli z dalších a dalších křesťanů stávat průkopníci a jak případně by se lidé k tomu mohli přidat?
2: Tak já řeknu, proč, klidně jak, ale proč mi připadá důležitější? Protože věříme, nebo já věřím, tak k tomu jsem ve své víře došel, že takový je Pán Bůh. Že Pán Bůh je průkopník, Pán Bůh je ten, kdo hledá cestu, ten, kdo prokopává, ten, kdo neustále nějak oslovuje člověka. Věřím, že i takového, jako jsem já, a nějak prostě nestrácí naději. Zkouší to, i když některý startupy, některý oslovování nevídou, nepadnou na dobrou půdu, ale věřím, že takový Pán Bůh prostě je, protože jinak nemůže. Touží po nás. A tak věřím, že my jako taková malá zrcadílka, jako jeho obrazy ve světě, bychom to mohli taky zkoušet. Hledat cesty k lidem. I v tom je velká hodnota být s lidmi, tvořit společenství. Když se nám povede tam sdílet i tu víru, tak je to taky dobře, ještě líp. Ale nějak ten zdroj vnímám, že je prostě v Pánu Bohu a v naší víře v to, jaký Pán Bůh je. A jak můžete mrknout na průkopnictví.e/církev.cz nebo si to vygooglit, že co je průkopnictví, určitě vám to tam hodí. Máme stránky, máme tam nás odkazy, kdyby vás to zajímalo. Můžete tam třeba napsat, zavolat, kdybyste měli nějaké otázky. A nebo zase budeme dělat, Romane, pomož mi s termínem. 17. října chystáme další konferenci v Praze, kde se těmto tématům nějak věnujeme. Chceme tam prostě prožít den, takový misijní festival, tomu říkám, s různýma tématama a i s průkopnictvím. Tak jestli vás zajímá, jak církev směřuje ven za ty hradby, za ty zdi, jak může tvořit něco nového, tak určitě se s vámi rádi spojíme. A Roman mě doplní.
1: Vlastně se pokusím říct to též jenom jinými slovy. Vzpomeňme na Ježíšův příběh. Ježíš evidentně chodíval každou sobotu do synagogy na bohoslužbu. A vlastně naše sbory stávající jsou jako ty synagogy nějaká dobrá místa, stabilní místa, kde člověk může hledat Pána Boha, víru, oslovení a vedení pro svůj život, odpuštění. Ale vlastně ty naše průkopnické pokusy jsou něco jako to, co Ježíš dělal od neděle do pátku. Chodil mezi lidmi velmi jako někdy spontánně, tam vznikaly chvíle pro sdílení víry, protože mu přinesli nějakého nemocného, protože měli hlad a neměli zrovna na té louce co jíst a on je nasytil. Takže vlastně to naše průkopnictví je snaha trošku udržet církev jako na cestě a být otevřený vůči těm otázkám a příležitostem, které se s lidmi kolem nás můžou naskytnout úplně nečekaně, neplánovaně a jinak než v té budově té synagogy.
0: Takovým způsobem představili projekt průkopnictví, který se z Anglie přes Nizozemsko dostal také do Česka a zakořenuje na různých průkopnických místech, kde se děje něco nového, čerstvého. Faráři Českobratrské církve evangelické, kteří mají srdce pro průkopnictví, Roman Mazur a Jordan Tomeš. Moc děkuji za společný čas, za představení tohoto projektu i za nový svěží vítr, který skrze tuto iniciativu přinášíte do České církve.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme za důvěru.
0: Loučím se s vámi a loučím se také s našimi posluchači. S dalším dílem se Hláska přihlásí opět za týden.
3: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Žalm 23:4.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka, či kráčam, či ležím o všetkých.

radosti. Dohrály dvě úžasné slovenské zpěvačky a před námi mesiánská zpěvačka Sara Liberman se skladbou All That Is Within Me. Zde jsem před tebou, u tvých nohou, Bože.

3 hodiny právě odbylo, je 26. Posloucháte Rádio 7 s Kristýnou Exnerovou, která přeje všem květám krásný svátek. A my už se pojďme podívat za obzor s Lucí Endlicherovou, Kateřinou Hodecovou a jejich milými hosty.

0: Vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. Ten dnešní bude mít trošku neobvyklou podobu, protože v něm uslyšíte celkem 4 hlasy. Od mikrofonu tedy přeje dobrý poslech Lucie Endlicherová,
1: Kateřina Hodecová.
0: A našimi hosty budou dnes manželé Emílie a Matěj Hrůzovi. Společně s nimi bychom vás rádi pozvali na návštěvu do San Diega. Nejprve začněme jako obvykle rozhlasovou pohlednicí.
2: K jihozápadnímu pobřeží Spojených států se dostaneme s dnešním vydáním týdeníku Za obzor. Naším cílem bude San Diego, přímořské město v Kalifornii. Město je 8. největším ve Spojených státech amerických a 2. největším v Kalifornii, po Los Angeles. Žije zde 1,3 milionu lidí. Město leží nedaleko hranic s Mexikem, přímo sousedí s mexickou Tijuanou. Jde o místo s přímořským podnebím, množstvím pláží a průměrnou roční teplotou 18 stupňů Celsia. V San Diego byste našli základnu amerického námořnictva. Oblast byla osídlena už v předkolumbovské době. První Evropané se zde objevili v roce 1542. Na počátku 17. století zde přistál španělský dobyvatel Sebastián Vizcaino a pojmenoval toto místo San Diego, tedy svatý Jakub. Misijní stanice zde pak vznikla v 18. století. V roce 1797 šlo o nejúspěšnější misi mezi domorodými obyvateli v této části Kalifornie. V okolí misijní stanice žilo více než 1400 obrácených indiánů. V první polovině 19. století patřilo San Diego k Mexiku. Poté, co země vyhlásila

hlásila nezávislost na Španělsku. Po bojích mezi Mexikem a Spojenými státy se San Diego stává v roce 1848 zpět součástí Kalifornie, která v roce 1850 vstupuje do Unie Spojených států. Ani tomuto místu se nevyhnula Zlatá horečka, která odstartovala objevení zlata v roce 1869. Do města pak byla zavedena železnice. Až do druhé světové války se však San Diego vyhýbaly větší události. Po napadení Pearl Harboru ve druhé světové válce sídlí v San Diego vrchní štáb americké pacifické flotily, čímž odstartoval ekonomický boom ve městě. Při procházce městem se můžete kochat například čtvrtí gas lamp quarter, tedy čtvrtí plynových lamp, která se díky tomuto osvětlení zachovává ráz místa z 19. století. I zde najdete jako v mnoha dalších amerických městech čtvrtě osídlené přistěhovalci, početná je italská čtvrť a místa obydlená Mexičany. Obecně je zajímavé sledovat demografické složení obyvatel města. Ve 40. letech 20. století tvořili Běloši bezmála 97% obyvatel. Dnes je jich jen okolo 59%. Stoupá především počet Mexičanů a Hispánců obecně, ale i Asiatů, kterých žije v San Diego okolo 16%. Pro své klima je město vyhledávaným cílem milovníků koupání. Ve městě nechybí velké a populární zoo, SeaWorld, a za zmínku stojí i místní hudební festivaly v ulicích.

0: Většinou se ptáváme těch lidí, se kterými mluvíme, na to, jak se dostali právě na to místo, o kterém s nimi budeme mluvit. Takže jak vedla vaše cesta do San Diega? Jak jste směřovali právě tam?
1: Tak my jsme prostě dostali povolení do Vídně a tak jsme potom tam čekali asi 2 měsíce, až jsme dostali povolení nebo azyl do Ameriky. A tam jsme prostě se objevili v New Yorku, potom do Connecticutu. V Connecticutu manžel měl práci asi 18 měsíců, ale pak dostal layoff. Prostě tato várna už neměla práci, takže musela propustit lidi na nějakou dobu. Tak jsme čekali asi 2 měsíce, ale nemohli jsme nic najít, žádnou práci, hlavně manžel. Takže jsme zbalili všechno, všechny věci, co jsme měli, také 2 děti, 8 a 6 let, chlapcům bylo, a prostě jsme jeli, nevěděli kam. Projeli jsme do Syracuse, tam jsme hledali práci, to je stát New York. Pak jsme přijeli do Chicaga, další asi 3 dny, hledali jsme práci, nic. Jeli jsme do Nebrasky, přes Nebrasku, tam je hodně Čechů, tak jsme si mysleli, že tam něco najdeme. Ale nikoho jsme neznali, nevěděli jsme, jak to chodí. A tak, co máme dělat? Chodili jsme tam po malém městečku, jmenovalo se to Wilburg. Tak jsme tam chodili, teď najednou vidíme uzenářství, tam pekařství, česky napsáno, myslím. A pak tam byla hospoda. Tak jsme říkali, tak to uděláme jako Honza v pohádce. A šli jsme do hospody. Samozřejmě, že tam sedělo několik Čechů u stolu, pili pivo, pak zase u dalšího. No a tak jsme se přidružili a zeptali se, jak se tam žije a také na práci. Ale ty lidé nám řekli, tady je vesnice, samý zemědělství, vy nejste sedláci, pro vás tady práce nebude. Tak jsme se sebrali a jeli jsme dál. Přijeli jsme až do Utahu a tam jsme byli v hotelu, přespali jsme tu noc a taky jsme se tam ptali po práci. Tam nám řekli, no vždyť nejste mormóni, tak práci tady neseženete. Tak jsme jeli dál a už jsme přijeli od jednoho oceánu až k druhému. To už byl Tichý oceán, až do Seattlu. Tam se nám to líbilo, ale práce taky ne. Tak jsme to vzali po dálnici číslo 5 ještě nahoru k Kanadě. Jenom tam jsme nemohli, protože jsme neměli ještě občanství ani tu modrou kartu, tak jsme se vrátili dolů po 5. Zastavili jsme se v Portlandu, v Oregonu teda, a ještě na nějakém místě konečně jsme přijeli do Los Angeles. A v Los Angeles tam zrovna v tom 71. roce bylo hodně smouku nebo kouše. A manžel řekl, no tady nemůžem zůstat. Tady prostě zabijeme naše děti. Tady v tom smouku to nejde. A byl hodně skleslý. To už jsme měli prostě, už jsme byli dost depresivní. Přejeli jsme z jednoho oceánu k druhému. Ze severu z Kanady skoro až dolů pomalu k Mexiku. A náš standard, ten 8letý, řekl, mami, podívej, tady na mapě San Diego. Ještě není konec. Tak Matěj říkal, dobře, pojedeme ještě do San Diego. Tak jsme jeli do San Diego a tam se nám to líbilo. Tam jsme se zeptali o práci a taky nám řekli, že tak do 14 dnů dostane manžel práci. Tak jsme v San Diego zůstali.
0: To jsme tedy v 70. letech, jestli 71. jsem to dobře postřehla. Jak vedla vaše cesta potom zase zpátky do Česka?
1: Tak několikrát jsme žádali a hlavně manžel žádal, aby jsme měli povolení a dostali vízum do Čech, ale trvalo to dlouho, 10 let, manžel nedostal povolení. Já jsem se odvážila jet s dcerou, která se narodila v San Diego, ale to už je dlouhý, to by bylo jiný povídání, ale po 10 letech se nám to podařilo. Tak v 80. roce jsme se vrátili jenom na návštěvu na měsíc.
0: A dneska to máte jak?
1: No dneska, teď jsme v důchodu, tak jsme se rozhodli, že budeme tady bydlet v Aši, zase na pár roku, tak jsme tady bydleli 6 let. A potom už jsme se zase stěhovali zpátky do San Diego a jezdíme sem jenom na léto. V zimě jsme v San Diego a v létě jsme tady v Aši.
0: Jaké to pro vás bylo přesídlit z komunistického Československa najednou do Vídně a potom do Ameriky?
2: No tak lehky to nebylo, ale nikdy jsem toho nelitoval, abych řekl, proč jsem útek nebo proč jsme odjeli. Zdálo se mi o Čechách, ale nikdy jsem toho nelitoval.
0: A co bylo tím vlastním důvodem, že jste odjeli?
2: To osvobození, když přišli ta ruská armáda, no.
0: To jste tušil, nebo jak jste věděl, co vlastně se bude odehrávat?
2: Tady bylo, to bylo v 69. roce a Rusáci přišli, že to musím takhle říct Rusáci, protože tak se to dřív říkalo, že jo. Přišli v 68.
0: A když jste tady konečně se dostali do Ameriky, byť jste pak měli ty problémy se zaměstnáním a cestovali jste, jaká je ta země? Jak vám voněla, nebo co byly ty vaše první dojmy?
2: Tak nebylo to tak jednoduché, protože za jedno řeč jsme neuměli a je to tam úplně něco jiného, než to je v Evropě. Čím je to bydlení a ty lidi, jiný návyky byly a všechno.
0: Když jste tady na popud svého syna dorazili do San Diego, co vás čekalo tam?
2: No tak taky to nebylo jednoduché, taky to bylo zklamání, protože jednak řeč nebyla a když jsem dostal práci, tak pak už to bylo dobrý, ale než jsem dostal práci, tak to nebylo tak jednoduché.
0: A co jste dělal?
2: Jako soustruhá a potom později jsem dělal nástrojaře.
0: Když jste opouštěl to Československo a viděl jste, co tady ti Rusáci tedy dělají a jak se vůbec ta společnost vyvíjí, vnímal jste to v Americe, že je to tak, jak jste chtěl, jinak?
2: Ano, protože jsme cítili, že to nebude lepší, byly už nějaké obavy tady a dokud byla možnost, tak jsme zažádali na povolení na 3 dny do Vídně a pak už s týmu myslím, že se nevrátíme. Ale moje rodina to vůbec nevěděla.
0: A viděl jste pak ještě svoji rodinu?
2: Ano, to až když můj otec zemřel. Až po 10 nebo po 11 letech. Několikrát jsem žádal, že můj otec je hodně nemocný a bylo mi dipsky napsáno nežádoucí.
0: Vaše děti se narodily až v Americe?
2: Ne. Ty 2 synové se narodili v Čechách. Jednému bylo 5 a druhému 6.
0: San Diego už je blízko hranic s Mexikem. Je to na tom městě poznat? Je už takové, má už mexickou atmosféru?
1: Je hodně velký rozdíl Mexiko a San Diego, jistě. Ale máme tam hodně, hodně Mexikánů, které utíkají každý den do Ameriky a 25 lidí najednou třeba také v televizi jednou řekli, že prý celý autobus odvezou zpět, myslím autobus lidí, odvezou zpět do Mexika. Druhý den ty stejné lidi zase nachytají v San Diego, zase je odvezou zpět do Mexika, ale třetí den už ne, protože už jsou v Los Angeles. San Diego je moc hezký město. Je to, aspoň všichni tvrdí, že je to jedno z nejhezčích měst v Americe a i ve světě. A tak samozřejmě, že se nám tam líbí, dobře se nám tam bydlí. A počasí je báječné, je jedno z nejlepších ze třech nejlepších počasí na světě. Kavkaz, Libanon nebo Izrael a Kalifornie, Jižní Kalifornie, San Diego. To jsou nejzdravější místa na světě. A takže i to počasí je tam pěkný. Ve dne je tam 25, ale v srpnu tam bývají i 40, hlavně září teďkon, ale v noci se to ochladí, že se dobře i spí, je to suchší počasí, není tak vlhké, tak je to hezký. No. Na zahradě máme pomeranče, máme citrony, avokádos, máme taky meruňky na švestku. Češním se tam nedaří, jabka také se tam ne tak dobře jako tady v Čechách, ale taky tam jsou. A sníh samozřejmě není, ale tak jednou, dvakrát za tu zimu máme sníh na horách. Takže je to hezké se dívat na ty zasněžené hory a přitom ty pomeranče zrají. No, ale když bychom chtěli lyžovat, tak asi 2 hodiny cesty, možná 2,5, a tak můžeme lyžovat dopoledne a třeba z odpoledne ty takový otužilci se můžou i koupat. Ta voda v zimě je takových 15-16 stupňů Celsia. Pacifik není tak teplej v zimě a v létě taky to je chladnější, je 21, to už je pěkně teplá voda.
3: Moje kamarádka se nedávno vrátila z Ameriky a říkala, že ten první zážitek, který měla, když vystoupila z letadla, tak bylo, že jí chybělo, že se Češi vůbec neusmívají. Je to tak? Jsou Češi tolik jiní od obyvatel Ameriky?
1: No, tak je to pravda, že v Americe jsou lidi na sebe hodnější. Teď už je to trochu jiné, ale hlavně, když byli komunisti anebo brzo po komunistách, tak například dceru jsem učila, aby řekla prosím, když něco potřebuje, že je to hezké slovo. Já jsem ji učila česky. A když jsme přijeli poprvé do Čech, taky bylo 4 roky, teda pro ní to bylo poprvé. A ona říkala, mami, jak je to možný? Ty jsi říkala, že prosím je hezké slovo. A tady oni řeknou mi, prosím tě, jdi pryč, děkuju stál. A nebo si nadávají různé slova. Jak je to možný? No, tak se mi to musela vysvětlit. Ve frontách se tady víc trkají a lidi, no, více si nadávají, nebo jak bych to řekla. V Americe je to jiný trochu.
3: Říkala jste, že ještě jiné to bylo za komunismu. Je to teď trošku jiné? Změnilo se to? Hodně. Vidíte to?
1: Hodně se to změnilo. Lidi jsou opravdu až překvapivě, že jsou i v kancelářích takový hodný, laskavější, alespoň k nám, no, i když nevědí, odkud jsme, protože já to tak dostajím, nemám ráda to se chlubit nebo říkat, že jsme z ciziny. Vidím to, že všude jsou lepší, lidi jsou mnohem lepší, aspoň těch kancelářích, v obchodech, řeknou dobrý den, děkuji.
3: Už jsme tady zkoumali zaměstnání vašeho manžela. Co jste dělala vy?
1: Já jsem zdravotní sestra. A tak jsem pracovala nejdříve v těch dlouholéčebných nemocných, nevím, jak se tomu říká. No, my jsme tady říkali vždycky dědečkárna v Aši. Já jsem tady taky pracovala v nemocnici a tak jsme měli dědečkárnu, no. A jak říkal už manžel, my jsme jeli a nevěděli jsme kam a jak to bude. A neuměli jsme vůbec řeč, neměli jsme přátele, neznali jsme ty zvyky v Americe, no prostě nic. A takže to bylo těžké. A já jsem se učila v Rakousku trochu anglicky, tak jsem uměla asi 500 nebo 600 slovíček. No a tak když jsem šla na nákup, viděla jsem tam mouku například, tak jsem ji koupila a když jsem zadělala, no mi to začalo kynout a kynout a kynout a já jsem byla z toho nešťastná a pak později zase jsem koupila jinou mouku a už mi to nekynulo. No to je taková maličkost, ale říkám, jak to bylo, když jsme nic nevěděli o té Americe, až nám řekli, no tak mouku tady máme už s práškem a se solí a ta druhá je obyčejná, no tak já jsem koupila špatnou mouku. Ale musím říct to, když jsme přijeli do toho Connecticutu, do těch Waterbury, město Waterbury, tak tam jsme první věc hledali shromáždění. Našli jsme, ale bylo už zavřeno, protože my jsme přijeli do těch Waterbury asi v 6 nebo ještě díl později, no a než jsme našli shromáždění, tak už bylo 9, takže už bylo konec. Ale viděli jsme tam, že budou v neděli mít shromáždění, tak jsme tam přišli v neděli zas a už nás kazatel pozval na oběd, ale já jsem už zatím něco vařila. Naše začátky to zase byly jiný, no. Potom mě ale pozvali ženy na sesterský kroužek a bylo to zrovna před Vánoci, 69, když jsme tam přijeli a když já jsem tam přišla, všichni byli tak hezky oblečené, brokát a čpitili se a já jsem měla takové ten obyčejné moje nejlepší kostýmek, ještě z Čech, tak jsem se cítila trošku špatně, ale oni mě přivedli hned do velkého sálu a tam měli tolika jídla, protože každý přines něco, dal to na stůl. Já samozřejmě nic. Teď jsem viděla tam ženy chodit s dárkama, já ho neměla, tak mě to zase mrzelo. Jsem si říkala, aspoň něco, kdybych to věděla, že budou oslavovat tak brzo Vánoce, to bylo hned začátkem prosince, tak bych taky něco si přinesla, ale tak jsem se tam omlouvala jedné paní, ona mluvila polsky, no tak já jsem ji rozuměla, tak ona mi říkala, to je všechno pro tebe. A já jsem si říkala, pro mě, proč, nač? No ale potom jídle mě opravdu posadili pod stromkem a otevírej ty dárky. Tak jsem byla velice překvapená, no ale když mě k tomu pořád pobízeli, tak jsem začala otevírat. Tam prostě bylo všechno, co jsem potřebovala. Nebylo všechno nové, ale ve velice dobrém stavu. Prostěradla, ručníky, příbory, prostě všechno. I žehličku a žehlicí prkno. Potom mi to pomohli dát všechno do auta, ne do mého, ale jedna paní měla velký auto, tak to tam všechno naložili. Odvezli mě domů, manžel pracoval odpolední, tak přišel až ráno ve 3 hodiny a já jsem do 12 nebo do 1 to rozbalovala nebo prohlížela, dávala to na gauč. Manžel přišel domů v noci a probudil mě a říká, co se stalo, kde se vzali ty věci? Já tak jsem mu vyprávěla. Abych přeskočila nebo začala o tom začátku, když jsme přijeli do toho New Yorku, tak oni nám řekli, no přijeďte, zařaďte se, kde je hotel napsáno, cedulka hotel. Tak jsme se tam zařadili, pak nás vzali autobusem do hotelu. Ráno v 8 hodin jsme měli být dole a tak nás zavedli do kanceláře. Řekli tam nám, že práci prostě pro nás ještě nemají, abychom přišli druhý den. Když jsme tam přišli do té kanceláře druhý den, tak nám ten pán, co tam pracoval, řekl, máte vůbec co jíst pro ty děti? A vytáhl pár drobňáků, jenom sami hnědý, což jsou jenom centy. A když jsem to viděla, jsem řekla, že my máme. No a tak si to nechal, ty peníze. Vůbec nic jsme nedostali, ani haléš a také jsme nechtěli. No ale já jsem měla $40 a teďkom s tím začít. Tak co teď mám koupit? Tak jsem koupila 4 talíře, spíš takové misky, 4 lžíce, protože jsem si řekla, s těma lžícema můžu i zamíchat to jídlo a můžeme jíst všechno, i ty brambory, kdežto vidličkou už tu polévku jíst nemůžem. Tak jsem koupila jenom ty lžíce, pak jsem koupila ještě 4 hrnce, no a pak nějak trošku nějakou tu mouku a olej a mléko, to bylo všechno. Mléko jsme kupovali z těch krabicích, hořejšek jsme užízli a to byl náš hrníček. No a džusy to samý, takhle jsme měli těch 4 hrníčky na pití. A my jsme přijeli, tak jsme měli jenom jeden malý talířek, to jsem si koupila v Rakousku a dvě lžičky kávové a kapesní nůž. To bylo všechno naše vybavení. No tak takovej byl náš začátek.

0: Posloucháte týdeník Za obzor, ve kterém jsme se dnes vypravili do San Diega, a to prostřednictvím vzpomínek manželů Míry a Matěje Hrůzových. Vy jste říkal, když jste dojel do San Diega, že jste tady našel práci, ale řeč to asi pořád jste ještě moc neuměl. Jaké byly ty začátky, než jste si řeč osvojil, než jste tak získal přátelé, kontakty?
1: No tak štěstí jsem měl, že jsem tu práci znal, výkresy jsem znal trošku, tak to bylo dobrý, no, ale nebylo to tak lehké, ale lidi mě brali, kamarádi tam, co se mnou pracovali, tak mi pomáhají. Když jsem takové něco nevěděl, tak jsem našel, co to znamená, tak oni mi to vysvětlili ručně třeba nebo názorově, tak a tak. Tak to nebylo tak lehké, no.
0: A kdy jste angličtinu získal konečně tak, že už jste si celkem bez problému mohl popovídat?
1: Tak ono bez problémů i teďko ještě je problémy. Takže to nebylo bez problémů. Ale díky pána, že jsme to takhle zvládli. No.
0: A co vaši kluci? Jak rychle se adaptovali v cizině?
1: No ty kluci to měli dobrý. No. Děcka se naučí brzy. Ten starší chodil do školy tam a když tam potom manželka přišla jako se podívat, jak pracuje a jak teda se učí a to všechno, tak učitelka jí řekla, jak Standovi potom říkala, jak to, že ty si mi neřekl, že jste z Československa, ty umíš tak dobře anglicky a maminka neumí nic. No.
0: A když jste tady zmiňovali, že jste tady hledali hned církev nějakou a přišli jste pozdě, kde jste potom zakotvili?
1: No tam ve Vateboru, v baptistickém shromáždění.
0: A jak se liší tamto místní shromáždění od toho, co jste znali tady z Aše?
1: Já si myslím, že to není žádný rozdíl. Jsou tam lidi velmi příjemní.
2: Ve shromáždění v Connecticutu, což je blízko Atlantického oceánu, tam byli také velice hodní, jak už jsem řekla. Potom sesterský mě ještě zavolali vedle do pokoje, trošku mě změřili a dostala jsem 6 oblečení, tak skoro nový, takže to bylo velice pěkný. Potom mládež se postarala o chlapci, ty dostali hračky od nich, od mladých, a také jedna rodina, která byla bohatší, taky oblékla chlapci všechno, no všechno možný. Hlavně, ale měli takové kostkované kalhotky, dostali kalhoty. A mně se kostka nelíbila. Tak oni mi řekli, že můžu je jít vyměnit. Tak jsem šla vyměnit za svetry. A opravdu ty svetry, protože to bylo daný z lásky asi, tak ty rostly s něma. Kluci je nosili opravdu každou neděli. A no, například jednou, už potom jsem jim koupila svetry nějaké, ty modré, no, něco, aby mě, protože tam ty už potřebovali do školy taky, tak po shromáždění někdo mi řekl, jak to, že jste nebyli ve shromáždění? Já jsem řekla, my jsme byli. No, my jsme neviděli ty červené svetry, co nosili chlapci. Oni byli takový bordoví. No, ty svetry opravdu rostly s nima. V 16 letech teprve už konečně přestali nosit. Pořád byli jako nové, byli pořád je nosili. A když jsme přišli do San Diega, tak samozřejmě zase jsme hledali shromáždění. I tam nám pomohli, i tam nám hned ten, no, zase dlouhé vyprávění, já bych vyprávěla celý den, asi bych musela vyprávět, tak to jenom zkrátit, že se nám taky věnovali, pomohli nám, zvláště jedna rodina, který taky neměli příbuzné, měli je až v Texasu, takže a nazvali na díku vzdání a my zase jsme je pozvali na štědrý večer a zase opačně jednou my na díku vzdání, oni, ale každý rok jsme se takhle scházeli. Oni měli taky 2 chlapci. Když se narodila naše dcera, tak já jsem, no já měla císaře, takže jsem spala, tak ona tam byla s Matějem, ta Doris. A ona viděla první naši Janinu a já ji viděla až později. Prostě velice dobré přátelé. No.
0: Čím pro vás ten sbor byl jiný oproti tomu, na co jste byli zvyklí tady z Aše?
2: No, my jsme nerozuměli kázáním, to je pravda, ale ty písně byly stejné, takže jsme mohli zpívat. A pomáhalo nám to i v té angličtině, že jsme se takhle učili, protože já uměla hodně těch písní z paměti českých, takže jsem si řekla, tak tohle bude tohle slovo, tohle. A potom také, když jsme měli zpěvníky otevřené, tak nám to pomáhalo také. Nějak si nevím, není v tom žádný rozdíl.
3: Jak se na vás dívali, když věděli, že jste z Československa?
2: Byli všichni velmi příjemní, no, pomáhali nám, snažili se také v tom Connecticutu hlavně, protože tam jsme neuměli mluvit, tak tam přišla ruská rodina, který byli z Ruska, potom ta paní z Polska. Jedna paní byla, že trošku uměla německy, malonko, ta se nám taky velice hodně věnovala. Ta přijela i za náma do San Diego, když jí byl 82 roku, tak ještě přijela za náma. Byli velice hodně všichni. Tak musím říct také, že továrna. My jsme bydleli 3 týdny v hotelu. Hned z letiště, nebo vlastně z New Yorku, nás odvezli do hotelu. A potom z továrny, jak Matěj pracoval, tak tam nám našli byt a také nějaký starý nábytek, ale my jsme z většinou dostali ze shromáždění, nám dali nábytek. Jedna paní, která byla bohatší, nám koupila i trošku pračku, no, protože jsem měla operaci. To bych taky mohla říct. Já jsem měla nádor a potřebovala jsem operaci už tady v Aši a pořád jsem to odtahovala, nechtěla jsem jít. Pak už doktor říkal, už musíte jít, protože už to nevydržíte, tak, ale já jsem ho prosila, jsem říkala, už je náhrada místo mě, všechno, ale potřebuju 4 dny ještě, protože pojedeme do Rakouska, do Vídně, tak za 4 dny se vrátíme a pak půjdu hned rovnou na operaci. Jenomže my jsme se nevrátili, zůstali jsme ve Vídni, takže jsem zkoušela hodně. A měla jsem bolesti, ale nebylo to tak nejhorší. Pán Bůh opravdu mě chránil a pomáhal. Tam čekali všichni na ten azyl, čekali rok dokonce, ale víc než půl roku. Když to my jsme dostali, za 2 měsíce jsme dostali pohovor, tak jsme jeli do Vídně, my jsme totiž měli auto také. No tak s tím autem jsme zajeli do Vídně a tam nám všechno prošlo hladce a asi za 14 dní jsme odjížděli. Nechci říct štěstí, protože to byla boží vůle. Pán Bůh věděl, že já potřebuju tu operaci a že tam nemůžu být celý půl roku nebo dokonce rok. Takže jsme mohli i to auto prodat, protože z většina lidí auta nechali na letišti a odletěli. Kdežto my jsme mohli ještě to auto prodat, takže jsme měli těch pár dolárků, jak jsem říkala, že těch 40 dolarů. Když jsme přijeli do Connecticutu, zase byla zima, bylo to před Vánoci a já jsem konečně jsem jednou nemohla už dojít domů, tak mě bylo zlé a zase nám pomohli, přijela ta paní, co uměla rusky mluvit a řekla, že zná doktora, který umí 7 jazyků. No tak mě tam zavedla a doktor po prohlídce říkal, vy musíte i hned na operaci. Matěj pracoval odpolední, nemohl ani podepsat, že už děti nebudu moct mít. Já jsem řekla, to nevadí, my máme ty 2 chlapci, když musí mít, tak budeme. Jenomže, kdo to bude platit, tu operaci? Tak Matěj potom vytáhl nějaký lístky, říkal, zrovna jsem to včera dostal. No a on se doktor podíval a říkal, vy máte pojištění, od dneska máte pojištění, takže zítra ráno můžete jít na operaci. No jenom zase to by byl týden nemocnici, Matěj dělal ty odpolední, teďkon ty chlapci, 8 a 6 roku. Ale ta paní řekla, moje maminka je doma, já ty chlapci vemu k nám, postarám se o ně. Takže i v tom vidím boží lásku, že jsem to vydržela. Doktor mi řekl, že ten nádor byl větší než dětská hlavička, ale že rakovina to nebyla. Takže jsem opravdu byla vděčná Bohu. No a za 6 let se nám narodila dcera dokonce.

0: Pojďme zpátky do San Diega. Mohl byste nám popsat trochu tu jižní Kalifornii, jak to vypadá? Jaké to je pro nás, kteří jsme tam v životě nebyli?
1: No tak to je těžký popisovat jako polopoušť, bych to řekl. Když jdete od moře kousek dál, tak ty stráně nejsou žádný lesy, je to jenom takový houšti. A když přejedeme ten kopec, který je mezi námi a Arizonou a Nitrozemí, tak tam je opravdu pouště. I pískoviště jsou tam, ale v tom jednom místě zase u takového jezírka slanýho, tam je úrodná půda, že 11krát do roka sklízejí ojtěžku, sekají. Takže celý rok se tam sklízí a sází mrkev, petržel.
0: Čím se lidé hlavně živí?
1: Práci v továrnách a to zemědělství taky tam i na zemědělství dělají a hodně takhle tam byly letecké společnosti a raketové společnosti a práce tam byly, lodě jsou tam, loděnice taky v San Diego a já jsem se tam uchytil docela dobře. Z začátku to nebylo tak dobrý, ale pak když jsem dostal tu práci první, tak už to šlo. Už jsem si mohl pomalu vybírat. No, takže potom už poslední, kde jsem dělal v továrně, tak jsem tam dělal 21 roku.
0: No a pojďme k oblíbenému bodu těchto pořadů, totiž místní kuchyně. Je ovlivněná Mexikem? Máte rád pálivé fazole?
1: Taky je tam, taky mexický jídla jsou tam, ale ty jsou docela dobrý, když se na to zvykne člověk. Takže žádný problém nebyl v tom.
2: V San Diego je asi 1 000 000 Mexikánu, ale je tam hodně taky z Vietnamu a z Arábie a prostě z celého světa, takže každý si vaří, jak chce doma a restaurace taky tam jsou. Jsou tam i české restaurace nebo Češi kuchaři, ale restaurace není žádná česká, prý, že se to tam neuvyplatí. A s jednou jsem mluvila s paní Bělickou, ona má restauraci a říkala, víte, když někdo chce, řekne, že chce knedlo vepřo, tak mu to udělám, ale jinak musíme dělat to, co, aby jsme se uživili, musíme vařit, když ty knedlíky tam nikdo nám nebude jíst, no tak. No a já vařím prostě to, co mi přijde.
0: Co jste zařadila nového do repertoáru, když jste začala vařit v San Diego?
2: No tak my máme rádi lazáňu, která teďkon se i tady dělá, že? Ale dříve jsme ji neznali. Chili, no někdy udělám mexický tacos nebo enchiladas, to je mexické jídlo. Jsem se naučila od jedné té Mexikánky vařit ty mexické jídla, tak občas někdy to udělám.
0: A vaříte i něco českého, třeba to vepřo knedlo zelo?
2: Samozřejmě, že české jídla taky vařím. Dcera také má ráda na česká jídla. Hlavně svíčkovou, to vždycky každý má rád. Svíčkovou, ptáčky španělské také, no to jako je oblíbený jídla, jsou tam.
0: A nemáte tam kolem i Španěle, protože zjistila jsem, že španělské ptáčky ve Španělsku naprosto neznají.
2: No, to je pravda, to se mě ptali i vnoučata.
0: Vaše děti zůstaly v Americe?
2: Ano, naše děti jsou v Americe, všechny, všem se tam líbí. Nejstarší standard, ten bydlí s náma poblíž v San Diego. A dcera také, ale prostřední se odstěhoval, ten bydlí až v Utahu, v tom Salt Lake, v tom mormonském městě, ale není mormon, chodí k baptistům.
0: Tady se někdy vypráví, že v Americe je křesťanství převelice rozšířené, že se tam za křesťana považuje úplně každý. Je to pravda?
2: No, křesťanství je tam rozšířené, ale není to tak, že každý je křesťan, ne. Je tam hodně málo, zvláště teď je to horší a horší. A větší svobodu snad mají tady v Čechách, než my tam v Americe. A stalo se to tím, že odluka od státu. Teďkon oni, ty ateisté, prostě si žádají vy si dělejte v church nebo ve shromáždění, co chcete, ale venku v parku už je to horší. Nemají rádi kříže, které jsou třeba na těch státních, jako například v parku, tak nesmí být kříž, no, a nebo na kopečku někde. Dříve to bylo modlitba ve škole nebo biblické hodiny. To všechno bylo před 20 lety a teď už to není. Teď je to smutný. Chtějí také sundat ten nápis v Boha, my věříme nebo důvěřujeme, který na každém dolaru, na každém 25-níku, to chtějí sundat, no, ale my jako křesťané jsme také se začali o to bojovat, že to chceme, no tak ještě to je, ale jak dlouho to bude? Určitě, když budou nové peníze, tak už to tam napsané nebude.
3: Dokázala byste říct, na co si mají křesťané tady dát pozor? Šlo by to nějak popsat, aby se tady nestalo něco podobného jako v Americe?
2: No právě, že jsem to také slyšela. V Praze o tom mluvili, že chtějí taky, aby si mohli dělat, co chtějí, jako věřící lidé. Ale já jsem se ozvala, jsem řekla ne, protože potom to bude takové, jako to máme my v Americe. Tam blízko nás je kopeček, kde v těch 30. letech, když byla ta deprese, tak se postavil tam na takové přírodní divadlo, bo jak bych to měla říct, a kříž velký. A to bylo v 29. roce, ten kříž se tam postavil. Postavili to rodina pro svoji maminku, protože ona tam hrozně ráda chodila. To je výhled na celý San Diego, teda východní San Diego. A tam prostě to divadlo, to měly být když tak už křesťanské divadla, ale hlavně to bylo postavené vzkříšení, aby tam bylo ve shromáždění na Velikonoce. Jenomže asi před 10 lety ty ateisté, že to tam nemá být, protože je to veřejný, každý to může jít, je to jako park, a tak každý tam může jít a ten kříž tam nemá co dělat. Tak my, co tam bydlíme blízko, protože v noci svítí ten kříž, tak jsme zaplatili na 56 roku dopředu elektriku, protože to sváděli, že to bere elektriku. No, staráme se tam o to, aby to bylo pěkný, jenomže ty ateisté pořád a pořád něco měli. No konečně, že to bylo prostě postavené v tom 29. roce, takže to udělali historický park. Jinak tam byl třeba zase kříž na druhém konci, tam to bylo pro veterány, pro vojáci a také ty ateisté, jehovisté, židi, ty prostě kříže nemají rádi a tak hodně proti tomu bojovali, aby se to zrušilo. Dokonce i asi 2 měsíce je tomu, co o tom řekli, že to zruší ten kříž, ale lidé se přivázeli s řetězama, se tam přivázeli a když tam přijeli ty bagry a ty mašiny, prostě nemohli nic dělat, protože by museli všechny lidi zabít, no, nebo zničit, usmrtit.
3: A co se tedy máme hlídat? Na co si dávat pozor? Čem si myslíte, že je ten posun, který v Americe nastal?
2: No, tam taky byla ta Madeleine, už je tomu dávno, tak ta taky hodně proti tomu, prostě ona byla ateistka a hodně o to, že aby nebyla ta modlitba ve škole a to. No prostě já si myslím, že lidé by měli chodit volit a prostě říct hlavně křesťaní a žít svůj názor a že to nechtějí, že chtějí, aby bylo křesťanství, aby bylo svobodné, aby byla svoboda, no.
1: Co bychom měli, ten Pán Bůh to vidí nejlépe, co máme dělat. Takže aby jsme nespoléhali jen na svoji sílu, ale aby jsme to odevzdávali Pánu všechno. Hlavně modlit se za to a být věrný jemu. On nás miluje, každého zvlášť. Pán Bůh miluje člověka. Osobně, nejenom kolektivně, ale osobně.
0: Když vy se vracíte z Ameriky sem, tak jak vidíte tu českou církev dnes po těch letech?
1: No, tak já myslím, že to jsou trošku mladší, mají zase jiný trošku zájmy, než to bývalo kdysi. A já myslím, že to se není, nějaké velké rozdíly nejsou v tom.
2: Já bych ještě chtěla říct, v San Diego také chodíme do shromáždění a máme tam velké shromáždění, tam asi 7 nebo 8 tisíc členů. A jednou nám přišla zaspívat křesťanská zpěvačka a moc hezky zpívala a vyprávěla nám jednu věc, kterou bych chtěla říct. Jednou nám vyprávěla slavná zpěvačka Ruth Metzger svůj příběh. V Seattlu se vdávala velice bohatá dívka a Ruth ji na svatbě zpívala. Hostina se konala v mrakodrapní věži. Když tam Ruth s manželem přišla, uviděla tu krásně vyzdobenou jídelnu, sochy ptáků a ryb vytesané z ledu, sečpitili, vše bylo překrásné. Číšnici nabízeli pití a různé dobrutky. Ruth se těšila a už chtěla vejít, když tu ji zastaví vrátný s knihou v ruce a zeptá se: vaše jméno, prosím. Ruth Metzger a zde můj manžel Roy. Vrátný a hledá jméno a praví: vaše jméno zde zapsané není. Ruth pomalu slabikuje své jméno znova, ale vrátný na to, že takové jméno v seznamu nemá. Tu Ruth praví, že zpívala při oddavkách a nevěsta je moje přítelkyně. Nic jí to není platné. Sloužící ji odvedl do výtahu, s kterým sjeli až do garáže. Po cestě jeli mlčky domů, až se jí zeptal manžel: proč se to stalo? Odpověděla: víš, Roy, když jsem dostala pozvánku na hostinu, zanedbala jsem jí poslat a udělat rezervaci. Tu se hošce rozplakala, protože si uvědomila, že její jméno není zapsané v knize života a jednou, až bude stát před nebeskou bránou, tak i tam před ní zavřou nebe a pošlou dolů, dolů, dolů do věčného zahynutí.
3: To byla závěrečná vzpomínka dnešního povídání, které bylo nejen o San Diego, ale především o něm. Moc děkuji našim hostům, manželům Hruzovým. A přeju vám ještě hodně cest přes oceán tam i zpět. Děkujeme za vaše povídání.
2: Děkujem.
1: Děkujem za milou návštěvu, kterou jsme směli s váma strávit.
0: Od mikrofonu se loučí a k poslechu příštího pořadu zase za týden zve Kateřina Hodecová
3: a Lucie Endlicherová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Čtvrtou hodinou raní právě skončil pořad Za obzor na Rádiu 7, které právě ladíte i tento den 26. a kterým vás provází Kristýna Exnerová. Voňavé květinové jméno má u svého data dnešní den květa. Toto jméno je obdobou latinského jména Flora. Jde o domácou podobu jména Květoslava. Nositelky by měly mít rády květiny, protože právě oni jim dali toto půvabné jméno. A teď už kapela Lift Up s písní Svatý v srdci mém.

Ty mě nikdy nesklameš, proč bych se měl obávat? Tvoje láska je stejně velká jako tvoje věrnost. To zpíval Jamie Kimmett v písni Down.

0: Well-being člověka zahrnuje mimo jiné oblast těla. Tomuto tématu budou věnovány následující minuty vysílání.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše série, kterou jsme otevřeli už nějaký ten týden zpátky. Probíráme zdraví z různých úhlů pohledu. Od emočního, sociálního, kognitivního a všechny tyhle ty abstraktní výrazy, což jsme jako společně nějakým způsobem rozklíčovali, a dneska nás čeká ta nejdůležitější část. Samozřejmě to nejde říct, nic z toho není jediné nejdůležitější, ale budeme se věnovat fyzickému zdraví, cvičení tělu a možná některým mýtům, některým zajímavostem a tak dále. Jelikož na to nejsme experti, my jako moderátoři, což jsme obvykle já, Tom Michalko a můj táta Milan, tak ne, že bychom byli teda experti na všechny ty ostatní, ale umíme o tom mluvit minimálně, tak dneska do našeho fyzického well-beingu, do našeho fyzického podcastu jsem si pozval svého kamaráda Šimona Termera. Ahoj, Šimone.
3: Čau, čau.
2: Pozval jsem si tě, protože ty jsi takový ten konzistentní sportovec pro mě, protože mám kolem sebe dost lidí, co pravidelně cvičí, ale ty jsi takový ten vytrvalec, co jako cvičí pořád, že tam nemá takovou tu jako pauzu, že vždycky se s někým bavíš, kdo jako ví, že cvičí a tak, ale teď a zrovna ti řekne, no víš co, já jsem teď 2 měsíce nebyl. Když to Šimon prostě cvičí, co ho znám, je jedno prostě, jaké období, jestli je jaro, léto, podzim, zima, prostě cvičí. Kromě teda jednoho období, co si pamatuju, že si necvičil úplně pravidelně, když jsi rozbil koleno na nějaké církevní aktivitě, z toho plyne poučení. Z toho plyne poučení, že církevní sportovní aktivity nejsou zdravé.
3: Hlavně volejbal.
2: Hlavně volejbal.
3: No, když to platíš pak fotbal s volejbalem, to je to špatné kombo. No.
2: Prosím tě, jak ty ses dostal k tomu, že jsi takový konzistentní, pravidelný cvičenec, sportovec?
3: Dobrá otázka. Jakože podle mě už to mám odmala. Asi od dětska jsem se věnoval vždycky nějakým sportům, že hrál jsem nějakou dobu závodně fotbal, florbal, snažil jsem se zkoušet všechno možné.
2: Jo.
3: Ve všem jako jsem byl tak nějak průměrný, takže jsem ničeho dlouho nezůstal. Takže jsem se hledal, až jsem se našel asi v tom cvičení, což je asi někdy v 15, kdy už jsem, to bylo taková ta puberta, kdy člověk jako se podívá do zrcadla a řekne si, špatný, jestli třeba s tím něco dělá. Takže jsem začal tehdy cvičit a takové jako fakt nesmyslné věci, že prostě 100 kliků před spaním a jakože
2: napumpoval
3: a dal jsem si mlíko před spaním a šel jsem spát a jako nevím, jestli to úplně zrovna rostlo v tom, nebo byl to ten správný postup.
2: A už byli nějací youtubeři, které se...
3: Jo, to byly právě začátky, no, to bylo Rich Piana, takový děti, lidi, ti řekli prostě přesně, jestli chceš mít velký biceps, tak dej si to prostě zdvihu na biceps před spaním s jednoučkou a večer se to všechno odehraje, ráno se probudíš
2: a bude tam.
3: A podívej se to ze sedla a bude to tam, no. Ale úplně to tak nefungovalo. Ale zrovna já si myslím, že jakoby v těch začátcích, kde když jsem já začal jakoby cvičit, tak vlastně jakoby každý člověk vlastně ti řekl úplně jako jiný přístup, no. Že vlastně člověk vlastně měl pocit, že každý týden přišel s nějakým novým progresivním přístupem, který bude fungovat a no, že jasný. To je ten klíč k tomu, jak být velký. A myslím, že až časem člověku dojde, že vlastně neexistují ty zkratky, no. Že ten čas vlastně potom ukáže, jestli člověku to vydrží a jsou ty výsledky a nebo nejsou, no.
2: Takže ta první motivace je spíš ten vizuál, že? Nebo zvlášť v tom teenagerovském věku, že? Tak to asi bylo primárně to, že chceš nějak vypadat, že?
3: Jo, jo. A zároveň jsem jako i vždycky chtěl jako tu sílu, že jo. Jsem tehdy ještě dělal breakdance. No.
2: Hezky.
3: Tak jen vtipné.
2: Vidíš, tak to jsou věci, co tebe vůbec nevím.
3: No a to byly zlaté časy a vlastně jako by na můj poměr výšky jsem vlastně neměl žádnou sílu a jakože byli tam kluci, co prostě dokázali se tam točit na hlavě, skakat po rukách a tak.
2: Jo.
3: A já jsem měl pocit, že při každém tady tom pohybu se jako zlomím, takže vlastně mě to vedlo k tomu začít cvičit.
2: Jo.
3: Ale i když vlastně člověk se snažil cvičit tady ty kliky třeba před spaním a podobně, tak vlastně jako nebylo to až taky progres, no. Protože člověk potom zjistil až časem, že tam je fakt nějaká strava, hraje taky roli.
4: Jo, jo.
3: A je to vlastně komplexnější než jenom to, že no, si dám tady 20 kliků denně nebo 50, 100 a,
4: jo, jo.
3: A budu výsledky, no.
4: Takže pak si zkoušel různé věci, no jako trenéra si našel? Nebo...
3: Jo, trenéra jsem nikdy neměl, vždycky ne, jsem se snažil jako říct si, že já si najdu tu svoji cestu, tu správnou.
4: Jo, přes zranění. Přes
3: zranění, bolest a chyby, no. Já si myslím, jako, že... Já nevím, jestli to jako každý si tím musí projít, asi jsou lidi, co prostě řeknou si, OK, chci tady si ušetřit ten čas a najdu si toho trenéra a možná bych, jako dneska bych to jako lidem doporučil, nestracet ten čas, ale jako když je člověk mladý, tak mu to asi nevadí a zkouší prostě.
4: Ta regenerace je rychlá.
3: Jo, jo. A jakoby, já nevím, když těch jako 15 a nejde, já nevím, jako profesionální kulturistiku, tak když 2 roky prostě, jako hlavně, že něco dělá podle mě v té době a cvičí.
4: Jasně.
3: A pokud si úplně nezlomí jako tam nějaké kosti, ruce, tak je to asi dobrý, no.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
4: Samozřejmě to není jenom o cvičení ve fitku, že?
3: Jo.
4: To fyzické zdraví nechceme nechat jenom u toho cvičení ve fitku a u toho běhání, protože to je teďka velký trend, jo? Yes. Taky prostě se z toho najednou stalo, že každý běhá, každý prostě se tam předhání v aplikaci Strava a prostě má tu svoji běžeckou vestičku s gelama, aby vydrželi uběhnout těch 5 kilometrů.
3: A nezhroutit se u toho.
4: Ty ses dostal vlastně přes různé sporty i k takovým těm vytrvalostním, což není teda obvykle u cvičence.
3: Ne, no, ale zároveň cítím, že dneska už je taky trošku ten trend to hybrid atleta, jakože člověka, co vlastně cvičí a zároveň zapojí ty ultra aktivity.
4: Vytrvalostní věci s silovým tréninkem.
3: Jo, že hlavně jakoby, třeba mě to dlouho štvalo, že vlastně jsem jako cvičil, ale vlastně když jsem jak na Lysou, tak prostě to byl půldenní jako výlet a člověk tam 3x už pomalu jako sihl na zem.
4: No, protože to není to stejné, že vytrvalost
3: no, rozhodně,
4: síla není,
3: jako,
4: že... to, není to.
3: A to, že
4: to
3: tam člověk jako dřepuje, tak vlastně potom zjistí, že ty nohy v té praxi zase fungují trošku jinak, no.
4: No jo. Si tam ano.
3: Váhu neznamená, že tu Lysou vyběhne jako s prstem v nose. Spíš naopak, když má o to víc nějaké svaly, tak vlastně mu to ještě bere víc kyslíku a je to vlastně něčem unavnější. Takže jsem si říkal, že to takhle nechci. A vlastně to až přišlo podle mě i potom, co jsem si vyhodil to koleno, tak jsem viděl právě člověka, co jako takhle běhá do toho cvičí. Jsem si říkal, no, to je jako zajímavé, že vlastně něco takového bych chtěl zkusit. Takže jsem postupně začal jakoby, no, dal jsem si cíl jako vlastně tu B7, což byl minulý rok, nebo původně to bylo, jako, že jsem si to vyloženě dal, že do 30 bych to rád absolvoval, což se teda jako podařilo.
4: Tak jenom možná pro lidi, co nejsou z Beskyt, tak B7 je vytrvalostní závod, který musíš dát do 28
3: hodin.
4: A je tam docela ranec kilometrů.
3: Všeho moc.
4: A docela dost převýšení.
3: Jo, 105 kilometrů a
4: 105 kilometrů.
3: A 5,5 tisíc převýšení, no. Takže to je vlastně více mě člověk furt Lysou nahoru dolů, nebo... To je nejhorší, tam vlastně nejsou moc úseky, když si člověk řekne, jo, teď už to je nějaká rovinka, teď už to je v pohodě. Vždycky člověk se běhne dolů nebo sleze dolů a ví, že ho čeká hned další kopec.
4: Jako pro mě je to nepředstavitelné. No, prostě... Možná se tomu ještě pověnujeme víc do detailu.
3: Yes.
4: Ale možná bychom mohli hodit teďka nějaké ještě základní věci k tomu fyzickému zdraví. Tak když bychom měli úplně postavit nějaký biblický základ tady tomu povídání, tak bychom mohli se odkázat třeba na apoštola Pavla, který říká, že tělo je něco jako chrám, chrám pro Ducha Svatého. A myslím si, že tady jsou dva takové extrémy, do kterých můžeme sklouznout. A to je něco jako takový ten křesťanský spiritualismus, že jenom to spirituální, jenom to duchovní, jenom ta víra je to, na čem záleží. A pak to tělo vypadá někdy jak popelnice, nebo se k ní chováme jako k popelnici a házíme do ní cokoliv a nechováme se k ní pěkně. A pak je ta druhý extrém, a to je možná tělo jako modla. Že zase si říkáme, to je ten chrám, takže já o něho budu tak pečovat, až vlastně řešíme jenom to tělo a jenom ten vizuál. A nic z toho si myslím, že není úplně správně. Apoštol Pavel mluví o tom chrámu, o něčem, co je funkční, máme k tomu úctu, ale zároveň to není jako ten kult toho, jenom prostě biohacking, jenom fitness a jenom tohle. Jsou opravdu i důležitější věci. Přece jenom to tělo máme na nějakou omezenou dobu a duše je věčná, že?
3: Yes.
4: Takže nechceme se k tělu chovat jako k popelnici, do které házíme prostě zbytky, ale zároveň nechceme mít tu modlu, protože víme, že naše tělo jako v podstatě ani nepatří nám. Jo? Je to jako nějaký boží vynález, máme ho tady nějak, na nějakou dobu a pak pokračujeme dál. Takže ty věci, které ty jsi zmínil a vlastně v Biblii vidíme taky, jo? To můžeme v podstatě ke všemu se dá nějakým způsobem najít i biblický příklad, takže není to jenom o tom, jako, že nechceme být nemocní, ale chceme prostě nějakým způsobem rozvíjet to tělo. A ty jsi zmínil stravu, zmínil si pohyb, zmínil si regeneraci nebo spánek, to jsme ještě nerozebrali úplně, ale myslím, že to do toho patří. A co dál ještě? Možná nějaká speciální výživa, to patří asi do toho jídla. Nebo
3: jo, a to je taková ta nadstavba.
4: Jo.
3: Ten stavní kámen, ale
4: jo,
3: myslím, že zase řekl všechno. No,
4: tak jenom, když jsem to tak jako teďka vyjmenoval, tak mě napadlo, tak třeba právě, když se bavíme o tom tělu, tak přijde mi, že je fakt důležité k tomu přistupovat s rozumem, aby jsme nespadli do nějakého extrému. Pak je zajímavé, že vlastně i Bůh používá v některých případech jako zázrak třeba regeneraci. Když Eliáš se hroutí psychicky ve starém zákoně, prorok Eliáš, a chtěl umřít, v podstatě měl sebe destruktivní myšlenky, tak Bůh poslal anděla, který mu dal jídlo, nechal ho najíst a dobře vyspat. Takže evidentně regenerace je důležitá. Důležitá. Pak máme jídlo, jo? Tak Danielův půst je známý. Taky když bychom rozebrali, co oni tam jedli na nějaké makroživiny, tak je to vlastně hezká, vyvážená strava.
3: Jo.
4: Přestože já bych to maso do toho klidně jako přidal, to by mě nevadilo. Ale v podstatě tam ty bílkoviny měl nahrazené. Pak to, že tělo a duch, nebo duše, duch je vlastně propojené a ovlivňuje se navzájem, je taky něco, co vidíme v Bibli, že často se mluví o radosti a ne vždycky si schopný prožívat radost, když máš nějakou bolest. Takže evidentně je to provázané. A cvičení, tak není tam úplně, že by někdo chodil běhat, jo? Chodili hodně. Cvičení těla má jistý význam, ale zbožnost je užitečná pro všechno, je tam někde v Timoteovi. Takže má to smysl, má to svůj význam, ale zbožnost je pro všechno. Takže taky to tam někde je. Nebo ještě k tomu nějakému stravování a tak dále, tak Pavel tam poučuje Timotea, ať nepije samotnou vodu, ale užívej trochu vína kvůli svému žaludku a častým nemocem. Evidentně znal funkci vína, že to asi dezinfikovalo tu vodu, nebo já nevím, prostě. Jsou tam zmínky o tom, že vlastně všechny tyhle ty věci se řeší i v biblické době a dneska vím je trošku víc ještě díky vědě a tak dále a můžem to využít. Tak pojďme to projít postupně. Co tvoje strava? Jak vypadá tvůj
3: jo, no, jakoby, jídelníček? Teď jsem se rozjel, jakoby, nebo líbí se mi ten přístup, jako, jak se tomu říká, stravování podle jako ročního období. Jakože vlastně člověk v zimě, když tam pošle víc tuku, jakože tučnější maso, jakoby tučnější sýr a podobně, tak vlastně jako dodá zdroj energie pro to tělo i v té zimě, když jako není třeba tolik světla, že vlastně jakoby pro mě fascinující, jak to funguje v té přírodě obecně, jakože člověk vlastně už nemusí nic vymýšlet, že už to všechno vlastně jako funguje, jenom jako by to v té přírodě, že třeba ty ryby, které vlastně jakoby plavou hodně hluboko v té tmě, víceméně, tak jsou přesně jako obalené tím tukem a tím pádem skrz toho jakoby vlastně dokážou jako fungovat a tím pádem v zimě, když člověk právě přesně jako nemá dostatek toho světla, tak se to dá skrz tu stravu jakoby optimalizovat. Není to o tom, jakože by to člověk musel asi hrotit za každou cenu, ale je fajn jakoby to k tomu nějak jako přistupovat, že zase potom v létě míň tady těch tučných věcí, víc zase ty lehčí nějaké saláty, víc bílého masa a podobně a to tělo vlastně to potom o to víc efektivně jako využije. No.
4: Super.
3: Takže teď postupně teda najíždím už na nějakou tu jako letní stravu, dá se říct.
4: Jo, takže ale méně tuku.
3: Méně tuku a víc bílého masa, víc nějaké jako zeleniny obecně.
4: Jasně.
3: Protože jakoby si myslím, že i jsme se dostali do nějakého bodu, kdy vlastně máme pocit, že můžeme mít během roku vždycky všechno.
4: Jasně, jasně.
3: A podle mě to tak jako nikdy nebylo a člověk jakoby, čím dál víc jakoby i na různých podcastech se o tom jak lidi baví, se trošku vrací zase k těm kořenům, jak to vlastně tady fungovalo.
4: Sezóně.
3: A člověk tak by měl asi víc fungovat.
4: To je dobré.
3: Moje strava, no, jako snažím se jíst hodně jako bílkovin, hlídám si jako i ty sacharidy, abych jakoby tím, že se snažíte dělat i ty vytrvalostní věci. Ale není to asi tak, že bych si vyloženě počítal jako každý gram jako všeho vlastně, co přijmu. Ale udělal jsem si takový asi nějaký obraz toho, jakoby, co spořádám, jak se potom cítím a na základě toho jako analýzu, co vlastně mi chybí asi v té stravě. No.
4: To je super, že to právě nejdeš úplně tak striktně, že bys měl nějakou tabulku a váhu a všechno řešit. To je mi právě hrozně milé nebo sympatické to, že to jedeš i pocitově, jak se cítím, že? A možná i o tom to je, jo? Samozřejmě asi, když se cítíš dobře po tabulce čokolády večer před spaním, tak to asi není úplně ideální.
3: Furt tomu člověk musí přistupovat s nějakým kritickým myšlením nebo selským rozumem.
4: Je taky třeba zmínit, že ty jsi celkem velký, vysoký, kolik máš?
3: 1,98 m.
4: 1,98 m. Ty nemáš před 2 m. Mně přijde, že musíš být přes 2 metry, to není možné.
3: Jako si mi to říkají, ale ne, no.
4: Nemáš. OK, OK. Takže taky adekvátně ke své postavě člověk musí jíst, jo, že to je jasné.
3: Což pro mě jako mě lepší radši jako šatit, než živit ve finále.
4: Ale... asi, jo. No, ale v podstatě se to taky rozpadá na nějaké základní makroživiny, aby to bylo vyvážené, že potřebuješ nějaké ty bílkoviny, aby to tělo mělo z čeho stavět tu hmotu.
3: Regenerovat a všechno.
4: Potřebuješ samozřejmě sacharidy nebo cukry, ideálně ne ty, jak se tomu říká?
3: Rychlé. No.
4: Rychlé, co ti zůstanou právě v těch tucích. Nebo se ti tam dostanou, ale spíš jako ty pomalé rýže,
3: brambory,
4: to jsou ty, které potom využíváš právě na ty, třeba i na ty vytrvalostní sporty, což je teda pro mě taky zajímavý switch, protože já jsem si říkal, chci vysekat jako dobrou postavu do léta, tak vždycky prostě všechno low carb, co nejméně těch sacharidů, co nejméně těch cukrů. Pak člověk začne běhat a najednou zjistí, že nemá z čeho brát to tělo, že ty bílkoviny tě a to nestačí.
3: Což je někdy jako fascinující, když vlastně lidi, jako nedávno se tady bavil s kolegou, který říkal přesně, jakoby furt se snažil zhubnout, nic, pak si jako napočítal teda ty kalorie, kolik to zní a že na svoji váhu jako jí prostě strašně málo.
4: Ano.
3: A tím pádem to tělo je v nějakém stresu a vlastně si ukládá to, co dostane, to minimum, co dostane, tak si vlastně ukládá do tuku. A když najednou začal jíst prostě z 1500, prostě já nevím, 2500 kalorii, tak najednou začal hubnout, jako no. Že vlastně člověk si taky musí k tomu jakože vzít ten kontext toho, kolik toho dělá a kolik to potřebuje. Jako...
4: A dneska je super na to právě třeba i umělá inteligence, do které v podstatě nafotíš, co jasně, jíš tak, a za chvíli máš aspoň nějaký odhad toho, kolik toho konzumuješ. A tam je důležité taky říct, nebo pro lidi třeba, co se chystají ještě před létem trošku něco zhodit dolů a mají strach z toho, že budou mít hlad, protože jsou zvyklí jíst hodně, tak pro mě největší překvapení bylo vždycky, když jsem najel na nějakou dietu v uvozovkách, jakože by to mělo být v podstatě redukční, tak přesto jsem nikdy neměl hlad. Právě naopak mám pocit, že vždycky jíš jako furt v té dietě. Že to máš třeba rozpadlé do menších jídel a vlastně se to rozloží a někdy mě překvapí, kolik vlastně toho můžu sníst a furt jsem v nějakém deficitu kalorickém, tak jenom povzbuzení pro lidi, co z toho mají strach, že to nezvládnou, že prostě potřebují to jídlo a potřebují mít pocit té plnosti, tak ne vždycky to znamená jako hladovět.
3: Jo, souhlasím.
4: Nebo právě naopak, možná
3: naopak, no. Jako, ale většinou jako by nejvíc tam potřebuje člověk pak ty bílkoviny. Že, nebo většina lidí, co má vyvolaný jako často hlad, právě mají nedostatek těch bílkovin. A tím pádem jakoby furt mají pocit jako nedostatku jako živin a skrz to jako no, hladový a potřebuje furt jíst, no.
4: Tak to je pozbuzení pro vás. Pro nás,
3: nebojte
4: pro mě.
3: Nebojte se.
4: Ale dobré věci. A kvalitní.
3: Kvalitní.
4: Jo? Taky možná se zamyslet nad tím, co všechno, jo? Když jako zase bychom sklouzli do nějakého toho extrému, že jím opravdu to, co mě přijde pod ruku, tak možná to není úplně ten nejlepší.
3: Jo,
4: taky do chrámu božího taky nikdo nenosí odpadky, prostě zbytky. Měl bys tam přinést to nejlepší. A chápu zase, budeme se bavit o tom, že to potom leze do peněz, ale někdy to stojí za to. Přesně tak. No, co spánek? Jak se ti spí?
3: Teď už dobře. Už jsem teď už dobře. Si podle mě vychytal nějak základní věci, které mi narušovaly. Jako, asi vždycky si člověk říká, že to může být lepší. Mm-hmm. Zároveň si myslím, že právě doba dneska chytrých hodinek taky jakoby na jednu stranu tomu pomáhá, že si člověk může něco jako měřit.
4: Jo.
3: Zároveň to strašně podle mě ovlivňuje to, když se člověk probudí, cítí se odpočatý, ale podívá se na ty hodinky, vidí ta skóre 70 a řekne si, tak dneska den jako nebude úplně nejlepší.
4: Jo.
3: A přitom vlastně
4: přitom se cítí dobře.
3: Se cítí úplně nejlíp vlastně třeba poslední týden. Takže to jako dost ovlivňuje, ale jo, já jsem si spánek už optimalizoval, že se snažím dneska jíst jakoby dřív, jakože jsem byl zvyklý třeba večer klidně v 8, 9. Dneska už se to snažím posouvat na co nejbližší hodinu, třeba i kolem té 5, půl 6, přestat jíst.
4: Poslední jídlo.
3: Jo, protože jakoby taky jsem dlouho jel takové ty přerušované hladovění, s tím, že jsem právě třeba končil jídlo nevím, v 8 a začínal jsem snídat třeba v 10, v 11.
4: Jo.
3: Ale je fakt, že teďka když to zkouším opačně, právě klidně začít jíst dřív ráno, ale skončit s tím jídlem později večer nebo jako později odpoledne, takže to tělo je fakt víc uspůsobené tomu hladovat přes tu noc než přes ten den.
4: Hmm.
3: Vlastně potom už to je víc jako stres pro to tělo zase ráno, když už člověk jako funguje, něco dělá, tak vlastně furt nemá jakoby živiny, aby mohl jako normálně fungovat, že to už je jako trošku kontraproduktivní. Takže tohle mi to pomohlo zlepšit určitě spánek, nejíst jakoby, fakt mi to tu největší mezeru, co jako člověk jako tam může dát. S tím posledním jídlem před spánkem, potom jako asi nehrotím, protože takové to modré světlo vyložené, že bych jako běhal s červeným brýlema po baráku, nebo co teď studuju univerzitu, tak tam kluci prostě mají čelovky jenom s červeným světilkem a jako už nerozsvítí jedinou jako lampu v bytě, tak si říkám, OK, tam ještě nejsem vůbec. Ale minimálně jako jo, omezit nějaký stres, teď zkouším nějaké jako uklidňující dechové cvičení před spánkem nějakých 5 minut a hrozně mi to jako funguje, no, protože vlastně třeba jako u sebe minimálně vnímám, že s čím jako jdu spát, s tím tak nějak jako se probouzím. Takže když člověk jako jde spát a furt nad čím přemýšlí a hrotí, tak ten spánek jako, nevím, mě ten mozek tam potom někde se jako na 4. ráno už probudí a už pojďme zase něco dělat, čím ne. A... Takže jo, jak se uklidnit, ať už to bude pro každého cokoliv, no. Nějaká četba, klidně nějaký, nevím, seriál, podcast si pustit před spáním nebo cokoliv.
4: Jo.
3: Tak určitě směl do toho, no.
4: Máš zatěžkávací deku?
3: To nemám.
4: To jsem teďka našel jako velký hit, že máš těžkou deku.
3: Jo.
4: A ona ti má, já nevím vlastně co, ale fascinuje mě to, že někdo přišel na to, že máš mít těžkou deku.
3: Zatěžkávací, jasný. Ale někdo mi to říká, že to vlastně jakoby, že to tak člověka ulehne, že vlastně nemá potom potřebu se tolik kroutit a že to trošku dávat i člověku, nevím, pocit bezpečí.
4: Jo. Takže, a tak zase všechno se dá prodat, že? Takže
3: rozhodně.
4: Marketing a v tom zrovna tady v té fyzickém well-beingu je to teda je to velká brutál, věc.
3: Tam se to dostalo, no.
4: To
3: už fakt prodávají všichni všechno a zachráníme vám život tady, prodloužíme vám život od dalších 20 let.
4: Ano. Jo. Je to, ty claimy nebo ty, jako ty slogany, ty vize jsou šílené prostě. Právě jedna firma, kterou jsme se trošku inspirovali s tímhletím sloganem, to Buď zdrav, tak to je taky mimo jiné, oni to používají, nevím, snad to nemají registrované, ale mají vlastně vizi dlouhověké Česko.
3: Okay.
4: Tak uvidíme.
3: Ještě jednu věc bych zmínil, že vlastně třeba spím fakt s otevřeným oknem. No.
4: Jo,
3: to mi teď brutálně pomohlo. Jako, vždycky jsem se budil právě s vydýchaným vzduchem a podobně, tak dneska, když už spím i přes zimu, se snažím jako aspoň na větračku mi to okno. Tak je to
4: a i chladnější vzduch pomáhá. To je super. No a teď možná zpátky ještě k tomu cvičení. Teda, takže jak vypadá tvůj týden, aby si stihl všechno, co chceš, nebo co všechno vlastně děláš teďka? Takže fitko... Chodíš cvičit, tak to máš tak co, třikrát?
3: Třikrát týdně se snažím zařazovat.
4: Jo.
3: Pak do toho, teďka už jsem víc připraven nějaký ten jako trailovej jako systém, takže se snažím jednou týdně si dát nějaký javorovej na otočku vyloženě.
4: Okay.
3: A sobota, neděle, když je prostor, tak už něco většího, nějakých 30 km minimálně po těch horách si tam jako naběhat.
4: Jo.
3: A předtím jsem ještě tam se snažil zakomponovat nějaké lezení, jakože bouldering na hangáru. A do toho, jako když se něco naskytne, tak by tomu otevřený.
4: Jako třeba to, že jdeme za chvíli na paddle.
3: Paddle třeba.
4: Hele, ještě než skončíme tuhletu část do rádia, možná nás poslouchá někdo, kdo vlastně neví, jak začít. Jo? A prostě teďka slyší Šimona, který běhá 105 kilometrů, do toho třikrát týdně chodí cvičit. Co je ten první krok, co mám udělat?
3: Já bych začal asi tím, že jako hlavně si asi nastavit nějaký cíl. Že jako člověk, když neví, jako vlastně, co od toho čeká, tak těžko se nastavují nějaké ty cíle. Ale hádám, že třeba člověk se bude chtít cítit líp, nějak jako třeba zhubnu nějaký tu. Hlavně podle mě to nepřepali na tom začátku. Jakože nastavit si nějaké reálné cíle, ne to hrotit, že za 3 měsíce tady zhubnu 10 kilo a budu se cítit jako úplně jiný člověk.
4: Ale přijde právě třeba to zranění nebo něco, právě, protože to člověk přepálí.
3: Takže právě poslouchat svoje tělo, takže si nastavit, jakože třeba začít s nějakým tím aspoň jednou týdně silovým tréninkem, bych začal určitě, našel si nějakého trenéra, který jako člověk ukáže tu techniku, aby... Že nejhorší třeba i pro mě bylo, že když jsem vlastně se to učil všechno z toho YouTube a podobně, tak jsem třeba po 5 letech vlastně se potom musel začít jak kdyby odznova. Že jsem vlastně jako zjistil, že polovinu těch cviků jako mám nějakou techniku, ale vlastně když se člověk potom stane nějaké váhy, tak už tam vlastně vnímá to, že ta technika je jako základ.
4: A že tlačíš třeba špatně svalem, nebo používáš.
3: Takže jakoby takové to, že člověka bolí furt ramena ze cvičení tak jakoby... Uvědomit si, že tohle není ten přirozený stav, je za každou cenu přes bolest a právě na jako pokora prostě naučit se to vnímat to svoje tělo. Takže právě třeba jednou týdně začít nějaký silový trénink, podívat se na tu stravu. Jako podle mě to je o tom hlavně mít to udržitelným jakým systémem, takže nemyslím si, že ti lidi nemůžou si dát nějakou tu svoji nějakou cukrovinku, ale je to podle mě takový těch jako 80% mít ten jako základ z toho, jako funkčního jídla, dejme tomu, kde tam jako budou ty bílkoviny. A hlavně to bude pestré a bude to toho člověka bavit. No. Já si nemyslím, jako, že taky jsem si prošel, když jsem jedl furt jenom kuřecí z rýží do nekonečna. Myslel jsem, jako, že mě to spasí úplně asi ne.
4: To jsem právě dneska jsem si říkal, budu mít podcast se Šimonem, takže dneska jsem měl na oběd pěkně kuřecí z rýží, nebo respektive na večeři. A ještě k tomu, ještě k tomu byla brzká večeře v 5 hodin. Takže
3: tak už si začal správně.
4: Přesně.
3: Jo, a zároveň jako zařadit tam tu zeleninu, tady tyhle věci, taky jsem se tomu jako dlouho odmítal a jako potom člověk zjistí, že potom, když přijde na řešení třeba těch suplementů, tak jako si myslí, že zase tady tím to všechno přeskočí a pomůže si, ale fakt základ je jakoby mít tu celistvou stravu a hlavně jakoby minimálně zpracovanou a fakt to stavit, jako, že je to jako mi to přijde dneska už jako vlastně až hrozně jednoduché s těma možnostma, co máme, jako si to vlastně nějak poskládat, aby to člověka jako bavilo, chutnalo mu to. Zároveň potom je otázka, jestli má nějaké intolerance a podobně, to, že potom jako na další diskuzi, ale vlastně no, jakože nastavit si nějaký kalorický základ, podívat se, co to s člověkem dělá, jestli jako mu chybí, strádá jako energii, tak klidně tam přidat a nebát se toho asi, no. Hlavně jako vykročit a věřit tomu procesu, no, určitě.
4: To je dobrý. Super. Tak tahle ta první část je pomalu u konce. Myslím, že máme mnoho témat, co můžeme rozebrat dál. Takže se loučíme s našimi posluchačema na Rádiu 7 a uslyšíme se zase za týden a my pokračujeme do speciálu.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
0: Emocionální, sociální, kognitivní, duchovní a tělesné zdraví. Těchto 5 oblastí lidského well-beingu představili v uplynulých týdnech Tom a Milan Michalkovi a jejich hosté. V závěrečném dílu jim byl Šimon Termer. A teď už Shiloben Hot z písní Before, kde zpívá: Před naším Otcem v nebesích nepřestaneme chválit, před Ježíšem nepřestaneme zvedat své ruce. Budeme chválit jméno nad každé jméno.

popela povstane, co bylo špatný, popelem zůstane. Labutě roztáhly svá křídla a rozběhly se po hladině. Nad mostem legií se zvedly proti větru.

Milí posluchači, posloucháte Rádio 7 a jejím vysíláním vás provází Kristýna Exnerová. Pátá hodina raní 20. června roku 2026 a už za 15 minut si můžete poslechnout příběh Timoteje Tomíčka, který pro Rádio 7 natočil Kuba Lofítek. Je to svědectvím o tom, že vztah s Bohem není o vědomostech a informacích, ale o vnitřní proměně, kterou potřebuje každý z nás. Ještě předtím však pár písní k poslechu. Třeba kapela Vokap. Čekám na to stále.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia 7. Mé jméno je Tim a dneska vám budu povídat o tom, jak jsem se já setkal s Ježíšem a co pro mě Ježíš znamená. Můj příběh bych začal tak, že jsem vyrůstal od malička v křesťanské rodině, což bylo velké požehnání, protože vlastně jsem nikdy nepochyboval o tom, že Bůh je, ale v určitém věku člověk začne přemýšlet o tom, co mu lidé říkají kolem sebe. A tak jsem začal přemýšlet, kým Bůh je pro mě. A ta moje představa o Bohu byla, že je někdo vzdálený, někdo, koho nezajímám, někdo, koho nezajímá svět. A v určitém momentu jsem potřeboval víc než tady to. Potřeboval jsem si ujasnit, jestli teda Bůh je někdo, kdo o mě skutečně má zájem a kdo je mi blízko. Ta moje cesta k té osobní víře šla velice zajímavým způsobem, protože v tom momentu, kdy jsem začal hledat Boha, tak jsem se setkal s různými lidmi a s různými názory na Biblii a na křesťanství. A jeden z těch názorů, který přišel do mé cesty, jeden z těch způsobů, jak věřit a jak číst Biblii, se jmenuje kalvinismus podle Jana Kalvína. A tento teolog začal nějakým způsobem Biblii vysvětlovat. A aniž bych chtěl zpochybňovat kohokoliv víru, tak pro mě toto nebyla cesta. A nevěřil jsem, že Bůh, jakého tahle teologie popisuje, je Bůh, kterému já chci věřit a kterého chci následovat. A tak jsem studoval Biblii, studoval se různé další teology a lidi, kteří vysvětlují, jak můžeme Bibli chápat. A hledal jsem, jestli je to jediný způsob, jak přistupovat k Bibli. A došel jsem k tomu postupem času, že ne, a že vidím v Biblii jiného Boha, Boha, který skutečně přichází k lidem a miluje je a nabízí jim svou pomocnou ruku. A rozhodl jsem se v ten moment, že takového Boha chci následovat. Takže moje cesta k Bohu byla skutečně skrze Biblii, skrze studium, skrze hluboké teologické otázky a v určitém momentu jsem došel k tomu, že vidím Boha, kterému chci věřit, kterého chci následovat a v ten moment jsem prožil, jak my křesťané říkáme, obrácení, nebo jak já spíš říkám, stal jsem se následovníkem Ježíše. Rozhodl jsem se následovat Ježíše, protože jsem věřil, že to je to nejlepší, co můžu udělat. Dal jsem mu svůj život a rozhodl jsem se jemu sloužit. Od té doby jsem hledal způsob, jak Bohu sloužit, jak přinášet boží myšlenky, boží lásku na tento svět, k lidem okolo nás. A to, co jsem prožíval, to, co mi Bůh ukázal, byl verš z 1. Timoteovi 4. kapitoly 12. verš, kde je napsáno: nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď prověřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře i čistotě. A tak se snažím, aby můj život vypadal tímto způsobem, abych skutečně byl ten, který může být vzorem pro ostatní, který může ukazovat, že křesťané nejsou jenom divní lidé, kteří jsou vytrženi z reality, ale že křesťané můžou být lidé, kteří žijí normální životy, jenom v lásce k druhým, s respektem k druhým, ve víře a v čistotě. A to je něco, co můj život provázelo a provází. A z toho důvodu, že jsem se jednou rozhodl následovat Ježíše, tak teďka dělám spoustu zajímavých věcí, ke kterým bych se jinak nedostal. Sloužím v církvi, hledám způsob, jak o Ježíši vykládat v dnešní době druhým lidem. A toto je asi ve zkratce můj příběh.

0: V úvodu zaznělo, že jsi z křesťanské rodiny a zároveň, že jsi chtěl osahat a mít tu osobní víru. Do jaké míry jsi v té době prožíval jako nějaký otazník v hlavě, tohle je víra mojich rodičů, takhle se nějak projevuje, ale zároveň bych chtěl něco svého. Bylo to nějaké pnutí, potřebuji si to osahat nebo chci, aby to bylo mé vlastní. A jak se dochází k tomu, aby to tedy bylo to, co je vlastní, nejenom to, co člověk přejímá nebo slyší, vidí?
1: Mm-hmm. Myslím si, že u mě to bylo tak a u spousty lidí, se kterými si bavím, kteří taky vyrůstají v křesťanských rodinách, to je tak, že v určitém věku začneme právě přemýšlet nad tím, co nám druzí lidé říkají. A určitým způsobem to zpochybňovat, což si myslím, že není špatně. Že naopak vlastně je to ten prostředek k tomu, aby jsme našli tu naši vlastní víru. Takže se mi začaly hlavou rojit takové ty otázky, jakoby je tady nějaký jiný pohled na svět, který my můžeme přijmout bez Boha, anebo teda s Bohem, ale v nějaké jiné formě, jak blízko nebo daleko Bůh je. Co to pro nás znamená, když nás třeba rodiče vedou k tomu, aby jsme se denně modlili, jestli jenom říkáme nějaké naučené věty, nebo jestli skutečně věříme tomu, že je na druhé straně někdo, kdo nás slyší a kdo může odpovídat na tyhle ty otázky. A to všechno se tak začne těm mladým dětem, si myslím, ještě rojit v hlavě a přemýšlí nad tím. A myslím si, že právě v těch otázkách a v těch momentech, kdy je tohle to napadá, tak vždycky potřebují nebo potřebujeme hledat odpovědi, které jsou možná z jiného zdroje, než jenom od našich rodičů. Potřebujeme mít vlastně osobnější zkušenost s Bohem. Takže to, co děláme, je, že hledáme Boha v novém způsobu, v novém kontextu. Chceme ho vidět kolem sebe.
0: Součástí té tvé cesty bylo zahloubání se do Bible, studium Bible, možná studium teologie jako takové, těch pohledů. Řešil jsi někdy v tomhle směru otázku toho, jestli můžeme Bibli věřit, jestli je to nějaký historický dokument, který je skutečně smysluplný pro život člověka, který má prostě nějaké pozadí, ze kterého je jasné, že je to něco věrohodného, něco, na čem může postavit člověk svůj život?
1: Určitě jsem to řešil, možná trošku později než tady v tomhle období, tam jsem vlastně ještě považoval Biblii za ten základ, protože to tak bylo postaveno v církvi, v rodině a tak jsem byl přesvědčený o tom, že vlastně Bible je tím základem jenom proto, že mi to někdo řekl. A pak později teda přišel moment, kdy jsem to začal zjišťovat, jak to s tou Biblií je a vlastně mi přijde fascinující, že máme tolik důkazů o tom, že Bible je věrohodný historický zdroj, že můžeme přečíst tolik zdrojů, když budeme studovat ty originální rukopisy z prvních století, které se nám dochovaly, takové ty fragmenty, ty úseky, tak zjistíme, že jich je mnohem, mnohem více než kterékoliv jiné historické literatury, kterou považujeme za skutečně z té doby, kde byla napsána. Takže podle počtu těch kopií, podle počtu těch originálních kousků můžeme ověřovat historické knihy a zjistíme, že jsou pravé a že jim můžeme věřit, že jsou opravdu z třeba prvního století. Ale Bible jich má mnoho, mnoho násobně více než jakákoliv jiná kniha, takže je mnohem důvěryhodnější. Navíc i svědectví Bible jako takové vevnitř je tak spojené, že si neprotiřečí, že to krásně ukazuje na to, že přestože to psalo hromada autorů v šíleném časovém období, tak můžeme vidět, jak Bůh nad tím držel tu ochrannou ruku a jak je vedl v tom, jakým způsobem mají psát, jak je inspiroval k tomu, co mají psát. A díky tomu máme komplexní knihu, která je složena z mnoha různých malých knih, ale dohromady dává smysl. A to jsou jedny z mála důkazů, které mi ukázaly, že Bible je skutečně důvěryhodný zdroj, o který se můžu opřít. A kdybychom chtěli jít dál, tak se můžeme bavit o jednotlivých příbězích a o tom, jak je chápat. To je někdy důležité vědět, že Bible byla napsaná proto, aby jsme z ní čerpali, ale není napsaná pro nás. My nejsme ti, kterým byla cílena. je napsána v nějakém historickém a kulturním kontextu, a třeba když čteme novozákonní dopisy, tak nemůžeme si myslet, že byly napsány pro nás, protože byly napsány pro lidi v prvním století. My z nich můžeme jen čerpat a inspirovat se. A když takhle čteme Biblii a snažíme se pochopit, co byl ten její původní záměr, tak nemám problém věřit čímkoliv, co je v Biblii, naopak si myslím, že Bible dává velký smysl. Takže Bible je něco, co jsem vlastně našel jako důvěryhodný zdroj ve svém životě.
0: Když v rámci toho osobního studia přicházely nějaké otázky, které možná vedly ještě k hlubšímu studiu, jestli ty věci jsou tak, jak jsou, přicházely třeba ty otázky z tvé vlastní hlavy, nebo si vedl i nějakou polemiku s lidmi, kteří třeba Biblii opovrhovali nebo ji nebrali jako něco věrohodného, nebo naopak třeba dávali ty argumenty, proč tomu věřit nelze a podobně, jestli i s něčím takovým ses musel vyrovnávat nebo potýkat?
1: V mém okolí nebylo moc lidí, kteří byli blízko mě, kteří Biblii nevěřili. Já jsem vyrůstal hodně v té křesťanské komunitě a i vlastně ve škole byli nějakým způsobem lidé z křesťanského kontextu, protože jsem chodil na církevní základní školu, takže jsem neměl úplně příležitost s někým komunikovat naživo takto. Takže jsem v určitém období si začal dělat sám takového toho ďáblova advokáta, že jsem začal hledat důvody, proč by to nemusela být pravda. Začal jsem vlastně úmyslně zpochybňovat svoji víru a ty věci, které znám, a vyhledával jsem proto docela dost zdrojů, ať už na internetu nebo v knihách, kdy jsem snažil najít právě ty argumenty, které jsou proti, a potom porovnávat s tím, čemu já věřím, a tím, o čem mluví různí světoví teologové a různí kazatelé. A tady tuhle bitvu jsem teda vedl více jakoby vevnitř sám sebe, kdy jsem nemluvil s druhýma lidma tolik o tom, ale hledal jsem oboje ty argumenty, a to, co mi z toho jakoby jednoznačně vyšlo, bylo právě to, že můžeme věřit jak Biblii, tak Ježíši jako tomu poslanému Mesiáši, tomu, který zachránil svět.
0: Křesťanství je někdy popisováno, že to není náboženství, ale že to je živý vztah s Bohem. Zkus nás trošku vzít do toho tvého vztahu s Bohem. Co pro tebe znamená komunikovat s ním? Jak vypadá možná ta každodennost?
1: To je velmi, velmi důležitá součást a myslím si i základ víry, kdy my můžeme znát takové ty argumenty a nějaké názory a myšlenky a můžeme si to všechno nastudovat, ale vlastně nakonec to, co je pro nás důležité, je to, jestli Bůh je nám blízko. A já jsem vlastně s touhle otázkou začínal, jestli Bůh je někdo, kdo je mi blízko a kdo má o mě zájem. A myslím si, že když jsem prošel celým tady tím obdobím, kdy jsem potřeboval studovat ty věci a načíst si různé materiály a knihy, a když jsem tím vším prošel, tak jsem řekl, Bože, teda ti věřím a chci tě následovat. Tam teprve teda začala ta moje osobní cesta s Bohem, kdy jsem už věřil, že Bůh je a že ho chci znát a chci ho následovat, ale potřeboval jsem začít dělat kroky k tomu, abych já mu byl blízko, abych slyšel jeho hlas. A to, jak jsem to dělal, bylo skrze čtení Bible, kdy jsem se snažil Bibli číst už nejenom způsobem získat nějaké argumenty, nějaké myšlenky, ale ve snaze vidět Boha a vidět lidi, kteří s Bohem mluvili, kteří se s Bohem setkali, jak oni to dělali. Začal jsem se více modlit, nebo více takovým jiným způsobem, kdy už to nebylo prostě něco odříkat, odmluvit, ale kdy jsem si třeba Boha představoval vedle sebe a jakože s ním vedu nějaký rozhovor. Začal jsem dávat Bohu prostor, kdy ke mně on může mluvit, a kdy jsem třeba jenom řekl prostě, Bože, dneska chci, aby si mi něco ukázal, něco řekl, a snažil jsem se vytvořit přes den ten prostor, kde já budu naslouchat, kde já budu vnímat, kde Bůh kolem mě něco dělá, kde Bůh pracuje. Myslím si, že důležitá součást je kontakt, blízký kontakt s lidmi, kteří s Bohem vztah mají. A spoustakrát ke mně Bůh promluvil skrze lidi, kteří přišli a bavili se se mnou. Bůh promluvil skrze ně, aniž by to třeba často věděli, ale dal mi nějaké slovo, něco, co jsem potřeboval slyšet. Takže ten kontakt s Bohem nebo ten rozhovor s Bohem může být na různých úrovních může probíhat různě pro každého, ale myslím si, že je hodně důležité ho hledat. A zároveň si myslím, že je tady důležité zmínit i roli Ducha Svatého, protože právě Duch Svatý nás napomíná a poučuje a povzbuzuje a dává nám sílu do výzev, kterým čelíme. A myslím si, že když dáváme Duchu Svatému prostor, což může znamenat právě nějaká vytrvalá modlitba, Bože, prostě dělej něco skrze mě dneska, mluv ke mně nějakým způsobem, tak začneme zjišťovat, že po nějaké době rozumíme více tomu, co čteme v Biblii. Jsme možná blíž některým lidem, než jsme byli předtím. Naše vztahy se začínají proměňovat. Možná začínáme my sami se chovat v určitých situacích jinak, než jsme se chovali předtím. A vlastně ten vztah s Bohem nemusí být čistě o tom, že vím, že teďka mi Bůh něco řekl, ale o té vnitřní proměně, kdy necháváme Boha, aby dělal to, co on v nás chce dělat. A vlastně jenom si užíváme ten proces a dáváme sami sebe k dispozici.
0: Někoho by mohla napadnout ta otázka, proč vlastně ten vztah s Bohem potřebuji. Nestačí žít dobrý život nebo snažit se druhým neubližovat, žít tak a dělat to, co chci, aby třeba lidi dělali mě. Potřebuji nějakému tomu v uvozovkách dobrému životu Boha?
1: Myslím si, že k dobrému životu člověk Boha nepotřebuje. Spousta lidí, kteří jsou nevěřící, žijou na první pohled a možná i na druhý a na třetí velmi dobrý život. A myslím si, že naopak je spousta křesťanů, u kterých bychom pochybovali a zamysleli se předtím, než řekneme, jestli žijí nebo nežijí dobrý život. A ta otázka si myslím je, co si myslíme o Ježíši Kristu. Kdo byl Ježíš pro nás? Protože Ježíš je historicky skutečná osoba, není to někdo vymyšlený a máme nejlepší historický záznam, jaký můžeme mít o tom, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen z mrtvých. On sám sebe prohlásil za Boha. A teďka, jestli Ježíš skutečně je Bůh a dokázal to právě tím, že byl vzkříšen z mrtvých, tak my se můžeme rozhodnout, v jakém vztahu k Bohu budeme. Můžeme ho odmítnout, na to máme každý právo, můžeme ho přijmout a následovat, nebo ho můžeme nějakým způsobem ignorovat, což je vlastně jiná verze odmítnutí. A myslím si, že to, co si každý člověk, věřící, nevěřící, potřebuje odpovědět, je, jestli tady je Bůh, který stvořil tento svět, tak stvořil i mě. A jestli stvořil i mě, k jakému záměru? Jakým způsobem chce, abych žil, abych vlastně mohl naplnit nějaký účel, k čemu jsem byl stvořen. Myslím si, že je tady docela zajímavé se ptát na to, v jakém světě žijeme. Protože jestli skutečně Ježíš byl Bohem, tak přišel obnovit Boží království na tomto světě. A Boží království, do kterého nás pozval, a kterému jako křesťané říkáme nebe, je to místo, které je dokonalé, kde můžeme strávit věčný život s Bohem. A Bible nám říká, že Bůh je láska. Takže nebe může být místo prosycené láskou. A já mám právě rád takový ten pohled C.S. Lewise, který říká, že budou na konci vlastně jen dva druhy lidí. Lidé, kteří Bohu řeknou ano, to, co mi nabízíš, to beru. A lidé, kterým Bůh řekne ano, vem si to, co ty chceš. Nebo jinak Bůh jim řekne buď vůle tvá. A vlastně takhle ti lidé se sami rozhodují o tom, v kterém království chtějí žít. Chtějí žít v tom Ježíšově království, kde je ta láska, kde je ta blízkost Boží, kde jsou ty dobré věci, anebo chtějí žít ve vlastním království. Bible popisuje peklo jako místo bez Boha. Podle toho, že Bůh je láska, tak peklo bude místem bez lásky. Myslím, že místo, kde není žádná láska, je skutečně tím peklem, ať už je to tady na zemi, nebo potom na věčnosti. Takže ta otázka pro mě je, pro jakého krále, pro jaké království se rozhodneme. A tu odpověď musí najít každý z nás.
0: V některých konkrétních momentech už si na to možná odpověděl, ale přesto se chci ptát, je-li Bůh jako nějaká duchovní entita, která může vstoupit do života člověka a něco v něm způsobit. Proč bylo důležité, aby zrovna Ježíš přišel, aby tady žil jako historická osoba, aby zemřel, aby byl vzkříšen, aby o tom se podala nějaká zpráva, které uvěří další lidi.
1: Mm-hmm. Proč je důležité, aby Ježíš přišel na zem? Protože Boží království nikdy na začátku nemělo být jenom nějaké duchovní místo. Bůh stvořil náš svět, který byl na začátku, a Genesis to krásně popisuje, v zahradě Eden byl propojený duchovní i fyzický svět a bylo to spojené. A takhle to Bůh zamýšlel, aby jsme my jako naprosto fyzické, ale i naprosto duchovní bytosti byli ve věčnosti s tím. A když potom přišlo zlo na svět, když jsme začali se vzdalovat Bohu a vlastně vidíme dneska kolem sebe následky toho, co se stane, když se člověk a když se ten materiální svět vzdálí Bohu, tak se ta duchovní, jak říkáš, duchovní entita, duchovní svět se vzdálil od nás. Ale Bůh se nespokojil s tím, aby nás potom vzal do nebe jako do nějakého duchovního místa, které bude nehmotné a jenom budeme lítat někde jako andělé na obláčcích, ale jeho záměrem je obnovit svět tak, jak ho stvořil, obnovit ho v plné kráse a v plném zdraví, a to je to místo, kam nás on zve. A proto Ježíš potřeboval přijít do fyzického světa, protože to, o co Bůh bojuje, je o obnovu fyzických, skutečných, živých lidí, o obnovu fyzického světa. A když Ježíš přichází, tak tím, že sám sebe obětuje, tak nám dává možnost a ukazuje nám směr, jak se navrátit k Bohu, ne jak uniknout z tohoto světa, aby těmi svatými duchovními lidmi, kteří jsou vytrženi od reality, a naopak jak směřovat celý svět k Bohu, aby mohl vzniknout ten nový boží svět. Takhle tomu věřím a proto si myslím, že Ježíš nepřišel na tenhle svět jenom proto, aby nás z něho dostal, ale proto, aby nám ukázal, jak v něm žít, jak v něm fungovat. Ukázal nám, že pořád Bůh má moc do toho světa zasahovat, pořád má moc dělat zázraky, pořád má moc uzdravovat lidi a pořád mu na něm záleží. A ukázal nám takový ten závěrečný plán, že jednou, když budeme v nebi, budou ty věci zdravé a opravené, tak jak Ježíš to dělal, když chodil po téhleté zemi. A samozřejmě součástí toho všeho je i ta fyzická smrt na kříži, kdy prostě Ježíš přemáhá zlo tou jejich vlastní zbraní, nechá se zabít proto, aby byl vzkříšen. A myslím si, že to, jak nám ukázal takové to království paradoxu, to království, kdy král se nechá zabít, místo toho, aby vyhrával, tak je i způsob, jak Bůh vytvořil církev na této zemi a jak nás zve do toho, aby jsme žili.

Hledání osobní víry, zkoumání důvěryhodnosti Bible, porozumění významu Ježíšova příchodu na zemi, to je výčet některých skutečností ze života Timoteje Tomíčka, které hrály důležitou roli v jeho vlastním příběhu. Jeho vyprávění natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek. Pokud byste chtěli předat druhým lidem příběh vaší cesty k Bohu a jeho cesty k vám, rádi ho natočíme. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pátek v 11.15. Ptá se Jakub Lofítek, případně můžete v pondělí od 8.30 ladit pořad Stopy, ve kterém bude hovořit Pavel Škopek.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Touhou mou je dát se ti víc. K tomuto vyznání se přidávám i já k právě dohrané písni od Adama Bubíka Svatý pán. A já už se s vámi rozloučím, protože už za pár minut mě vystřídá moderátor Kuba. Loučím se veršem z Janova evangelia 15. kapitoly 5. veršem. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Přeji vám krásný start do nového dne v blízkosti našeho Boha.

Po 6. hodině, a to znamená, že na Rádiu 7 startuje sobotní ranní vysílání s datem 20. června 2026. Z brněnského studia vám přeje dobré ráno Kuba Lofítek. Jsem vděčný, že i v tomto čase ladíte naší stanici. Začnu přehledem pořadů, který poodhalí, co pro vás v nejbližších hodinách připravil tým Rádia 7. Do ranního vysílání vstoupíme s tichým časem v 6.15. O vztazích a jejich všemožných zápletkách jsou dnes popsány stohy knih. Měli bychom to tedy mít jednodušší než generace před námi, ne? Holou skutečností zůstává, že je to právě naopak. A to je dobrý důvod se na chvíli, alespoň u výseku celé problematiky, zastavit. O otcích a synech bude přemýšlet David Novák ve 6:45. Jaké by to bylo, kdybychom se modlili žalmy s vědomím, že se je modlil i Pán Ježíš? Žalm 22 je jeden z těch, které Ježíš přímo cituje. A co víc, zároveň ho prožívá. Jak se naplnilo mnoho detailů starozákonních proroctví, například ze Žalmu 22, jste zváni rozjímat v modlitbách podle Bible s Danou Canningovou po 7. raní. Víra, křesťanství i Bible jsou často vnímány jako strašně vážné až smutné věci. Jde přece o celý život. O jeho vyústění, o svatost na jedné straně a na té druhé se řeší hřích. Náš Bůh pak má smutnou až přísnou tvář a spytavý pohled. Ale co když je to ještě jinak? Co když Bohu nechybí úsměv a svědčí o tom celá Bible? Klíčové slovo tentokrát přináší rozhovor Kateřiny Hodecové s Dalimilem Staňkem, kazatelem Církve bratrské, který o humoru v Bibli ví své. Poslouchejte v 8 hodin. Tolik programová nabídka Rádia 7. Dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání.

Bůh se stará o vrabce i o polní lilie a také o nás. A proto se s Bohem nemusíme bát, co přinese budoucnost. Protože se o nás dobře stará. To vyspíval ve skladbě Sparrows Corey Asbury. Před námi je skladba Blízko kapely Ionet a poté už Tichý čas.

Skladba Coryho Asburyho, která zněla před několika minutami, mě vedla k tomu, abych pro ranní tichý čas otevřel Lukášovo evangelium 12. kapitolu. Můžete si text vyhledat a sledovat a číst toho se mnou. Budu číst z 12. kapitoly Lukášova evangelia od 22. verše. Potom se obrátil ke svým učedníkům, myšleno Pán Ježíš Kristus. Říkám vám, nemějte starost o svůj život, ani o své tělo, co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíše ani stodoly, ale Bůh je živý. Čím větší cenu máte vy než ptáci. Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás vy malověrní. Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno. Pane Ježíši, ta slova jsou na jednu stranu prostá a na stranu druhou velmi hluboká. Děkuji ti za to, že jsi používal ve svých promluvách k lidem, kteří ti byli ochotní naslouchat, příměry a obrazy z té doby, ve které jsi na zemi žil. A lidé si mohli uvědomit i na těch praktických věcech, jaký dopad může mít to tvé slovo do jejich života. A to si chci přivlastnit i dnešního dne, protože věřím, že to říkáš svým učedníkům i v 21. století, abychom neměli starost o svůj život ani o své tělo, o to, co budeme jíst a co si oblečeme. Když vidíme, jak ty se staráš o havrany, jak oblékáš květiny, můžeme i my složit svou důvěru v tebe. Že i náš život můžeš zaopatřit. A tak se nechci zneklidňovat těmi věcmi a starostmi, které mě mohou srážet na dno. Děkuji za to, že ty jsi dobrý Bůh, který zná naše potřeby a který nás volá a vede k tomu, abychom hledali to tvé království, tvou přítomnost, tvou spravedlnost. S vědomím a důvěrou, že to ostatní nám bude přidáno. Uč nás to prosím i toho dnešního dne. Díky za to, že i tento den můžeme přijímat jako dar od tebe.

Jedna z mých oblíbených písní od kapely We Are Messengers je skladba Worthy of Being Loved, ve které se zpívá: připadá ti někdy těžké být OK, když otevřeš oči? Přemýšlíš někdy, proč jsou ostatní v pohodě, ale ty to tak necítíš? Potřebuji, abys to slyšel. Jsi hoden toho být milován.

0: Než se zaposloucháme do biblické úvahy Davida Nováka na téma otcové a synové, je tady Sima Magušinová.
1: Raz mi pověš.

Milí rozhlasoví posluchači, otevřeme Bibli v textu, který je zapsán v Genezi ve 22. kapitole. Je to ten slavný příběh o tom, jak Abraham odvádí svého syna Izáka, aby ho obětoval na hoře Moria. A chtěl bych na tomto příběhu charakterizovat něco, co se může odehrát mezi otcem a synem. Je to Genesis 22:1-8. Po těchto událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten řekl: tu jsem. A Bůh řekl: vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dál. Vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka, sám vzal oheň a obětní nůž. I šli oba dva pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: otče. Ten odvětil: copak, můj synu? Izák se otázal: hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek zápalné oběti? Na to Abraham řekl: můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba dva spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. Vztáhl Abraham ruku po obětní noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Je to příběh velmi drastický. Zároveň věřím tomu, že nám tento příběh chce něco podstatného povědět, nejenom o Božím milosrdenství, o Boží oběti, protože víme, že nakonec Hospodin zadržel Abrahamovu ruku, ale ještě něco dalšího. Čteme o tom, že Abraham poslechne Boha a že vyrazí na cestu. Doma nechá Sáru, později i služebníky, které si k sobě vybral. Myslím si, že ten první princip, který tady je a který si můžou vzít otcové a synové, je, že na nejtěžší cestě života kráčí jen otec a jeho syn. Nepouští na tuto cestu ani svoji ženu, ani své blízké, jde jenom on a syn, otec a dítě. Pro mě je toto nesmírně silný moment v tomto celém příběhu. Nemusí se jednat o nejtěžší životní cesty, ale je důležité, aby v životě otců a synů byly okamžiky, kdy jste jenom vy a oni. A kdy se nejedná o to, že si spolu hrajete, ale že jim sdělujete něco moc důležitého. Něco, co víte jenom vy a oni. Věřte, že si synové a děti obecně budou na tyto okamžiky dlouho pamatovat a že se k ním budou ve svém životě dlouho vracet. Možná celý život. Jiná věc je, že určité duchovní principy se někdy snadněji komunikují ženám, respektive matkám. A je to tak dobře. Je to tak přirozené. O to více je ale důležité, aby některé duchovní věci dokázali komunikovat i muži, i otcové. Nemám nezbytně na mysli to, že si otec s dětmi čte z Bible nebo že se s nimi modlí. Pochopitelně to taky. Ale mám na mysli to, že s nimi otec osobně sdílí některé vážné životní věci, které ale děti pochopitelně musí být schopny unést. Mně osobně se osvědčilo, když jsem si k tomu vzal jenom jednoho syna, když spolu jsme byli jenom ve dvou. Už to, že k rozhovoru není připuštěna matka, ani kamarádi, ani sourozenci, dává přítomné chvíli důležitost a dětem nebo synům pocit smysluplnosti a důležitosti té chvíle. Tedy ten princip se jmenuje: na těch těžkých cestách života kráčí jenom otec a jeho syn. Druhý princip: všimněte si, že náklad, který nesli oslové po odchodu služebníků, nenese Abraham, ale jeho syn. Vypadá to docela drsně, až skoro krutě, jenže on je drsný celý příběh, stejně jako život. Problém mnoha otců a asi i mnoha rodičů je v tom, že se bojí svým dětem naložit pomyslný náklad. Zároveň toto ukazuje, že mužská láska je silná právě v tom, že se nebojí synům anebo dětem naložit. Je méně protektivní než láska mateřská a je to tak dobře. Zároveň moudrá matka toto pochopí a nechá svoje dítě otci. Samozřejmě ne na pořád, ale na nějakou dobu.
Nejde vůbec o to, že otec někde vykoupe dítě na kánoji nebo že ho nechá sjet černou sjezdovku. To je u většiny otců normální a spíše to dávají někde u piva k dobrému. Mám na mysli lásku, která i něco vyžaduje a která nutí dítě s láskou, ale přesto nutí, aby se rvalo s překážkami. Která má odvahu před dítě stavět určité výzvy, konfrontovat ho s nepříjemnými věcmi, dát mu zakusit porážku a vyrovnat se s porážkou. Jeden z trendů současné výchovy je postaven na tom, že dítě potřebuje neustálé pozbuzování. Určitě tomu tak je, jenže tento důraz se posouvá do roviny, že nebudu dítěti sdělovat nepříjemné věci, že ho nebudu konfrontovat s tím, co dělá špatně a kde selhává, a že ho nebudu vystavovat situacím, kde prohraje. Dopředu nás ale posouvají překážky, nikoli když vše běží jak po másle. Myslím, že otec by měl být tím, kdo své dítě moudře překážkám vystavuje a zároveň mu pomáhá se s nimi vyrovnávat. Vzpomínám si na období, když můj syn za mnou několikrát přišel a ptal se mě už po několikáté, proč pořádně nevidím. On není slepý, ale má určitou vadu řeči a měl takovou i tendenci trošku se v určitém období litovat. A tak říkal, proč nemůžu hrát ping-pong nebo některé jiné míčové hry. On může, ale prostě má tam určitou indispozici. Ptal se, proč nemá tuhle tu určitou schopnost. A já teďka nechci sdílet přesně, co jsem mu řekl. Navíc si myslím, že i vy byste dokázali na podobné otázky odpovědět. Ale to, co jsem se mu snažil sdělit, bylo, že je dobré, když i díky třeba určité indispozici se musí s něčím poprat. Jung kdesi napsal, kde zakopneme a upadneme, tam najdeme čisté zlato. Leon Cohen v jedné písni zpívá, ve všem je prasklina a tudy se dostává světlo. Role otců je tyto praskliny a pády vyrovnávat. Maminky bolístku pofoukají, otec by též měl pofoukat, ale zároveň dodat něco ve smyslu, moc se nelituj, zkus to znovu, důvěřuji ti, jsem ti nablízku. Pak je tam třetí rozměr, Abraham a Izák jdou vedle sebe, protože mají společný cíl, který udává otec. Písmo příliš nehovoří o tom, že by spolu na cestě hovořili. Možná, že kdyby šla Sára, padlo by slov trochu více, nevíme. Zde nasloucháme tichu. Ano, pravda je, že někdy takto konverzace mezi otcem a synem vypadá. Někdy to jako otcové moc neumíme, s tím povídáním jsme někdy na štíru, zvláště se svými syny nebo dětmi. O to více vyniká důvěrné oslovení otče a můj synu. Ano, i já sám, byť jsem kazatel, tak často mezi mnou a mými syny za tolik slov nepadne určitě mnohem méně než mezi mými syny a mojí manželkou. Docela svý manželce někdy závidím, když se třeba dívám z okna a vidím, jak odchází s dětmi do školy a zdá se mi, že nezavřou pusu, že si s ní krásně povídají. Ano, je krásné, když otec komunikuje, ale důležitější je, zda dítě vidí, že otec poslouchá Boha, že má směr, že má cíl a že takovéhoto otce stojí za to následovat. Když dítě vidí, že směr, kterým rodina jde, je vytyčován božími principy, že otec uznává vyšší vůli, než je jeho, a nejen to, když dítě vidí, že se otec této vůli i podřizuje. Když Ježíš o sobě říká, já jsem ta cesta, a Pavel píše, čiňte to po mně, potom se nejedná o egocentrismus, ale o to, že oba dva posouvají proces víry z hlavy a z teorie do osobní úrovně, do životního stylu. František z Assisi řekl, neustále kažte evangelium a je-li to nutné, použijte i slova. Myslím, že v rodině tohle to platí dvojnásobně. V této souvislosti přemýšlím nad slovy spisovatele Richarda Rohra, který říká, většina mužů vyrůstá s vnitřní prázdnotou. Ať už tomu říkáme rána po otci, vnitřní deprivace nebo osobní nejistota, stále je to ona stejná prázdnota. Do tohoto váku a v mužských duších vnikají démoni. Muži nevědí, co skutečně cítí, nevědí, jak se vcítit do druhých lidí a především nevědí, jak plakat. Nevím, jak to přesně je, ale bez otcovské energie, která vede, zůstává v duši dítěte pocit prázdnoty a opuštěnosti, kterou nemůže nic nahradit. Mužská energie je udeřit, tvořit, zasévat. V kontextu výchovy to znamená dítě směřovat, pomáhat mu jít vpřed a především komunikovat. Život s Bohem se dá zvládnout. A tady to těžko můžete komunikovat jenom slovy. Poslední věc je oběť.
Několikrát jsem zažil otce při pozorování svých dětí při sportu. Někdy se mi to zdálo trošku trapné, jak tam vyváděli, ale zároveň jsem pak musel dělat určité pokání z pocitu nadřazenosti. Ano, do dětí do jisté míry projektujeme sami sebe. A ne nadarmo se říká úsloví otcovská pýcha. Někdy je to trošku trapné, někdy je potřeba toto ovládat, ale přesto. V našem příběhu přichází Bůh a říká, dej mi svoje dítě. Někdy jsem slyšel poněkud nesmyslnou otázku, jak bych reagoval já. Nevím, protože tento příběh je neopakovatelný. Jenže ono se to děje v mnoha rafinovanějších podobách i dnes. I dnes Bůh chce, aby on byl na prvním místě. A to i před dětmi. Bůh tímto v kontextu výchovy říká, to nejúžasnější, co můžeš pro děti udělat, je, když si je nezboštíš. Když to nebudou tvoje děti, ale já, kdo tě povede. Toto zní jako fráze. Proto vám řeknu určitou svou filozofii, která snad trochu koresponduje s tím, co chci říci. Jeden člověk mi kdysi řekl, neptej se, co svět potřebuje. Ptej se sám sebe, čím ožíváš a jdi a dělej to. Protože to, co svět potřebuje, jsou lidé, kteří jsou živí. Nejde o to dělat jen to, co se mi líbí, ale chtěl bych, abych ožíval, když jde o boží věci. Pokud je tomu tak, nebojím se, že se mi z dětí stanou bohové. Možná, že znáte text z Jana z 3. kapitoly 16. verše Tak Bůh miloval svět. Genesis 22 je vlastně jinými slovy řečeno to též, pouze s malou změnou. Tak Abraham miloval Boha, že byl ochoten se pro něj všeho zdát, včetně svého syna. Zde by příběh mohl končit, ale příběh pokračuje. Pokračuje nikoliv na horu Moria, ale na Golgatu. Na rozdíl od tohoto příběhu, ale není poblíž obětní zvíře, ale tím se stává Boží syn. Izák dostane život, Boží syn umírá. Abrahamův příběh se stává příkladem víry. V Židům čteme, že Abraham věřil, že Bůh je schopen vzkřísit z mrtvých. Věřil, že Bůh si poradí. V evangelích čteme, že smrt neměla nad Kristem poslední slovo, že to, čemu Abraham uvěřil v kontextu svého syna, se naplnilo později v Kristu. Abrahamův příklad se nám stává povzbuzením, příběh Krista se nám stal cestou ze smrti do života. A tak bych přál všem otcům, aby toto dokázali předávat svým dětem.

0: Rádio 7 vysílá také dnes, v sobotu 20. června. Ranním časem vás provází Kuba Lofítek. V aktuální 60-minutovce se kromě nahlédnutí do kalendáře a kalendária dostane především na hudbu. Právě teď je před námi půl hodinka, ve které se biblické texty stanou základem pro osobní rozhovor s Bohem.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Pán Ježíš se modlil stejné žalmy, jako i my dnes. Co ve vás tato představa vyvolává? Co kdybychom příště vyslovovali ta slova svědomím, že je říká s námi i on sám? Jeden z žalmů, které Ježíš cituje, a jehož slova se jako jedno z mnoha proroctví naplnilo v jeho životě, smrti a vzkříšení, je žalm 22. Nad ním budeme rozjímat v modlitbách podle Bible. U dalšího dílu série s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, vás vítá Dana Kenningová.

Na začátek pojďme prosit Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme za všechna starozákonní proroctví, která se naplnila v Pánu Ježíši. Je to pro nás příslib Boží věrnosti, že i ta další zaslíbení se naplní. Pomoz nám, prosíme, soustředit se teď na Boží přítomnost, ponořit se do Božího slova a dovolit mu, aby proniklo do hloubky našeho srdce jako životodárné, občerstvující slovo. Kéž jsme otevření a kéž i naše srdce jsou otevřená. Jsme tady a teď a odevzdáváme se ti. Amen. Jednotlivé části žalmu 22 budu prokládat dalšími souvisejícími biblickými texty a modlitbami. Tentokrát jsem vybrala text žalmu 22 v překladu Bible 21, protože ekumenický překlad vynechává jedno zásadní vyjádření, na které odkazují další biblická místa, a totiž slova ruce a nohy mi probodly.

pro předního zpěváka na nápěv písně Jitřní laň, Žalm Davidův. Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi tak daleko od mé záchrany, daleko od slov mého sténání? Matouš 27. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lema sabachthani, to jest, bože můj, proč jsi mě opustil? Pane, prosíme za všechny, kdo se cítí od tebe vzdáleni, tebou opuštěni. Dávej jim prožít, že ty, Ježíši, znáš bolest odloučení od Otce, osamělosti a opuštěnosti, a sám si ji nesl. Amen. Verše 3 až 7. Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám si svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a ty jsi je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zklamáni. Já však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Izajáš 53. Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi,

jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou v opovržení od lidí. Za všechny, kdo prožívají nesnesitelnou bolest, trpí nevyléčitelnými nemocemi. Dávej jim sílu, útěchu a buď s nimi v jejich trápení, které znáš až moc dobře. Bolest, kterou ty jsi zakusil, byla ještě mnohem větší než ta, kterou neseme my. Tu jsi nesl místo nás. Díky. Amen. Verše 8 až 9. Každý se posmívá při pohledu na mě, pošklebuje se, hlavou potřásá. Spolehl na Hospodina, tak ať mu pomůže, jen ať ho zachrání, když ho má tak rád. Matouš 27. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl, jsem Boží syn. Pane, odpusť nám, že i my ti někdy vyčítáme, že nejednáš podle našich představ. Prosíme, dávej se nám poznávat takový, jaký skutečně jsi. Kéž ti důvěřujeme navzdory okolnostem, nevyslyšeným modlitbám a těžkostem, které zakoušíme. Amen. Verše 10 až 14. To ty jsi mě vyvedl z lůna mé matky, u jejich prsů dal jsi mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna, můj Bůh, jsi ty. Nevzdaluj se mi, úzkost se blíží, chybí mi pomocník. Mohutní býci mě obkličují, obstupují mě tuři bášanští. Své tlamy na mě otvírají, jak draví řvoucí lvy. Matouš 26. Pak mu plivali do obličeje, byli ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali, hádej Mesiáši, kdo tě udeřil. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou pronásledováni pro tvé jméno. Vysmíváni, protože věří v tebe. Buď jejich útočištěm a dej, ať plány těch, kdo jim škodí, se obrátí proti nim. Veď k obrácení i naše nepřátele. Amen. Verše 15 až 16. Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. Mé srdce se vosku podobá, rozpustilo se v mém nitru. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazil s mě. Jan 19. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno, a proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl, žij s ním. Pane, slova nestačí na vyjádření naší vděčnosti a úcty, že jsi za nás a kvůli nám to vše vytrpěl. Utrpení, kterým jsi prošel, je pro nás nepředstavitelné. Prosíme za všechny, kdo žízní po spravedlnosti, kdo žízní po vodě života, kdo prožívají duchovní vyprahlost a mají pocit, že už to dál neunesou. Pane, nes jejich bolest a trápení s nimi. Amen.

0: V modlitbách podle Bible dnes rozjímáme nad žalmem 22 a texty z písma, které s ním souvisí. Provází vás Dana Kenningová. Verše 17 až 18. Smečka psů se na mě zbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodly, všechny mé kosti se dají spočítat. Dívají se na mě, zírají. Matouš 27. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu strní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu. Buď zdráv, židovský králi. Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů a odvedli ho k ukřižování. Pane, prosíme za všechny, kdo byli zneužiti, kdo žijí s pocitem hanby a neví si s ním rady. Za oběti sexuálního, fyzického, psychického i duchovního zneužívání. Pane, zastaň se jich, ať ví, že nejsou sami. Očisti je před nimi samotnými i před ostatními. Očisti jejich jméno. Amen. Verš 19. O moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Jan 19. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly. Každému vojákovi díl, zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude. To proto, aby se naplnilo písmo. Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli. Pane, prosíme za všechny, kdo byli okradeni. O majetek, o důstojnost, o spravedlivé zacházení, o možnost smíření, obnovy, o naději, o lidství. Daruj jim nový šat tvé spravedlnosti a vědomí důstojnosti, identity a hodnoty v tobě. Amen. Verše 20 až 25. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi. Ty, sílo má, mi pospěš na pomoc. Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů, tu mou jedinou. Zachraň mě, prosím, před tlamou lva, vyslyš mě před rohy buvola. Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění tě budu velebit. Ctitelé Hospodina, chvalte jej, všechno sí mě Jákobovo, slavte jej. Všechno sí mě Izraele, ctěte jej. Jistě, že nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář. Když k němu volá, on vyslýchá. Izajáš 53. Ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasítí se tím, co zakusil. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrných. Pane Ježíši, všichni jsme zbloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou, ale ty jsi nesl vinu za nás, za všechny. Nevinný za své volné, věrný za nevěrné. Prosíme, odpusť nám všechny naše hříchy. Proti tobě, proti životu, proti našim bližním i proti sobě samým. Odpusť nám každou nespravedlnost, křivdu, výsměch, pomluvy, manipulaci, zneužívání moci, sobectví, neodpuštění, nenávist, nevěru, touhu po pomstě, pýchu, neochotu se podřídit tvé vůli, povyšování se nad druhé, nezájem, nelásku, pokrytectví, modlářství, závist, žárlivost. Vkládáme je na tvůj kříž a děkujeme ti, že tam mohou skončit a už je dál nemusíme nést. Děkujeme za tvou milost. Amen.
1: Zemi pokryl šedej stín,
2: zemi pokryl šedej stín,
1: nad krajinou zjev

Modlitce modlitby, které se modlil Pán Ježíš. Třeba slova žalmu 22, který nás dnes provází modlitbami podle Bible. Je s vámi Dana Kenningová. Verše 26 až 27. Ve velikém shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni. Chválit Hospodina budou, kdo jej hledají. Ať vaše srdce žije na věky. Lukáš 24. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Díky, Pane, za dar chleba a vína. Díky, že jsme pozváni ke tvému stolu, kde nás sytíš svým tělem a obmýváš svou krví. Ty slovo, které se stalo tělem, kéž jsme i my tvým tělem, tvým chlebem pro tento svět a neseme tvé životodárné slovo, které má moc proměnit náš život tomuto hladovému světu. Zůstaň s námi, Pane, všude tam, kde prožíváme temnotu, strach, úzkosti, nejistotu. Otevírej nám oči, abychom tě viděli v Božím slovu i v našich bližních kolem sebe. A přebývej skrze Ducha Svatého v našich srdcích. Amen. Verše 28 až 30. Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí. Před tvojí tváří klanět se budou všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy. Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou, ti, kdo se při životě udržet nemohou. Filipským 2. kapitola. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Pane, s nadějí a očekáváním vyhlížíme ten den, kdy se zjevíš ve slávě, kdy se před tebou skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsi Pán. Ty jediný. Prosíme, abychom byli připraveni na tvůj příchod, abys nalezl víru, až se vrátíš. Pane, prosíme za všechny, kdo mají z tvého příchodu strach. Dej se jim poznat jako ten, kdo je neskonale miluje a touží je mít ve své náruči jako matka své děti. Prosíme za církev, aby byla připravena, jednotná a soustředila se na to, co je skutečně důležité. Dej nám ryzí srdce v souladu s tvou vůlí a tvými řády. Ať chodíme po tvých cestách, usilujeme o spravedlnost, milujeme právo a žijeme lásku v pravdě, abychom dělali čest tvému jménu. Amen. Čas společných modliteb podle Bible vypršel. Zbývají nám poslední dva verše žalmu 22, jejichž slovy se s vámi loučí a za týden naslyšenou těší Dana Kenningová. Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět na věky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí.
poví, co učinil. Amen.

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Evangelium podle Jana, 17. kapitola, 3. verš.

Na 20. června připadá Světový den uprchlíků. Podíváme-li se do českého kalendáře, u dnešního data najdeme vonavé květinové jméno. Květa. Toto jméno je obdobou latinského jména Flora. Jde o domácou podobu jména Květoslava. Nositelky tohoto jména by měly mít rády květiny, protože právě ony jim dali toto půvabné jméno.

0: kalendárium.
1: Pojďme si připomenout některé události a osobnosti, které se pojí k datu 20. června. Června 1410 odmítá Jan Hus v betlémské kapli ničení knih Johna Wycliffa. 1837, 20. června, nastupuje na britský trůn královna Viktorie. 1955, vzniká Ekumenická rada církví v České republice. A 2002, oficiálně vzniká Církev křesťanská společenství. V současnosti ji vede senior pastor Marek Prosner, také předseda rady TVR a náš dlouholetý spolupracovník. Český sochař Josef Václav Myslbek se narodil 20. června 1848. Připomeňme jeho nejznámější díla. Sousoší pro Palackého most, po druhé světové válce byla pak přemístěna na Vyšehrad. Výzdoba interiéru Národního divadla, mimo jiné bysta Bedřicha Smetany ve foaje budovy. Pomník Karla Hynka Máchy na Petříně, jezdecká socha svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. Český herec Josef Kemmer se narodil 20. června 1922. V roce 1993 získal divadelní cenu Thálie za celoživotní herecký přínos. Pro svou víru byl v 70. letech obsazován spíše do méně významných rolí. Června 1722 umírá Krištof Dietzenhofer, německý barokní architekt žijící u nás. K jeho stavbám patří například kostel svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně, kostel svaté Markéty v Břevnovském klášteře nebo pražská Loreta. Působil také jako pevnostní stavitel v Chebu a Praze a jako klášterní stavitel Broumovského kláštera. Václav Beneš Třebíský, kněz a spisovatel, umírá 20. června 1884. Podobně jako Alois Jirásek se i Třebíský věnoval ve svých dílech především historické tématice. Na rozdíl od svého slavnějšího kolegy byl však často přesnější. Přesně před 60 lety nás opustil Wilhelm Busch, německý evangelický farář, evangelista a spisovatel. Umírá 20. června 1966. Jako mladý poručík prožil v průběhu první světové války obrácení. Vystudoval teologii v Tübingenu. V letech 1931 až 1962 působil jako farář pro mládež v Essenu. Kromě toho působil jako cestující evangelista. V době Hitlerovy vlády byl členem vyznavačské církve a byl proto několikrát uvězněn. Po druhé světové válce se opět věnoval kazatelské službě. V roce 1962 byl penzionován, ale cestoval a kázal dále. V češtině vyšla již za socialismu v samizdatu jeho kniha Život bez všedních dnů. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Po 8 hodině nás čeká klíčové slovo. Hostem Kateřiny Hodecové bude Dalimil Staněk. Společně budou přemýšlet nad humorem v Bibli. Teď ještě kapela C3 Třebíč.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme přicházet věcem na kloub a promýšlet je do hloubky. A tak dnes bude naším tématem Bible

0: Tak my si asi představíme ty vtipy, někdy třeskuté, někdy jemné, slovní, situační. Co z toho v té Biblii je? V čem vidíš její vtipnost?
1: No, určitě tam je jako spoustu různých jako vtipných momentů. I těch druhů humoru je tam prostě hodně. A záleží na tom, jaký vlastně čteme, jestli to tam jako jsme schopni vůbec vidět, že jo? Protože humor často... Nebo vtipné scény a vtipy vůbec jako chápeme ve chvíli, kdy máme nějaké společné porozumění kulturní, takže spoustu vlastně vtipů a humoru nám jako utíká i v tom biblickém textu, třeba kvůli tomu, že jsme nežili v té kultuře, nebo nežijeme v té kultuře.
0: A nebo překladem.
1: A nebo některé se ztratí v překladu, spoustu jako vtipků, takových jako hravých vtipků v Bibli jsou vlastně jazykový humor, jo? Že vlastně, když to pak čte člověk v originále, v hebrejštině, nebo v řečtině, tak vlastně slyší, že tam jsou jako přesmyčky, že tam jsou dvě jako podobné slova v jedné větě a vlastně člověk, který to zná, tak si to tam všimne a třeba se nad tím jenom trošku pousměje. Jo? Je to součást prostě nějaký hravosti, krásy, nějaké zvukomalebnosti těch textů. A takže to je určitě nějaká linka, která vlastně na první pohled, když člověk čte ekumenický překlad, tak to tam prostě vidět není.
0: Tak co my... chudáci, kteří neumíme ty původní jazyky a nežijeme v tehdejší době. Co z toho můžeme vyčíst, my běžní uživatelé a čtenáři?
1: No, mně asi přijde jako důležitý, že vůbec člověk jako s tím k tomu textu přichází i s takovým předporozuměním, že by tam vůbec něco vtipného mohlo být. A mně to třeba nějakou dobu asi trvalo, že jsem jako takhle Bibli vlastně nečet, že jsem ji četl spíš jako vážně, tak jako co mi ta kniha může říct o mně a o Pánu Bohu a s takovou trošku jako kajícnou tváří, možná ještě, když to trošku přežnu do extrému. A vlastně moje takové jako uvědomění si, že v té Bibli fakt jsou jako, že to je fakt jako vtipný, tak jsem měl zkušenost s jedníma dorostákama v Olomouci, kteří začali číst knihu Přísloví a začali za mnou chodit, že je to vlastně hrozně baví. Protože si prostě představí tu scénu, jak se ten pes vrací k tomu zvratku pořád a že jim to vlastně přijde vtipný, když to ten autor prostě použije, že jo, jako se pes vrací ke svému zvratku, tak ten hlupák pořád dělá do kolečka tu stejnou věc, nechutnou. A taky to vlastně přišlo vtipný. A našli tam jako víc takových jako přísloví. A já jsem si říkal, aha, to je vlastně pravda. Když si to člověk doslova představí, co to je, tak je to vlastně legrační. A pak pár let na to jsem v knihovně narazil na knížku Ježíšův humor. The Humor of Jesus, a už nevím, autora si nepamatuju. Taková útlá knížečka. Já jsem si ji vzal z té knihovny, dal jsem si ji do batohu a šel jsem domů. A furt jsem přemýšlel, co v té knížce bude napsaný, protože jsem si říkal, Ježíš jako vtipný asi nebyl. A furt mě tak šrotovalo v hlavě, protože jsem si promítal ty jeho jako podobenství a věci a říkal jsem si, no on to tam někde musí být. A tak jsem se na tu knížku těšil a myslím si, že v něčem mi vlastně jako otevřela oči, a že se na Bibli můžu dívat i třeba zrovna na Ježíšovy výroky vlastně tímhle způsobem.
0: Myslíš tím ty příklady třeba, že bohatý nevejde do Božího království, to už spíš velbloud uchem jehly?
1: Tak třeba tak, velbloud uchem jehly, nebo když Ježíš říká, cedíte komára a spolknete velblouda. Jo, tak si prostě představu toho človíčka, který jako v té misce mu tam vadí ten malý komár a tak se ho snaží jako vypreparovat z té polívky nebo z toho, aby to tam prostě nebylo a věnuje tomu spoustu energie a pak jen tak mimochodem jako spolkne velblouda. Představte, tak jako si vypadá. Člověk vožužlává toho velblouda, nevím, si ze zadu nebo ze předu. Vtip třeba jazykový je tam v tom, že tam je jako slovní hříčka, že ten velbloud, já se tady musím podívat do poznámek, jo, že ten velbloud a komár jsou jako podobný slova v řečtině, kalma a gamla. Takže to vlastně jako je takový, jako, jo, cedíte kalma a polikáte gamla. A vlastně taky to je v tom taková nějaká jako Ježíšova hravost. A přijde mi, že třeba zrovna tady v tomhle tom, že to je nějaký jako jeho způsob komunikace, a že vlastně on říká takovýhle průpovídky a vlastně nechá, aby si to ty lidi zapamatovali a pak vlastně díky tomu, že to je vtipný, tak jim to nějak zůstane v hlavě. A třeba zrovna u tohohle si dovedu představit, jo, že člověka to pak zaujme A říká si, no, kdy já to dělám, že jo? Kdy jako prostě řeším nějakou drobnost a nějaká velikost mi vlastně uteče, jo? Že se prostě zaměřím na nějakou prkotinu a tu strašně řeším a pak vlastně mi vůbec nedojde, že něco jiného mi prostě utíká velkýho. A potřebuji se občas jako zasmát sám sobě, že

0: jako někdy řeším prkotinu a podstatnou věc prostě jen tak jako spolknu a vlastně jakoby je to v pohodě. Takže já se potřebuji smát sám sobě, potřebuji ten vtip jakoby slyšet sám na sebe a díky tomu, že ho takhle jako mám v hlavě, tak na ten život můžu dívat i trošku z takového nadhledu, což vlastně ten humor umožňuje.
1: Říkáš na život se dívat z nadhledu, ale říkám si, když člověk připustí, že Ježíš, co mám říct, vtipkoval, mění to i ten pohled na něj?
0: No, mění to na něj pohled, že... Nebo ten pohled na něho je, pak mám takovej jako realističtější. Jo? Já si i říkám, že jo, proč za ním vlastně ty lidi chodili? Prostě jako tisíce lidí chodili na Ježíše, na jeho kázání nebo na, prostě za ním chodili. To znamená, že a když se to promítám, jako na koho dneska lidi chodí, koho vlastně chtějí poslouchat, tak nejenom lidi, kteří jako s kamenou tváří říkají nějaké jako moudro, tam pokládají, jo, tu pravdu, nebo nějakou vášní, to tam jako derou do těch lidí, ale prostě lidi, kteří nás lákají, tak jsou spontánní, živí, mají v sobě i nějakou, právě nějaký prvek jako humoru a tak si dovedu představit, že to Ježíš uměl různě, jo, že uměl říkat vážné věci, tvrdé věci, ale že prostě uměl jako i být hodně vtipnej a dovedu si představit, že některé věci říkal s pousmáním, že ho to i bavilo, taková jazyková hříčka. Mě by to prostě bavilo, kdyby mě napadl ten Kalma a Gamla prostě. To je vlastně dobrý, tak já to tak použiju. Taková hravost.
1: Nezlehčuje vtipkování tu podstatu?
0: Může. Nebo takhle, vtipkování beru jako jeden, nebo vtipkování, nebo humor beru jako jednu z pozic, kterou má člověk, flexibilní, zralý člověk má pozici, ve které tohle může dělat. A zároveň to není jediný, co dělá. Takže určitě by bylo zase blbý si Ježíše představovat, že všechno říkal ve vtipu, že utíkal do humoru místo toho, aby řekl věci napřímo. A to si prostě nepředstavuju. Představuju si ho jako zralou osobnost, která prostě dovede mluvit velmi vážně. Ale v určitý chvíle mi přijde, že ten humor je fakt jako dobrý nástroj, jak jako něco, jak jako předat něco lidem, možná trošku obejít jejich obrany, který mají, předtím, že bych to jako nepřijal, ale jako vtip to trošku jako přijmu. Ještě mi vlastně tam přijde zajímavá souvislost s tím, že už v Markově evangeliu poprvé, když Ježíš promlouvá ke konkrétnímu člověku, ne obecně k zástupu, tak vlastně promlouvá k Petrovi a Ondřejovi a říká jim, pojďte za mnou, budete rybáři lidí. A to sousloví rybáři lidí, jako prostě my, co jsme, máme tu křesťanštinu zažitou, tak nám to nepřijde vtipný. Ale jestli to byl novotvar, který Ježíš prostě vymyslel, tak těm dvou chlapům to muselo jako přijít úplně bizár, jako jaký dvě věci spojuje dohromady, co to přece znamená být rybář lidí, když je to přece jako divný. Já přece nebudu lovit lidi a zároveň se dovedu představit, že je to vlastně nějak zaháčkovalo k Ježíši, že je vlastně jako chytil na udičku tady tímhle s tím humorem, že jako použil rybářský humor k tomu, aby chytil rybáře na udičku, zaujal je a vlastně na nějaký rovině vlastně vtipný a zároveň, a to mi přijde, to je odpověď na tu tvoji otázku, že zároveň vlastně ono to obsahuje tu hlubokou pravdu v tom. A dovedu si představit, že po těch třech letech na poletnicích, když ten Petr s Ondřejem seděli, že tam to tisíce lidí jim tam uvěřili, tak seděli večer jo, nějakého kapky vína a říkali, tyjo, vzpomínáte na Ježíše, jak nám tehdy řekl, že budeme rybařit lidi? To byl dneska úlovek, co? A prostě s takovou nějakou jako něhou a radostí mohli vzpomínat na jeho joke, který vlastně je zaujal tehdy a vůbec nevěděli, co to znamená. A možná jim to přišlo i divný, proč jo, zabíjet lidi nebo rybařit znamená zabíjet, tak vlastně je to divný, že my přece nezabijíme, ale tak vlastně to Ježíš jako obrací, že to je, že chytáme je k záchraně, k životu, ne ke smrti, tak je to vlastně opačný rybolov a tahle ta hloubka a i pak ta zkušenost třeba s těma letnicima, v nich musela fakt jako probudit takový jako úžas nad tím, jako co všechno v tom vtipu bylo obsažený. Takže to je jako hluboký humor.
1: No, když tě poslouchám, tak je. A co když to člověka uráží?
0: Co?
1: No, když teď se mluvíme o tom, že Ježíš byl vtipný, používal humor, co když to někomu bere tu jistotu a té vážnosti a důležitosti biblického poselství?
0: Chce se mi říct, to je mi líto, že to tak má, ale věřím, že to tak někdo může mít a ať to by byly tak, jak chce. Já to nikomu nevnucuju, je to můj způsob, jak by byly číst nějaký pestrosti.
1: Nebo mířila jsem tou otázkou k lidem, pro které je to opravdu, víš, jak je ti něco vnitřně svaté. Mm-hmm. A pak někdo mm-hmm. udělá nebo řekne, že to je míněno ve vtipu, že ti to jakoby mm-hmm. bere tu pevnou mm-hmm. půdu pod mm-hmm. nohama.
0: Jo.
1: Jak vlastně rozlišit teda, co je vážné, nebo aby to nebralo?
0: No, to je vážný, to je prostě, ono to je všechno vážný, akorát to vážná, ta vážná věc může být řečená i jako humornou formou. Jo? Já nevím, když si vezmeme knihu Ester, jo? Kniha Ester je prostě, je to celý karikatura prostě nějaký společnosti. Je to zesměšnění království a mužsko-ženských vztahů a toho, jak se domýšlíme. A je to prostě celý, jak kdyby člověk fakt šel na jako vtipný, vyabsurdovaný divadlo a řezal se smíchy od začátku do konce, jak ty postavy jsou jako vlastně blbý. A zároveň pak přišel domů a řekl si, no jo, ale já se vlastně taky domýšlím. Já si taky jako domýšlím, neptám se lidí, myslím si svoje věci a vlastně najednou ke mně začne, jo, nejdřív se tomu zasměju a pak mi začne docházet, jak je to vážná věc a jak moc to jako reflektuje mě samotného a společnost. A možná, kdyby za mnou někdo přišel a řekl mi prostě, ty se domýšlíš, jako jo, nesmíš si takhle jako představovat věci, prostě, jo, a fabulovat nějaký konspirační teorie, nesmíš, tak já se vůči tomu zatvrdím a řeknu, no, ale já to nedělám, jo. Protože na mě tlačí. Ale když mi to někdo předloží jako vtipnou hru, která mi nějak zůstane v hlavě a možná ve chvíli, kdy moje duše je na to připravená vlastně tu slyšet, tu pravdu zatím, tak pak najednou zjistím, jo, vlastně já možná jsem podobný jako král Achašveroš, který prostě má blbý rádce a domýšlí se, aniž by si zkontroloval realitu. Jo? A ve chvíli, kdy jsem na to připravený a moje duše je připravená, tak ten vtip je tam připravený k tomu, aby mi řekl pravdu. Ale byl tam dřív a nedostal by se tam, kdyby byl řečený přímo.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Mým dnešním hostem ve studiu je kazatel církve bratrské a psycholog v jedné osobě Dalimil Staněk. Povídáme si o jakémsi novém pohledu na Bibli, totiž na Bibli jako i zdroj určitého, a můžu říct jemného, humoru. Nebo je tam i jiný druh humoru? Protože humor to je velká oblast, ale zahrnuje vlastně jízlivost, satiru, třeba fekální humor nebo sexuální narážky. To všechno se dá zabalit pod tu nálepku humor. Co vlastně z toho v Bibli najdeme?
2: No, já myslím, že tam fakt najdeme hodně. A že to není jenom jako jemný intelektuální humor, jako s tím Kalma a Gamla. Prostě to je takový jako... slovní hříčka. Ale myslím si, že jako Ježíš fakt jde někde jako na hranu. V jednu chvíli použije jako hodně černý humor. Ten si jako nezmínila, ale použije černý humor a to je ve chvíli, kdy řekne neházejte perly sviním, nebo se na vás obrátí a rozsápají vás. Což je jako docela černý humor. Když si člověk představí tu scénu, jo, človíčka, který bere perly s takovou nějakou naivitou vlastně přichází, nabídne jim ty perly, nebo jim to tam jako hodí, nebo něco jako položí před ně a teďka oni se toho asi leknou, nebo prostě to, vrhnou se na něho a zabijou ho. A to Ježíš takhle předloží, takovouhle, představte si takovouhle scénu a nechá to ležet. A je to vlastně černý humor, když to poslouchají a když se s tím nějak ztotožňují lidi, kteří byli naivní a dlouhodobě v nějakém vztahu třeba nebo v něčem byli prostě naivní a předkládali něco vzácného a ten druhej to jako nevím, pošlapal nebo na to nějak jako blbě reagoval nebo vlastně se zlou potázali. A Ježíš to tam jako předkládá a říká, hele, i takhle to může vypadat. Jo? I jako tohle může být situace člověka. A dovedu si představit, že spoustu lidí, kteří to takhle jako zažili, tak prostě mohli ujíždět na takovým jako černým humoru, jako haha, to je fakt, to byl hodně naivní člověk a dopad strašně blbě. Tady Ježíš fakt mluví o hodně vážných věcech. Jo? I že tam jde o to rozsápání a tak. Tak fakt to jsou jako, že hodně vážný. A já znám, nebo si prostě představuji třeba nevím, skupinu lidí, skupinu nějakých jako doktorů, nebo prostě skupinu nějakých jako trošku předvyhořelých psychologů, kteří vlastně začnou mít černý humor ohledně svých prostě jako pacientů a tak dále a ohledně toho, jak to v té práci je a jak je to vlastně většinou jako náročný a teďka prostě sedí u toho stolu a fakt jako jedou takový bomby. A to, co to způsobuje v lidech, i třeba ten černý humor, nebo to, co je toto, je, že to vlastně jako spojuje. Spojuje to s nějakou těžkou zkušeností. Je to způsob, jak si být blízko. Protože když někdo rozumí mýmu humoru, tak vlastně to znamená, že máme nějakou společnou zkušenost. A jestliže Ježíš tohleto krátké podobenství říká, tak vlastně zároveň tím říká, hele, já mám taky takovou zkušenost. On tu zkušenost měl, že jo? Jo, nabízím sám sebe a oni mě rozsápou. To je prostě point jeho života, že jo? Dělá to dobrovolně, ne naivně, ale prostě má tady tuhletu jakoby zkušenost s lidským, s tím, že i když dáváme to nejlepší, tak to může být jako vlastně odmítnutý. A říká, tohle je moje zkušenost. A všichni ty, kteří to mají podobnou zkušenost, tak se spolu s ním můžou smát černému humoru nad tímhle blbcem, který tam házel perly sviním. A je to něco, co může lidi spojit. I když je to černý humor.
1: Sahá někde Ježíš k ironii?
2: To nevím, protože ironie se hrozně blbě čte, protože ta je ta jako není zachytitelná v psaném textu. Jo, ironii v psaném textu nezachytím. Prostě ta je vždycky vázaná na nějakou metakomunikaci, která je jako okolo toho obsahu toho textu. A ve chvíli, když máme vlastně dochovaný jenom jakoby textovou formu Ježíšových věcí nebo Ježíšových výroků, tak v podstatě je strašně těžký jako zachytávat ironii. A myslím si, že třeba ta kniha, nevím fakt, jak u toho Ježíše, ale třeba ta kniha Ester, tak v ní jako spoustu ironie je. Jo, je tam, je postavená trošku jinak, je to, jakoby v tom textu tu ironii poznáváme jinak, protože třeba je to o tom, že se tam porovnávají nějaké dvě osoby a jedna je jakoby hodně zironizovaná tím, do jakého prostředí je jako, jako postavená, takže tam ta ironie třeba je, ale v těch výrocích Ježíšových asi těžko se tam jako hledá, museli bychom víc to tam jako včítat.
1: Co dvojsmysly, to je častý zdroj vtipů, ne?
2: Ano, vést prosté, hloupé, dvojsmyslné řeči se nesluší, nebo něco tak to ano. Říkal někdo v Novém zákoně, apoštol Pavel, předpokládám. No, Ježíš úplně neudělal dvojsmysl, ale že jo, většinou dvojsmysly bývají spojeny s nějakým trošku jako sexuálním humorem, že jo, že jako tenhle ten směr. A Ježíš jako v jednu chvíli jako udělá hodně jako takový jako sexuální humor, jo. Respektive neudělá, ale udělá tam takovou pauzu, do které si všichni dosadějí přesně tohleto. Jo. Je to podobenství o tom, jak král pořádá hostinu a pozve lidi a ty lidi se začnou vymlouvat. Jo. A tam vlastně jako exegeticky je hrozně zajímavý sledovat, že vlastně ty výmluvy těch tří lidí mají jako stejnou strukturu. Jo. Jeden říká, jo, koupil jsem pole, musím se na něho jít podívat, přijmi mou omluvu. Takže říká, co udělal, co s tím bude dělat, a omlouvá se. Druhej, koupil jsem 5 párů volů, jdu je vyzkoušet, přijmu mou omluvu. Zase, co mám, co jsem získal, co s tím jdu udělat a přijmu mou omluvu. A pak ten třetí, a že jo, známe ty vtipy, kde jsou vždycky tři, že jo, první šel, druhý šel a víme, že ten třetí prostě to bude nějak jinak, jako jo, to prostě, ty první dva nám nasadí nějaký rytmus, v tom třetím očekáváme, že ten rytmus bude pokračovat a když ne, tak je to právě ten vtip. A to tady Ježíš dělá. A ten třetí řekne, oženil jsem se a nemůžu přijít. Což vlastně je, jako Ježíš ho tam prostě nechá vypadnout z rytmu. Takže správně podle rytmu těch předchozích by měl říct, oženil jsem se, teďka nějakým způsobem, teda, že jako spolu sexuálně žijem, omlouvám se, nepřijdu. Ale vlastně vypustí tam ten důvod, proč, co teda jako dělám, a vypustí i tu omluvu. Prostě jako to za to se přece nebudu ani omlouvat, to je přece jasný. A tak si dovedu představit, že jako zvlášť pokud teda, a to si fakt domýšlím, že tam Ježíš tu pauzu fakt udělal. Jo, že jako jela ta kadence, první, druhý, třetí, první, druhý, třetí, první. Říká, tam nechá tu ticho a jaka všichni se samozřejmě domyslejí, že jo, co tam ty dva spolu jdou dělat. Ale Ježíš to neřekne, že jo, on je z obliga, tak mlčí. A jenom řekne, a nemůžu přijít. A zase, jo, je to nějaký jako způsob jakoby vtipu, kterým předává něco. Je zajímavý, že to dělá na hostině mezi VIP lidma, kde takhle jako zacinká na takovouhle vlnu jako toho sexuálního humoru. Ale zase, ten point není v tom, že lidi, že Ježíš chtěl jenom bavit společnost. Ten point je jako mnohem hlubší, že v tu chvíli tímhle s tou propojení s tou jako sexualitou vlastně dává důraz na toho třetího, že ten třetí je ten hlavní v tom podobenství, v tom vyprávění, že nějak je to o něm, mění perspektivu, protože všichni posluchači doteďka sympatizovali s králem, který chudáček to tam nachystal a teďka oni mu tam nechtějí přijít. A najednou tady začnou, si troufám říct, že většina začne sympatizovat s tím, kdo teda jako nepřijde, protože nějací volové nám jsou, můžou být ukradený, ale tady vlastně to je jako, to je přece správně, ne, že jsou spolu, proč by měli chodit na hostinu. Tak vlastně najednou začneme jako sympatizovat tady s tímhle, ani ta omluva tam vlastně jako nemusí být. A myslím si, že ten Ježíšův point v tom, že jim trošku zamotal hlavu a že ten jeho point je, že když má člověk všechno, tak jako ty bohatý lidi u toho stolu, když je nasycený a uspokojený, tak je těžký toužit po Božím království, toužit po něčem. Tak vlastně to tam jako vymění, že tam je uspokojený muž v tom příběhu a neuspokojený král, který něco připravil a nikdo to nechce. A Ježíš tam vlastně jde jako v tom, zase v tom dopadu toho podobenství je to strašně vážný, protože varuje lidi, kteří mají úplně všechno před tím, že pak můžou jako vlastně ztratit Boží království, že je tady někde neuspokojený král, který prostě něco nabízí a oni to nechtějí. Ale myslím si, že na první dobrou to ty lidi neslyšeli. Že slyšeli možná to vtipný zaškobrtnutí, tu pauzu, do které si promítli tu sexuální scénu doma z postele a teprve možná časem nějaké jiné životní okolnosti to mohlo dojít, co tím Ježíš myslel.
1: Je to tedy tak, že právě to, že byl Ježíš vtipný nebo zajímavý řečník i tím, že ten vtip uměl používat, že se k němu fakt lidi stahovali. Protože když to domyslíme, Ježíš mluvil zcela bez obalu o tom, že jsme hříšní, že jsme daleko od Boha, že to je průšvih, že a přesto, když mluvil o hříchu nebo hříších, tak se k němu stahovali ty prostitutky a všichni ti celníci a hříšníci a vůbec jim to nevadilo.
2: Jo. Určitě uměl mluvit o různých věcech. Někdy fakt mluvil tak drsně, že ho všichni opustili, že ho tisíce lidí ho opustili uprostřed kázání, kde prostě mluvil příliš drsně o svém těle a o tom, že ho mají jíst a tak jim to přišlo bizárně, odešli. Jo, takže určitě to uměl i takhle, ale prostě nějaký to charisma jako měl a nedovedu si představit, že když o něm, že jeho oponenti říkali, že to je milovník radovánek a že jí ve špatné společnosti, že prostě tam jako neměl nějakou vtipnou rovinu nebo nějakou takovou jako milou lidskou humornou hravou rovinu, která prostě ty lidi k němu nějakým způsobem lákala i ty, kteří prostě byli někdo na okraji.
1: Je nějaký okruh vtipů nebo slovních narážek, kterým se i Ježíš vyhýbal?
2: No tak třeba zrovna ty nějaký jako, že jo, jako dvojsmyslný, jo, prostě on, i ten sexuální humor, on vlastně to tam jako neřekne, takže tam jenom nechá pauzu a nechá lidi, aby si doplnili, co chtěli, takže určitě není prostě, nevykládá sprostý vtipy. Nemyslím si, že by jeho vtipy jako urážely primárně lidi, že by chtěli jako ponižovat, zesměšňovat. To, jako, to si nedovedu představit. A přitom je to humor, který někdy jako lidi používáme, který jako je někde za hranou, nebo je to humor, kdy vlastně já nemám jinou možnost, jak říct pravdu, než prostě nějak to takhle jako zaobalit. A zase to si taky myslím, že jako Ježíš nedělal, že uměl říkat pravdu a když už používal humor, tak to prostě byl nástroj, jak fakt jako obejít nějaký obrany lidí.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Dnešním pořadem vás provází Kateřina Hodecová. Se mnou ve studiu je kazatel Církve bratrské a také psycholog Dalimil Staněk. Povídáme si o Bibli z trochu jiného úhlu pohledu, totiž najednou vidíme, že Ježíš používal spoustu slovního humoru, ve kterém odhaloval podstatu věci, anebo příkladem, který možná trošku absurdním příkladem, který použil, najednou ukázal nesmyslnost různých věcí, anebo právě to naše vtipné snažení, které často nevede vůbec nikam. Já jsem se tady pokoušela nastínit všechny možné způsoby humoru a vtipu, ale přece jenom se k jedné oblasti, která je trošku na hraně, ještě vrátím. To jsou hrubá slova, protože jsem slyšela taky od lidí, kteří umí původní jazyky, že Ježíš se nevyhýbal ani různým pejorativním výrazům. Je to tak?
2: Jedna oblast humoru, kterou máme, tak je takzvaný fekální humor. Zvláště děti v určitém věku vlastně to tak začnou navnímávat a pak všechno o jako hovínkách a tak dále. Vzpomínám si na nějaké tábory, kdy vlastně člověk tam má ty latríny, že jo, a tak prostě je to nějaké téma. Vzpomínám si na jeden tábor, kdy jsme už pak museli zakázat fekální humor večer, protože každá porada se vždycky zvrhla na to, co se to vlastně děje na těch latrínách, a všichni jsme se tomu smáli. A zase proč? Někdy tím regulujeme nějakou svoji úzkost, někdy vlastně nevíme, jak o takových věcech mluvit, a někdy prostě je to nějaká naše poloha lidská, která pro nás je v něčem jako legrační. No a Ježíš i tady s tím směrem zabrousí, a to docela jako výrazně, protože v podstatě v Markovi 7 máme příběh o tom, kdy Ježíš svolá lidi na kázání, opravdu prostě jako, nebo za ním přijdou, a on jediný, co jim řekne, je: jo, nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, co z člověka vychází, toho znesvěcuje. A utne to a zmizí, odejde. Jediná věta, kterou prostě řekne davu lidí, který za ním přišel, a v podstatě, když si to představím dneska, že bych jako uspořádal nějakou akci, udělal pozvánky, rozeslal prostě přijďte, jo, tady bude nějaká speciální bohoslužba, teďka prostě objednal velký sál, teďka by tam prostě přišli lidi. Já si teďka trošku vtipně dosadím do role Ježíše, abych tam přišel na pódium, že jo, a řekl: to, co jíte, voní a je čisté, to, co z vás pak vypadne, tak to smrdí a špiní. Zamával bych a odešel. Jo? A teďka prostě...
1: To by byla konference,
2: že jo? A teďka ty lidi tam jako nechal v té scéně, prostě s tím, pak ty učedníci za ním jdou, co jsi to říkal a tak dále. Já si vůbec nedivím, protože to fakt jako bylo hodně, hodně zahranou, nejenom obsahově, že vlastně mluví o fekálích, ale vlastně i tou formou, že jako to hlavní, co jim potřebuje předat, je prostě takováhle věc. A zase, co tím dělá? Co si myslím, že tím dělá? Je, že záměrně provokuje společnost lidí, která je postavená s příliš velkým důrazem na čistotu. A všechno očišťují, co z nich jako, co do nich vchází, že se na to strašně zasoustředějí, na to, aby náhodou se neznečistili něčím, co do nich vchází. A to je jejich fokus. A Ježíš prostě potřebuje velmi radikálně jim ukázat druhou stranu mince, respektive druhou stranu otvoru, kterými do člověka může něco vcházet. A říct jim, hele, ať do sebe dostanete cokoliv, to, co z vás vypadne, fakt stejně. No, teďka nebudu tady říkat žádné sprosté slovo nebo vulgární
1: Děkuju.
2: Slovo. Jsem viděl tvůj výraz obliče, čekala, že něco řeknu.
1: Ano, ale lekla jsem se trošku.
2: No, tak jak to tam je? To, co z něho vychází, tak je nějak nečistý a smrdí to a tak dále. A Ježíš prostě tím ukazuje lidem na to, že nemají tolik řešit, co všechno čistýho a nečistýho do sebe vstřebávají, ale co z nich vychází. A nejenom teda spodníma otvorama, ale možná i jazykem a co prostě říká, jak se k sobě chová, jak se vztahují k druhým lidem, že tam na to se mají soustředit. A zároveň vím, že jakoby lidi, kteří obecně jsou jako tradiční a hodně dbají na čistotu, tak pro ně ten fekální humor sám o sobě je vlastně jako na hraně. A proto si myslím, že Ježíš je fakt tímhle s tím jako musel jako rozrušit a musel to jako nepříjemný, že tohle to vůbec jako dělá. A zase, díky tomu si to zapamatovali a možná jim to furt hrotalo v hlavě, a zase možná někdy časem došli k tomu, jaký byl ten hlubší význam v tom.
1: Takže není cílem ani Ježíše v těchto situacích, že všichni všechno pochopí hned.
2: Tak, tak. A to je vlastně hrozně dobrý point. A v tom si myslím, že trošku jako selháváme někdy, teďka udělám takovou jako reflexi trošku církve, jo? Že někdy fakt jako předáváme lidem strašně věci jako polopatě. A že vlastně nenecháváme jako kreativně přemýšlet, aby si došli k tomu, co vlastně v tom je. Jo. Že já když mám kázání nebo nějaký program, že jo, tak se snažím to mít tak, aby vlastně lidi nemuseli s tím nějak moc víc pracovat, aby prostě bylo jasný, jaká je tam výzva, jaký je to poselství, co si z toho mají odníst. A tak jim to všechno tak jako předžvejkám, že jo, dám tam to tam a teďka si z toho můžete vzít tady tohleto. A takhle se učíme kázat, ale prostě Ježíš takhle nekázal. Ježíš jako předložil něco, často, co prostě nechal ležet a teďka vlastně v lidech nastartoval v jejich myšlení, ne ten proces úlevnej jako dobrý, tak teďka už vím všechno a na konci toho proslovu si tak jako v té hlavě řeknu, ha, dobrý, tak už vím všechno, i co mám dělat, ale vlastně se to nějak uzavře. Když to Ježíš jakoby otevíral jejich mysl a aktivizoval jejich vlastně přemýšlení, mozek, tím, že vlastně třeba jenom, nemusel to být jenom tím humorem, tím, že prostě říkal to podobenství, tak vlastně to položil příběh a nechal na posluchačích, aby s tím něco dělali. Jo? A pak tam občas řekne ten komentář, jo, kdo má uši, slyš, a prostě jako poslouchejte a dělejte s tím něco, ať to ve vás něco dál dělá. Takže to je to prostě součást Ježíšovy božské komunikace, která prostě lidi nevede k pasivnímu poslouchání, ale vlastně aktivnímu poslouchání.
1: To je pravda, když tě tak poslouchám, tak si uvědomuju, že opravdu na mnoha místech Bibli Ježíš něco řekne, jeho učedníci pak za ním jdou a říkají mu, co s tím myslel.
2: Tak, vrtá jim to v hlavě, přemýšlí nad tím. A to je vlastně správně, protože najednou v nich něco žije a Ježíš jim to nepředává prostě tak, aby je uspal, ale naopak, aby je aktivizoval. A myslím, že z toho se jako máme fakt co učit i v rámci naší jako toho, jak přemýšlíme o Bibli a vykládáme ji.
1: Vlastně si neumím představit, že by tohle v církvi fungovalo. Že bych přišla v neděli na kázání a kazatel tam nahodil nějakých pár myšlenek a já jsem odcházela s tím, no a co jako teď?
2: No. Já jsem s tím kdysi experimentoval. Jednou jsem to udělal v něčem podobně, že jsem to dost neuzavřel. A pak byla nejdelší modlitební chvíle, kterou jsem zažil v nejmenovaném sboru, kdy se všichni, strašně moc lidí se modlilo a strašně moc lidí to tak jako různě rozrušilo, všichni měli potřebu to pak doříct. To je modlitba, to, co já jsem neřekl.
1: Taková ta kázající modlitba.
2: No. A vlastně a různý varianty těch kázajících modliteb, ale vlastně způsobilo to přesně tohle. Lidi měli potřebu nějak zareagovat. Nebylo to uspaný? Bylo to aktivizovaný. Ale dávám si taky na to bacha.
1: Myslíš, že tohle by měl být i způsob komunikace z církve ven?
2: Asi nějakou formu jako může být, no. Předkládat lidem něco, nad čím můžou přemýšlet, nejenom jasný odpovědi, ale možná fakt jako víc i nějaký otázky nebo něco, co je zaujme, ale nemám to teďka v hlavě úplně jako zpracovaný, takhle jsem nad tím úplně nepřemýšlel. Ale jako principiálně mi to přijde zajímavý.
1: Protože někdy se nám vyčítá jako církvi, že dáváme odpovědi na něco, na co se nikdo neptal, tak je důležitější možná nechat ty lidi se ptát.
2: Tady tohle vlastně ještě trošku jako něco jiného, jo? Že vlastně jim dáváme nějaký výzvy k přemýšlení, aniž bychom jim dávali ty odpovědi. Ale vlastně necháváme ji, aby je to něčím jako zaujalo. Jo? A tady vlastně se zase dostáváme k tomu humoru, že to je jeden ze způsobů, jakým Ježíš chtěl lidi zaujmout a dostat do nich něco.
1: Ježíš se taky nevyhýbá oblastem, které jsou jednoznačně těžké. Bolest, nemoci, ale taky smrt. Máme, nebo nacházíš i v nějakých takových situacích to, že Ježíš používal ten svůj jemný humor?
2: Ježíš úplně ne, nebo o tom nevím, ale apoštol Pavel o Ježíši jo. V 1. Korinským, v 15. kapitole, je napsáno, pomývé tělo musí obléct nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcená, Bůh zvítězil, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvá zbraň. Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrz našeho Pána Ježíše Krista.
1: To je přece základní teologický text. Co je na něm vtipného?
2: No tak zase máme tam nějaké metafory a metafory vlastně zase vyjadřují nějakou hravost. Ne možná jako zase vtip, kterému bychom se prostě chlámali, ale vyjadřuje to určitou jako hravost. Je tam ta metafora oblečení, takže nesmrtelné oblečení, které si oblékáme, tak prostě to je, je to nějaká jako hravá metafora. A jedna z věcí, která nám lidem přijde vtipná, nebo jeden z principů humoru, je, když vlastně dojde k nějakému zvratu. Jo? Nečekaný zvrat je vtipná věc. Nebo prostě je to jedna z věcí, které se smějeme. Jo? Něco se děje a teďka najdou zjistím, že je všechno úplně jinak. Směju se, protože je to trošku jako když rodič má malý dítě a háže ho do vzduchu a to dítě a mění s ním směr rychle. Jo? Tak to dítě se směje. Když prostě ten tatínek ho takhle drží a teďka ho posune tak a doleva, doprava, nahoru a to dítě se začne u toho smát. Proč? No protože se něco děje. Jo, něco, co nečekalo, tak najednou je tady rychlá změna směru a je to trošku děsivý a zároveň vlastně nějak jako oživující, humorný.
1: Překvapivý,
2: tak. A myslím si, že tady tenhle ten text konkrétně, co jsem četl, tak vlastně v sobě tady tuhle nějakou jako překvapivost vlastně obsahuje a že to je v něčem jako shrnutí podstaty evangelia. Že totiž přece všichni víme, že smrt je definitivní, to je prostě naše zkušenost. A žádný kouzelný pláště nesmrtelnosti neexistují. A teďka najednou jako se v dějinách lidstva stane něco, kdy vlastně takový zvrat, taková přesmyčka, že najednou se pláště nesmrtelnosti rozdávají volně na ulici. Prostě na, tady, vem si, tady je prostě boží milost, můžeš být, může žít věčně, tady, na, vem si. Jako co? A to je metafora, kterou tam používá, takže to oblečení si. No a pak ty, pak to, co tam je, že jo, jako smrt je pohlcená, kde je smrti tvé vítězství? To přece jsou, to je takový jako, tak jako vlastně až jako výsměch tváří v tvář smrti. To pohlcená, je tam prostě slovo pro jako spolknutí. To vlastně podobný, jak s tím velbloudem. Polikáte toho velblouda. Tady prostě jako Kristus si smlsnul na smrti. Prostě ji spolkl. A prostě je v tom nějaká jako hravost. To jsme přece nečekali. Teď měl být mrtvej a on je vzkříšený. On smrt nespolkla jeho. On spolkl smrt. A teď se jí prostě zvysoka směje. Kde máš svoji zbraň? Jo? Kde máš smrtku, kde máš kosu, smrtko. Jsi prostě bezbraná, bezmocná. Já jsem vyhrál. A to je prostě radostný výkřik, ve kterým a zvrat zase, na který my jsme zvyklí, zvlášť pokud jsme z křesťanského prostředí, tak to slycháme furt. Ale prostě pro, možná i pro ty autory Bible, možná pro samotného apoštola Pavla, když mu tohle došlo, říkal, wow, tak to je ono. Tady to je ten zvrat. S tím souvisí ještě jako jedna věc s humorem a možná i tady s tím jako zvratem v milosti, je, že jenom můj oblíbený teolog Stanley Hauerwas taky má rád humor a vidí v Bibli hodně humoru. Dokonce měl nějakou přednášku How to be theologically funny a snaží se být hodně, hodně jako vtipnej a někdy trošku ironický. A on právě říká, že takovýhle humor a právě třeba humor v tomhle kontextu jako milosti a Kristovy oběti a toho oblečení, nesmrtelného oblečení, které na sobě máme, tak říká, že smát se sobě může jenom člověk, který si je vědom svých limitů a přijímá je. Ví, že nemá věci pod kontrolou, že s ním občas svět takhle zahejbá, jako ten rodič s tím malým dítětem, že prostě nemá věci pod kontrolou, že nemá pod kontrolou ani svoji budoucnost a že prostě naráží na svoje limity v otázkách hříchu, morálky, nějakých schopností a přesto se na to dovede povzníst a trošku se tomu možná jako zasmát. A říká, to je prostě poloha, kterou jako lidi potřebuje. Ne se brát tak úplně moc vážně, ale i s těma svýma limitama se je prostě učit přijímat. A to vlastně někdy nám v tom humor pomáhá. Jo? Přijímat sami sebe se svýma limitama. A to je A to je v něčem vlastně jako podstata evangelia. A celé se to opírá o tenhle ten zvrat a o Ježíše, který prostě říká, jo, kde je smrti tvoje vítězství, kde máš kosu smrtko, já jsem tě spolkl. Aha, tak jo, zvrat.
1: Co se stane, když nemáme tuhle schopnost nebrat se tak vážně?
2: Žijeme v takové těžkosti, s takovou jako těžkopádností. Všechno řešíme, nad vším přemýšlíme, nezískáváme nějaký odstup od věcí sami od sebe. Je to hrozně takový upachtěný, úmorný někdy. A jo, jsou pozice, kdy to takhle potřebuju mít, ale ne vždycky.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Povídáme si o vtipu a vtipnosti i Bible, té knihy, kterou jsme zvyklí povětšinou asi brát velice vážně. Dalimile, když jsi objevil tuhle stránku Bible, v čem to pro tebe bylo důležité, nebo co to změnilo?
2: Asi v něčem to změnilo moji představu, jakou tvář má Pán Bůh. Že vlastně není jenom trpící a zakabuněná nebo soucitná, ale že vlastně je v něm nějaká jako hravost a živost. Takže je to určitě nějaký jako střípek Boha, který se mi tím vlastně trošku víc jako ukázal. A ještě mi s tím přijde jako zajímavá jedna věc. A to právě taky říká ten Stanley Hauerwas. On říká, že rozdíl mezi náma a jako židovským pohledem, třeba na Pána Boha, na Bibli, je takovej, že my křesťané někdy máme tendenci toho Pána Boha hrozně jako chránit. Tu jeho posvátnost a to, aby ho někdo jako nezneužíval nebo neinterpretoval blbě. A je to taková naše snaha právě mít věci pod kontrolou a trošku úzkostně to tak jako držet. A on říká, no a Židé to mají úplně jinak. Ty prostě jako v tom jsou mnohem svobodnější, prostě Pán Bůh se o sebe postará sám, ten si svou slávu a svatost zařídí sám. Není to náš job, je to prostě Boží job. Takže my věci můžeme brát víc jako s humorem a s větším nadhledem. A s větší lehkostí. A možná i proto ty jako humorní linky vlastně ve starém zákoně přecházejí do nového zákona, prostě to tam je. A tohle je nějaký jako aspekt, který jednak chci takhle Pána Boha vnímat a jednak vlastně chci v tom mít takovou nějakou větší lehkost i sám pro sebe a učím se to.
1: Je fakt, že židovství vlastně nese celou linku specifického humoru.
2: Přesně tak, je to tak. Židovské anekdoty jsou prostě pojem, že jo?
1: Ano. Znáš nějakou opravdu dobrou anekdotu nebo vtip?
2: Ne, vlastně ne. Já moc neumím vykládat vtipy. A no, teď mě zaskočila.
1: Já se totiž vlastně pořád doptávám na to, jaký vliv to má na naše chápání Boha, protože opravdu vnímám, že to, co jsi říkal, že křesťané potřebují bránit Boha, že je nám nějak bytostně vlastní, potřebujeme tu, že tu svatost máme vlastně spojenou s vážností a důstojností a vtip nám leckdy nabourává tuhle představu Boha. Na vtipnost tady musí mít vliv to, jestli se bereme vážně, ale to zase může odkazovat na postoj jakési pýchy. A pýcha opravdu nesnáší vtipy, protože vždycky riskuje, že bude sama zesměšněna.
2: Jo, je to trošku taková jako protilátka. Humor jako protilátka k nějaký pýše, k tomu práce moc vážně.
1: Dívat se na sebe, na Boha i na Bibli trošku jiným způsobem jsme se pokoušeli v dnešním pořadu, jehož hostem byl Dalimil Staněk, psycholog a také kazatel Církve bratrské. Dalimil, moc děkuju.
2: Díky.
1: Děkuju za to, že jsme se mohli podívat na některé biblické příběhy úplně jinýma očima. Tak já doufám, že teď nám nebude tolik chybět úsměv, ať už při čtení Bible nebo při návštěvách církve. No a zvu vás k tomu, abyste Bibli četli tímhle úhlem pohledu. Třeba vám to samým přinese něco povzbudivého. Takže tady Dalimil Staněk, můj dnešní host. Děkuju ještě jednou. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Přeji vám klidný, pěkný den a těším se na slyšenou někdy příště.

Minula 9. hodina. Posloucháte sobotní ranní vysílání Rádia 7 s datem 20. června. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. S klíčovým slovem, které před pár minutami doznělo, se můžete ve vysílání Rádia 7 setkat ještě ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. Za týden pozve k mikrofonu Kateřina Hodecová a Davida Nováka. Společně budou přemýšlet o síle a moci slov. Rádio 7 je rádio, které vysílá 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu, ať už v proudovém vysílání, nebo poslechem našich pořadů na podcastových platformách. A od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme opravdu vděční a rovněž jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky.

první dnešní pozvánkou míříme do Olomouce. Právě tam se chystá Singles Plus Brigáda. Brigáda z iniciativy, která pořádá nejrůznější akce, aktivity v průběhu roku. Tato brigáda proběhne od 7. do 6. července. Na programu bude pomoc s úpravou základny King's Kids a okolí, společná bohoslužba, výlety a mnoho dalšího. Bližší informace můžete vyhledat na webu www.singlesplus.cz.

dveří a tam běží, taky utíkám, nikdo neví, co běží, neví kam. Lež už leží po večeři,

Národní výcvikový tábor 1 je zážitkový kurz pro práci s dětmi pro účastníky od 18 let. Akci pořádá Royal Rangers v tábořišti Sloup u Blanska, a to v termínu od 3. do 7. července. Jedná se o zážitkově vzdělávací akce pro všechny, kdo chtějí sloužit jako vedoucí v Royal Rangers, případně i v jiných službách, nebo se chtějí dozvědět, jak Royal Rangers pracuje. Více informací hledejte na webu www.royalrangers.cz.

Od 9. do 12. července proběhne na Slovensku v Rajeckých Teplicích v kempu Slnečné skaly Open Air Festival SEMFEST s tématem What's the point? Jaký to má smysl? Na programu budou semináře, koncerty, chvály a mnoho dalšího. Akci pořádá Společenstvo evangelické mládeže. Bližší informace hledejte na webu www.semfest.sk. Jedním z účinkujících bude také Lídia Ryšová, tak si pusťme její skladbu Nech horím.

0: Národní festival Smetanova Litomyšl je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice. Do festivalové koláže přispěl a ještě přispěje také česko-ukrajinský ženský pěvecký sbor Sonja Šnik. Vedoucí tohoto souboru Martina Syrová prozradí více detailů.
1: My právě chystáme Den pro Ukrajinu a od rána do večera za námi přijedou a vystoupí s námi různé ukrajinské sbory a soubory. Jsou to sbory třeba dětský sbor zpívaročky z Brna nebo Kupava, to je folklorní soubor. My už jsme s nima v minulosti spolupracovali třeba na přímém přenosu televize Noe a teďka vlastně to rozdělíme takhle do celého dne. Přijede Šimon Bílina, právě Klára Sára, se kterou spolupracujeme, a večer vyvrcholí společným koncertem všech těchto těles, který právě bude moderovat Pavel Helan, a už zase budeme v takovém uskupení, na které jsme všichni jako nejvíc zvyklí, a ten úplně větší koncert právě proběhne 18.30. Těším se, bude to zajímavý, na tom pódiu nás v jednu chvíli bude určitě přes 50, takže zima nám nebude, i kdyby pršelo. A ta příroda, ta se tak nějak jako otiskává do našeho repertoáru standardně, jo, protože to máte tady jedna kalina, tamhle druhá kalina, tamhle nějaký sokolík, takže my vlastně tu přírodu v tom repertoáru máme tak nějak přirozeně. Musím říct, že jsme nemuseli chystat nic extra, i přesto, že zrovna letošní festival tu přírodu tady hodně zdůrazňuje.
0: Pokud byste si Sonja Šnik rádi poslechli, můžete si jeho vystoupení vychutnat v sobotu 27. června od 18.30, kdy vystoupí v rámci festivalových zahrad doprovodné scény Smetanovy Litomyšle. V Litomyšli ještě chvíli zůstaneme. Začátkem srpna se zde uskuteční pěvecký kemp Letní Efata, zaměřený na chválu a uctívání. Co je podstatou setkání? Ptali jsme se kazatele Církve bratrské v Havířově Romana Touška.
2: Chceme ty zpěváky vést k tomu, aby objevili, co to znamená stát před Hospodinem, oslavovat ho především způsobem života. Když mluvíme o slávě Hospodina a o oslavě Hospodina, tak zkusme to vzít tak, že i písničkou to můžeme dělat, nějakým tím worshipem, ale kéž by ten worship nebo ta chvála, to uctívání, spíš bylo tím, jakou atmosféru kolem sebe šíříme, čím jsme pro tenhle svět, nakolik jsme Bohu milí jako lidé, kteří jdou za Kristem. To totiž trošku můžeme ovlivnit, nebo můžeme si říct, že se o něco takového budeme snažit, ale ono to víc souvisí spíš s tím, nakolik opravdu spočíváme v Pánu Bohu, protože oslava Pána Boha, nebo to, co se z nás line ven, to je spíš vedlejší efekt z toho všeho. Podstatné je to, kým jsem já v Boží blízkosti a kým je Bůh v mé blízkosti.
0: Připomeňme, že Letní Efata proběhne od 2. do 8. srpna.

0: Prorodinná nezisková organizace Academia Via Familia, zapsaný spolek, funguje v českém prostředí od roku 2009. Od tohoto roku se pod její hlavičkou konají také letní kempy s názvem Irská balada. S jakou myšlenkou kempy vznikly, přibližuje Libuše Pavelková.
1: Když jsme před 17 lety začínali ty kempy, tak jsme začínali s irským týmem ze severního Irska, kteří na těch našich kempech vyučovali angličtinu. Ti s námi spolupracovali několik let, postupně se ty týmy potom i obměňovali, měli jsme nějaké americké lektory a tak různě. Časem se proměnily ty kempy, že ta angličtina je tam dobrovolná a více se zařazují různé jiné činnosti. Se snažíme, aby vždycky bylo něco pro hlavu, pro ruce i pro srdce. Aby ty činnosti nebyly jenom prostě hurá, sportovní, protože ne všechny děti jsou sportovní. My se snažíme, aby byly právě zaměřeny takové prorodinné hodnoty, které vlastně se prolínají ve všech našich činnostech. Důraz na rodinu a rodinné hodnoty.
0: Více informací o tomto letním kempu hledejte na webových stránkách www.irskabalada.cz.

Ježíši, dávám ti všechnu chválu za vše, co jsi udělal. To je část textu skladby Praise You, kterou jste slyšeli v podání Therion a kapely Lindy. Ve vysílání Rádia 7 míříme k 10. hodině, se kterou je spojena výměna moderátorů. S poděkováním za společný čas se loučí a k poslechu dalších pořadů Rádia 7 zve Kuba Lofítek. Přeji vám příjemné dny, boží pokoj a naději pro každou životní situaci.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Znělka ohlásila 10. hodinu, čas změny moderátora. Je sobota 20. června, vysíláním Rádia 7 vás bude od této chvíle až do 18. hodiny provázet Petr Raus. Co nás v dnešním denním vysílání čeká? Nejprve talk show No Filter. Závěr seriálu o well-beingu bude věnovaný tělu. O propojení stravy, pohybu a regenerace si bude od 10:45 povídat Tom Michalko se Šimonem Termerem. Diskotéky, kapela, přehrávky, to byl jeho život. Dlouho v něm měl za nejbližšího společníka hudbu. Hudba ho provází dál, už ale není na prvním místě. Řeč je o Antonínu Strnadovi, kterého můžete slýchat na Rádiu 7 v jazzovém klubu. Víc o sobě řekne ve fortepiánu po 11. hodině. V rámci letní série nabízíme v Pohovce výběr těch nejzajímavějších rozhovorů, které jsme natočili ve studiu či v terénu v letech 2022 až 2025. Dnes si poslechneme kapelu Adonai a album Vytrváme z roku 2025. Přidejte se k poslechu krátce popolední. Od 13 hodin se s dětmi podíváme na svatby, očima lidí i zvířátek v pořadu Korálky. Zamíříme do světa lásky, zvonečků a pohádkového štěstí až do smrti. Směr je jasný, říká titul knihy Jana Vopaleckého, ze které čteme ve večerech

studna slova, u jehož poslechu vás od 15.30 přivítá autor Jiří Hurta. Mladí žijí v jiném světě než staří, a to i v případě, kdy spolu sdílejí jednu domácnost nebo alespoň dům. Soužití generací se bude věnovat pořad Poklady z archivu v 16 hodin. Když se řekne víra, většina z nás si představí pokoru, odevzdání a tichou poslušnost. Jenže biblické dějiny jsou plné fascinujících příběhů mužů a žen, kteří to tak jednoduché neměli. Pravidelně se dostávali do konfliktů. Pochybovali, kladli nepříjemné otázky a občas dokonce Bohu otevřeně vzdorovali. V dalším dílu pořadu Kudy kam se s Jiřím Tenglerem podíváme pod povrch známých nedělních příběhů. Ukážeme si, že duchovní život není černobílý a že zdravý vzdor může být někdy projevem té nejhlubší víry. Poslouchejte v 17 hodin.

Dnešní den má u svého data vonavé květinové jméno Květa. Toto jméno je obdobou latinského jména Flora, jde o domácí podobu jména Květoslava. Nositelky tohoto jména by měly mít rády květiny, protože právě oni jim dali toto půvabné jméno. Všem květám i květoslavám přejeme a vyprošujeme u našeho nebeského pána mnoho milosti, radosti i požehnání.

Ach, panovníku, hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi. Ach, panovníku, hospodine, hle,

0: Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi.
1: Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.

0: Well-being člověka zahrnuje mimo jiné i oblast těla. A právě tomuto tématu budou věnovány následující minuty našeho vysílání.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše série, kterou jsme otevřeli už nějaký ten týden zpátky. Probíráme zdraví z různých úhlů pohledu, od emočního, sociálního, kognitivního a všechny tyhle ty abstraktní výrazy, co jsme jako společně nějakým způsobem rozklíčovali. A dneska nás čeká ta nejdůležitější část. Samozřejmě to nejde říct, nic z toho není jediné nejdůležitější, ale budeme se věnovat fyzickému zdraví, cvičení tělu a možná některým mýtům, některým zajímavostem a tak dále. Jelikož na to nejsme experti, my jako moderátoři, což jsme obvykle já, Tom Michalko a můj táta Milan, tak ne, že bychom byli teda experti na všechny ty ostatní, ale umíme o tom mluvit minimálně, tak dneska do našeho fyzického well-beingu, do našeho fyzického podcastu jsem si pozval svého kamaráda Šimona Termera. Ahoj Šimone.
3: Čau, čau.
2: Pozval jsem si tě, protože ty seš takový ten konzistentní sportovec pro mě, protože mám kolem sebe dost lidí, co pravidelně cvičí, ale ty seš takový ten vytrvalec, co jako cvičí pořád, že tam nemá takovou tu jako pauzu, že vždycky se s někým bavíš, kdo jako ví, že cvičí a tak, ale teď a zrovna ti řekne, no víš co, já jsem teď 2 měsíce nebyl. Když to Šimon prostě cvičí, co ho znám, je jedno prostě, jaké období, jestli je jaro, léto, podzim, zima, prostě cvičí. Kromě teda jednoho období, co si pamatuju, že si necvičil úplně pravidelně, když jsi rozbil koleno na nějaké církevní aktivitě, z toho plyne poučení. Z toho plyne poučení, že církevní sportovní aktivity nejsou zdravé.
3: Hlavně volejbal.
2: Hlavně volejbal.
3: Když to platíš pak fotbal s volejbalem, to je to špatné kombo. No.
2: Prosím tě, jak ty se dostal k tomu, že jsi takový konzistentní, pravidelný cvičenec, sportovec?
3: Dobrá otázka. Jakože podle mě už to mám od mala. Asi od dětska jsem se věnoval vždycky nějakým sportům, že hrál jsem nějakou dobu závodně fotbal, florbal, snažil jsem se zkoušet všechno možné.
2: Jo.
3: Ve všem jako jsem byl tak nějak průměrný, takže jsem ničeho dlouho nezůstal. Takže jsem se hledal, až jsem se našel asi v tom cvičení, což je asi někdy v 15, kdy už jsem, to bylo taková ta puberta, kdy člověk jako se podívá do zrcadla a řekne si špatný, je třeba s tím něco dělat. Takže jsem začal tehdy cvičit a takové jako fakt nesmyslné věci, že prostě 100 kliků před spaním a jakože
2: napumpoval
3: a dal jsem si mlíko před spaním a šel jsem spát a jako nevím, jestli to úplně zrovna rostlo v tom, nebo byl to ten správný postup.
2: A už byli nějací youtubeři, které se...
3: Jo, to byly právě začátky, no, to bylo Rich Piana, takový děti, lidi, co ti řekli prostě přesně, jestli chceš mít velký biceps, tak dej si to prostě zdvihu na biceps před spaním s jednoučkou a večer se to všechno odehraje, ráno se probudíš
2: a bude tam.
3: A podívej se to zesadla a bude to tam, no. Ale úplně to tak nefungovalo. Ale zrovna já si myslím, že jakoby v těch začátcích, když jsem já začal jakoby cvičit, tak vlastně jakoby každý člověk vlastně ti řekl úplně jako jiný přístup, no. Že vlastně člověk vlastně měl pocit, že každý týden přišel s nějakým novým progresivním přístupem, který bude fungovat a no, že to je ten klíč k tomu, jak být velký. A myslím, že až časem člověku dojde, že vlastně neexistují ty zkratky, no. Že ten čas vlastně potom ukáže, jestli člověk to vydrží a jsou ty výsledky, anebo nejsou, no.
2: Takže ta první motivace je spíš ten vizuál, že? Nebo zvlášť v tom teenagerovském věku, že? Tak to asi bylo primárně to, že chceš nějak vypadat, že?
3: Jo, jo. Ale zároveň jsem jako i vždycky chtěl jakoby tu sílu, že jo, vlastně jo. Já jsem tehdy ještě dělal breakdance.
2: Hezky.
3: Tak jen vtipné.
2: Vidíš, tak to jsou věci, co tobě vůbec nevím.
3: No a to byly zlaté časy a vlastně jakoby na můj poměr výšky jsem vlastně neměl žádnou sílu a jakože byli tam kluci, co prostě dokázali se tam točit na hlavě, skakat po rukách a tak.
2: Jo.
3: A já jsem měl pocit, že při každém tady tom pohybu se jako zlomím, takže vlastně mě to vedlo k tomu začít cvičit. Jo. Ale i když vlastně člověk se snaží snažil cvičit tady ty kliky třeba před spaním a podobně, tak vlastně jako nebyl to až taky progres, no. Protože člověk potom zjistil až časem, že tam je fakt nějaká strava hraje taky roli.
4: Jo, jo.
3: A je to vlastně komplexnější než jenom to, že no, si dám tady 20 kliků denně nebo 50, 100 a,
4: jo, jo.
3: A budu výsledky, no.
4: Takže pak si zkoušel různé věci, no jako trenéra si našel? Nebo...
3: Jo, trenéra jsem nikdy neměl, vždycky ne, jsem se snažil jako říct si, že já si najdu tu svoji cestu, tu správnou.
4: Jo, přes zranění.
3: Přes zranění, bolest a chyby, no. Já si myslím, že... Já nevím, to jako každý si tím musí projít, asi jsou lidi, co prostě řeknou si, OK, chci tady si ušetřit ten čas a najdu si ne toho trenéra a možná bych, jako dneska bych to jako lidem doporučil, nestracit ten čas, ale jako když je člověk mladý, tak mu to asi nevadí a zkouší.
4: Ta prostě, regenerace je rychlá.
3: Jo, jo. A jakoby, já nevím, když těch jako 15 nejde, já nevím, nakoupil profesionální kulturistiku, tak když dva roky prostě, jako hlavně, že něco dělá podle mě v té době a cvičí.
4: Jasně.
3: A pokud si úplně nezlomí jako tam nějaké kosti, ruce, tak je to asi dobrý, no.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
4: Samozřejmě to není jenom o cvičení ve fitku, že?
3: Jo.
4: To fyzické zdraví nechceme nechat jenom u toho cvičení ve fitku a u toho běhání, protože to je teďka velký trend, jo? Yes. Taky prostě se z toho najednou stalo, že každý běhá, každý prostě se tam předhání na, v aplikaci Strava a prostě má tu svoji běžeckou vestičku s gelama, aby vydrželi uběhnout těch 5 kilometrů.
3: Jo, jo, jo. A nezhroutit se u toho.
4: Ty ses dostal vlastně přes různé sporty i k takovým těm vytrvalostním, což není teda obvykle u cvičence.
3: Ne, no, ale zároveň cítím, že dneska už je taky trošku ten trend to hybrid atleta, jakože člověka, co vlastně cvičí a zároveň zapojí ty ultra aktivity.
4: Vytrvalostní věci a... s silovým tréninkem.
3: Jo, jo, že hlavně jakoby třeba mě to dlouho štvalo, že vlastně jsem jako cvičil, ale vlastně když jsem měl na lisou, tak prostě to byl půldenní jako výlet a člověk tam třikrát už pomalu jako sihl na zem.
4: No, protože to není to stejné, že vytrvalost rozhodně, síla není, jako, že... to, není to.
3: A to, že tam to člověk jako dřepuje, tak vlastně potom zjistí, že ty nohy v té praxi zase fungují trošku jinak, no.
4: No jo, jo, jo. Si tam ano.
3: Váhu neznamená, že tu lisou vyběhne jako s prstem v nose. Spíš naopak, když má o to víc nějakou jaké svaly, tak vlastně mu to ještě bere víc kyslíku a je to vlastně něčem unavnější. Takže jsem si říkal, že to takhle nechci a vlastně to až přišlo podle mě i potom, co jsem si vyhodil to koleno, tak jsem viděl právě člověka, co to jako takhle běhá do toho cvičí, jsem si říkal, no to je jako zajímavé, že vlastně něco takového bych chtěl zkusit, takže jsem postupně začal jakoby, no dal jsem si cíl jako vlastně tu B7, což byl minulý rok, nebo původně to bylo jako, že jsem si to vyloženě dal, že do 30 bych to rád absolvoval, což se teda jako podařilo.
4: Tak jenom možná pro lidi, co nejsou z Beskyt, tak B7 je vytrvalostní závod, který musíš dát do 28
3: hodin.
4: A je tam docela ranec kilometrů.
3: Všeho moc.
4: A docela dost převýšení.
3: Jo, jo, 105 kilometrů a
4: 105 kilometrů.
3: A 5,5 tisíc převýšení, no. Takže to je vlastně více mě člověk furt lisou nahoru dolů, nebo... To je nejhorší, tam vlastně nejsou moc úseky, když si člověk řekne, jo, teď už to je nějaká rovinka, teď už to je v pohodě. Vždycky člověk se běhne dolů nebo sleze dolů a ví, že ho čeká hned další kopec.
4: Jako pro mě je to nepředstavitelné. No, prostě... Možná se tomu ještě povinujeme víc do detailu.
3: Yes, yes.
4: Ale možná bychom mohli hodit teďka nějaké ještě základní věci k tomu fyzickému zdraví. Tak když bychom měli úplně postavit nějaký biblický základ tady tomu povídání, okay. Tak bychom mohli se odkázat třeba na apoštola Pavla, který říká, že tělo je něco jako chrám, jo, chrám pro Ducha Svatého. A myslím si, že tady jsou dva takové extrémy, do kterých můžeme sklouznout. A to je něco jako takový ten křesťanský spiritualismus, že jenom to spirituální, jenom to duchovní, jenom ta víra je to, na čem záleží. A pak to tělo vypadá někdy jak popelnice, nebo se k ní chováme jako k popelnici a házíme do ní cokoliv a nechováme se k ní pěkně. A pak je ta druhý extrém, a to je možná tělo jako modla. Že zase si říkáme, to je ten chrám, takže já o něho budu tak pečovat, až vlastně řešíme jenom to tělo a jenom ten vizuál. A nic z toho si myslím, že není úplně správně.
3: Jo,
4: že apoštol Pavel mluví o tom chrámu, o něčem, co je funkční, máme k tomu úctu, ale zároveň to není jako ten kult toho jenom prostě biohacking, jenom fitness a jenom tohle. Jsou opravdu i důležitější věci. Přece jenom to tělo máme na nějakou omezenou dobu a duše je věčná, že?
3: Yes.
4: Takže nechceme se k tělu chovat jako k popelnici, do které házíme prostě zbytky, ale zároveň nechceme mít tu modlu, protože víme, že naše tělo jako v podstatě ani nepatří nám. Jo? Je to jako nějaký boží vynález, máme ho tady na nějakou dobu a pak pokračujeme dál. Takže ty věci, které ty jsi zmínil a vlastně v Biblii vidíme taky, jo? To můžeme v podstatě ke všemu se dá nějakým způsobem najít i biblický příklad, takže není to jenom o tom, jako, že nechceme být nemocní, ale chceme prostě nějakým způsobem rozvíjet to tělo. A ty jsi zmínil stravu, zmínil si pohyb, zmínil si regeneraci nebo spánek, to jsme ještě nerozebrali úplně, ale myslím, že to do toho patří. A co dál ještě? Možná nějaká speciální výživa, to patří asi do toho jídla. Nebo jo, co?
3: A to je taková ta nadstavba, no?
4: Jo.
3: Ten stavní kámen, ale
4: jo,
3: myslím, že zase řekl všechno. No,
4: tak jenom, když jsem to tak jako teďka vyjmenoval, tak mě napadlo, tak třeba právě, když se bavíme o tom tělu, tak přijde mi, že je fakt důležité k tomu přistupovat s rozumem, aby jsme nespadli do nějakého extrému. Pak je zajímavé, že vlastně i Bůh používá v některých případech jako zázrak třeba regeneraci. Když Eliáš se hroutí psychicky ve starém zákoně, prorok Eliáš, a chtěl umřít, v podstatě měl sebe destruktivní myšlenky, tak Bůh poslal anděla, který mu dal jídlo, nechal ho najíst a dobře vyspat. Takže evidentně regenerace je důležitá. Důležitá. Pak máme jídlo, jo? Tak Danielův půst je známý. Taky když bychom rozebrali, co oni tam jedli na nějaké makroživiny, tak je to vlastně hezká, vyvážená strava.
3: Jo.
4: Přestože já bych to maso do toho klidně jako přidal, to by mě nevadilo. Ale v podstatě tam ty bílkoviny měl nahrazené. Pak to, že tělo a duch, nebo duše, duch je vlastně propojené a ovlivňuje se navzájem, je taky něco, co vidíme v Bibli, že často se mluví o radosti a ne vždycky si schopný prožívat radost, když máš nějakou bolest. Takže evidentně je to provázané. A cvičení, tak není tam úplně, že by někdo chodil běhat, jo? Chodili denně hodně. Cvičení těla má jistý význam, ale zbožnost je užitečná pro všechno, je tam někde v Timoteovi. Takže má to smysl, má to svůj význam, ale zbožnost je pro všechno. Takže taky to tam někde je. Nebo ještě k tomu nějakému stravování a tak dále, tak Pavel tam poučuje Timotea, ať nepije samotnou vodu, ale užívej trochu vína kvůli svému žaludku a častým nemocem. Evidentně znal funkci vína, že to asi dezinfikovalo tu vodu, nebo já nevím, prostě jsou tam zmínky o tom, že vlastně všechny tyhle ty věci se řeší i v biblické době a dneska vím je trošku víc ještě díky vědě a tak dále a můžem to využívat. Tak pojďme to projít postupně. Co tvoje strava? Jak vypadá tvůj
3: jo, no, jakoby, teď jsem se rozjel, jakoby, nebo líbí se mi ten přístup, jako, jak se tomu říká, stravování podle jako ročního období. Jakože vlastně člověk v zimě, když tam pošle víc tuku, jakože tučnější maso, jakoby tučnější sýr a podobně, tak vlastně jako dodá zdroj energie pro to tělo i v té zimě, když je není třeba tolik světla, že vlastně jakoby pro mě fascinující, jak to funguje v té přírodě obecně, jakože člověk vlastně už nemusí nic vymýšlet, že už to všechno vlastně jako funguje jenom jakoby v té přírodě, že třeba ty ryby, které vlastně jakoby plavou hodně hluboko v té tmě, víceméně, tak jsou přesně jako obalené tím tukem a tím pádem skrz toho jakoby vlastně dokážou jako fungovat a tím pádem v zimě, když člověk právě přesně jako nemá dostatek z toho světla, tak se to dá skrz tu stravu jakoby optimalizovat. Není to o tom, jakože by to člověk musel asi hrotit za každou cenu, ale je fajn jakoby to k tomu nějak jako přistupovat, že zase potom v létě míň tady těch tučných věcí, víc zase ty lehčí nějaké saláty, víc bílého masa a podobně a to tělo vlastně to potom o to víc efektivně jako využije. No.
4: Super.
3: Takže teď postupně teda najíždím už na nějakou tu jako letní stravu, dá se říct.
4: Jo, takže ale méně tuku.
3: Méně tuku a víc bílého masa, víc nějaké jako zeleniny obecně.
4: Jasně.
3: Protože jakoby si myslím, že i jsme se dostali do nějakého bodu, kdy vlastně máme pocit, že můžeme mít během roku vždycky všechno.
4: Jasně, jasně.
3: A podle mě to tak jako nikdy nebylo a člověk jakoby, čím dál víc jakoby i na různých podcastech se o tom jak lidi baví, se trošku vrací zase k těm kořenům, jak to vlastně tady fungovalo.
4: Sezóně.
3: A člověk tak by měl asi víc fungovat.
4: To je dobré.
3: Moje strava, no, jako snažím se jíst hodně jako bílkovin, hlídám si jako i ty sacharidy, abych jakoby tím, že se snažíte dělat i ty vytrvalostní věci. Ale není to asi tak, že bych si vyloženě počítal jako každý gram jako všeho vlastně, co přijmu. Ale udělal jsem si takový asi nějaký obraz toho, jakoby, co spořádám, jak se potom cítím a na základě toho jako analyzu, co vlastně mi chybí asi v té stravě. No.
4: To je super, že to právě nejdeš úplně tak striktně, že bys měl nějakou tabulku a váhu a všechno řešit. To je mi právě hrozně milé nebo sympatické to, že to jedeš i pocitově, jak se cítím, že? A možná i o tom to je, jo? Samozřejmě, asi když se cítíš dobře po tabulce čokolády večer před spaním, tak to asi není úplně jasně, ne. Ideální.
3: Furt tomu musí přistupovat s nějakým kritickým myšlením nebo selským rozumem.
4: Je taky třeba zmínit, že ty jsi celkem velký, vysoký, kolik máš?
3: 1,98
4: 1,98 Ty nemáš před dva... Vypřijde, že musíš být přes 2 metry, to není možné.
3: Jako si mi to říkají, ale ne, no.
4: Nemáš. OK, OK. Takže taky adekvátně ke svojí postavě člověk musí jíst, jo. Že to je jasné.
3: Což pro mě jako mě lepší radši jako šatit, než živit ve finále.
4: Ale... Asi, jo. No, ale v podstatě se to taky rozpadá na nějaké základní makroživiny, aby to bylo vyvážené, že potřebuješ nějaké ty bílkoviny, aby to tělo mělo z čeho stavět tu hmotu.
3: Regenerovat a všechno.
4: Potřebuješ samozřejmě sacharidy nebo cukry, ideálně ne ty, jak se tomu říká?
3: Rychle, no.
4: Rychle, co ti zůstanou právě v těch tucích. Nebo se ti tam dostanou, ale spíš jako ty pomalé rýže,
3: brambory,
4: to jsou ty, které potom využíváš právě na ty, třeba i na ty vytrvalostní sporty, což je teda pro mě taky zajímavý switch, protože já jsem si říkal, chci vysekat jako dobrou postavu do léta, tak vždycky prostě všechno low carb, co nejméně těch sacharidů, co nejméně těch cukrů. Pak člověk začne běhat a najednou zjistí, že nemá z čeho brát to tělo, že ty bílkoviny tě na to nestačí.
3: Což je někdy jako fascinující, když vlastně lidi, jako nedávno se tady bavil s kolegou, který říkal přesně, jakoby furt se snažil zhubnout, nic, pak si jako napočítal teda ty kalorie, kolik to zní a že na svoji váhu jako jí prostě strašně málo.
4: Ano.
3: A tím pádem to tělo je v nějakém stresu a vlastně si ukládá to, co dostane, to minimum, co dostane, tak si vlastně ukládá do tuku. A když najednou začal jíst prostě z 1500, prostě nevím, 2500 kalorii, tak najednou začal hubnout, jako no. Že vlastně člověk si taky musí k tomu, jakože vzít ten kontext toho, kolik toho dělá a kolik to potřebuje. Jako...
4: A dneska je super na to právě třeba i umělá inteligence, do které v podstatě nafotíš, co jasně, jíš a za chvíli máš aspoň nějaký odhad toho, kolik toho konzumuješ. A tam je důležité taky říct, nebo pro lidi třeba, co se chystají ještě před létem trošku něco zhodit dolů a mají strach z toho, že budou mít hlad, protože jsou zvyklí jíst hodně, tak pro mě největší překvapení bylo vždycky, když jsem najel na nějakou dietu v uvozovkách, jakože by to mělo být v podstatě redukční, tak přesto jsem nikdy neměl hlad. Právě naopak mám pocit, že vždycky jíš jako furt v té dietě. Že to máš třeba rozpadlé do menších jídel a vlastně se to rozloží a někdy mě překvapí, kolik vlastně toho můžu sníst a furt jsem v nějakém deficitu kalorickém, tak jenom povzbuzení pro lidi, co z toho mají strach, že to nezvládnou, že prostě potřebují to jídlo a potřebují mít pocit té plnosti, tak ne vždycky to znamená jako hladovět.
3: Jo, souhlasím.
4: Nebo právě naopak, možná
3: naopak, no. Jako, ale většinou jako by nejvíc tam potřebuje člověk pak ty bílkoviny. Že, nebo většina lidí, co má jako často hlad, právě mají nedostatek těch bílkovin. A tím pádem jakoby furt mají pocit jako nedostatku jako živin a skrz to jako no, hladový a potřebuje furt jíst. No.
4: Tak to je pozbuzení pro vás. Pro nás.
3: Nebojte
4: pro mě.
3: Se
4: nebojte
3: víc,
4: se. Ale dobré věci. A kvalitní.
3: Kvalitní.
4: Jo? Taky možná se zamyslet nad tím, co všechno. Jo? Když jako zase bychom sklouzli do nějakého toho extrému, že jím opravdu to, co mě přijde pod ruku, tak možná to není úplně ten nejlepší. Jo, taky do chrámu božího taky nikdo nenosí odpadky, prostě zbytky. Měl bys tam přinést to nejlepší. A chápu zase, budeme se bavit o tom, že to potom leze do peněz, ale někdy to stojí, chytře, stojí za to. Přesně tak. No, co spánek? Jak se ti spí?
3: Teď už dobře. Už jsem teď už dobře. Si podle mě vychytal nějak základní věci, které mi narušovaly. Jako, asi vždycky si člověk říká, že to může být lepší. Mm-hmm. Zároveň si myslím, že právě doba dneska chytrých hodinek taky jakoby na jednu stranu tomu pomáhá, že si člověk může něco jako měřit.
4: Jo.
3: Zároveň to strašně podle mě ovlivňuje to, když se člověk probudí, cítí se odpočatý, ale podívá se na ty hodinky, vidí ta skóre 70 a řekne si, tak dneska den jako nebude úplně nejlepší.
4: Jo, jo, jo.
3: A přitom vlastně
4: přitom se cítí dobře.
3: Se cítí úplně nejlíp vlastně třeba za poslední týden. Takže to jako dost ovlivňuje, ale jo, já jsem si s panem už optimalizoval, že se snažím dneska jíst jakoby dřív, jakože jsem byl zvyklý třeba večer klidně v 8, 9. Dneska už se to snažím posouvat na co nejbližší hodinu, třeba i kolem té 5, půl 6, přestat
4: jíst. Poslední jídlo.
3: Jo, protože jakoby taky jsem dlouho jel takové ty přerušované hladovění, s tím, že jsem právě třeba právě končil jídlo nevím, v 8 a začínal jsem snídat třeba v 10, v 11.
4: Jo.
3: Ale je fakt, že teďka když to zkouším opačně, právě klidně začít jíst dřív ráno, ale skončit s tím jídlem později večer nebo jako později odpoledne, takže to tělo je fakt víc uspůsobené tomu hladovat přes tu noc než přes ten den.
4: Mm.
3: Vlastně potom už to je víc jako stres pro to tělo zase ráno, když už člověk jako funguje, něco dělá, tak vlastně furt nemá jakoby živiny, aby mohl jako normálně fungovat, že to už je jako trošku kontraproduktivní. Takže tohle mi to pomohlo zlepšit určitě spánek, nejíst jakoby, fakt mi tu největší mezeru, co jako člověk jako tam může dát. S tím posledním jídlem před spánkem, potom jako asi nehrotím, protože takové to modré světlo vyložené, že bych jako běhal s červeným s červeným abrilama po baráku, nebo co teď studuju univerzitu, tak tam kluci prostě mají čelovky jenom s červeným světilkem a jako už nerozsvítí jedinou jako lampu v bytě, tak si říkám, OK, tam ještě nejsem vůbec. Ale minimálně jako jo, omezit nějaký stres, teď zkouším nějaké jako uklidňující dechové cvičení před spánkem, nějakých 5 minut a hrozně mi to jako funguje, no, protože vlastně třeba jako u sebe minimálně vnímám, že s čím jako jdu spát, s tím tak nějak jako se probouzím. Takže když člověk jako jde spát a furt nad čím přemýšlí a hrotí, tak ten spánek jako, nevím, mě ten mozek tam potom někde se jakoby na 4. ráno už probudí a už pojďme zase něco dělat, čím ne. A, takže jo, jak se uklidnit, ať už to bude pro každého cokoliv, no, nějaká četba, klidně nějaký, já nevím, seriál, podcast si pustit před spáním nebo cokoliv, tak určitě směl do toho, no.
4: Máš zatěžkávací deku?
3: To nemám.
4: To jsem teďka našel jako velký hit, že máš těžkou deku.
3: Jo.
4: A ona ti má, já nevím vlastně co, ale fascinuje mě to, že někdo přišel na to, že máš mít těžkou deku.
3: Zatěžkávací, yes. Ale někdo mi to říká, že to vlastně jakoby, že to tak člověka ulehne, že vlastně nemá potom potřebu se tolik kroutit a že to trošku dávat i člověku, nevím, pocit bezpečí.
4: Jo. Takže, a tak zase všechno se dá prodat, že? Takže
3: rozhodně.
4: Marketing a v tom zrovna tady v té fyzickém well-beingu je to teda to velká brutál, věc.
3: Tam se to dostalo, no.
4: To
3: fakt prodávají všichni všechno a zachráníme vám život tady, podložíme vám život od dalších 20 let.
4: Ano. Jo. Je to, ty claimy nebo ty, jako ty slogany, ty vize jsou šílené prostě. Právě jedna firma, kterou jsme se trošku inspirovali s tímhletím sloganem, to Buď zdrav, tak to je taky mimo jiné, oni to používají, nevím, snad to nemají registrované, ale mají vlastně vizi dlouhověké Česko.
3: Okay.
4: Tak uvidíme.
3: Ještě jednu věc bych zmínil, že vlastně třeba spím fakt s otevřeným oknem. No.
4: Jo,
3: to mi teď brutálně pomohlo. Jako, vždycky jsem se budil právě s vydýchaným vzduchem a podobně, tak dneska, když už spím i přes zimu, se snažím jako aspoň na větračku mi to okno, tak je to
4: a taky. A i chladnější vzduch pomáhá. To je super. No a teď možná zpátky ještě k tomu cvičení teda, takže jak vypadá tvůj týden, aby si stihl všechno, co chceš, nebo co všechno vlastně děláš teďka? Takže fitko, chodíš cvičit, tak to máš tak co, třikrát?
3: Třikrát týdně se snažím zařazovat.
4: Jo.
3: Pak do toho, teďka už jsem víc připraven nějaký ten jako trailový jako systém, takže se snažím jednou týdně si dát nějaký javorovej na otočku vyloženě.
4: Okay.
3: A sobota, neděle, když je prostor, tak už něco většího, nějakých 30 km minimálně po těch horách si tam jako naběhat.
4: Jo.
3: A předtím jsem ještě tam se snažil zakomponovat nějaké lezení, jakože bouldering na hangáru. A do toho, jako když se něco naskytne, tak by tomu otevřený.
4: Jako třeba to, že jdeme za chvíli na padl.
3: Padl třeba.
4: Hele, ještě než skončíme tuto část do rádia, možná nás poslouchá někdo, kdo vlastně neví, jak začít. Jo? A prostě teďka slyší Šimona, který běhá 105 kilometrů, do toho třikrát týdně chodí cvičit. Co je ten první krok, co mám udělat?
3: Já bych začal asi tím, že jako hlavně si asi nastavit nějaký cíl. Že jako člověk, když neví, jako vlastně, co od toho čeká, tak těžko se nastavují nějaké ty cíle. Ale hádám, že třeba jakoby člověk se bude chtít cítit líp, nějak jako třeba zhubnout nějaký tu. Hlavně podle mě to jakoby nepřepálit na tom začátku. Jakože nastavit si nějaké reálné cíle, ne to hrotit, že za 3 měsíce tady zhubnu 10 kilo a budu se cítit jako úplně jiný člověk.
4: Ale přijde si... právě třeba to zranění nebo něco, právě, protože to člověk přepálí.
3: Takže jakoby právě poslouchat svoje tělo, takže si nastavit, jakože třeba začít s nějakým tím aspoň jednou týdně silovým tréninkem, bych začal určitě. Našel si nějakého trenéra, který jako člověk ukáže tu techniku, aby... Že nejhorší třeba i pro mě bylo, že když jsem vlastně se to učil všechno z toho YouTube a podobně, tak jsem třeba po 5 letech vlastně se potom musel začít jak kdyby odznova. Že jsem vlastně jako zjistil, že polovinu těch cviků jako mám nějakou techniku, ale vlastně když se člověk potom stane nějaké váhy, tak už tam vlastně vnímá to, že ta technika je jako základ.
4: A že tlačíš třeba špatně svalem, nebo používáš.
3: Takže jakoby takové to, že člověka bolí furt ramena ze cvičení tak jakoby... Uvědomit si, že tohle není ten přirozený stav, je jít za každou cenu přes bolest a právě na, jako pokora prostě naučit se to vnímat to svoje tělo. Takže právě třeba jednou týdně začít nějaký silový trénink, podívat se na tu stravu. Jako podle mě to je o tom hlavně mít to udržitelným jakým systémem, takže nemyslím si, že ti lidi nemůžou si dát nějakou tu svoji mňamku cukrovinku, ale je to podle mě takový těch jako 80% mít ten jako základ z toho, jako funkčního jídla, dejme tomu, kde tam jako budou ty bílkoviny. A hlavně to bude pestré a bude to toho člověka bavit. No. Já si nemyslím, jako, že taky jsem si prošel období, když jsem jedl furt jenom kuřici z rýží do nekonečna a myslel jsem, jako, že mě to spasí úplně asi ne.
4: To jsem právě dneska jsem si říkal, budu mít podcast se Šimonem, takže dneska jsem měl na oběd pěkně kuřecí z rýží, no respektive na večeři. A ještě k tomu, ještě k tomu byla brzká večeře v 5 hodin. Takže
3: tak už si začal správně.
4: Přesně.
3: Jo, a zároveň jako zařadit tam tu zeleninu, tady tyhle věci, taky jsem se tomu jako dlouho odmítal a jako potom člověk zjistí, že potom, když přijde na řešení třeba těch suplementů, tak jako si myslí, že zase tady tím to všechno přeskočí a pomůže si, ale fakt základ je jakoby mít tu celistvou stravu a hlavně jakoby minimálně zpracovanou a fakt to stavět, jako, že je to jako mi to přijde dneska už jako vlastně až hrozně jakoby jednoduché s těma možnostma, co máme, jako si to vlastně nějak poskladat, aby to člověka jako bavilo, chutnalo mu to. Zároveň potom je otázka, jestli má nějaké intolerance a podobně, to, že potom jako na další diskuzi, ale vlastně no, jakože nastavit si nějaký kalorický základ, podívat se, co to s člověkem dělá, jestli jako mu chybí, strádá jako energii, tak klidně tam přidat a nebát se toho asi, no. Hlavně jako vykročit a věřit tomu procesu, no, určitě.
4: To je dobrý. Super. Tak tahle ta první část je pomalu konce. Myslím, že máme mnoho témat, co můžeme rozebrat dál. Takže se loučíme s našimi posluchačema na Rádiu 7 a uslyšíme se zase za týden a my pokračujeme do speciálu.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
0: Skončila repríza pořadu No Filter. Příští premiéru tohoto pořadu vám nabídneme v pondělí předpolednem v 11.15.

0: vlastních rukou svých.
1: S Rádiem 7 za horizont všedních dnů.
2: Kalendárium
3: 20. června roku 1837 nastoupila na britský trůn královna Viktorie. 20. června 1955 vznikla Ekumenická rada církví v České republice. A 20. června 2002 oficiálně vzniká církev Křesťanská společenství. V současnosti ji vede senior pastor Marek Prosner, který je i předsedou Rady TVR a naším dlouholetým spolupracovníkem. 20. června 1848 se narodil Josef Václav Myslbek, český sochař. Připomeňme jeho nejznámější díla, sousoší na Pražský most Palackého. Po druhé světové válce bylo přemístěno na Vyšehrad. Výzdoba interiéru Národního divadla, mimo jiné bysta Bedřicha Smetany ve foaje budovy. A pomník Karla Hynka Máchy na Petříně. A ovšem jezdecká socha svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. V roce 1922 se 20. června narodil Josef Kemmer, český herec. V roce 1993 získal divadelní cenu Tchálie za celoživotní herecký přínos. Pro svou víru byl v 70. letech obsazován spíše do méně významných rolí. 20. června 1722 zemřel Krištof Dietzenhofer, německý barokní architekt žijící u nás. Jeho stavbám patří například kostel svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně, kostel svaté Markéty v Břevnovském klášteře nebo pražská Loreta. Působil také jako pevnostní stavitel v Chebu a Praze a jako klášterní stavitel Broumovského kláštera. Roku 1884 zemřel 20. června Václav Beneš Třebíský, kněz a spisovatel. Podobně jako Alois Jirásek se i Třebíský věnoval ve svých dílech především historické tématice. Na rozdíl od svého slavnějšího kolegy byl však často přesnější. V roce 1966 zemřel 20. června Wilhelm Busch, německý evangelický farář, evangelista a spisovatel. Jako mladý poručík prožil v průběhu první světové války obrácení. Vystudoval teologii v Tübingenu a v letech 1931 až 1962 působil jako farář pro mládež v Essenu, kromě toho i jako cestující evangelista. V době Hitlerovy vlády byl členem vyznavačské církve a byl proto několikrát uvězněn. Po druhé světové válce se opět věnoval kazatelské službě. V roce 1962 byl penzionován, ale cestoval a kázal dále. V češtině vyšla již za socialismu v samizdatu jeho kniha Život bez všedních dnů.

0: Připomínám si dávné dny.
1: Připomínám si dávné dny, co minuli. Na písně, co jsem zpíval, v duchu zpytuji.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Znělka ohlásila 11. hodinu. Je sobota, 20. červen. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus.
1: Fortepiano.

0: posloucháte Rádio 7 a právě začíná pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. A mám tady také dalšího hosta, jak za chvilku uslyšíte. Muzika, kapela, diskotéky. Okolo toho všeho se točil život mého dnešního hosta Tondy Strnada, kterého vítám u mikrofonu. Vítej, Tondo.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Odkud jsi přijel, řekni? Je to velká dálka.
1: Je to dálka, přijel jsem ze Gdyně, což je od západní hranice, západní Čechy, mezi Domažlicema, Klatovama, kdyby někdo nevěděl na mapě, takže jsem ze západních Čech.
0: Jsi ze západních Čech, ale moc západočesky nemluvíš.
1: To nevím, jak se mi to povedlo.
0: Mně se to nezdá. Ani
1: nevím, jak se mi to povedlo, ale je pravda, že ten chodský nebo plzeňský dialekt jsem nějak nepochytal a už to asi měnit nebudu.
0: A odkud jsi původně? Jsi původně odtamtud?
1: No, já to mám trošku zvláštní. Já jsem sice původně ze Gdyně, jsem tam původní, ale protože mamka zrovna tu chvíli prostě byly na Moravě, takže jsem se narodil v Hodoníně. Takže jsem váš.
0: Takže seš náš.
1: Ale tady jsem se jenom narodil, jinak jsem pořád vyrůstal ve Gdyni, jako jo, takhle jsem to měl.
0: Ještě řekni, co děláš a něco o své rodině, tak kratičce.
1: Mám ženu, dvě děti, jsem zatím jediným křesťanem v rodině. Pracoval jsem doteď jako projektový manažer v jedné česko-německé firmě. To bylo až do minulého týdne. Tam jsem skončil a budu nastupovat teďka u nás ve Gdyni na městském úřadě v městském kulturním středisku, takže budu pracovat na kulturních akcích u nás ve Gdyni od nejbližších dnů teďka, takže to bude taková i docela změna.
0: A my jsme teď využili té doby, kdy máš volno, takže jsi mohl přijet sem. A já jsem moc ráda, že jsi sem přijel, protože hned řeknu na začátek, že s námi spolupracuješ a tvoje jméno se objevuje v našem vysílání u jednoho hudebního pořadu. Takže tímto pádem se s tebou seznám.

0: jsem tam četl v e-mailu, který jsi mi psala, že příliš se nedá zaměnit s jinými.
1: Ano.
0: To jsem si hodně všimnul, protože většinou málo kdy hraju muziku jiných lidí. Většinou to někdo mi řekne, ale znáš tohle, kde znám, ale nikdy jsem to neskoušel hrát, já ani nevím. Takže možná v tom se asi potkávám s tím jménem. Jakože
1: já jsem si to tady napsala. Strnadi nemilují jiné hlasy. Mají ten svůj, ale ty miluješ ty jiné hlasy.
0: To jo, ty jo, máš spíš rád. Ty jiné hlasy miluju, ten svůj mocný.
1: Mají stálý zpěv, který se liší drobnými odchylkami v závěrečných dvou slabikách. Ten zpěv se učí mladí ptáci od svých rodičů nebo ptáků vyskytujících se v jejich bezprostředním okolí. Což je zajímavé.
0: Ano.
1: To je zajímavé. Jo. Tak my se dneska budeme trošku motat kolem muziky, protože to je něco, co tvůj život naplňovalo a doposud velkou měrou naplňuje. Takže to, co jsem říkala na začátku, muzika, kapela, diskotéky, to určitě zazní. A myslím si, že jsme tady ještě u mikrofonu neměli nikoho, kdo pořádal diskotéky. že jsi možná první. Každý člověk potřebuje pro svůj život nějakou náplň. A co ty, směr a cíl? Vyrůstal jsi v době, kdy hlavním náboženstvím byl ateismus. A to jsme mnozí z nás zažili. A všem nám byl předkládán ve škole jako jediný možný světový názor. Pojďme si teď trošku zavzpomínat, jaké to bylo, to tvoje mládí.
0: Já samozřejmě jsem asi jinou variantu než ateismus neznal v té době. Prostě to bylo kolem nás. A ta muzika, která mě začala zajímat hodně brzy, a ani jsem v tom taky neviděl nic víc prostě, než jen, že mě to bavilo, že se mi to líbilo, že jsem si to chtěl taky zkusit. Pamatuju si právě, že zrovna zvuk kytary, to bylo něco, co mě hodně fascinovalo. A taky, když jsem poprvé vzal do ruky kytaru a ozvaly se úplně jiné zvuky, než co jsem čekal jako z rádia, takže samozřejmě přišlo rozčarování, kterých bylo mnohem víc jako později. A v té době mého dospívání jsem fakt zatím neviděl nic jiného, jo? Že nebyl jsem věřící ani já, ani moje rodina, ale ta muzika byla něco, co bylo mně blízko. Tak jsem to začal vyhledávat. Samozřejmě jsme se začali víc jakoby potkávat s kamarády podobného ražení, podobného směru. Občas jsme si vyměňovali nějaké desky, nahrávky. No a chytil jsem směr. Prostě nějak se mi to chytlo samo. Nevím, jestli bych to i po někom zdědil, protože u rodičů jsem si nevšiml něčeho podobného jako směru hudebního. Tak ani nevím, od koho jsem to chytil. Jako to,
1: ale prostě nevím. To přišlo.
0: Přišlo to, no. Samo.
1: Kytara. Já si úplně vybavuju, jak to bylo u nás doma, protože můj nejstarší syn, jsme se smáli, že se snad s kytarou musel narodit, protože od malička se vrhal na různé druhy nádobí a napodoboval hru na kytaru, jo? Že měl sítko na tom natažené gumičky, když měl třeba ty 2 roky už. Takže to nějak s ním rostlo a nakonec se z něho ten kytarista teda stál. Tak někomu to tak pán Bůh prostě dal. O muzice se budeme bavit. Samozřejmě hudba naplňovala tvůj život a v době, kdy jsi ještě neznal Boha, tak asi byla tím hlavním, ne?
0: Byla tím hlavním a já jsem vlastně v roce 89, když byla sametová revoluce u nás, tak to pro mě byl zrovna čas, kdy jsem měl jako vstoupit do zaměstnání a to už jsem věděl, samozřejmě, že ty věci jsou trošku předem nalajnovaný, že není možný se nějak posunout jinam, ale věděl jsem, že třeba muzikanti nebo takhle, že mají trošku možnost žít nějakým jiným způsobem, ale teďka jako já hlavně prosím vás nechci schazovat lidi, kteří jako pracovali, chodili do práce, do fabriky nebo takhle, toho si moc vážím a jakoby nepohrdám tím, ale prostě pro mě ta muzika byl jiný svět, jakoby, takže jsem trošku se začal tomu věnovat, začal jsem se zajímat o věci, jak to chodí a samozřejmě jsem zjistil, že jsou diskotéky, že jsou živý kapely a jako pustil jsem se do obojího. Dokonce jsem potom i přemýšlel o tom, že bych si udělal nějaké přezkoušení, že ty diskotéky byly takový, jako bylo to jednodušší způsob obživy. Nebylo v tom zainteresováno třeba tolik lidí,

0: jako v kapele a byl to docela pravidelný příjem, který pak člověku umožnil se zase věnovat jiným věcem. Tak jsem jako přemýšlel, že bych si udělal nějaké přehrávky, ty zkoušky, které by mi povolili veřejně vystupovat, ale to se nakonec nestalo, protože když jsem na tom krajském kulturním středisku se byl jakoby zjišťovat věci, tak než se k tomu kurzu dostalo, tak přišla sametová revoluce a ze dne na den jsem to nepotřeboval, tak jsem si jenom udělal jako registraci a začal jsem se věnovat tím diskotékám, což mi umožnilo hlavně opustit to civilní zaměstnání a měl jsem víc času na tu tvorbu, no.
1: To byla ta 90. léta?
0: No, začátek těch 90. jako tam.
1: Jsi frčil na diskotékách.
0: Ano, to jsem frčil na diskotékách, ale musím se přiznat teda, že víc mě zajímala živá muzika, ale ty diskotéky mi přinášely docela jakoby
1: příjem.
0: Mm-hmm. Příjem poměrně snadný, protože nějak se to prostě podařilo, nevím jak, že mi tam chodilo hodně lidí, jo.
1: Tak jsi byl známý disc jockey nebo pořadatel diskotek.
0: Když jsem třeba něco udělal v sále pro 500 lidí, teď už to můžu říct, tak jsem třeba prodal 700 lístků tenkrát. A
1: většinou, to bylo hodně.
0: Na tu dobu to bylo hodně. A tak mě to umožnilo za ten měsíc nějak se věnovat svým věcem a ostatní.
1: Tak si tě tak představuju jako toho disc jockeye.
0: Asi už ne.
1: Ještě jsme vůbec neřekli nic o hudebním stylu, protože my se dneska budeme bavit o muzice. Ty hraješ na elektrickou kytaru hlavně, že jo?
0: Jo, na akustickou taky, ale na elektrickou.
1: Spíš elektrickou.
0: Víc, no.
1: No, takže ten hudební styl se trošku nabízí. Byl to rock?
0: Samozřejmě že rock. Co mě bavilo, nebo co mě k tomu přivedlo. A taky ty rockové písničky na tu elektrickou kytaru jsou i docela jednoduchý, jako v tom základu, takže to učení na tu kytaru bylo docela to šlo tímhletím směrem, no. Samozřejmě elektrickou kytaru jsem hned neměl, to byla prostě stará akustická kytara, kterou nám půjčil strýda, který když si myslel, že se na ní bude učit, pak ho to nebavilo, tak skončila u nás, tak jsme se tam jakoby začali učit.
1: Když jsi dostal tady do tohoto světa, to je opravdu jiný svět, diskotéky, muzika a všechno se točilo tady kolem toho, tak to byla tvoje hlavní náplň života. Přemýšlel jsi mezi tím vším trošku o bytí a o smyslu bytí? Nebo to tak nějak plynulo?
0: Právě, že to je právě období, kdy myslím, že jsem začal jakoby víc přemýšlet o tom smyslu, bytí, o tom všem, protože mě přibylo mnohem víc volného času, to jo, a to je asi, možná právě je to, že když člověk není zapřažený od rána do večera něčím, má víc času se zabývat třeba myšlenkama. Knížky jsem si kupoval, hodně četl jsem, a tak si myslím, že to je to období, kdy to u mě začalo.
1: Měl jsi nějaké ambice hudební, kam jsi to chtěl třeba dotáhnout? Čeho dosáhnout?
0: To nevím, ale asi každý chce to dosáhnout.
1: Být známý kytarista?
0: Nevíš, jak to jde. Mm-hmm. Nevíš, jak to jde. Pro mě asi možná bylo důležitý, že ty věci fungovaly, že třeba když byla nějaká kapela, parta okolo mě, že jsme spolu vycházeli, jo, že to vycházelo mezi námi a ty ambice. Já si myslím, že jsem neměl úplně nějak definovaný, kam se vyšplhat, kam to dotáhnout. To ne, ale prostě vím, že jsem to chtěl dělat dobře, že jsem byl možná i trošku, snad mi to kamarádi odpustí, pedant na to, že to musí prostě klapat, jako jo. No a spíš ambice v tom směru, aby to nějak vypadalo. Prostě.
1: Takže kromě diskoték si měl kapelu určitě?
0: Jo, obojí
1: jsme. Jak se jmenovala?
0: My jsme to měnili, ty názvy docela často. A jeden z nich byl De Facto, pak jsme se jmenovali i Carmen.
1: Carmen.
0: A Triton tam byl taky jeden název, to zase vymyslel kamarád podle někoho. To se tak jako různě měnilo vždycky, ale v tom období to netrvalo většinou ty kapely dlouho. Byla to tak otázka jednoho roku možná, pak se to zase nějak přeformovalo.
1: Jinam, přeskupilo.
0: Přeskupilo.
1: Ano.
0: Pak někdo odešel třeba na vojnu, žil, nebo se přišel, tak se to tak různě. Tam se to hodně přesouvalo. Mm-hmm, jo. V těch diskotékách to bylo docela stálejší, myslím, co se tam dělo.
1: Tak Už jsme trošičku nakousli, že jsi četl, že jsi se začal trošičku zabývat asi ve své mysli tím smyslem bytí, smyslem života. Kdy ses poprvé setkal s živou vírou, s křesťanem? Protože 90. léta to byl takový boom, že? Po revoluci, kdy najednou přišla ta svoboda a věci, které se veřejně neříkaly, tak se mohly říkat a křesťané mohli být aktivní, což předtím nemohli. Kdy ses ty tak poprvé setkal s někým, s nějakým křesťanem?
0: To bylo přesně právě v tomhletom období, na začátku těch 90. a přesně v tom období, kdy jsem odcházel z toho civilního zaměstnání do tohohle, do té hudby a přišel za mnou můj kamarád, jeden vlastně nejlepší kamarád z dětství a z dospívání. On pak odešel na vysokou školu do Plzně a povídal mi, že uvěřil v Pána Ježíše Krista, že se stal křesťanem a to bylo, takže já jsem se jakoby nesetkal úplně jako s církví, ale přímo takhle osobně.
1: Jsme na si co povídali. Jsi o tom myslel, když ti to říkal?
0: No, myslel jsem si, jako na církev si měl názor jako na něco staromodního, prostě nemoderního, zapšklý věci a tak, ale když prostě Véna mluvil, protože jsme se znali a já jsem si ho vždycky hodně vážil, byl to opravdu jako dobrý kamarád, tak jsem od prvních slov nějak cítil, že on jako, že si nevymýšlí, jo, že mluví o něčem, co je pravda, že to u něj není jako chvilková záležitost nebo úlet. Jako. Takže jsem měl dva smíšený pocity, že to je absolutní nesmysl, že se pominul, ale zároveň jsem jako cítil, že on si nevymýšlí. Bylo to silně cítit z těch jeho slov. A věřil jsem mu, prostě jsem mu věřil, že to, co říká, je pravda. A možná, že trefil do černého, možná i v nějakým jako deficitu mýho života.
1: Na jaký jsem měl deficit?
0: Že tam mluvil o někom, o Bohu, jako o někom, kdo je člověku blízko. Že je to tak osobní, že je to mezi mnou a mezi Bohem, že je to někdo, kdo je mi hodně blízko. A i když jsem žil, myslím, spokojeným životem, tak jsem cítil, že to je něco, co nemám.
1: Tak o tom si budeme povídat ještě dál po písničce, o tom, jak se Pán Bůh stal tvým nejbližším společníkem. Já jsem tak nazvala to naše dnešní povídání nejbližší společník, protože i ta hudba byla tvůj společník, tak si o tom budeme povídat po písničce dál. Posloucháte Radio 7.
2: Byl jsi do času, stal se jedním z lidí.

0: Na Rádiu 7 probíhá pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Mým hostem je muzikant Tonda Strnad a povídáme si o jeho životě tak, jak to bývá v tomto pořadu. A dostali jsme se do bodu, kdy si poprvé slyšel o Pánu Bohu, slyšel si, jak my křesťané říkáme, svědectví, vyprávění o změně v životě tvého kamaráda, což v tobě vyvolalo možná trošku zmatek a otázky a tak dále. Ale doposud si žil poměrně spokojený život, pořádal si ty diskotéky, dělal si s muziku, tak měl si potřebu něco měnit?
1: Já jsem právě potřebu neměl, protože pro mě to bylo něco, že se mi splnil sen a že tam bylo v tom životě to, co jsem chtěl mít, že jsem byl spokojen a proč bych něco dělal jinak, protože jsem samozřejmě vnímal z těch slov kamaráda Veny, že by pak muselo být věci v mém životě jinak. Takže on byl pro mě takovým jediným kontaktem k Pánu Bohu, k církvi, takže jsme se scházeli, povídali jsme si dost často na tohle téma. Já jsem měl otázky, zajímalo mě hodně věcí, ale měnit jsem nic nechtěl, jo, protože jsem tam všechno prostě
0: měl. Stačila ti ta muzika?
1: Ano, mě to stačilo v tu chvíli, ale když jsem třeba jako postupoval dál v tomhletom oboru, tak se jako viděl, že až tak růžové ty věci nejsou, jak jsem si na začátku myslel. Třeba pořádání diskoték, bylo to super muzika, ale oni se tam dělali dost jakoby věci, které se mi nelíbily. Jakoby, jo. V tom sále po té diskotéce zůstávalo dost často rozbitý věci. Někdy musela přijet i záchranka třeba jako pro někoho. Nebo někdy jsem se musel omlouvat tam nějakým sousedům, že jim tam cestou diskotéky prošli přes jejich zahrádku a zničili lidi a to všechno. A to se mně nelíbilo, takže trošku přišlo rozčarování, že to až tak růžový není, že se tam děly věci, které jsem nechtěl. A nebo s tou hudbou jsou taky samozřejmě spojeni hudebníci, muzikanti. A když jsem se třeba zajímal o tu jejich muziku nebo četl si něco o nich nebo takhle, tak vlastně víc a víc jsem pořád zjišťoval, že sice dělají muziku, která je hezká, příjemná, pro uši příjemná, ale dost často nebo skoro u všech jsem viděl, že jejich život až tak moc jako není na růžovo, jo. Že jsou to většinou rozbitý vztahy, nebo že tamhle po sobě zanechávají rozbitý hotely, různý hvězdy a že hodně z nich, jako když k ním člověk přijde blíž k těm lidem, že nežijou až tak úplně šťastný a spokojený život. Jak to z těch písniček někdy vypadá, tak to bylo taky rozčarování, jako asi nepřišlo ze dne na den, ale tak postupně přicházela taková realita, která se mi stavila možná do kontrastu s tím, co mi třeba říkal kamarád o Bohu, o životě s ním. A to jsem věděl, že ta hudba jako taková nemůže naplnit, protože je zatím ještě spousta jiných věcí, které hezký nejsou.
0: Víš, myslím na to, že tady ten svět umělecký je docela zrádný a že asi není snadné udržet si tam nějaký svůj životní standard, nějakou čistotu, čestnost, já nevím, co všechno s tím je spojeno, nějaký ten ideál prostě toho správného a dobrého života. Jo. Že je to zvláštní, že opravdu dost často umělci různého zaměření spadnou do těžkých závislostí a pod tíhou možná, když už jsou pak slavní, pod tíhou vůbec té mašinérie celé, do které se dostanou, to neunesou a potom nějakým způsobem hledají řešení třeba v alkoholu, v drogách a v takových věcech. Viděla jsem teď nedávno jeden film, ale jeden z mnoha o jednom zpěvákovi, který taky skončil docela špatně a říkala jsem si, je to zvláštní a je to hrozná škoda, protože hudba je tak krásná. Ano. A tvořit hudbu a přinášet lidem povznesení ducha, když to tak řeknu úplně zjednodušeně, je krásné, ale obnáší to mnoho věcí, které jsou riskantní a které člověk nemusí zvládnout, takže to není všechno tak krásné, jak to navenek vypadá a to si vlastně teď potvrdil i ty. A zachovat si to vidění toho světa takové, jak o tom teď mluvíš, asi není snadné.
1: toho ideálního vidění.
0: Ano,
1: snadné to nebylo, protože taky už jsem měl pár informací z duchovního světa od bratra křesťana a samozřejmě jsem věděl, že i spousta rockových muzikantů, někteří to skrývají, někteří ne, se věnují naprosto aktivně okultismu, a což jsem věděl, že je naprosto jako špatně, že to je prostě nebiblický a že to samozřejmě přináší negativní vlivy do života toho
0: že
1: člověka.
0: Že to člověku uškodí v konečném důsledku.
1: A to už jsem věděl a to jsem jako i věděl, že s tím nechci nic mít. Chtěl jsem vědět, že nechci nic mít i s různýma, třeba i alkohol nebo takhle ty věci, co tam jsou, mě až tak blízký nebylo, ale v tom světě to bylo úplně normální.
0: Ono to k tomu nějak patří, nevím teda proč, ale no, patří prostě.
1: Patří, no. Tak já nevím proč. Možná to bude tím, že možná jsou citlivější bytosti ty muzikanti a snáš zranitelný a možná to potřebují nějak řešit, si myslím. A to jen tak
0: hledají nás posilnění.
1: Možná, no. Hmm. Ale já jsem taky už začínal vidět, že jako z tohohle se člověk sám nemůže dostat, že to není, že to není samořešitelný. Jo, prostě.
0: Možná teď s odstupem času by se dalo říct, že tě Pán Bůh uchránil od těchto věcí, protože ono vlítnout do toho je asi v takovém prostředí úplně normální a snadné.
1: Skoro by se dalo říct normální, když by to nemělo být, ale je to normální a je to opravdu snadné. No. Je to snadné, ale já jsem četl různý knížky třeba o mystice nebo tohle. Snažil jsem prostě ten duchovní svět objevovat, ale nic z toho jako nepřinášelo to, co mi vždycky vyprávěl ten můj kamarád, ten osobní vztah s Bohem. Prostě, no.
0: No a kdy jsi teda zatoužil ochutnat to, o čem on ti mluvil?
1: Několikrát v tom období, který bylo, nazvu to třeba hledání, který nebylo pro mě úplně jednoduchý, ale zároveň taky jako hezký, že jsem objevoval, ale i různě narážel. Tak i když jsem nebyl věřící, tak jsem se za některé věci modlil už, jako. A pak jsem slyšel dokonce od jiného bratra, teda tenkrát jsem ještě nevěděl, že je to bratr v Kristu, že měl nějakou zkušenost s člověkem, že mu něco udělal, že se za něj pomodlil, aby ho skrze tu zkušenost přivedl k lítosti Pán Bůh. A tak já jsem jednou, ještě jsem nebyl věřící a na jedné diskotéce jsem si na to vzpomněl, protože se tam objevil nějaký člověk, který měl asi zrovna svůj den a hodně si nechával hrát na přání písničky a měl asi i štědrej den hodně, takže mi tam hodně házel bankovky na stůl pořád a mně se tam jako objevila taková hromada bankovek na stole a když jsem se pak otáčel dozadu pro nějaký další CDčko, tak najednou koukám za pár vteřin celá ta hromada, že zmizela z toho stolu. A já jsem si říkal, no to ale byly moje peníze. Tak jsem přemýšlel, tak potom po diskotéce jsem si vzpomněl na ty slova toho jednoho bratra. Říkal jsem tedy, dobře, Pane Bože, jestli existuješ, přiveď k lítosti toho, co mi ty peníze ukradl.
0: To byla troufalá modlitba.
1: No, byla, viď?
0: No.
1: A pak já jsem přišel domů po diskotéce, samozřejmě jsem přišel domů pozdě v noci, takže jsem dopoledne ještě spal a někdo na mě zazvonil. Tak jsem otevřel dveře, nikde tam nebyl, tak jdu dolů ke schránkám, jestli třeba nezaklapl vchod nebo něco a ve schránce jsem měl nacpaný všechny ty peníze z toho včerejška, jako jo. A tak jsem říkal, wow, to mě asi Pán Bůh vyslyšel, jsem si myslel. A pak to šlo ještě dál, za několik dnů jsem potkal nikoho a nechci ho nějak jako to, ale byl to někdo, kdo v mých očích byl docela jako nemoc hodný člověk, nemoc poctivý člověk, jakoby, a on mi tak jenom utrousil mezi řečí. Našel jsi to tam? A já jsem věděl, že to byl on. Jo, a já jsem říkal, tak Pane Bože, ty jsi se tohohle člověka dotknul, že něco ukrad a ještě, že mi to vrátil. Jako. Tak pro mě to bylo silné svědectví. A to jsem ještě nebyl věřící, ale už asi se něco muselo dít v mém srdci. No.
0: To je fascinující, že člověk, který víceméně nezná Boha, se modlí, ano, a Pán Bůh to vyslyší. Možná ty, že to boří jako ledajakou teologii, kdo všechno se může modlit a co všechno Pán Bůh slyší. Tak Pán Bůh slyší i toho hříšníka, který zatím ho nezná, ale prostě ve svém vlastním zájmu se modlí. A Pán Bůh to vyslyší.
1: No, byl to v podstatě můj zájem, no, protože šlo k biznis, ale mě, tenkrát mi ještě nedošlo tolik to, ale když si na to vzpomenu, tak ještě mi tam přibývá k tomu to, že se dotkl někoho pro mě nedotknutelného, jakoby v tomhle směru v tu chvíli.
0: Tak je to další důkaz o Božím jednání, o tom, že Pán Bůh prostě dělá věci, které by si člověk ani nepomyslel, a když chce někoho přijmout, když chce někoho oslovit, tak udělá třeba i takovouhle věc.
1: Díky Bohu za to.
0: To je fantastická věc. Já teď pustím písničku, abychom to trochu rozdýchali. Mám tady pro tebe dáreček. Poslouchej.

0: Na Rádiu 7 zní nádherná kytara a já se zeptám mého dnešního hosta ve fortepiánu Tondy Strnada. Poznal jsi, kdo to je?
1: Poznal jsem Peta Metheniho, ale musím přiznat, že samozřejmě jsem ho poznal díky tomu, že mi nedávno Broňka Procházková na ní upozornila, na toho úžasného kytaristu, na tuhle skladbu, a prozradila mi, že to je on, kdo vlastně hraje ve znělce jazzového klubu.
0: Tak jsme prozradili znělku jazzového klubu a jednoho výborného pana muzikanta, jednoho z mnoha kytaristů. Tak my si dnes povídáme o životě Tondy Strnada, který přijal pozvání do našeho vysílání, do pořadu Fortepiano. A protože je muzikant, tak samozřejmě to naše povídání se točí kolem muziky. Ale kromě toho, že je muzikant, tak je také křesťan. A k tomu my se teď dostáváme, kdy nastal ten okamžik, kdy si za nejbližšího společníka, kterým byla hudba, vyměnil, kdy si ho vyměnil za Pána Boha. Jak k tomu došlo?
1: Došlo tomu tak, že s kamarádem, který mi svědčil o Kristu, možná nevím, rok, dva, možná i víc, když jsme se scházeli, on mi svědčil o Kristu, povídali jsme se o tom, prožíval jsem ty věci, které jsme si povídali před chvilkou, tak se mi prostě jeden večer zeptal, tak chceš už tedy přijmout Pána Ježíše Krista jako spasitele, jako Pána? Já jsem měl informací dost na to a tak jsem prostě řekl, tak jo.
0: A stalo se něco?
1: Stalo se v tu chvíli, jako třeba nemůžu říct, že by zahřmělo, nebo že by se roztrhla záclona doma, nebo něco prostě, nebo že by se zablízklo. To ne, ale já jsem prostě věděl, že se stalo. Viděl jsem to na základě toho, co mi řekl už předtím, i různý úryvky z Bible mi četl a říkal, jak to je prostě s člověkem, kde je Bůh v jeho srdci a kde není Bůh v jeho srdci, že člověk získá věčný život, když přijme Pána Ježíše Krista jako Pána Spasitele, že jsou mu odpuštěny všechny hříchy, tak spíš jsem jako věděl, že to, co jsme si říkali, o čem jsme si povídali předtím, že se právě teď v tu chvíli stává. Ale nějak jako emoci nebo něco jsem v tu chvíli neprožil. Jo.
0: Ono to není nutné, je důležité, že člověk má uvnitř v sobě to ujištění, že ho Pán Bůh přijal.
1: To jsem měl, to jsem věděl. Takže to se stalo takhle prostě. No.
0: Stalo se to, jak už je to dlouho?
1: Bylo to v roce 27. prosince 1992.
0: Ty víš i datum.
1: 10:30 večer. Takže takhle se to stalo.
0: Takhle se to stalo.
1: Ano.
0: Tak to je pěkné, že si i to datum pamatuješ a je to významné datum ve tvém životě.
1: Ano, je to významné datum. Ano, ano.
0: Dostali jsme tady zprávu, jenom řeknu, že máme tady pozdrav od Lukáše, který zdraví Tondu a zve všechny posluchače na výlety do Gdyně. Křížová cesta kolem evangelického kostela Jana Žižky je jen malý kousek toho, co se u nás nachází. Tak to máme i s reklamou na tvoje město Gdyni.
1: Tak se zdravíme, Lukáši.
0: Ano, děkujeme za tento pozdrav. Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Dnes je tedy mým hostem Tonda Strnad, muzikant ze západních Čech, z Gdyně. A povídáme si o jeho životě, jak to bývá v tomto pořadu zvykem. Úplně v počátku té původní myšlenky tě sem pozvat, jsem trošku nevěděla, o čem si budeme povídat, než jsme se spolu nějak trošku víc seznámili. A nazvala jsem původně tento pořad Život v dur nebo v mol. Tak mě by teda zajímalo, jestli ten tvůj život se odvíjel v dur nebo v mol.
1: Dur asi myšleno radostněji, že jo?
0: Ano, ano.
1: A mol tak trošku melancholicky. Hmm. No já mám ten život, než jsem uvěřil v Pána Boha. Jako,
0: no jestli tam máš tu změnu nějakou, nebo jestli se to nějak vyvíjelo, nebo jestli to máš na střídačku, jaký vlastně jsi?
1: Jako změna tam určitě byla. Asi bych doporučil vyzkoušet osobně prostě život, ve kterém je Pán Ježíš Kristus, najednou dává smysl, ty věci dávají víc smysl a už bych to asi neměnil zpátky. I když mám hodně skladeb, skládám jako v mol nějak přirozeně.
0: Skládáš v mol rád?
1: Mám jich asi víc molových. Hmm. Tak bych řekl, že ten život jako je v dur, protože radostnější, víc se umím radovat z těch věcí, který mě baví, který třeba dělám rád, tak se nějak jakoby víc z toho dokážu radovat než předtím. Nedokážu vysvětlit, jako proč a jak, jenom můžu doporučit, zkuste to taky.
0: Jo, to je nejlepší návod, zkuste to taky. No. Kdysi, když jsem byla mladá a ještě jsem Boha neznala a někteří lidé mi o něm vyprávěli, tak já jsem samozřejmě spoustu věcí nechápala, měla jsem plno otázek a tak mi taky říkali, představ si jako jablko, nebudeš vědět, jak chutná, dokud do něj nekousneš.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Tak prostě zkus to. Tak jsem to zkusila. A už jsem u toho zůstala.
1: Chutnalo.
0: Chutnalo a chutná mi to pořád.
1: Super.
0: Když jsem nakousla tady ty dvě polohy hudební, protože se bavíme taky o muzice, tak je zajímavé, že ty molové písně jsou takové, že se hodně dotýkají našich emocí a dotýkají se lidí. Pamatuju si období, kdy jsme měli strašně moc písniček v e-mol. Prostě všechno bylo v e-mol. Je to zajímavé.
1: No. Jo, možná to někdy vychází z toho, ale možná to nebude ten případ, že e-mol je docela snadný akord na kytaru.
0: No ano, to každý ho zahraje.
1: Zahraje, tak možná proto, jo, ale to se jenom domnívám.
0: Ale to byla jenom taková malá vsuvka. Mě by teď zajímalo, co se stalo s tím tvým hudebním světem, ve kterém jsi doposud žil a který tě naplňoval bez zbytku, dalo by se říct. To byla hlavní tvoje náplň. Dělat muziku, dělat diskotéky. Co se s tím potom stalo, když jsi udělal to rozhodnutí vydat svůj život Bohu?
1: Tak tyhle ty dvě věci, kapelu a diskotéky, jsem den ze dne opustil, a protože jsem potřeboval si přerovnat ty svoje hodnoty. Chtěl jsem dělat věci tak, jak chce Bůh, jak se to líbí jemu. A vím, že třeba v té rockové muzice, jak jsem říkal, bylo hodně okultismu. V diskotékové muzice zase většinou se zpívá, vlastně je to jedno téma, pořád jedno a to samé. Většinou šlo nějaké narážky prostě na nějaké sexuální věci prostě. Ano. A bylo toho tam hodně, ale tak jakoby až bych řekl za hranicí slušnosti dost často, jo. Což mi potom jakoby začalo vadit a tohle, a potom i třeba po poradě s bratrem, který mi svědčil o Kristu, tak on mi jako říkal, že možná jako by bylo dobré se zastavit a přehodnotit ty věci, jak dál, a zjistit vlastně, jestli to Pán Bůh jakoby v mém životě chce mít tyhle věci. Takže to nebylo snadné, že já jsem ze dne na den skončil, nemohl jsem najít potom obživu, zaměstnání, takže jsem střídal zaměstnání a různě si taky trošku protloukal, jak se dalo. A pak jsem se ke kytaře vrátil. Bylo to už potom s kamarádama z církve, ale pořád to pro mě bylo hledání, jo, protože jsem si, zatím nedokázal jsem si já ujasnit, jestli jako je Boží vůle pro můj život, abych se tomu věnoval. Jednak taky potom z těch kamarádů, s kterýma jsem byl v kontaktu, někteří i potom církev sami opustili. Takže jsem i trošku považoval to období jako za zbytečný, za slepou cestu, a musel jsem si to nějak začít hledat sám. A dospěl jsem k názoru, že jakože jak mě to baví, líbí se mi to dělat ta hudba, že nejsem schopen rozpoznat, jestli to opravdu Bůh po mně chce, anebo jestli to chci jenom já. A tak jsem udělal něco, co bych možná ani nedoporučoval ve všech případech, ale prosil jsem Pána Boha o znamení. A já vím, že někdy někdo říká, že to je až možná trošku důkaz nevíry, když si žádám znamení, takže myslím, že to je asi otázka případ od případu. Já jsem si prostě o ně řekl, protože jsem se bál, že preferuju to svoje přání, tak jsem chtěl znát to Boží přání.
0: A přišlo?
1: Jo, přišlo. Pokračujem s ním.
0: Ano, jsem celá napnutá.
1: Chtěl jsem prostě vědět, jestli Pán Bůh chce, jestli ta kytara je to od něj a jestli svým způsobem mu tím budu sloužit. A měl jsem takový docela hodně živý sen, kdy v tom snu přišly ke mně moje děti dvě a dali mi do ruky trsátko a říkali, tady máš a ty budeš hrát jako prostě, jo. A bylo to tak živý a neobvyklý sen, protože jsem si ho ráno dopodrobna pamatoval, tak jsem si říkal, takovou věc jsem nikdy nezažil, to muselo být od Boha. Ale říkal jsem si, ale byl to sen, co když opravdu jsem si to jenom jako přál, jo? Tak jsem se znova modlil, jestli Bůh chce tu kytaru mi dát do ruky, jestli to v tom životě s ním mám znova, jestli to je od něj, jestli jsem si to nevymyslel. Tak jsem se znova modlil a já jsem v té době používal takový, kytaristi budou znát, absolutně průhledný trsátka. To, když ti spadlo na zem, tak si musela na čtyři až mátrat, protože ano, nebylo vidět. Vůbec nebylo vidět. Jo. A v neděli jsem přišel do sboru a přišel za mnou jeden bratr a držel v ruce tohleto nenalezitelné průhledné trsátko a říká, hele, tohle leželo na schodech před sborem, to tady používáš jenom ty, tady to máš a hraj. A já jsem si potom řekl, že to asi znamení bude, a už jsem si potom nedovolil jako žádat o další.
0: Co víc?
1: No,
0: ještě, že?
1: Ale pro mě bylo hodně důležitý vědět, že si to nevymýšlím, že to je opravdu Boží vůle pro můj život.
0: Mm-hmm. Já myslím, že tohle je veliké téma, které řeší skoro každý člověk, který se rozhodne změnit životní směr, směrem k Bohu, že řeší, co s tím způsobem života, který žil dosud, jestli má ty věci dělat dál nebo nemá. A u té muziky je to takové markantní hodně, ale týká se to i dalších věcí, že potom řešíme, jestli je to v pořádku věnovat svůj život těm věcem, kterým jsme se věnovali před tím, jestli to Pánu Bohu nebude vadit, jestli to, co jsme se třeba naučili, to, co jsme měli rádi, jestli si to můžeme nechat, nebo jestli to musíme se toho vzdát, jestli se toho musíme vzdát. A často Pán Bůh vede člověka, aby se vzdal těch věcí pro něho a pak mu je jako kdyby vrátí.
1: Ano, ano. A já jsem, třeba možná mi to trošku stěžovalo, to, že někdy se lidi ptali, pane, smím ještě dělat tohle a nevadí ti to? Já jsem spíš chtěl jakoby vědět, chceš to i ty, ne, že ti to jenom nevadí, ale dáváš mi to ty a proto možná mi to trvalo delší dobu to zjistit, no.
0: Tak ale to, co teď říkáš, je zase důkazem toho, že Pán Bůh slyší a ano, odpovídá.
1: Slyší dobře.
0: Slyší dobře. Ano. Nemusíme na něho křičet. Ty jsi takový jemný člověk, navzdory tomu, že jsi rocker. Ale Pán Bůh slyší a odpovídá, to je velmi povzbudivé. Ať to zní k uším lidí, kteří poslouchají i to naše dnešní povídání, že Pán Bůh opravdu odpovídá.
1: Odpovídá.
0: A pokud to někdo neskusil, ať to zkusí, že?
1: Ano, kousni do jabka a uvidíš.
0: Teď už je samozřejmě nějaký časový odstup, kdy si tyhle věci prožil, jo, a začal si kytaru a hudbu používat jinak než v tom svém dosavadním životě. Je rozdíl v tom, jak vnímáš hudbu teď, než jak si ji vnímal tehdy?
1: Určitě, určitě to vnímám nějak jinak, ale teďka nechci to zjednodušit, ale tohle se mi těžko jako popisuje, dává do slov. Vím, že hudba se nějak víc může člověka dotýkat a myslím si, že si ji, i když třeba poslouchám hudbu jiných muzikantů, že si ji umím jako víc užít, jako jo. Že si ji umím víc užít a víc mi třeba i zajímá mnohem dřív, mnohem víc než předtím, třeba i něco o tom muzikantovi, který tu muziku dělal, anebo i jakýkoliv jiný umění třeba se mi dotýká jako jinak než předtím. Ale opravdu zkuste to, prostě já to asi nedokážu popsat těmi slovy, ale vnímám ji jinak. I se mi dělá, když tvořím, tak se mi to taky dělá nějak jinak než předtím prostě. Ale je to tak osobní mezi mnou.
0: Těžko se to vysvětluje.
1: Těžko se to vysvětluje. Najděte si nějakou moji hudbu třeba.
0: To se dozvíte.
1: Třeba se to možná dozvíte, nebo nevím, jak to říct. To třeba na to přijdeme někde jindy ještě zase.
0: Jo,
1: se potkáme,
0: no tak jasně,
1: a dopovíme to.
0: Jsme pořád v procesu.
1: No.
0: Pořád se učíme a poznáváme věci a vyvíjíme se. Vyvíjí se i náš názor na svět, náhled. Jo. Jsme ve vývoji.
1: Díky Bohu za to.
0: A to je dobře. To je dobře. Tak jsme skoro v závěru našeho dnešního povídání. Já bych se ještě ptala na plno věcí, ale máme ještě chviličku a mě by teď zajímalo, co ten jazz, prosím tě. Když ty seš rockově zaměřený kytarista, elektrická kytara, jak ses dostal do jazzového klubu na Rádiu 7?
1: Já jazzovou muziku jsem měl rád taky. Pro mě to byla spíš taková high school, kterou jsem obdivoval, jako mnohem vyšší level než rocková muzika nebo takhle. A bylo to docela prozaický, že my jsme s Rádiem 7 spolupracovali na různých třeba drobných třeba podklady k knihám nebo předehra k nějakému pořadu nebo takhle. A povídali jsme si pak s Lídou a ona mi říkala, co ty máš hrát za muzikanty. Já jsem řekl, víš, já sice tu rockovou muziku dělám, ale víc poslouchám, teď jsem jmenoval jazzový kytaristy a ona říkala, wow, ty posloucháš jazz. Tak slovo dalo slovo a Broňka pak řekla, no tak to musíme spolupracovat na jazzovém klubu. Jo, pro mě to byl do té doby ten jazz spíš jakoby moje poslechová záležitost, do které jsem se moc nepouštěl, ale byl to takovej rozšíření mého hudebního obzoru a který možná přišlo i jakoby intenzivněji po té, co jsem uvěřil. Jo? A když takhle provalilo, že tu hudbu mám rád, tak mi holky říkali, co kdyby jsme spolupracovali a spolupracujeme a za to jsem moc vděčný, protože si to užívám, tu spolupráci.
0: Na těch pořadech je vidět, že tě to baví.
1: Jo, děkuju. Děkuju.
0: Tak máš teď před sebou nějaký cíl a směr, kudy chceš jít? No, už jsme se bavili o tom, jak to bylo s tebou ještě před tím, než si svůj život vložil Bohu do rukou, že si měl před sebou nějak ten směr prostě dělat tu muziku. Dělat muziku, být na blízko muzice, ať už na diskotékách, jako kdyby pasivně, tak i aktivně v těch kapelách. Jak to máš teď?
1: Teďko to mám úplně nejčerstvěji tak, že bych rád natočil nový nahrávky, nějaké kytarové instrumentálky. Už jsem si na to připravil nějaké věci technicky doma, co bych dělal jinak než předtím. Rád bych taky i, já totiž píšu i texty, rád bych zhudebňoval i texty, ale to se mi zatím nepodařilo najít jakoby spolupráci, která by nějak fungovala. Takže mám plány, hudební plány, něco vytvořit a mám už i trošku představu, jak to bude vypadat a teďka to udělat, což je vždycky to nejtěžší.
0: Tak my se budeme těšit, že když už tedy spolu pracujeme, takže budeme mezi těmi, kteří se dostanou k těmto tvým počinům. Věříme, že něco vznikne a že to budeme moci používat i v našem vysílání. Tak já ti moc přeju, aby ti Pán Bůh dal dobrou inspiraci, dobré nápady.
1: Děkuji.
0: A aby tvoje hudba mohla sloužit k jeho slávě.
1: Já moc děkuju za přání, děkuju taky Lenko za pozvání.
0: Bylo to pro mě potěšením.
1: Pro mě taky.
0: Na Rádiu 7 končí další pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a hostem Tondou Strnadem. Za týden tady bude další host a další téma, které otevřeme a Rádio 7 pokračuje teď dál ve svém vysílání. Přeji vám příjemný poslech a mějte se hezky a Tondo, děkuju.
1: Děkuju.

0: si tebe.
1: Vyslechli jste reprízu pořadu Fortepiano. Tonda Strnad se přestěhoval do jižních Čech a vstoupil do další životní etapy. Naším spolupracovníkem ale zůstává dál a podílí se na tvorbě jazzového klubu. Příští premiéra pořadu Fortepiano vás čeká zase v pondělí v 10 hodin. Hostem moderátorky Lenky Malinové bude Václav Bednář. Tématem rozhovoru: otcovi otisky.

0: Znělka Rádia 7 nám oznámila poledne. Je sobota 20. června. Dnešním vysíláním vás provází Petr Raus. Modleme se, jak nás učí Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.
1: K pramenu lásky, ke zdroji odpuštění, já chci se prodrat z močálu viny. Já Tebe, Pane, zraď

Uplynulo už 12 let od chvíle, kdy vznikla kapela Adonai. Hraje ale doposud a dodnes také skládá české autorské písně oslavující Boha. Přestože jsou jednotliví členové rozesití po celém území České republiky, změnilo se složení skupiny i životní fáze jejich členů, láska k hudbě a touha po tvorbě

0: novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Vítejte u dalšího dílu pořadu Pohovka na Rádiu 7. Dnesním dílem vás bude provázet Karolína Vološinová. A nevezmu vás tentokrát možná ku podivu na žádný festival. Vezmu vás totiž do našeho studia, kde zkoušela kapela Adonai nové písně z alba Vytrváme a její členové pečlivě nacvičovali na turné. Uslyšíte nejen písničky, ale i komentář k tomu, jak to všechno vlastně vymysleli a jak probíhala příprava a tvorba. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Možná znáte tu realitu života, že někdy přijdete v sobotu do práce a v té moderatorské a redaktorské práci je to docela běžný fenomén. O to víc mě překvapilo, že máme rozsvíceno. Jsem si říkala, kdo nám to tady v Rádiu 7 loupe perníček. Tak jsem se přišla podívat a ejhle, sestava kapely Adonai. Vítejte.
1: Ahoj, ahoj.
0: Vaše sestava prošla určitou změnou a vítám tady Beupernicovou, ta teďka hrála na klávesi. Čau.
2: Oj.
0: Pak je tady Natka Koutecká, zpívá. Nevím, jestli i dneska něco bude zpívat. Asi jo. Hlas máš.
2: Mám. Ahoj.
0: Čau. A pak je tady trojce Jakubů. Možná se zeptám tady Jakuba Zabystřana. Jak to máte v kapele? Jak jako se oslovujete, abyste se nepletli?
3: Jo, my jsme teda tři Jakubové a

0: Já jsem Jakub a
1: Zabystřán.
0: Pak tady máme bubeníka, on je Jakub Ides.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: A mu říkáme Kubas. A pak máme našeho frontmana Jakuba Pípala.
4: Ahoj.
5: Ahoj, já jsem Kuba.
1: Novým článkem v kapele je taky Filip Voch. Filipe, čau.
5: Ahoj.
1: Než se k tomu dostaneme, proč tady vlastně jste? Vy jste kapela, která prošla rozsáhlou obměnou a stále funguje. Kolik let už letos slavíte? Napověda?
5: 11.
4: 11?
5: 11 let to bude.
1: To je docela dost. Jak dlouho hrajete v kapele? Jak jste se do ní dostali? Kubo, můžeš začít.
5: Tak vlastně já jsem ji založil, takže já jsem od samého počátku.
1: Že to je vlastně tvoje kapela?
5: Nechci, aby to tak bylo. Chci, aby to byla naše kapela. Mm-hmm. Ale je pravda, že od začátku jsme vytáhli z šuplíku moje skladby a ty první dvě alba jsou víceméně moje tvorba. Mm-hmm. Ale postupně, třeba teďka to třetí album, tak tam jsou nějaké moje písničky od Bey a od Natky, takže mám radost, že můžeme společně tvořit a že to nejsou moje písničky jenom.
1: Jak dlouho hraješ Bey ty v kapele a jak ses do ní dostala?
4: Já v kapele hraju zhruba 2,5 roku a dostala jsem se do ní díky Kubovi, který mi napsal, že potřebuju klávesačku, tak jsme to dali dohromady.
1: Dobře, děkuju. Na ty, jak ty a tvůj zpěv? Jak jste se dostali do kapely Adonai?
6: Tak já jsem v kapele od roku 2015 a dostala jsem se tam vlastně proto, že Kuba frontman odjížděl na rok do Francie, do zahraničí a potřebovali někoho, kdo bude nějaký ten toho hlavního zpěváka, který i nějak povede, když tady nebude, aby ta kapela vlastně pokračovala, takže jsem dostala tuhle nabídku a šla jsem do toho, no.
1: Jak je na tom Kubas?
3: Ano, tak já jsem tady s Adonai 2. rokem a vlastně dostal jsem se do Adonai, když jsem si pozval Adonai na náš festival, festival pro rodinu, jich pro rodinu v Ostravě. A tam jsem vlastně tak nějak obskakoval trošku bicí a pomáhal jsem stavět sklízet a Bea si mě všimla a tak se vyptávala, no a zjistila, že jsem taky bubeník, tak jestli bych to s nima nechtěl zkusit, no.
1: Takže mlátíš do škopku z Adonai.
3: Přesně tak.
1: No a Jakub?
0: Jsem v Adonai úplně od samého začátku. My jsme s Kubou sloužili ve stejné církvi v křesťanském sboru v Českém Těšině a když přišel tady ten prvotní input zakládat tady tu kapelu, tak jsem už spolupracoval s Kubou, takže jsem úplně od začátku.
1: Dokázali byste vybrat z toho repertoáru, který zatím jste odehráli i veřejně, nějakou vaši oblíbenou píseň a proč je vaše oblíbená?
5: No já si myslím, že od samého počátku se drží písnička Adonai a vlastně díky té písničce se jmenujeme Adonai, protože my, když jsme vznikli, tak potom nás pozvali na velkou konferenci křesťanů střední Evropy a my jsme byli začínající kapelka a chtěli po nás název a my jsme v té době neměli žádný název a tak jsme přemýšleli a v té době už jsme například hráli Chválu Mesiáš, Adonai a Králu král. A vlastně, když jsme se zamýšleli nad tím, tak to Adonai i pro nás bylo takové nové s tím úžasným významem, že toužíme potom, aby i to nějaké motto kapely Adonai bylo, že chceme, aby Bůh byl pánem našich životů.
1: Bylo? Tvoje oblíbená?
4: Určitě souhlasím s Kubou. Nicméně pro mě je určitě oblíbená písnička i Je má síla, protože to mluví o tom, že vlastně, když nemáme sílu, tak ji můžeme hledat v Bohu. A to je podle mě důležité.
1: Tak, Natka?
6: Přemýšlím a asi taky Je má síla, je taková moje, oblíbená.
1: Tak, Kubas?
3: Tak moje nejoblíbenější je Žalm 8, protože se mi hodně líbí ten groove, co tam je v tom.
1: Na bicích si to užíváš. Jakub?
0: Já mám oblíbených vícero a asi nejvíc teďka momentálně z toho nového alba Živý král. Ona je taková hodně silná, taková, až to posluchači uslyší, tak si myslím, že mi dají za pravdu.

0: Vaše písně jsou k dispozici v notových zápisech i s akordy na webu. Já vám chci poděkovat za ten nápad, protože často ve sborech se setkávám s tím, že by hráli místní jako hudebníci schval něco jiného, než jsou zvyklí, ale nemají akordy. Tak se chci zeptat, jestli plánujete ty akordy písní zpřístupnit i v případě toho nového alba.
1: Určitě, určitě je to náš takový záměr, aby ty chvály se vlastně šířily v církvích, ve sborech, společenstvích, takže určitě to plánujeme.
0: Deska nese název Vytrváme. Texty a hudbu psal kdo?
2: Vlastně byla to kooperace a s tom mám velkou radost. Například i na jedné písni spolupracoval Corey Simon, Američan, který tady byl v České republice. Takže
0: z Divine Attraction.
2: Ano, přesně tak. Takže vlastně i třeba bývalá zpěvačka Katka Marťáková složila text K tobě blíž. Takže mám radost, že se na to může podílet více lidí. A vlastně, když si zakoupíte CDčko, tak tam u každé písničky je přesně, kdo složil text, kdo se podílel na hudbě.
0: Co pro vás jednotlivě znamená ta deska Vytrváme? V čem a proč vytrváváte?
2: Tak za mě, tím, že jsme říkali, že například já jsem už od samého počátku, tak člověk vidí ten vývoj té kapely a vidí, že to je možná čím dál těžší tvořit, sejít se. Protože teď jsme rozmístění všichni po celé republice, od severních Čech, jižní Čechy, jižní Morava, Slezsko. A mnozí z nás máme děti, manželky, manžely, a tím pádem je to mnohem náročnější, než když jsme se sešli jako ta sestava studentů v Českém Těšíně, která prostě jednou za týden v neděli nebo v sobotu asi zahrála.
0: Čím by ho ty vytrváváš?
3: Tak nějak trošku ve všem, protože toho není málo a je to výzva. Takže pro mě je to určitě aktuální téma.
0: I vytrvat na zkoušce, protože jsi tak trochu nemocná, že?
3: Přesně tak.
0: Filipe, co pro tebe znamená vytrvat a podílet se na této desce?
4: Pro mě znamená vytrvat teďka ty dva roky, co jsem ještě na škole, tak to zvládnout s tím vším, a i s prací, a i právě s kapelou, tak je to hodně, tak vytrvat v tom.
0: Aha. Jakub?
5: Já to mám si dost podobné jak Kuba, tak jak říkal, že tady je od začátku, tak taky to mám podobně. Teďka máme čerstvě 5měsíční holčičku, tak toho je teďka jako hodně kolem dokola, ale myslím si, že to je velká challenge pro nás, pro všechny.
0: Máš noční směny.
5: Přesně tak.
0: Kubas?
6: Tak já mám taky podobné věci, jak tady ostatní členové, ale já jsem to spíš bral tak, že na tu kapelu naší Adonaj, že vlastně ať vytrváme, ať to nezabalíme, ať prostě dál šíříme evangelium.
0: Mm-hmm. Naska?
1: No, taky to tak beru, že vlastně je to taková výsada, že můžem v dnešní době svobodně hrát, o Bohu zpívat. Mm-hmm. A tak si toho taky vážím, i přesto, že je to náročný skloubit s rodinami a pracemi a dalšíma aktivitama, takže vytrvat v té službě, no.
0: Je nějaká dovednost, kterou jste si osvojili během tvorby a nahrávání alba Vytrváme? Něco vás někoho spontánně napadá?
2: Já jsem byl zvyklý, že když jsme tvořili s Adonaj ty dvě předešlé CDčka, tak vždycky všechno bylo jasně připraveno, šlo se do studia a tam se to nahrálo. Teďka jsem se cítil velmi nepřipraven a vlastně zároveň ty věci tam byly jasně ujasněné, ale například elektrické kytary jsme tvořili až ve studiu a řekli jsme si, tohle nahrávat budem, tohle ne, tohle zahraj. Tak pro mě to bylo taková nová zkušenost a možná dovednost vlastně tvořit teď a tady něco, co potom bude na albu.
0: Bea?
3: Asi spolupráce. Přece jenom je to i pro mě nové. Já jsem nikdy předtím úplně album jako netvořila, takže i ta spolupráce s více lidma a tvoření nových věcí je pro mě určitě nová zkušenost.
0: Filip?
4: Jak říkal Kuba, tak dělat hudbu jak kdyby pod tlakem a za krátký čas.
0: A ještě kvalitně, že?
4: Kvalitně, no.
0: Tak.
5: Já mám taky asi tu spolupráci. Měli jsme každý člen ve skupině nějaký úkol, A snažili jsme se i teďka v rámci té plánované tour každý něco udělat a myslím si, že to funguje hezky a když jedeme jako tým, tak to funguje.
6: Tak pro mě bylo asi nová zkušenost to, že jsem fakt nahrával do vypětí všech sil a úplně až do mrtě, protože si pamatuju, že v té zkušebně bylo vedro, opravdu jsme tam byli dlouho, byla tam nějaká klimatizace, kterou jsem měl za zády, tak jsem ji tam objímal chvilku. Jako, ale opravdu, no, já už jsem ani pořádně nemohl mít uspořádané myšlenky a ještě jsme to museli doklepnout, takže tady toto bylo pro mě takové nové.
0: Osvojila jsi ty na ty nějakou novou dovednost, kterou si uplatnila při tom nahrávání? Vytrváme, alba vytrváme?
1: No, nevím, jestli dovednost, ale jsem spíš ráda, nebo mám radost z toho, že tam jsou tři moje písničky a že se vlastně ty melodie a ty texty, které nějak vznikly, tak že se do toho kapela tak krásně zapojila a vznikly z toho takové super songy, takže mě to moc těší.

0: Během vašich zkoušek tady právě v budově Rádia 7 se i na sociálních sítích objevil záznam z akce nebo zkoušky, kdy na jednom příspěvku Kuba Bubeník právě hraje, trénuje s čerstvě ulomenými klacíky, protože si zapomněl paličky, tak mě prozraď. Použili jste nějaký netradiční nástroj v těch skladbách? Je něco, na co se můžeme těšit v tomto směru? Ať už je to teda nějaký nástroj, anebo třeba nějaký žánrový experiment nebo jako aranžma?
1: Tak kromě toho, že tam jsem nahrával bicí soupravu, tak jsem do toho zapojil i nějaké perkuse. Jako neřekl bych, že to je asi úplně něco extra nového, ale nahrával jsem třeba na cowbell, shaker, používal jsem i multipad a jako plánovali jsme, že bychom třeba mohli tam dát i djembe do některých pasáží, ale nakonec to nevyšlo. Takže možná na tour, no, možná tam něco zahraju.
0: Nějaký klacky ulomíš, jo?
1: Nějaký klacky ulomí. No, nebo na džembe zahraju. Jo, jo.
0: Vy jste pojali docela velkolepě tu přípravu díky Štědrým dárcům, ale nejenže vyjde vymazlené studiové album, ale budete dokonce ho představovat na tur po celé České republice. Viděla jsem, že i technicky jste vybavení, světilka, grafika, že to připravujete, projekce. Zvučíte si to sami? Nebo jak to děláte? Teď tady ke mně právě kráčí trošku tak jako nesměle Ondra Pernica. Povíš mi k tomu něco?
2: Jo, já jsem úplně nepočítal, že budu součástí toho rozhovoru, ale...
0: Takový bonus.
2: Jo, v podstatě technicky to zajišťujeme s týmem technických nadšenců z církví. Říkáme si For Him Production, můžete nás najít na Instagramu. A v podstatě zajišťujeme fakt od zvuku přes ledky, světla, kompletně tady celou tu tour jako technicky. Je to takové velké sousto, které jsme si vzali, ale vlastně chceme do toho jít s tou kapelou společně a požehnat českou církev těma novýma písničkama a podpořit kapelu i takhle. No.
0: Nejenže teda na stage uvidíme šestičlenný tým kapely Adonai, doufám, že počítám dobře. Kolik je vás těch, který není vidět, který vlastně tu tour budou zaštiťovat technicky?
2: To číslo se bude měnit podle toho, jak zrovna kdo může, ale v průměru nás tam bude 5 až 6, kteří vlastně jezdíme na stálo a občas nějací pomocníci i z těch místních církví nám pomůžou to nachystat a zbourat.
0: Těšíš se na tour?
2: Jo, hodně.
0: A na co se těšíš nejvíc?
2: Já vždycky na těchhle akcích miluju, když vidím, jak to do sebe všechno zapadne. Že ten čas příprav, který tomu věnujeme už teďka, tak se skutečně jako zužitkuje a dohromady potom i s kapelou, i s ostatníma lidma, kteří se na tom podílí, tak jako vznikne něco opravdu hezkého.
0: Máte někdo nějaké očekávání z turné? S čím tam jedete?
3: Moje očekávání je samozřejmě představit to nové album Chval. Jak říkala Natka, tak budou k dispozici noty, akordy, slova, takže tím smyslem je, aby lidi, řekněme, se zamilovali do těch písní a řekli si, jo, to chci prostě nacvičit s chvalící kapelou a chci to hrát u nás v církvi. A potom samozřejmě za For Him Production, která s náma vlastně pojede a udělá to technické celé zázemí od těch světel, ledek a zvuku, a já vím, že Ondra je velký profík a celý ten tým, takže s tom mám obrovskou radost, že máme tu čest spolupracovat s takovým týmem opravdu profíků, které to baví a kteří z toho, do toho šli s námi. Takže i to moje jedno očekávání je přinést Krista současně lidem.
0: Chcete přinést lidem ještě něco nového, kromě písní, nebo něco jiného, hodnotnějšího? To tím nechci jako říkat, že písně nemají hodnotu, jo? Ale kromě těch nových písní o Bohu, chcete lidem přinést ještě něco jiného?
4: Určitě součástí je to pozbuzení o to, aby vytrvali v tom, v čem jsou, ať už je to služba nebo cokoliv, co mají, tak i to pozbuzení pro ně. Pro nás i pro ně.
0: Za tu dobu, co kapela funguje, zažili jste nějaké reakce od lidí, kteří nechodí do církve, kteří by se nepovažovali za křesťany, jestli nějaká taková byla, nebo se dostala k vám? Jaká byla? Bea se hlásí, tak?
4: Já nemám asi úplně jako z živého koncertu, ale nechávala jsem poslouchat naše některé písničky mojim spolupracovnicím, které jako absolutně nejsou věřící. A například se jedné mojí spolupracovnici líbila píseň Mesiáš a dokonce se mě ptala i na to, co to vlastně znamená, takže myslím si, že to může jako určitě přispět i takhle nevěřícím.
0: Takže oslovila to aranžmá ten text?
4: Asi tak, asi tak.
0: A zajímala se. Okay.

0: Když jste navštívili ostravské rozhlasové studio, tak Kuba měl na sobě triko s nápisem MTV, což teda nevím, jestli byl záměr, ale plánujete si nechat vyrobit i merch? Oblečení, kancelářské pomůcky, nevím cokoliv. Kuba se hlásí?
1: Ano, tak merch jsem dostal já na starost, že to mám udělat. Takže ano, opravdu plánujeme mít tričko, mikiny, čepky, ponožky. A dokonce i jako doplňky, jako třeba placky, magnetky, hrnky a ještě termosky, ano.
0: To je na zahřívání hlasivek, že jo, předpokládám. Je pro mě fakt vzácné vás tady mít pohromadě, protože zatím jsme, co kapela funguje, tak jsme neměli rozhovor se všemi členy toho aktuálního seskupení. Takže děkuju za to, že to vyšlo. Kdybyste měli říct o vašem sousedovi po levé ruce, tak mi řekněte, prosím, čeho si na něm vážíte nebo na ní vážíte a co si vážíte, že do kapely přináší. Co by to bylo?
2: Tak po mé levici je Kubas a mně se líbí, jak jde do toho úplně naplno. A on má strašně moc prací a mnohdy máme ty zkoušky fakt jako brzo ráno a ta cesta trvá přece jenom z Ostravy do Brna 2 hodiny a někdy je to náročné v těch podmínkách teďka ve sněhu a tak dále sem přijet. A mnohdy vím, že on někdy ani nespí a přijede sem a je vždycky tak jako natěšený. Není takový, jako že by byl negativní nebo pasivní v tomhle tom, že máme zkoušku, máme zkoušku, to ne, ale vždycky z něho srší taková radost a takové nadšení pro to něco nového dělat. Takže toho si na něm asi teďka momentálně nejvíc vážím.
0: Kubas?
1: Tak já mám po své levici na ty a na ní si vážím toho, jaký i klid přináší do kapely. Vnímám jako z ní takový pokoj vždycky. A opravdu ty zpěvy vlastně jsou pozbuzující a i vlastně v ten nadhled cit jakoby textu, který má, tak opravdu toto si na ní vážím moc, že toto dává do kapely, přináší.
0: A ty?
3: Tak já mám po levici Kubu Pípala, našeho frontmana, a tak si ho moc vážím za celou tu vlastně dobu, co už v té kapele jsme, za to jeho nasazení, jak po té hudební stránce, tak je takovým prostředníkem nebo ten, kdo to tak stmeluje, a taky po té organizační, a vážím si toho, jak taky jde do toho s nasazením, dává prostě do toho tu svou tvořivost, písně, a vlastně i teďka v té době, kdy se mu narodilo třetí dítě a zakládají sbor v jižních Čechách a má toho prostě nad hlavu, takže že tu kapelu nějak prostě nezabalil, ale táhne to dál, tak si toho moc vážím.
0: Kuba?
4: Tak já si na Bey vážím spoustu věcí. Pro mě samotné zázrakem tím, že vlastně v té době, kdy jsme zháněli klavíristu nebo klavíristku, klávesačku, tak sehnat vlastně člověka, který umí na ten nástroj hrát a vlastní kvalitní nástroj, tak tito lidé už jsou v kapelách. Ten zbytek vlastně neumí hrát a nemá kvalitní nástroj. Takže vlastně sehnat takového člověka pro mě bylo nemožné a pro mě se to stalo splněným zázrakem. A Bea přináší do kapely takovou organizovanost, píše zápisy strukturovaně a vychytává věci, na které já teďka, jak Natka řekla, nemám čas kvůli zakládání sboru a rodiny, tak sám jsem si v posledních měsících říkal, že jakoby vedoucí v některých věcech selhávám. Ale mám radost, že fungujeme jako tým a Bea je ta, která vychytává právě ty věci, na které já nestačím ve chvíli, kdy toho mám hodně, tak za to jsem moc vděčný.
0: Bea?
5: Já mám po své levici Filipa a sice se úplně ještě tak moc neznáme, protože je tady velmi krátkou dobu, ale jsem velmi vděčná za to, že do toho vůbec šel s náma a si vzal tu výzvu a šel s tím do toho, že má srdce pro chvály a že to chce dělat pro Boha, takže z toho si moc vážím.
0: Filip nám poví něco za tu krátkou dobu, co zná Jakuba.
6: Tak já si vážím toho, že Jakub je takový strašně veselý člověk a pokaždé, když jsme na zkoušce, tak jsem ho nezažil, že by byl nějaký smutný nebo že ty starosti třeba, které má v životě, takže by nějak převálcovávali nebo tak, ale že vždycky tak má sobě takový jako pokoj a takovou jako nadpřirozenou radost mě přijde.

0: Teď si trochu posvítíme na toho frontmana opivovaného. Takže je Kuba přísný vedoucí a na čem by měl zapracovat trochu?
1: Já začnu, na čem by měl zapracovat? Tak určitě mi by měl zapracovat na tom na příchodu na zkoušku včas, protože chodí jako poslední. Tak dneska ne vlastně, dneska ne, jo, ale to byla výjimka dneska. A jinak na nějaké komunikaci obecně, to je vždycky, ale to je vždycky jako složité, když komunikujeme přes messengery a přes telefony a tak dále, a to je vždycky jako to největší asi úskalí, že lepší si sednout a pokecat si face to face, než to řešit přes tady ty telefony, a tam mnohdy jako vzniká určitě jakoby takové jako možná jak to nazvat problémy nebo tak nějak.
0: Nedorozumění,
1: ano, to je
0: komunikační šum.
1: Ano. Tak maximálně tady to, ale jinak si myslím, že celkem v pohodě. Můžu říct ostatní ještě členové.
0: No nebo já se zeptám.
2: Tak Kuba, že by byl přísný, úplně asi ne, ale jako chce mít nějaký standard v kapele, a tam jako to se odvíjí od toho, že třeba ať máme jako zápisky, což já jsem se teda snažil splnit co nejlépe, jak umím. Tak jsem
0: jak jako zápisky?
2: No jako noty a kolikrát se hraje sloka, bridge, kolikrát se třeba hraje, jo, a když se jde potom na refren. Takže já jsem si jako udělal přímo, celé jsem si to vypsal do not vlastně pro bicí nástroje, což bude teda mimochodem novinka asi, jakože budeme i vydávat noty na bicí nástroje. I ten můj příchod do kapely byl takový, že jsem měl fakt takový konkurs malý, protože oni mě fakt jako neznali, jo, a teď Kuba prostě si tak sedl, jako jo, založil ruce a tak jako prostě hrej, jako jo.
0: Ukaž, co umíš,
2: no. Takže to bylo, a nevím, jak to měl Filip, asi nějak podobně, protože Kuba si ho taky proklepl jako sám, to možná Filip řekne. Takže jo, jako ten standard tam chce mít.
0: A ty?
3: No já musím říct, že Kuba je skvělý v tom, jak vede vlastně ty chvály a koncerty, když teda někde hrajem, že to není jenom o těch zkouškách a přípravě, ale i o tom, že to vede tak duchovně a předává prostě u těch písní lidem, prostě komunikuje s těmi posluchači a s těmi lidmi, takže to je super.
0: Mm-hmm. Já? Se trochu stydí.
4: Introvert, no. A já si myslím, že Kuba je velmi dobrý vedoucí, i když myslím si, že všude jsou nějaký problémy, ale snažíme se to řešit. A souhlasím s tou komunikací, ale to musíme všichni v kapele, takže určitě to není jenom o Kubovi.
0: No a Filip nám řekne, kromě toho teda, jaký teda, jestli je Kuba přísný vedoucí, jak to probíhalo s tím konkurzem?
5: Konkurs probíhal, to já si myslím, že dobře, že to byla taková jako příjemná atmosféra, příjemná nálada. I když jako by bylo vidět, že to, že... Nebo jsem měl z toho takový pocit, že fakt jako si potrpí na to, aby ty věci byly kvalitní. A si myslím, že to je dobře, když to v té kapele je.
0: Kuba je trochu sprayer frajer, že? Otázky ke klipu Láska tvá. Sprayuješ na zeď, ta slova, a tu zůstalo na té zdi? Nebo to jste se ptali někoho, jestli můžete posprayovat tu zeď, a zůstal tam ten nápis i po vašem odjezdu, co jste natáčeli klip k této písni?
6: Jo, bylo to domluvené a vlastně já jsem hledal v Táboře, kde bydlím kousek od Tábora, objekt, který se bude bourat, respektive jako nějaká volná plocha, kde se dá sprejovat legálně. Existuje, ale to už jsou zasprejované plochy. A nějaká volná plocha, kde je to legální, tak to jsou většinou budovy, které se bourají. Takže to jsme zjistili, byla to vlastně teplárna, Sea Energy Planá nad Lužnicí, majitel tak velmi skvělý tým, se kterým jsem komunikoval, kteří říkali, jo, přijďte zítra, nahlaste se na vrátnici, a i když tam probíhaly nějaké už bourací práce, tak jsme to s kameramanem nakonec natočili tam.
0: Dobrá, tak já vám přeju, abyste během toho vašeho turné, ale i během dalších koncertů, které budete mít, abyste to tam rozbořili v tom jako dobrém slova smyslu, abyste přinesli posluchačům možná odpočinek, občerstvení, boží požehnání, ať se vám dobře slouží, ať se vám dobře koncertuje, ať vás Pán Bůh provází.
7: Děkujeme.

0: A to je jaká písnička?
1: Moje, Spolehni se.
2: Takže tvoje.
3: To bylo skromné vyjádření Beaty Pernicové.
4: Moje, Pernicové.

Docněná repríza pořadu Pohovka. Další reprízu tohoto dílu vám nabídneme ještě v pondělí, hned hodinu po půlnoci, příští premiéru pak v úterý v 9 hodin večer. S kapelou Tov Meot si budeme povídat o křesťanském rapu. Dnes je sobota, 20. červen, 13 hodin. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus. Milé děti, už jste někdy byli na svatbě? Slyšeli jste, když si dva snoubenci řekli ano? My se teď spolu vydáme do světa svatebního veselí. Zaposloucháme se do pohádek plných dobrodružství i lásky.

Milé děti, dnešní korálkové poslouchání bude plné lásky, radosti i krásných šatů. Budeme si totiž povídat o svatbě. Svatba je zvláštní den, kdy si dva dospělí lidé, muž a žena, slíbí, že se budou mít rádi, budou si pomáhat a budou spolu tvořit jednu rodinu. Je to chvíle, kdy se ženich, nevěsta i svatební hosté slavnostně obléknou, nevěsta do bílých krásných šatů, většinou má na hlavě i závoj. A v ten den při svatebním obřadu si ženich s nevěstou řeknou ano. A od té chvíle jsou z nich manželé a patří k sobě. Jistě i vy, děti, už víte, že v životě je důležité mít někoho, komu můžete věřit, kdo vás má rád takové, jací jste a s kým je vám prostě dobře. Tak si pojďme společně poslechnout pohádky o svatbách, protože z nich se dozvíme, jak to chodí na svatbě královské, nebo jakou svatbu může mít malý kaštánek nebo brouček.

Jak se Lipůvka zamilovala do Ruměníčka Sosálka. Čas plynul jako voda v potoce a byl tu květen, měsíc lásky. Jak už to od nepaměti bývá, v květnu nastala v celé přírodě doba horečnatých námluv. Nebyl jediný hmyzí tvor, který by nezačal usilovně hledat svůj protějšek. Motýlí samečkové lítali sem a tam jako splašení, aby co nejdříve našli tu svou vyvolenou. Ale nejenom hmyz, nýbrž i ptáci a ostatní zvířátka se začala v přírodě navzájem namlouvat. Kosy nadháněly kosice, vrabčáci vrabčice, holubci vrkali na holubičky a hrdličky cukrovaly. Také Lipůvce den ode dne stále víc rudla líčka. Není divu, že i ona tu a tam začala zvědavě pokukovat po nějakém tom svalnatém Ruměníčkovi. Po celou dobu ale přitom stále myslela na Ruměníčka Sosálka, kterého loni v létě zahlédla na stromě a potom nedopatřením spadla do mraveniště. Od té doby ho ale už nespadla.

0: zatím šťáva nasátá ze semínka vlítla do krku.
1: A proč by si mě měla vyhubovat? Co pak jsem ti provedl?
0: Divil se Sosálek.
1: Ty nevíš? V loni v létě si na mě volal z protilehlé lípy, že tam máš chutná semínka. A jak jsem se tak snažila k tobě přiletět, tak jsem spadla nedopatřením do mraveniště, postižovala si Lipůvka.
0: No za to já ale nemůžu, že jsi nešikovná a neumíš lítat, zasmál se Sosálek.
1: Tehdy jsem ještě neuměla, ale nyní už lítám dobře, odvětila Lipůvka.
0: No tak se předveď, jestli se jenom nechvástáš, pobídl jí Sosálek.
1: Dobrá, poletíme oba a uvidíme, kdo z nás doletí dál, přikývla Lipůvka.
0: Proč ne? Ušklíbl se Sosálek.
1: A tak v zápětí oba vylezli na nejvyšší větev lípy.
0: Tady bude naše startovní čára, zvolal Sosálek.
1: Jakmile dám povel, oba najednou vyletíme.
0: Když Lipůvka přikývla na souhlas, Sosálek dal povel k letu. Oba naráz zamávali křídly a už si to frčeli vzduchem. Sosálek mával divoce křídly, jak nejvíc uměl, a doletěl až ke třetímu stromu od lípy, ze které vystartovali.
1: Lipůvka na rozdíl od Sosálka silami šetřila a spíše plachtila, než aby usilovně mávala křídly.
0: A udělala dobře. Dolítla o dva stromy dále než Sosálek.
1: Tak co říkáš? Zavolala na Sosálka, sotva dopadla na zem.
0: Jsi skvělá, lítáš dokonce lépe než já, pochválil ji Sosálek.
1: Mohli bychom spolu kamarádit. Třeba se od tebe ještě leda s čemu přiučím.
0: Jsi pro?
1: Moc ráda, usmála se Lipůvka, které Sosálkova pochvala udělala radost.
0: Také Sosálek byl rád, protože se mu Lipůvka moc líbila. A tak se spolu vydali poznávat okolní krajinu. Při společných procházkách se Lipůvka něčemu naučila od Sosálka a on zase něčemu od Lipůvky. Nebyl den, aby nebyli spolu. Když tak šli jednoho dne kolem aleje s různými listnatými stromy, zaslechli podivné rány.
1: Buch, buch, buch, ozývalo se spoza jednoho dubu.
0: Když Lipůvka se Sosálkem zvědavě nakoukli za kmen dubu, nestačili se divit. Dva podivní tvorové tam do sebe bušili tykadly, zápasili jako dva borci v ringu.
1: Pádíme odsud, než dostaneme žihadlo,
0: vyjekl vystrašený Sosálek. To jsou určitě vosy, podívej se, jaké mají tmavé tělo se žlutými skvrnami, vypadají úplně jako oni.
1: Co to plácáš za nesmysly,
0: zvolali skoro jednohlasně oba podivní tvorové a přestali do sebe bušit.
1: My nejsme žádné vosy, ale tesaříci duboví.
0: Opravdu, to je dobře. Vosám se totiž zdaleka vyhýbám. A proč se tedy mezi sebou perete? Vyzvídal Sosálek.
1: Asi provádějí nějaký druh sportu, mudrovala Lipůvka.
0: Jaký pak sport? Rveme se o dubověnku, zvolal jeden z nich.
1: Jakou dubověnku? Kdo je to? Zeptala se Lipůvka.
0: No přece moje milá, odvětil tesařík.
1: Jaká pak tvoje? Dubověnka je moje milá, odporoval mu druhý tesařík.
0: Je to velká krasavice, určitě bude brzy mojí ženou, jen co se tě zbavím.
1: A kde je ta dubověnka? Nikoho tady nevidím, zeptala se Lipůvka.
0: Oba tesaříci se rozhlédli kolem sebe, ale po dubověnce ani památky.
1: Než jsme oni začali bojovat, ještě tu byla. A teď tu není, zachmuřil se výrazněji zbarvený tesařík.
0: Možná, že vám odešla s nějakým jiným tesaříkem, ozval se Sosálek.
1: To by tak ještě scházelo, musím dubověnku najít, než mi ji přebere někdo jiný,
0: vykřikl tesařík a rozběhl se směrem doleva. Druhý tesařík na nic nečekal a také utíkal za dubověnkou, ale úplně opačným směrem.
1: Co se s nimi stalo? Podíval se Sosálek, když oba tesaříci zmizeli, kdo ví kam.
0: No jsou přece zamilovaní, poučila ho Lipůvka a zrudla ve tváři, jak se styděla o tom mluvit.

0: tě mám také moc rád, ale s nikým se kvůli tomu neperu. Usmál se Sosálek a dal Lipůvce upřímnou pusinku. Ta byla tak překvapená, že ani nemukla, jenom zrudla ve tváři ještě víc. Chvíli po sobě koukali a pak vykročili směrem k dalšímu dubu. Jakmile k němu došli, vystrašil je podivný hluk, který se ozýval z jeho dutiny. Pak to uvnitř dubu zarachotilo a ozvalo se několik ran. Buch, pác, buch, pác! A z dubu se vyvalilo několik dřev. Jedno z nich se řítilo přímo proti Lipůvce a Sosálkovi. Tak stačili před valící se kládou uskočit do strany. Třesk! Ozvalo se, když kláda vrazila do malého kmínku dubu. Poté vystrčil z dutiny dubu hlavu podivný ohromný brouk s velkými kusadly, která připomínala paroží jelena.
1: Ach jo!
0: Zahartusil a svalil se do trávy přímo před Lipůvku. Kdo jsi? Vždyť se nás mohl tou kládou klidně zabít, vyjekla Lipůvka.
1: Jsem brouk roháč a nechtěl jsem vám ublížit. Prostě jsem uklouzl a klády mi vypadly z kusadel a skutálely se dolů,
0: zafunil unaveně. A k čemu potřebuješ takové klády? Podivil se Sosálek.
1: Abych opravil chaloupku Rohance,
0: zabrblal roháč. Jaké Rohance? Vyzvídala Lipůvka.
1: No přece mojí milované Rohance, budeme se brzy brát a tak nám připravuji hezké svatební hnízdečko,
0: pochlubil se roháč. Tak to je jiná, zvolal Sosálek. Moc si od nás pozdravuj, viď Lipůvko. Ať se máte rádi, přikývla Lipůvka.
1: To je ale silák, zvolal Sosálek.
0: Však ty jsi také silák a nepotřebuješ k tomu taková kusadla. A vůbec, mám tě ráda takového, jaký jsi, přiznala se Lipůvka. Sosálek byl šťastný, že ho Lipůvka má opravdu ráda a dal jí znova pusinku. Poté se začervenal a zeptal se jí, nechtěla bys mě za muže? Ano, chtěla, usmála se Lipůvka a pusu mu oplatila. Čím dřív, tím líp. A tak byla ruka v rukávě. Nezbývalo nic jiného, než aby se pomalu začali připravovat na svatbu. Umíš odpovědět? Proč dolétla Ruměnice Lipůvka dál než Ruměníček Sosálek? Jak se jmenovali brouci podobní vosám? Z jakého důvodu do sebe tito brouci bušili dlouhými tykadly? Víš, jak se jmenoval brouk z kusadly připomínajícími paruží jelena?

pohádka o slunci a měsíci a o nevěstě. Na břehu Azurového moře se tyčil do modravé výšky azurový palác krále Timpa. Král Timp seděl na svém trůnu uprostřed paláce a četl velikou a tlustou knihu. Každou stránku mu otáčel nejvyšší rádce Vant. Foukl na ní a ona se otočila. Palác měl spoustu cimbuří, na nich vlály pestrobarevné vlajky, ale nejvyšší byly dvě věže. Jedna na východní a druhá na západní straně paláce. V těch věžích měly své komnaty dvě vnučky krále Timpa. Na východní straně bydlela princezna Soáre se zlatými vlasy. Na západní straně princezna Luna s vlasy stříbrnými. Ty princezny byly nádherné a stále si česaly své krásné vlasy. Soáre si je česala celý den a Luna celou noc. Od Soárených vlasů vycházelo teplo a oslnivá záře do celého království. A když si někdy v noci vlasy zacuchala a musela je ráno vykartáčovat zlatým kartáčem, bylo v království tak horko, že se nad mořem udělaly bouřkové mraky. Princezna Soáre byla vždy velmi radostná a veselá, ale když si vlasy musela vykartáčovat, udělala se jí mezi očima vrázka a ta horko ještě zvýšila. Lidé v království museli tou dobou zůstávat doma nebo se koupat u vody, aby je to horko nespálilo. Ještě, že z těch bouřkových mraků bývaly vydatné deště. To princezna Luna byla úplně jiná, tichá a mlčenlivá a ráda si při česání vlasů jemně zpívala. Od jejich stříbrných vlasů se linula tajemná, klidná záře a jak šla noc za nocí, podivuhodně narůstala. Když byla ta záře nejvyšší, což se stávalo každý 28. den, vykláněla se Luna z okna a její píseň byla tak podmanivá, že moře stouplo o 7 metrů po břehu nahoru, aby tu píseň lépe slyšelo. V tu noc bývalo moře neklidné a z jeho vln se pozdvihovaly temné stíny. V takovou noc moře stoupalo až k domečku a zahradě krásné dívky Mireasy na pobřeží. Mireasa byla milá dívka, která čekala na svého ženicha. Před 7 lety odplul lodí Nory do království dcer, aby přijal královskou korunu od svého otce. Slíbil, že se pro svou nevěstu brzy vrátí. A Mireasa se na jeho návrat připravovala. V její zahradě rostly úžasné vzácné zmarliky a ona na ně rozvěšovala lampiony, které měly v sobě ukryté světlo. Až se její ženich Isus Rege vrátí, ozdobí lampiony svou září jejich setkání. Lampiony sama vyráběla z kousku duhy, které se zachytily na jejich rukou, když zpívala píseň lásky. Tóny té písně svítily bílým, nádherným světlem, které bylo v lampionech pečlivě ukryto v kapkách toho nejčistšího oleje. Ten olej si kupovala od paní Roagy. Paní Roaga byla její přítelkyně. Měla velikou zahradu plnou olivových stromů a oleje měla celé hektolitry. Dala ho každému, kdo k ní přišel. Mireasa lovila ryby. Jmenovali se suflety. Měli mezi ploutvemi zlaté perly, které Mireasa ukládala do bílé truhličky. Budou jednou zdobit její svatební šaty. Ty perly byly průhledné, zlatavé a měkce zářily. Těm perlám říkala Mireasa Fapte Bune. Když truhličku otevřela a světlo se linulo po její tváři, měla z toho takovou radost, že si hned začala zpívat.

tak každý, kdo šel právě kolem její zahrady nebo domečku a uslyšel její radostnou píseň, mohl cítit vůni lásky. Někdo si říkal, to voní tak růžové květy z marlik. A někdo zase myslel, že to tak voní vistárie, kterých bylo v zahradě mezi zmarlikami asi 4 tucty. Jednou, když záře vlasů princezny Luny dosáhla nejvyšší bod a azurové moře nakukovalo Mirease skoro až na práh, vydala se na lov suflet. Vytáhla svou loďku s lucernou a plula po přílivu dál do moře. Záře ze západní věže dopadala na neklidnou hladinu a píseň princezny Luny čeřila vlny do střapatých vrcholků. V tuto dobu Mirease mohla chytit ty nejkrásnější suflety s velkými, nádhernými perlami mezi ploutvemi. Vystupovaly zvědavě k hladině a Mirease je mohla chytat přímo do ruky. Perly měkce zářily a kolem loďky jich bylo jako hvězd na nebi. Když byla v nejlepším, myhl se kolem ní stín jiné loďky a nějaký úlisný hlas řekl. Jak se máš, Mirease, a co tvůj ženich? Ještě na něho čekáš? Nedočkáš se, moje zlatíčko. Pojeď se mnou, Mirease, dám ti, na co si jen vzpomeneš. Dívka zvedla hlavu od suflet. Nech mě být, Ispite, řekla. Nepůjdu s tebou a můj ženich se vrátí. Splní, co mě slíbil, a ty pluj pryč. A vzala veslo a plácla jim do střapaté vlny, až se roztříkla na všechny strany. Polila temný stín v temné loďce a loďka i stín rychle zmizely. Mirease si zhluboka oddechla. Vždycky, když nalovila hodně suflet a měla v loďce své fapte bune, stávalo se, že jí Ispite lstivě překvapil a posmíval se její věrnosti. Teď byla šťastná, že mu unikla. Vrátila se s úlovkem na břeh a loďku vytáhla na terásku u domku. Doma pak vložila fapte bune do bílé truhličky a začala zpívat píseň lásky.

ruce a tančila po kuchyni. Otáčela se rychle doprava i doleva, až jí dlouhé sukně vlály jako prapory. Zavřela oči a když je znovu otevřela, na jejich rukou se třepetaly fáborky z jiskřivé duhy. Vždycky jí to tolik překvapilo a byla tolik vděčná za naději, která skrze duhu posilovala její srdce. Její Isus Rege se určitě vrátí, věří tomu celým srdcem. Přestala tančit a pečlivě složila kousíčky duhy na stole k sobě. Přilnuly k sobě jako živé a pak je ovinula kolem lehkých vrbových proutků. Vznikl tak kulatý, roztomilý lampion s veselým světlem uvnitř. Mireasa kápla do lampionu olej od paní Roagy a světlo se do něj schovalo. Vyběhla ven do zahrady a pověsila ji na třetí zmarliku od branky. Byla hluboká noc a jen záře vlasů princezny Luny svítila na pískovou cestičku. Do zahrady azurové moře nedosáhlo, ale hned za brankou musela do domečku přeběhnout po plochých velkých balvanech, jinak by si zmáčela své plátěné střevíčky. Náhle se z vody vynořila hadí hlava a zahradila jí cestu. Oči jí rudě svítily a rozeklaný jazyk syčel. Jestli jsi opravdu nevěsta budoucího krále, proč chodíš jen v plátěných bodkách a v jedné sukni celý rok? Dej mi svoje fapte bune a já ti dám takové svatební šaty, že ti je všichni budou závidět. Podívej se! A had vstyčil ocas a na něm jako na věšáku visely nádherné šaty, ozdobené snad tisícem drahokamů. Byly šarlatově průhledné a měly dlouhou vystuženou vlečku připomínající dračí ocas. Klič se mi z cesty, Balaure! Můj ženich mi přiveze šaty bílé jako holubice, jiné nechci! A Mireasa šlápla Balaurovi svou plátěnou bodkou na krk, kterým se opíral o kámen. Přeskočila na další kámen na cestičce ke vchodu do domečku a prudce za sebou zavřela dveře. Had zasyčel a pomalu se ponořil do přílivu. Jeho ocas se rozvinul a z šarlatových šatů zbyla jen špinavá skvrna a i tu vlny brzy odnesly pryč. Mireasa stála za zavřenými dveřmi a ještě prudce z toho úleku oddychovala. Ach, můj Rege, zašeptala, přeť už brzy. V příštích dnech příliv opadal a pobřeží začalo osychat. Tu 28. noc si princezna Soare po dlouhé době zacuchala vlasy a musela si je od rána krtáčovat. Bylo takové horko, že Mireasa nemohla ani posykat trávu na zahradě. Rozhodla se, že navštíví svou přítelkyni Roagu a využije čas. Vzala si sebou malovaný dbánek na olej a běžela vzhůru na kopec za palácem, kde měla Roaga svou olivovou zahradu. Přítelkyně ji radostně přivítala. Jen pojď dál, Mireaso, vítala ji srdečně. Už se mi po tobě stýskalo. Mně taky. Představ si, už mě zase při lovu obtěžoval Ispit a dnes v noci na mě zaútočil i Balaur. Chtěl mě připravit o fapte bune. Potřebuji si u tebe odpočinout, jsem z toho tak unavená. Udělám ti kafíčko, Mireaso, a popovídáme si. A až půjdeš k sobě, dám ti plný čbánek mého čerstvého oleje, mého extra virgin ungere. Jen tě musím varovat, až se budeš vracet domů, nechoď tou samou cestou. Zahledla jsem na svahu pavouka Pacatu. Může tam být nastražená past. Mireasa souhlasila. U kafíčka si obě řekli mnoho věcí a potěšili se svým přátelstvím. Venku zatím po přílivu všechno oschlo a princezna Soare odložila kartáč a už si česala své vlasy jen zlatým hřebenem. Vítr lehonce povíval a cesta domů slibovala, že bude krásná. Mireasa se rozloučila s Roagou a vzala džbánek plný vzácného oleje pevně do ruky.
Když přišla k cestičce dolů z kopce, vzpomněla si, co jí Roaga kladla na srdce. Ale větřík vál tak příjemně od moře a výhled byl tak úžasný, že se Mireasa rozhodla vrátit se tou samou cestou. Říkala si, pavouk Pacat je tak velký, že ho jistě už z dálky uvidím a obejdu ho přes trávu až dolů na pobřeží. A u vody na mě už stejně nemůže. A vesele se vydala dolů.

Vždycky, když se špatně rozhodneme, máme problém. I Mireasa ho měla. A velký. Pavouk pacatý viděl, když šla nahoru, a obzvlášť vychytrale na ní nastražil past. Když ho obcházela, aby se dostala do bezpečí, nalepily se na její nohy jeho tenké, ale právě ty nejpevnější provázky. Nemohla se jich zbavit a čím déle v nich vězela, tím byly tlustší. Pavouk to ucítil a lezl nenápadně až k ní. Když už se na ní chtěl vrhnout, aby jí kousl svým jedovatým zubem, Mireasa vykřikla a vyšplíchla na pavouka olej ze svého malovaného džbánku. Musel to být opravdu ten nejvzácnější extra virgin ungere olej, protože pacat zafuněl a stuhl jako kámen. Provázky povolily a Mireasa se z nich vymotala. Olej udělal všechno klouzavé a nohy se jí z té pasti vysmekly a uvolnily. Zvedla džbánek a utíkala zpátky k Roage. Roago, Roago, volala s pláčem. Odpust mi prosím, že jsem neposlechla tvou radu. Málem mě to stálo život. Prosím, dej mi ještě jednou ten extra olej, všechen jsem si ho vylila. Roaga jí objala a přitiskla do náruče. Právě proto jsem ti ho dala. Tušila jsem, že tě to krásné podvečerní počasí zláká. Zachránilo mě to život, že jsem ho měla. Chtěla bych ho zás, vzlikala Mireasa. Roaga se usmála. Podívej se do čpánku, určitě si ho všechen nevylila a to, co tam zbylo, bude stačit nadlouho. Neboj se, a když už jsi tu, dám ti malé povzbuzení. A Roage otevřela knihovnu a vyněla z ní tenoučký spisek vázaný v kůži a ozdobený v rozích zlatem. Je tam vzkaz od otce tvého ženicha. Schovávala jsem ti ho až do dnešního dne a teď vnímám, že je ta správná chvíle, aby si ho přečetla. Vem si ho domů, má drahá, a buď dobré mysli. Když Mireasa tentokrát odcházela, šla domů tou správnou cestou a v jejím čbánku byl olej zase až do vrchu. Nechápala, jak je to možné, ale radovala se z toho. Dopis tiskla k srdci a těšila se na jeho obsah. Den končil. Princezně Soare si dnes nějak nechtělo zavřít okno a princezna Luna to své už otevřela. Chvíli na sebe hleděli od východu na západ. Pak se Soare začervenala a potichu okno zavřela. Luna se usmála a začala zpívat svou tichou, podmanivou píseň. Nebe stmavlo a v oknech paláce se rozsvítila světla jako hvězdy. Mireasa už byla v domečku a při svitu svíce četla vzkaz od otce svého ženicha. Právě nad tím, co tam četla, přemýšlela. Stálo tam. Až princezně Soare vlasy zčernají a princezně Luně zrudnou. Můj syn, tvůj ženich, pro tebe připluje na lodi Nory. Buď připravená a neboj se. Mám tě moc rád a těším se na tebe. Už to bude brzy, už brzy. Mireasa zvedla hlavu a naslouchala písni princezny Luny. Ta zpráva zněla tak neuvěřitelně. Jak by se to mohlo stát? Znovu se zahleděla do písmen vzkazu. Náhle se usmála. Ano, už to bude brzy, už brzy. Navzdory všem ispitům, balaurům a pacatům. Můj Rege Isus přijde a já ho dychtivě vyhlížím. A od té chvíle, ještě horlivěji, chytala suflety a ukládala fapte bune a udržovala svou zahradu, aby se jen skvěla krásou. Všechny zmarliky už byly ověšené lampiony a píseň lásky zněla z jejího domečku stále častěji. A když král Timp ve svém paláci dočítal svou tlustou knihu a už byl uprostřed poslední stránky té knihy,
stalo se něco neuvěřitelného. Princezně Soáré zčernaly vlasy a princezně Luně zrudly jako krev. A nad mořem se zablesklo a lodí Nory připlul Isus Rege pro svou Mirásu. V zahradě se rozsvítily všechny lampiony duhovou barvou a ta duhová světla se zvedla a vynesla Mirásu a Isuse vzhůru k nebi. Z lodi Nory jim dvořané házeli hvězdy a radovali se s nimi. Když se král Timp pustil do čtení posledního odstavce, musel si k tomu rozsvítit všechny svíce v paláci a zavolal své vnučky, aby si ten konec poslechli s ním. Soáré i Luna byly rády, že si už nemusí česat vlasy a že mohou mít trochu relax. Když král Timp knihu dočetl, rozplynuli se všichni jako pára i s celým palácem. A tam, kde byla Mirása se svým ženichem, byla veliká svatba a nový den plný světla a radosti.

0: Kaštánek a nevěsta. Malého Kaštánka měli všichni rádi. Byl veselý, hodný, kde mohl, pomohl. Nebyl nikdy sám. A přece všude viděl, jak zvířátka žijí ve dvou. Křeček s paní Křečkovou, zajíc Ouško pobíhal po poli se zaječicí. Chrobák měl doma veselou paní Chrobákovou. Každý v domečku někoho měl, jen Kaštánek byl pořád sám. A toho mrzelo. Najdu si Kaštánkovou vílu, rozhodl. Půjdu do světa. Tam určitě nějaká osamocená víla žije. Přivedu si ji domů, budeme spolu hospodařit a bude nám veselo. Jak řekl, tak udělal. Ráno jen co sluníčko vykouklo z postýlky, zamkl vrátka, hodil si uzlík přes rameno a hurá do světa. Přešel černý les a dostal se k velikému poli. Ach, ach, ach, povzdechl si a rozhlédl se okolo. Jak takové velikánské pole přejdu? Jsem maličký, v té pšenici se ztratím. Nevěstu nenajdu a domů se také nevrátím. Posadil se na mes u pole a nevěděl chudák, co má dělat. Pět peněz, ozvalo se najednou. To Křepelka, překvapena tím, kdo to tady sedí, začala usilovně hledat svých pět peněz. Proč tu sedíš? Chci do světa, ale pole je veliké a já malý, smutně odpověděl Kaštánek. Neboj se, vlez mi na záda, já tě přes pole přenesu. Kaštánek vylezl Křepelce na záda a už byli ve vzduchu. To byl let. Drž se pevně, ať nespadneš, poletíme výš. A letěli. Kaštánek viděl z výšky les, pole, řeku i rybník. Je, to je krása, špitnul, ale přitom se pevně držel, aby náhodou z té výšky nespadl dolů. A už tady byl konec pole. Křepelka se snesla dolů. Kaštánek se skočil, poděkoval a šel dál. Jde loukou, sluníčko svítí a on by zpíval. Kouká, na velké kopretině ladí cvrček své housličky. Pod břízou staví mravenci nové mraveniště. Jde a najednou, co to šumí? To bublala voda v potůčku. Skáče, hopsá si přes kameny, veselá je, celá zpívá. Ale můstek přes ní nevede. Jak se Kaštánek dostane na druhou stranu? Běhá nahoru a dolů podél vody, hledá spadlou větvičku kámen, po kterém by přeskočil, ale nikde nic. Kaštánek hledal aspoň vhodný list, na kterém by potok přeplul. Při hledání narazil na lučního koníka. Koník se cvičil ve skoku dalekém a vysokém. Byl totiž vybrán na velkou luční olympiádu. Kaštánek koukal s otevřenou pusou na koníkovi cviky. Koník, jako správný sportovec, musel nejprve rozhýbat své svaly. A tak hýbal nohama, třepal s nimi, pak se přikrčil a hop! To je skokan. Ten by určitě potok přeskočil, pomyslel si Kaštánek. Koníku, prosím tě, přeskoč se mnou potok. Když jsi takový skokan, nic to pro tebe nebude. Nemohu, nemám to ve svém tréninkovém plánu, odsekl koník. Na Kaštánka se už ani nepodíval a cvičil dál. Koníku, v plánu to nemáš, ale byl by to jistě luční rekord. Proslavil by tě daleko široko, přesvědčoval Kaštánek koníka. Ten koník byl veliký ješita a pyšnil. Když se dozvěděl o slávě, hned pomoc slíbil. Kaštánek vlezl koníkovi na záda. Ten se několikrát prohnul v kolenou a hop. No to vám byl skok, No jistě největší, jaký Louka zažila. Bravo, bravo, výborně, výborně, opakovat, ozvalo se, když koník doskočil. To broučci, kteří pozorovali ten slavný skok, vypukli v jásot. Bravo, bravo, křičeli ještě, když kaštánek byl hodný kus od potoka. Koník bude ještě víc pyšný, pomyslel si, ale potom na něj přestal myslet. Začal ho trápit jiný problém. Slunce se ukládalo do mlhavé postýlky, do lesa se vkrádala tma a kaštánek nevěděl, kde by hlavu složil. Zůstat venku, to se bál. Nikoho tady neznal, nevěděl, kde zaťukat na dveře. Spěchal, aby našel přístřešek, aspoň list lopuchu, skulinku mezi kameny. Hledal, hledal, pořád nic. Nakonec se na něj štěstí usmálo. Před starým pařezem na lavičce seděl myšák s fajkou. Kaštánek přišel blíž a slušně pozdravil. Dobrý večer přeji, pane myšáku. Já jsem Kaštánek. Jdu do světa hledat kaštánkovou vílu. Nastal večer a já nevím, kde hlavu složit. Nevzali byste mě do domečku? Děda myšák zapukal z fajky a s úsměvem pozval malého cestovatele dovnitř. Jen pojď, pojď, hochu, právě chystáme večeři, něco sníš a pak nám budeš vyprávět o své cestě. Kaštánek zasedl s myškami ke stolu. Dostal talíř plný dobrot. To si pochutnal. Po večeři všichni tiše seděli a on vyprávěl o domečku, o svých kamarádech. Když vyprávěl o myšce Hryzalce, starý myšák zpozorněl. Bydlí Hryzka v truhlárně, vyzvídal děda. No bydlí. A je to moc hezký pelíšek, odpověděl Kaštánek. No hochu, hochu, ty jsi mi udělal radost, Hryzka je naše příbuzná. Už jsme dlouho o ní nic neslyšeli. A seděli a povídali si ještě dlouho přes půlnoc. Ráno Kaštánek putoval dál. V ruce uzlíček s buchtami od myšek. Jde a jde, slunko svítí, všude veselo. Klučinovi se ve světě líbilo. Všechno se smálo, ale jeden tvor přece jenom plakal. U cesty v příkopu ležel na zádech šnek. Lezl brzy ráno na snídani, uklouzl, dostal smyk a skutálel se na ulitu. Snažil se, co mu síly stačily, ale zpátky se obrátit nedovedl. Počkej, kamaráde, vezmu si větvičku a zkusím tě převrátit, těšil Kaštánek smutného šneka. Rozběhl se po cestičce a málem zakopl. Na zemi ležela moc pěkná větev. Zrovna takovou potřeboval. Kaštánek větví podložil šnekovu ulitu a zabral. Šnek se ani nehnul. Jsi moc těžký. Nejde to, volal udýchaně.
1: Prosím, zkus to ještě jednou,
0: prosil utrápený šnek. Kaštánek zabral a zase nic. Zabral ze všech sil. Šnek ne a ne se překulit.
2: Raz, dva, raz, dva.
0: Ozvalo se rázné počítání na polní cestě. To černí mravenci pořádali hasičské cvičení. Družstvo hasičů se stříkačkou a žebříky pochodovalo k rybníčku. Tam budou cvičit hašení pro případ, kdyby v jejich velikém mraveništi hořelo. Mravenci byli pořádně silní chlapíci, ničeho se nebáli a dokázali vzít za práci. Páni hasiči, mával a volal na ně Kaštánek. Páni hasiči, pomozte! Šnek dostal na cestě smyk, obrátil se na ulitu a já mám málo síly. Sám ho neotočím.
2: Zastavit stát, žebříky připravit, směr šnek. Poklusem klus!
0: Zněl hlasitý rozkaz. Kaštánek jen koukal a nestačil se divit. Mravenci žebříky podložili šneka, ovázali provazy ulitu, rozhoupali těžké tělo a hej, rup! Šťastný Šnek se ocitl na bříšku.
1: Moc vám děkuji, moc vám děkuji,
0: volal Šnek za mravenci, kteří už pochodovali k rybníčku.
2: Chlapče, a co ty tu děláš?
0: Ptal se Kaštánka zvědavý Šnek. Hledám kaštánkovou vílu. Rád bych si ji vzal za ženu, odpověděl zasněně Kaštánek. O takové víle nevím, ale u rokle roste stará borovice a na ní visí veliká šiška. Visí tam mnoho let, ta by ti mohla poradit, řekl Šnek. A tak se Kaštánek vydal do staré rokle.
2: Tam to bylo strašidelné.
0: Trochu se bál. Chtěl ale radu a tak musel jít dál. Kouká, kouká, kde roste stará borovice. Nikde nic. Najednou bum, uhodil se do nosu. Podíval se nahoru a hele, stojí pod borovicí. Na borovici šiška. Kývá se a spí.
1: Šiško, Šiško, poraď mi prosím, kde najdu kaštánkovou vílu. Rád bych si ji přivedl do domečku. Budeme spolu hospodařit a mít se moc rádi,
0: zasnil se Kaštánek.
2: Šiška se protáhla, otevřela jedno oko, potom druhé, sklonila se k němu. Poradím ti, protože jsi hodný a všem pomáháš. Už jsem o tobě hodně slyšela. Čeká tě ještě kus cesty. Musíš přes rybník a vysokou skálu a ještě jeden les. Za tím lesem je louka plná modrých zvonků. Na kraji louky roste starý kaštan a na něm žije kaštánková víla. Ale i když ji najdeš, nemáš ještě vyhráno. Musíš ji nejdříve probudit. A to dokážou jen zvonky na louce. Když je rozezníš, víla se probudí. Sám bys to nedokázal. Až budeš na vysoké skále za rybníkem, popros vítr, ať ti pomůže. Řekni, že tě posílám já, borová šiška. Teď spěchej, ať na tebe víla nečeká.
0: Kaštánek poděkoval a už si to peláší k rybníčku. Našel ho snadno, podle zpěvu žabek, které ten den uspořádali u rybníčka velikou pěveckou soutěž. Na soutěž přiskákali žabí sbory z širokého a dalekého okolí. Byl tu sbor z potoka u mlýna, další zpěváci připlavali z velké louže pod lískovým keřem. Přišly i malé žabky z puškvorcové tůňky. A dokonce přicestoval mužský žabí sbor z rybníčka od lesního zámečku, vítězové všech soutěží v okolí. Sbory byly na svém místě.
1: Ouha, chyběl hlavní porotce. Stala se mu nehoda. Po cestě ho chytil čáp.
0: Bez porodce se soutěžit nedá. Snad se bude muset celá soutěž zrušit. No to by byla velká škoda. Žabky uviděly naštěstí Kaštánka.
2: Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Hochu, musíš nám pomoct. Chybí nám hlavní porodce. Bez toho se soutěžit nedá. Kvak, kvak, jsi chytrý a spravedlivý. Ty budeš hlavním porodcem.
0: Zakuňkali žáby. Kaštánek se bránil, že zpěvu nerozumí, že spěchá. Žáby trvaly na svém.
2: Když pomůžeš ty nám, kva, kva, pomůžeme i my tobě. Převezeme tě přes rybník, kva, kva.
0: Kaštánek nakonec přikývl. A pak začalo velké soutěžení. Žáby zpívaly, porota poslouchala a přísně hodnotila. Medaile si odnesly malé žabky z puškvorcové tůňky. Žáby splnily také svůj slib. Utrhli velký leknínový list, posadili kaštánka doprostřed a přeplavali s ním na druhý břeh velikého rybníka. Kaštánek poděkoval a začal myslet na nocleh. Sluníčko pomalu slalo svoji postýlku a náš cestovatel, stejně jako včera, nevěděl, kde hlavu složí. I tentokrát mu štěstí přálo. Ve vykotlané vrbě nad hrází bydlela vydří rodina. Vydry nechali malého cestovatele v pelíšku přespat. Kaštánek se najedl, dobře vyspal a získal nové kamarády. Sotva se slunko vyhouplo na oblohu, putoval dál. Za rybníkem se skutečně tyčila k oblakům vysoká skála. Byla to skála, o které mluvila stará Šiška. Kaštánek pod skálou stál, ale na vrchol nedohlédl. Tak vysoká byla. Kudy nahoru? Hledal, až našel maličkou cestičku. Poté stoupal k vrcholu. Brzy ráno vyšel a teprve, když slunce stálo na samé špičce oblohy, došel kaštánek na vrchol. Kouká, větřík nevidí. Co teď? Věřte, nevěřte, i tady našel dobré kamarády. V puklině skály měla hnízdo poštolka. V hnízdě křičeli poštolčí děti. Máma s tátou někde hledali potravu a malým poštolkám bylo smutno. Kaštánek jim zaspíval a smutek zmizel. Když se máma poštolka vrátila, v hnízdě našla spokojené děti, hrající si s kaštánkem. No ty jsi hodný, pochválila ho šťastná poštolčí máma. Za to, že jsi se postaral o mé děti, splním ti přání. Já bych potřeboval najít vítr, zaprosil. Už letím, slyšel nad sebou kaštánek. Ale to už poštolka zmizela v oblacích. Za chvíli se vrátila a s ní větřík. Fí, fí, co po mně chceš? Proč mě hledáš? Větrným hlasem volal Nezbeda. Větře, posílá mě borová Šiška, srdnatě odpovídal kaštánek. Pomůžeš mi prý rozeznít zvonky na zvonkové louce a tak probudíme kaštánkovou vílu. Pomohu, přátelům Šišky pomohu, zahvízdal vítr. Až dojdeš na louku, zahvízdej a já už budu vědět, co to znamená. Spokojený kaštánek se rozloučil a rychle ze skály dolů. Večer se přiblížil a jeho postýlka byla daleko. Kaštánek byl tak unavený, že ani nehledal domeček, kde by zaklepal na dvířka. Našel veliký lopuch a pod ním si ustlal v měkké trávě. Do noci svítily lucerničky světlušek a šuměl les. Poslouchal, až usnul. A spalo se mu pod lopuchem krásně. Ráno omyl oči v rose, snědl dvě velké maliny a hurá hledat zvonkovou louku. Les šuměl, kaštánek šel zvesela. Prošel les a konečně na louku. To vám byla krása. Všude, kam dohlédl, samé blankitné zvonky. Kývali se ve vánku, ale žádný nezazvonil. Uviděl i krásný kaštan. Tam spí jeho kaštánková víla. Kaštánek zahvízdal přesně tak, jak mu poradil větřík, a čekal. Najednou prolétlo něco kolem jeho uší a on uslyšel větrový hlas. Ahoj, kamaráde, připrav se, za chvíli zvonky zazvoní. Za pár chvil se skutečně začaly zvonky kývat. Kývali se víc a víc, až celá louka zněla jemným zvoněním. Cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink. Jak zněly zvonky, začal se proměňovat i kaštan. Jeho listy se chvěly, celý strom se ukryl do mlžného oparu. Když mlhu větřík odvál, kaštánek uviděl na nejsilnější větvi krásnou kaštánkovou vílu. Nesměle zavolal. Ahoj, já jsem kaštánek, bydlím v domečku v kostelní zdi a přišel jsem, abych si tě odvedl domů. Půjdeš se mnou? Víla se mile usmála a přikývla. Potom je větřík vzal do své náruče a odnesl zpátky k domečku. Kaštánek a víla v domečku hospodaří a když náhodou půjdete kolem, nezapomeňte se podívat, jak se jim daří. Jistě vás pozvou na dobrý šípkový čaj a pěkně si s vámi popovídají.

Tak, děti, to byly dnešní svatební pohádky. Slyšeli jsme, že svatba není jen o krásných šatech, dortu a množství jídla, ale hlavně o lásce, důvěře a přátelství. O tom, že když někoho máme opravdu rádi, chceme s ním být pořád a pomáhat mu, když je smutný, a radovat se s ním, když je veselý a když se daří. Teď už víte, proč je svatba důležitá a jaké kouzlo se v ní ukrývá. Mějte se krásně! Ahoj, kamarádi!

0: Před chvilkou jsme překročili 14. hodinu. Dnes je sobota 20. června. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterého je s vámi Petr Raus. Těsně před znělkou skončil pořad Korálky. Reprízu tohoto dílu si můžete pustit ještě v úterý v 5 hodin odpoledne. Příští premiéru pak zase v sobotu ve 13. 14. hodina přináší chvíli s knihou. V posledních týdnech postupně pročítáme fejetony Jana Vopaleckého, vydané v knize Směr je jasný. Čte Petr Stoj.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký. Musíme si něco odříkat? Můj známý, jmenuje se Honza, je mladý muž, schopný, urostlý, oblíbený. V životě se mu daří. Navštěvuje fit centrum a před časem přišel s tím, jestli neznáme někoho, kdo by mu udělal speciální jídelníček. Proč? Chceš zubnout? To přece nepotřebuješ. To ne, ale chce se stravovat tak, aby jeho svalová hmota byla optimální. Po několika týdnech někdo přinesl do kanceláře zákusky. No, Honzo, vezmi si taky, nabízeli mu. Ale Honza se bránil. Já chci vědět, co jím. Když mi řekneš, co všechno je v tom zákusku, tak o tom budu přemýšlet, jestli si dám. Budeš mít sice optimální svalovou hmotu, ale nemůžeš si dát ani zákusek. Tak to bych si rozmyslel, pomysleli si ostatní. Zvykli jsme si na nejrůznější příjemnosti. Ráno si dáváme kafe, většinou ze zvyků nebo jen tak na chuť. Po obědě něco dobrého na zub, místo abychom šli pěšky, jedeme autem nebo to vyřídíme telefonem. Televize má dálkové ovládání, abychom nemuseli vstávat. Zahrajeme si dobrou hru na počítači nebo v mobilu. Nic proti tomu, také si rád užívám. Ale co naše svalová hmota? Kdo ji chce mít optimální, musí si umět něco odříct. Stejně tak ten, kdo chce zhubnout, kdo chce něčeho dosáhnout ve sportu, v zaměstnání, v životě, musí něco obětovat a někdy se taky trochu namáhat. Ze zkušenosti vím, že stojí za to být Bohu blízko. Vnímám, jak je dobré, když ke mně Bible promlouvá. Naplňuje mě to, dává naději, perspektivu a radost do života. Bůh vyslýchá moje modlitby. Každý den se něco děje a já vidím, že v mém životě jedná Bůh. Ale není to trvalé. Nadšení časem zase opadne a já

času, který vyčlením tomu, abych naslouchal Bohu. Když se dívám, co všechno jsou si lidé ochotni odříct a obětovat kvůli sobě, úspěchu a věhlasu, pak si říkám, že život s Bohem má nesrovnatelně vyšší cenu. Co jsem ochoten si pro něj odříct? Nejde o askezi. Cílem není si odříkat. Nejde o to, abych takovým způsobem Boha k něčemu přiměl. Prostě mu jen chci dávat prostor a snad i dělat radost. Vím, že růst nejen svalové hmoty vyžaduje také oběti. Nemůžu si dovolit vše. Pavel říká, že všechno je pro něho vedlejší, jen aby získal Krista. Ovoce takových obětí je blahodárné. Máme prostor a čas přicházet blíž k Bohu. On nám dává skutečnou náplň života a pak nás pověřuje konkrétní praktickou službou.

vždy jednoduché. Lenka nasedla, já jsem ji podržel, ona se rozjela, zavrávorala, zakličkovala doprava a doleva a spadla. Otřeli jsme slzy a kolena a zkoušeli to znovu. A víte, co pomohlo? Když se rozjela, běžel jsem za ní a držel jsem kolo za sedátko. Pád potom tolik nebolel. Poslední fáze vypadala tak, že Lenka jela a já jsem za ní utíkal s nataženou rukou, abych byl na blízku a stihl ji zachytit, kdyby padala. Někdy obdivuji Pána Boha, že je taky ochoten takhle za námi běhat s nataženou rukou a zachraňovat, když padáme. Že se mu chce. Že nás nenechá. Ale on to sám v Bibli říká. Hospodinova ruka není krátká, že by nezachránila. Izajáš 59.1. Bůh má výhodu, má dost dlouhou ruku. Ale stejně je důležité, aby nám byl na blízku. Když něco děláme a nechceme, aby to věděl, což sice nejde, tak zajdeme kousek dál nebo se schováme za roh, kde si myslíme, že nás nevidí a zkoušíme to sami. A když padáme a tím pádem může být třeba fyzická či finanční újma nebo prostě vědomí, že jsme jinde, než bychom měli být, pak se nedivme, když nás Bůh nechá a nezachrání. Vždyť jsme sami chtěli jít dál, aby nás neviděl. Naštěstí se Bůh slitovává a to, co na nás dopouští, má vždy míru vymezenou jeho milostí. Někdy mi náš život s Bohem připadá, jako bychom byli k sobě přivázaní gumovým lanem. Máme sice určitou volnost, ale když překročíme jisté hranice a dopouštíme se kompromisu, které se Bohu nelíbí, tak najednou cítíme, že jsme od něho nějak daleko a co si uvnitř nás nabádá, abychom se vrátili. A pak Bůh třeba dopustí něco nepříjemného, bolestného a to nás k němu přitáhne jako guma. Zdrcení, často plní šrámů na duši, někdy i na těle, jsme zase blízko Bohu. Nechci žít s Bohem jako na gumovém laně. Znám chvíle, kdy jsme si s Bohem blízko, jako bych mu seděl na klíně. Ale pak slezu, vydám se na samostatnou cestu. A jsem rád, že Bůh je blízko, že se na mě dívá a když je třeba, může zasáhnout.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Zvednuté ručičky. Máme nově v pěstounské péči dva kluky. Jsou to tak trochu naši vnuci. Děti Petry, kterou jsme měli ve stejné péči před časem. Jsou ještě malí, rok a půl, dva a půl roku, a také jsme s nimi omládli. Zžíváme se, znovu vidíme to, co je typické pro malé děti. Menší Sven je roztomilý tím, že často zvedá ručičky. Stačí k němu natáhnout ruce, někdy není potřeba ani to, a Sven se na mě podívá svým naprosto důvěřivým pohledem a zvedá ruce. Chce do náruče. Nějak jsem si předsevzal, že ho v tom nebudu odmítat. Kdykoliv takto přijde, vezmu ho. Většinou mu stačí pár okamžiků. Ale jindy umí podržet svou měkkou tvářičku na mé drsné třeba i 10 vteřin. Jeho celkový postoj, ty zvednuté ručičky a oddaná důvěra mi připomíná vztah, ke kterému nás zve Bůh. A já lépe chápu, o co mu v našem případě jde. Jako otec má taky radost, když k němu zvedáme ruce. Ne jako gesto, ale jako projev touhy. Chci k tobě do náruče. Potřebujeme vědět, že nás Bůh drží v náruči. Přijímá nás, jsme jeho, nikam nám neuteče. Zároveň se snažíme s těmito chlapečky vybudovat pevnější vztah. Vyjdeme na ulici, jednoho z nich usazuji do kočárku, druhý mezi tím odchází pryč. Volám ho, on jde dál. Trochu zariskuji, zůstanu stát a zkouším, kdy se otočí a vrátí. Už se chystám, že za ním vyběhnu. A podařilo se. Otočil se a rozšafným krokem jde zpátky. Není naše touha být Bohu blízko taky tak nespolehlivá? Jak se projevuje moje oddanost vůči Bohu? Určitě v tom mám rezervy. Znám například pohodovou radost z toho, když čtu Bibli a vidím, jak mluví přímo do mé situace. Projevem oddanosti může být třeba to, abych šel večer dříve spát a ráno měl sílu včas vstát a věnovat chvíli čtení Bible v jeho náruči. Nejen si něco přečíst, ale také přemýšlet, co mi tím textem chce říct do života, do dalšího náročného dne. Jiný projev oddanosti je dát prostor modlitbě. Jednak víc času, ale také víc soustředěnosti. Moje modlitby obsahují i otázky, ale už méně naslouchání, zda mi Bůh dává odpověď. Jakže Bůh odpovídá? Jednak tím, co právě čtu v Bibli, dále tím, že vnímám jeho odpovědi prostřednictvím Ducha Svatého, Římanům 8, 14 až 16. Najednou si uvědomím odpověď, která by mě jinak sotva napadla a která je tak jasná a elegantní. Ale není to vždy, není na to patent.

0: Za co ještě se můžeme modlit? Zkuste se ohlédnout tak 14 dní, měsíc dozadu. Co bylo tématem vašich modliteb? Za co jste se nejčastěji modlili? Přiznám se, že v mém případě jsem to často byl já sám. Svěřuji Bohu nastávající den, své problémy, starosti, prosím ho za požehnání, za řešení větších i menších problémů a starostí ve svém životě. A taky mu děkuji za vyslyšené modlitby, za to, v čem mi pomohl, kde zasáhl a za to, co mi daroval. Když však čtu 50. žalm, vidím, že Bůh mi pro mé modlitby nabízí něco víc. Nabízí, že chce mluvit o sobě. Dosud jsem se často chodil Boha ptát, co mi chce říct, co mám dělat. Chtěl jsem, aby mi odpověděl. Měl jsem jen otázky týkající se mě samého a mého okolí. Chodil jsem k Bohu kvůli sobě. Ale Bůh je větší. Dokáže odpovídat na naše otázky, vést nás, řešit s námi náš život. Ale je větší, než abychom se stále museli zabývat jen sebou a svými problémy. Co takhle chodit k Bohu proto, abychom objevovali jeho, abychom poznávali, v čem je ta jeho velikost, jaký prostě je? Ať nám řekne, co sám chce. Na spoustu svých životních otázek nemáme odpovědi. Ani lidé kolem nás. Bůh nám může dát odpovědi a vést nás, co máme říkat, co máme dělat, ale existuje něco většího a silnějšího. A to něco většího je osobně znát Boha, jeho charakter, vědět, jak uvažuje, jaké má záměry nebo přirozené reakce. Tak jako někteří při čtení detektivky dokážou po několika stránkách odhadnout rozuzlení. Znát Boha je víc než znát desatero a pár biblických pouček. Znamená to s ním chodit, stále jej poznávat. Podobně jako je třeba strávit hodně času s druhým člověkem, než se naučíme odhadovat jeho reakce, touhy a postoje. Také poznávání Boha vyžaduje, abychom ho pozorovali, poznávali a učili se od něho. Jestliže osobně prožíváme Boží velikost a známe jeho postoje, můžeme mluvit a jednat na základě toho, jak Boha známe, což nikdy nebude dokonalé. To se promítá do praktického života, do našeho jednání a rozhodování. Teprve potom můžeme jednat tak, jako jednal on. 1. list Janův 2:6. Bůh není jako člověk, jako lidé, kteří nás zklamali, kterým jsme důvěřovali a kteří nám třeba nakonec zkazili život. Znát Boha, aspoň částečně, viz 1. Korintským 13:9-12, a jeho velikost přirozeně vede k tomu, že ho budeme obdivovat, milovat a poslouchat. Jeho svatost nás vede do pokory, často k pokání a zároveň proměňuje nás samotné, mění způsob našeho myšlení, jednání a celého života. A tak chci stát, mlčet, nemluvit před Bohem pořád jen o sobě a svých věcech, ale spíš naslouchat, co o sobě zjevuje on, když se modlím, když čtu Bibli, když o něm přemýšlím. A přitom se modlit, Pane, jednej, konej svoje dílo, ukazuj mi, jak ty vidíš mě, moji rodinu, můj sbor, moje okolí.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Já chci brečet tady. Právě jsme seděli u oběda a každý dostával na talíř švestkové knedlíky. Manželka je vylepšila tak, že jsme je nepolévali rozpuštěným máslem, ale smetanou. Na stole stál i cukr, aby si je každý mohl přisladit. 3letému Svenovi jsme rozkrájeli jeden knedlík, zalili lžící smetany a posypali cukrem. V tom se ozval křik. Já nechci cukr. Jak sebrat cukr nasypaný na rozkrájený švestkový knedlík? Už ho tam máš, teď už to nejde, abys ho tam neměl. Klouček asi minutu křičel, že cukr nechce. Manželka mu řekla, jestli hned nepřestaneš brečet, tak půjdeš do pokoje, tam si můžeš brečet. Načež se ozvalo, já chci brečet tady. Tak jsme se trochu zasmáli a nechali ho dobrečet u stolu. Však už ani nevěděl, proč brečel. Pro takové malé dítě je důležité, kde brečí. Jakoby to nebylo jedno. Je asi pochopitelné, že kluka, který brečí často a křikem se snaží si prosadit svou, posíláme do jeho pokoje. Ať se tam vyvsteká, vybrečí, uklidní a potom přijde. A je pochopitelné, že křikem ve svém pokoji si nevymůže to, co by si přál. Ani nám není jedno, kde brečíme. Na ulici, na veřejnosti se za své slzy stydíme, skrýváme je a nejčastěji pláčeme do polštáře, zavřeni ve svém pokoji. Připomíná mi to některé verše ze žalmů, kde autor chce plakat u tebe, u Boha. Možná bychom mohli říct Bohu na rameni. Tam je vhodné místo, kde můžeme plakat. Jemu můžeme říct všechno, co nás trápí, jak nás bolí křivda ze strany druhých, nebo také vlastní selhání. A můžeme s ním mluvit o svých nesplněných touhách. Bůh slyší, odpovídá, otevírá cestu a dává naději. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Žalm 36:10. Někdy nechceme plakat u Boha. Nejsme ochotni se smířit s tím, co Bůh chce. Vyčítáme mu, co nám způsobil, do jaké situace jsme se, jakoby jeho vinou, dostali. Možná by bylo lépe říct, že se spíš zlobíme, než pláčeme. Plakat u Boha se nám nechce také tehdy, když si uvědomujeme, že jsme si šli vlastní cestou proti tomu, co chtěl Bůh. Teď pláčeme nad výsledkem, nad tím, co jsme ztratili třeba promarněnými silami, penězi a časem. To je pak těžké plakat Bohu na rameni. Přesto má žalmista dobré zkušenosti s tím, když se i v takové situaci vrátil k Bohu. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Žalm 133:5. V Boží blízkosti můžeme plakat. Tam se utišíme a vycházíme proměnění s novým ujištěním a s novou nadějí do života.

Ocenění dává křídla. V poslední době mnou hýbe několik témat týkajících se života a následující řádky, jako bych vytrhl z deníku. Například téma životní vášně. Máme nějakou vášeň, která nás žene vpřed a posouvá dál? Jednou jsem ze strany své manželky prožil takové milé ocenění. Dala mi najevo, že si mě váží, že mě považuje za chlapa. Odpoledne jsem pak šel na zahradu, kde bylo hodně různé práce. Cítil jsem se v pohodě a při síle, tak jsem se pustil do kopání staré suché višně. Sám jsem se divil, kde se ve mně bere chuť i síla. Za poměrně krátkou dobu se mi podařilo obnažit všechny hlavní kořeny a vytáhnout celý pahýl i z kořeny ven. Doma jsem se pochlubil. Mařenko, to tvoje ocenění jako by mi dalo křídla. Já jsem vykopal tu starou višeň i z kořeny. Manželka na to. Víš, už dřív jsem přemýšlela, jak ti můžu být pomocí. Řeknu vám, je to obrovská síla, když za vámi žena stojí a oceňuje vás. Ale není tomu tak vždy. Velmi často se mi stává, že z ní číší zklamání z toho, jaký jsem. Že pokud nemám vnější podněty, problémy nebo tlaky, tak se sám od sebe nehýbu. Chybí mi vnitřní síla do životních aktivit. Zaměstnání, koníčky, nějaké rutinní práce doma, to ano. To jsou oblasti, kde se sám cítím jistý a pevný, kde mi vcelku nic nehrozí a kam můžu v případě nebezpečí utéct. Když ze mě manželka prožije hluboké zklamání, pak mě její oceňování nezachrání. Stejně jako mě nepovznese a nedá sílu laciné pochlebování. Kde je prázdno, kde chybí obsah, tam nepomůže lhát, že člověk má v sobě něco hodného úcty, tedy nějaký obsah. V takovém případě nezbývá, než obsah získat. Ale jak? Souvisí to s vášní do života. Tu můžeme předstírat, ale pokud je z lidských zdrojů, tak nám nakonec vždy dojde. Skutečnou vášeň do života, do nových věcí, vztahů, odvahu jít proti drakovi a někdy i proti tomu, co ostatní považují za normální, takovou vášeň do života dává jen Bůh. Jozuovi řekl, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1.9. Pavel měl v noci vidění, kdy mu Pán řekl, neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou. Skutky 18.9. Mojžíš, Jozue nebo Pavel svůj životní sen uskutečnili. Naopak jiní byli hnaní vlastní lidskou vášní pomoci. Vis Saul nebo Abšalom, po sexu vis Amnon, která je nakonec vehnala do pasti, nebo jim jejich vášeň nevydržela. Došla jim slova a skončili, jako když vyschne řeka. Vis farizeové ve Skutcích 4.14 nebo bohatý mladík z Lukáše 18. Na to, jak získat skutečnou vášeň do života, vám recept dát neumím. Něco z ní často prožívám tehdy, když trávím čas sám s Bohem, když s ním řeším bolestné věci, když mu svěřuji, že mi došly síly, že nefungují osvědčené životní principy, když před ním přiznávám, že nevím, jak v některých vztazích dál, že život v mnoha ohledech nezvládám. Pokud v takové situaci dávám Bohu prostor i dost času, aby mluvil, tehdy se věci v mém nitru mění. Není to vždy vášeň, ale pokud vášeň přichází, tak je to právě tudy.

0: Co by si spřál? Občas, ale ne zase příliš často, se mě manželka různými způsoby ptá, co bych chtěl, co bych si přál, čeho bych chtěl dosáhnout, kam napnout cíly, u čeho mám srdce. Taková otázka mě vždycky polechtá. Najednou se cítím jako rybář, co ulovil zlatou rybku, nebo jako Šalamoun, kterému Bůh nabídl, že si může přát cokoliv. Vždycky začnu mluvit o tom, čím se právě v daném období zabývám, co mi leží na srdci, o úkolech, výzvách, které mám před sebou, někdy i z dlouhodobého hlediska. Musím se přiznat, že ta přání, cíle, jakoby podléhaly inflaci. Když je člověk nerozvíjí, tak se předměty touhy smrsknou do všedních potřeb. Nic nápaditého, nic nového. Musím poznamenat, že si cením toho, že mi manželka takové otázky klade. A zjistil jsem, že se mě sice ptá a chce slyšet moje odpovědi, ale sama se s tím také potýká. Utváří si podle toho i svoje odpovědi. Není divu, vždyť patříme k sobě. Po posledním takovém rozhovoru jsem si uvědomil, že mi dosud většinou šlo o věci, činnosti, možná i o lidi a změny v jejich životech. Ale tentokrát mi zazněl v mysli verš: Můj synu, dej mi své srdce. Přísloví 23:26. K čemuže mám přiložit srdce? Kdeže mám mít své srdce? Kam nasměrovat, zaměřit své touhy? Jako tatínek jsem vždycky moc rád, když mi některé dítě dá najevo svou přízeň, lásku, když mi dává své srdce. Ať už je to dárkem k narozeninám, nebo když jdeme na procházku a dá mi ruku. A stejně tak potom touží Bůh. Co to znamená? Když je člověk nadšený pro nějakou celebritu, schání o ní všechny možné informace, má její fotku, podpis, ví o ní kde co, zajímá se, co právě dělá a mluví o ní také mezi svými kamarády a vrstevníky. Právě o to stojí náš nebeský Otec. Touží po našem zájmu, po naší lásce, vztahu s ním z naší strany. Jde mu o to, abychom mu důvěřovali. Židům 11:6. Obraceli se na něho s radostmi i starostmi, abychom ho chtěli poznávat a žít s ním. Takového upřímného vztahu si Bůh váží a opětuje nám jej svou blízkostí a věrností. Žalm 18:26. A to i přesto, že nás neušetří různých těžkostí a zkoušek. Vždyť říká, svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16:3. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. První list Petrův 5:7. A nebo všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Římanům 8:28. Tak přemýšlím, jak dále rozvíjet myšlenku, co to znamená dát někomu své srdce. Ne něčemu, ale někomu. Komu konkrétně?
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Spolu. Nedávno jsme stáli s manželkou ve frontě u řezníka a když na nás přišla řada, manželka začala vyjmenovávat, co všechno chce. Paní prodavačka nosila, manželka dávala maso a salámy do tašky a v tom se na mě obrátila druhá prodavačka a ptá se, prosím, co si přejete? Jenom jsem kývl, my jsme spolu. Prodavačka si mě přestala všímat a začala obsluhovat dalšího zákazníka za mnou. Když jsme měli všechno, co jsme potřebovali, prodavačka podala manželce účet a já jsem vytáhl peněženku a zaplatil. Potom jsme s plnými taškami vyšli ze dveří. Zkuste si tu situaci představit bez toho, že bych řekl, že jsme spolu. Jedna prodavačka by se divila, že tam stojím a nic nekupuji. Druhá by se divila, že paní nakupuje a kdo si jiný platí. Většinou chodíme nakupovat buď já, nebo manželka, každý sám, protože nám to časově nevychází. Ale tak nějak závidím v obchodě dvojicím, které nakupují spolu. A nejen nakupují, prostě jsou spolu. Ne každý má to požehnání a možnost žít s někým. Vnímám tlaky dnešní doby, které vedou k nezávazným vztahům. K pseudomanželství, kdy si lidé pohrávají s myšlenkou jsme spolu, ale přitom si nechávají zadní vrátka, kdyby to nevyšlo. Pevnost vztahu a hloubka lásky roste tím, že jsme spolu. A to i v obdobích, kdy manželství prochází zkouškami. Kdy se například ukazuje, že máme jiné priority, jiné názory, jiné cíle. A tak známe chvíle zklamání, nedorozumění, pocity samoty. Ale nad tím vším vítězí vnitřní jistota nás obou, že Bůh chce, abychom šli spolu. Pán Ježíš Kristus je tím, kdo nás spojuje. Jeho vztah s námi je nám příkladem, jak máme a můžeme žít spolu v manželství. Už jsme s manželkou spolu nějakou řádku let. Pořád jsme každý jiný, ale i když spolu někdy nesouhlasíme, tak to prostě nemá sílu nás rozdělit. A vždycky se znovu spojíme a vyznáme si, že chceme jít dál zase spolu. Když člověk žije v pohodě, není vidět, co všechno je v jeho nitru. Ale například nemoc nebo trápení odhaluje naše srdce a ryzost vztahu s Bohem. Podobně se při různých nedorozuměních odhaluje, kdo jsem já, kdo je moje manželka. Ale nakonec si vždycky řekneme, a zase jsem na tobě objevil něco cenného, jsi pro mě pokladem, mám tě rád. K našemu manželství patří i odpusť, prosím. Patří k němu i společná modlitba a snažíme se věnovat i určitý čas tomu, že si povídáme, sdílíme se a jsme spolu.
2: Na věky bude stát tvůj trón.

Mít děti? Když se nám mělo narodit třetí dítě, někteří lidé říkali, to máte odvahu v dnešní době tři děti. Když se narodila zdravá dceruška Danielka a přátelé a známí ji přicházeli obdivovat, kdo si citoval někde zachycený výrok? V dnešní době už mají děti jen křesťané a cikáni. Necítím se kompetentní vyjadřovat se k tomu, proč mají děti Romové, já vidím děti jako projev Božího požehnání. Uznávám, že Boží požehnání nemusí vždy přicházet jen v podobě mnoha dětí, a na druhé straně také vnímám bolest těch, kteří by si vlastní děti přáli a nemohou je mít. Je potřeba mít odvahu k tomu, aby člověk měl dnes tři či ještě více dětí? Asi ano, ale zdá se mi, že člověk potřebuje odvahu k tomu, aby měl i jen jedno dítě. Potřebuje odvahu, aby začal podnikat, aby nastoupil do zaměstnání, aby sedl do auta nebo šel nakupovat a vlastně už k tomu, aby ráno vstal z postele, zvlášť pokud večer sledoval zprávy. Nedivím se, že se dnešní lidé bojí. Mají k tomu asi důvod. Stačí se podívat na vytunelované hospodářství, nezaměstnanost nebo na morální stav lidí kolem, na vztah k poctivosti, na zneužívání sexuality, na chování žáků a studentů ve školách, nemluvě o rozmachu novodobého okultismu či o výhledech české i světové politiky. Člověk se nezbaví strachu, pokud se chce spoléhat jen na stav svého účtu v bance, na bezpečnostní zámek ve dveřích či pořádného psa. Jistotu nezíská, když se chce opírat o své zkušenosti, vzhled nebo schopnosti. Zdá se mi, že existují síly, které záměrně vyvolávají strach a udržují lidi v obavách. Kdy jsme s manželkou vzali odvahu mít tři děti? Kdybychom zvážili naše i jejich vyhlídky do budoucnosti? No nevím. Možná je to tím, v čem vidíme hodnoty. Jsem si vědom, že naše bydlení, zaměstnání, zdraví a podobně nejsou neotřesitelné. Ale vidím hodnoty v pevných vztazích v rodině, v tom, když prožíváme vzájemnou důvěru, když sledujeme, jak děti rostou a učí se správně vnímat sebe i své okolí. A pokud ve mně začíná klíčit obava, kde na to všechno brát energii, peníze a chuť, pak mi na mysli tane Boží slib: hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto všechno vám bude přidáno. Matouš 6:33. Těch Božích slibů v Bibli o zabezpečení existuje daleko víc. Tím nechci podceňovat jiné hodnoty, jako je práce, snaha pomáhat bezmocným nebo péče o přírodu, ale přece jen si myslím, že nedosahují takové důležitosti, jako je hodnota důvěry v Boha a dobrých vztahů mezi lidmi, zvlášť v rodině. Přesvědčili jsme se, že Bůh se stará, že nás vede a vyučuje tak, abychom mu věřili i ve věcech všedního života. On je zdrojem naší odvahy, proto jsme všechny děti vděčně a radostně přijali jako dar a projev Božího požehnání. Mým cílem není burcovat, abyste všichni měli tři děti. Nakonec jsme s manželkou díky pěstounství vychovávali kromě svých tří ještě další tři děti. Jen s potěšením vyjadřuji, že se pořád ještě chci učit v běžných věcech Bohu více důvěřovat. A zároveň se učit nevěřit těm, kdo se nám snaží nahnat strach a nějak nás zmanipulovat. Ať to jsou duchovní síly temnoty, lidé nebo okolnosti kolem nás.

Vnitřní touha. Moje žena vyrostla na vesnici a toulání se po loukách a lesích, zpěv ptáčků a zurčení potůčku je její živel. Já jsem vyrostl v domě vzdáleném sotva 100 metrů od samotného centra 60-tisícového města. Můj živel jsou ulice, křižovatky, obchody, davy lidí. Jsme s manželkou každý jiný. Chápete ten rozdíl? Nechápete. Dnes žijeme ve 30-tisícovém městě. Do centra města i do lesa to máme 10 minut. Před několika lety Majka vyjádřila touhu. Já bych chtěla domeček u lesa a s potůčkem. Kde bychom na to vzali? Pomyslel jsem si. A navíc teď žijeme něčím úplně jiným a potřebujeme městské vymoženosti. Na její touhu jsem řekl, a k narozeninám jsem jí koupil hezký obrázek podhorské krajiny s domečkem, lesem a potůčkem. Nicméně po nějaké době jsem zase slyšel. Já bych chtěla domeček u lesa a s potůčkem. Pomyslel jsem si to též, ale usoudil jsem, že druhý obrázek to nevyřeší. Pořídili jsme si na kopci příměstskou zahrádku. Jakousi náhražku za domeček u lesa a s potůčkem. První rok jsme tam celá rodina nadšeně pracovali. Druhý rok méně nadšeně. Pak zahrádka asi 2 roky ležela ladem a teď je to 3. rok, co ji pracně znovu dobývám z moci pampelišek, plevele a kamení. Byl to omyl, řekla mi na to Majka a já to nechal bez komentáře. Prožil jsem několik dní a nocí, kdy jsem se musel vypořádávat s tím, jestli opravdu každou touhu zašlapu, jestli opravdu nerozumím nitru člověka, který je doma v přírodě, jestli si žiju jen vlastním životem, tím, co mě baví, a hluboké vnitřní prožívání své ženy ignoruju. Musel jsem se vypořádávat s tím, že manželčiny touhy opravdu možná umírají, že tím ona sama chřadne, že sice funguje, ale uvnitř jen živoří a skomírá. Její naděje umřela a všechny pokusy ji oživovat mi manželka zakázala. Zavalil je smutek. Dotýkalo se mě to, ale východisko jsem neviděl. Nemáme na to. Přece se nezbavíme svého bydlení na dobrém místě tady ve městě a nepůjdeme někam nevím kam. Přece. Včera večer skoro před půlnocí jsem se před Majkou rozpovídal. Já nejsem tak vyhraněný městský kluk, za jakého mě považuje. Popisoval jsem, jak v tom všem vnímám Boží působení, jak rozumím její představě o domečku, jak si ho představuji já. Dokonce jsem zmínil i lokalitu, kde by mohl stát. A Majka mi v jednom okamžiku uvěřila. Naděje ožila. Ne, domeček zatím nemáme, ale naděje žije. Můžeme o této touze spolu mluvit, rozvíjet ji, modlit se za její splnění a sledovat, jak jedná Bůh. Dnes po letech máme maringotku na vlastním pozemku, ale potůček zatím nikde. Za to tam je vlastní studna. Jezdíme tam v létě jako na chatu. Když se rozhlédnu šířeji, vidím, že mnoha lidem umírá naděje a oni sami také chřadnou. Pochopil jsem, jak důležité je sdílet s druhými jejich i své naděje, protože naděje je palivem života.

0: Už i 15. hodina je za námi. Dnes je sobota 20. června. Posloucháte vysílání Rádia 7, které dnes moderuje Petr Raus. Před znělkou skončil pořad Večer pod lampou, který dnes přinesl další kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj, kniha vyšla v nakladatelství Etos. K poslechu další části zveme v pátek v 9 hodin večer.
1: Písničky z archivu.
2: Vítejte u pořadu plného písní, které by neměly zapadnout. Dnes v následujících 30 minutách nabízíme obrazy o nebi.

Už tu zaznělo, že album Obrazy o nebi, ze kterého si dnes hrajeme, není pásmo jako ta předchozí alba, ale přece jenom autor projektu a lídr skupiny Josef Hrubý to trošku popíral. Řekl, písně sice nejsou proložené slovem, ale mají svou posloupnost. Začínáme stvořením světa, pokračujeme oslavou vesmíru, zrozením slunce, země a člověka. Pak následuje zamyšlení nad životem světa a končí to potopou. Po ní je nové nadechnutí a návrat k Bohu. A tento příběh tvoří sled písní.

Že poselství písní leží členům skupiny Učedníci na srdci, dosvědčuje i jejich odvážné rozhodnutí, o kterém při příležitosti vydání alba vyprávěl vedoucí skupiny Josef Hrubý. Říkal, před lety jsme učinili s Pavlou a Jiřinou dobrodružnou dohodu. Všichni tři jsme opustili svá učitelská a úřednická zaměstnání s tím, že se pokusíme alespoň po dobu jednoho roku bojovat proti tupé destruktivní muzice, která produkuje tupé destruktivní posluchače. Jezdili jsme po školách a koncertovali s pásmem Racek. Uznávám, že to nebyl z hlediska živobytí nejlepší nápad. Ale toužili jsme pro Boha, potažmo studenty, něco obětovat. Ten rok jsme se snad nejvíce podobali Ježíšovým učedníkům, neboť jsme byli naprosto závislí na tom, co dostaneme za hlásání dobrých zpráv. Mnohokrát jsem měl pocit, že stojíme jako ti vojáci v poli. U mnohých křesťanů jsme se svými požadavky o almužnu neuspěli. Ukončili jsme jednu pro mě nezapomenutelnou část učednické pouti. Našli si zástupná zaměstnání, dosud se však nevzdávám naděje, že mnohé důležité osobnosti církve pochopí, že je na nejvýš užitečné podporovat současnou českou evangelizační kulturu. V opačném případě by se mohlo stát, že v brzké době již nebude s kým sdílet bohoslužby a víra se stane doménou starců. Řekl Josef Hrubý, vedoucí skupiny Učedníci.

Posloucháte písničky z archivu. Dnes skladby z alba Obrazy o nebi, které v roce 1997 vydala skupina Učedníci.

Jak nejlépe zprostředkovat obraz o nebi současnému člověku? Jsou lepší skutky beze slov nebo spíše vyprávění? Na to Josef Hrubý, vedoucí skupiny Učedníci, odpověděl: jak kdy, budu-li ve škole jednat s žáky pozitivně, budu-li na ně hodný, pak si třeba všimnou, že ne všichni jsou takoví. Pokud jim ale neřeknu, co moje jednání formuje, nikdy nebudou vědět, proč takový jsem. Nebudou znát know-how, možná si řeknou, to je hodný člověk, ale nic víc. Byl by pro mě velký malér, kdyby z naší muziky nebylo jasné, že se tu jedná o Boha.

0: bude se dít.
1: V dnešních písničkách z archivu jsme si ušima prohlíželi obrazy o nebi, jak je podle obrazu Zdeňka Hajného vymalovala skupina Učedníci. Snad pro vás dnešní půlhodinka u desítky let starého alba byla nejenom příjemnou vzpomínkou, ale také potěšením do budoucna, protože Bůh se nemění. Pořad připravila a slovem vás provázela Kateřina Hodecová. Těším se na setkání zase za týden.

0: Kdo jen dá ti oči, co vidí Boží slávu? Někdo chtěl, ať zem se točí, ať máme hezký svět.
1: Dozněly písničky z archivu. Reprízy tohoto dílu vám nabídneme v neděli ve 4 hodiny nad ránem a v 16.30. Příští premiéru zase za týden v sobotu ve 3 hodiny odpoledne. Čeká nás v ní Jana Pospíšilová a její album Vězeň. A teď už zamíříme společně s Jiřím Hurtou do 9. kapitoly 1. listu Korinským. Pokud si vzpomenete, minulá setkání se věnovala masu obětovanému modlám, ale vlastně mnohem víc šlo ještě o něco jiného. Pavel mluví o svobodě. A tentokrát k ní přidává jednak vlastní pozorování a pak i spoustu otázek, které mohou zasáhnout nás stejně, jako působili na křesťany v 1. století.
2: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
3: Dnes máme před sebou prvních 14 veršů 9. kapitoly 1. listu do Korintu. V 8. kapitole se Pavel zabýval otázkou, zda jíst či nejíst maso obětované modlám, a na tuto otázku pak navazuje zřetelně teprve v kapitole 10. Někomu se tedy může zdát, že v 9. kapitole vlastně Pavel odbočuje od tématu. Ale ve skutečnosti to je mylný, protože povrchní pohled. Základem tématu 8. kapitoly totiž není biblická polemika o tom, co křesťan smí či nesmí jíst. Základním tématem je veliké téma křesťanské svobody. A v 9. kapitole v tomto tématu apoštol Pavel důsledně pokračuje. Když totiž v závěru předešlého oddílu prohlásil, že v zájmu svého bratra, který je slabý ve víře, je ochoten se své svobody vzdát a třeba navždy kvůli němu nejíst maso, uvědomil si dobře, že právě ti silní zastánci bezohledné svobody v korinském sboru ho budou obviňovat z nedůslednosti a budou prohlašovat, že Pavel ve skutečnosti není svobodný, protože své poznání neuplatňuje v praxi. A proto chce Pavel okamžitě konkrétně ukázat, že je dokonale svobodný, protože svou svobodu uplatňuje právě v lásce k slabým. Zároveň se Pavel při této příležitosti vyrovnává s osočováním od svých protivníků, že prý není skutečným apoštolem, protože nepřijímá od sboru žádnou odměnu za svou službu. A tak hned v úvodu píše, nejsem snad svoboden, nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána, nejste vy mým dílem v pánu? I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem. Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v pánu. Pavel tedy nepřijímal od sboru žádnou úhradu ani odměnu za svou evangelizační práci, jak to ostatně připomíná i v prvém dopisu do Tesaloniky v 1. kapitole v 9. verši. Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Jedinou výjimkou v Pavlově životě byl sbor Filipský, kterému píše ve 4. kapitole v 15. verši, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami. Apoštol si totiž na živobytí vydělával sám tvrdou prací svých rukou, jak už to předtím napsal ve 12. verši. Jenže v řeckém světě byla manuální práce u svobodného občana považována za něco nedůstojného. Zvláště když šlo o náboženského činitele, za něhož byl Pavel pokládán. Proto také především mezi bohatými členy korinského sboru se našlo asi dost těch, kterým Pavel nebyl po chuti. Došlo dokonce k vyslovení pochybností o jeho apoštolském oprávnění. Je ovšem pravděpodobné, že tito zpochybňovači nepatřili k původním členům korinského sboru, kteří byli získáni Pavlovou misijní činností. Spíše se zdá, že to byli protivníci, kteří přišli odjinut už s úmyslem kazit Pavlovu práci. A ve sboru se našli žel i takoví, kteří jim popřáli sluchu a sami potom začali o Pavlovi pochybovat. Jenže Pavel nezakládá své apoštolské oprávnění na nějakých vnějších znacích. On si může své pověření kdykoliv ověřit na dvou nesporných věcech. Především Pavel viděl Ježíše Krista, našeho pána. Apoštolové totiž byli očití svědkové živého pána v tom zcela jedinečném smyslu, jako ti, které pán vyvolil a službou apoštolskou výslovně pověřil. Pavel totiž spatřil oslaveného pána Ježíše, jenž se mu zjevil na cestě do Damašku, jak o tom čteme v 9. kapitole skutků a ve 22. kapitole. Mimo to spatřil pána i ve vidění v jeruzalémském chrámu, kde dostal od něho poslání, aby sloužil pohanům, jak čteme v 20. kapitole skutků, verše 17-21. A pak je tady ovšem i druhá pečeť Pavlova apoštolského pověření. A to je živé svědectví, že Pavlovým dílem konaným v Kristu jsou sami korinští křesťané. Tu je však třeba si uvědomit, že vnější úspěch neznamená ještě, že kterýkoliv misionář může být pokládán za apoštola. Viditelného úspěchu mohou dosáhnout také ti, kdo dovedou působit na city, nebo ti, kdo operují přesvědčivými logickými argumenty, ba dokonce mohou přitom hrát důležitou úlohu i lichotky a dary. Ale apoštol Pavel založil v Korintu křesťanský sbor pouze na základě zvěstování Božího slova, tedy tím, že kázal ukřižovaného Krista. To znamená, že nepoužíval žádných psychologických metod či triků, nýbrž přinášel zvěst naprosto nelogickou a pro takzvané normální lidi nepřijatelnou. A jestliže korinští uvěřili v Krista na základě tohoto kázání, pak je to důkazem, že v tom kázání působil Duch Svatý, který je Božím slovem zasáhl, oslovil a přivedl je sám k víře. Tak se ukázalo, že Pavel je apoštolem Ježíše Krista, jak to vystihuje i jeho slovo z 2. listu do Korintu ze 3. kapitoly, 3. verš. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Korinští křesťané jsou tedy sami živým důkazem pravosti Pavlova apoštolátu. Kdyby totiž Pavel nebyl pravým apoštolem, pak ani jeho kázání by nebylo pravé. Pak i obrácení korinských křesťanů by bylo jenom zdánlivé a falešné. A celý korinský sbor by od počátku vůbec nebyl církví Kristovou. Není tedy divu, že Pavel své apoštolství tak rezolutně hájí. Nejde totiž o jeho osobní záležitost. Nýbrž jde o pevnou existenci a blaho celé církve. Proto prohlašuje, toto je má odpověď těm, kteří mne soudí. Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití? Nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové, i bratří páně, i Petr? To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? Vzhledem k tomu, že hlavním útokem proti Pavlovi byla žaloba, že Pavel za svou službu nepřijímá žádnou odměnu, apoštol především souhlasí s tím, že právo na odměnu má. Vymezuje jasně i rozsah tohoto práva. Jak uvidíme ještě v dalším textu, toto právo řádně také biblicky zdůvodňuje. Ale to všecko činí ve skutečnosti jen proto, aby se tohoto práva vědomně vzdal ve prospěch své služby, kterou je zvěstování Evangelia Kristova. Právě v tom je zralost křesťana, že svobodu v Kristu nechápe a neuplatňuje jako své osobní právo činit to či ono bez ohledu na druhé. Svoboda v Kristu je mu totiž přebýváním skrze víru v Kristově lásce. A živé vědomí této skutečnosti mu dovoluje, aby se v případě potřeby ve prospěch ostatních lidí kdykoliv mohl svých práv s radostí vzdát. Kdo na své svobodě lpí jako na svém nezadatelném právu, které chce vždycky a všude prosazovat, ten ještě neví, co znamená zapřít sám sebe a sobě umírat. Ve skutečnosti v něm ani stopa Kristovy lásky není ještě k nalezení. Příště si o tom povíme víc.

náš nebeský v Pánu Ježíši Kristu zjevený. Děkujeme ti, že ses i nám dal poznat a že smíme ve slově Evangelia slyšet tvůj hlas, jímž nás osvobozuješ od hříchu, od světa, od moci zlého i od nás samých. A povoláváš nás v dokonalou svobodu synů božích. Prosíme, veď nás svým duchem a uč nás svým slovem tak, abychom se naučili v tvé svobodě podle tvé vůle žít. Amen.

Co znamená život v dokonalé svobodě Božích dětí? Otázka, se kterou je možné uzavřít dnešní výpravu na stránky 9. kapitoly 1. listu Korinským. Zkoumali jsme ho spolu s Jiřím Hurtou, autorem pořadu Studna slova. A pokračovat budeme zase za týden. Reprízu tohoto dílu vám nabídneme v neděli ve 6:45 ráno, příští premiéru pak zase v sobotu o 3:15 odpoledne. Jejím tématem bude výrok: Dělník je hoden své mzdy.

M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Krásná místa. Písnička Lenky Halové a Pavla Dirdy. Po nich Chris Renzima s písní Strong Love, silnější láska. V písnice zpívá Moje zášť je jako horská stěna. Snažím se jí přelézt, je ale moc vysoká. Ukazuji prstem, i když mám ve vlastním oku trám. Je to, jako kdyby mi došla zásoba odpuštění. Potřebuji silnější lásku.

0: Znělka ohlásila 16. hodinu. Dnes je 20. června. S Petrem Rauzem posloucháte sobotní vysílání Rádia 7. Soužití generací nebývá jednoduché. Před lety si o tom povídala Petra Eliášová s Janou Slámovou. Čas se od té doby sice posunul, problémy zůstaly. A tak asi nebude od věci si ten rozhovor poslechnout znovu.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

0: V dnešních pokladech z archivu se vrátíme do dubna roku 2013. Tehdy si Petra Eliášová pozvala do pořadu Rozmarína Janu Slámovou, aby si s ní povídala o soužití generací. To je docela aktuální a leckde i bolestivé téma. Schopnost, ale i zájem žít spolu dnešní generace ztrácejí. Někteří mluví o tom, že posledním místem, kde spolu ještě generace žijí v jakémsi smysluplném vztahu, je církev. Věřím, že rozhovor, který vám teď pustím, bude k užitku, i když od jeho vzniku utekl už nějaký ten pátek. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Vítr a vánek,

posílám zprávy jen sám sobě. Někdy je ve mně ticho, jako v prázdném hrobě. Seber se, říkám si, a pohni rychle kostrou,

Doposílám zprávy jen sám sobě. Někdy je ve mně ticho, jako v prázdném hrobě. Seber se, říkám si, a pohni.

0: nad rodinou problematikou. A na to, abych uvařila něco chutného, něco, co vás skutečně inspiruje a osvěží, samo sebou nebudu sama. Mým hostem je dnes dáma, která má co říci k mnohým tématům. Dáma, která je dnes už nejen maminkou a manželkou, ale také babičkou, vychovala děti vlastní i v pěstounské péči a také se věnovala mnoha dětem v uvozovkách cizím, co by ředitelka Evangelické akademie v Brně. Tak všechny tyto přívlastky, přídomky patří paní Janě Slámové. Já vás vítám u nás ve studiu, u nás v Rozmaríně. Dobrý den.
1: Děkuji.
0: Tak a k tomu všemu, co jsem o vás prozradila, jsem ale nedodala jedno podstatné pro dnešní hodinku, že žijete se svým synem a jeho rodinou v jednom domě. A právě to bude předmětem našeho dnešního rozhovoru. Totiž soužití generací pod jednou střechou. Co je asi na snadě, je první otázka, proč je dnes tak nepopulární vlastně bydlet s mladší či starší generací v jednom domě. Vždyť před pár desetiletími to bylo naprosto běžné a taky to fungovalo. Co myslíte?
1: No to není jednoduché odpovědět. Odhadovala bych, že je těch faktorů víc, které to ovlivnili, že došlo k takovému odcizení, že jo, dřív to bylo tak nějak běžně, na venkovech se postavil vejminek, další domeček, kde potom ty staří, když předávali synovi statek, tak se tam dobrovolně nastěhovali. Ale asi si to taky neidealizujeme, rozhodně ne všichni tam potom nějak žili dobře. A tak já si myslím, že charakteristické pro dnešní mladé lidi je taková zvýšená nejistota o stálosti vztahů. Bohužel řada z nich taky třeba nežila v úplné rodině, takže už mají takové to zklamání za sebou. A zdá se jim, že ta rodičovská generace je přítěží, protože se do toho jako ještě plete a přidává těch problémů. Tak to bych tak odhadla. Možná, že by se taky mohlo vynořit, je, že jestli neubyla trošku ta citová vřelost, teď je to zase lepší, protože díky těm finančním příspěvkům zůstávají maminky déle doma, ale v takové té době, kdy moje sestra, třeba lékařka, vím, že šla od toho nejstaršího syna jeho v 6 měsících s obavama, že ztratí místo, že a pak ho dávala do jeslí, tak tahle doma je už je naštěstí za náma. Tak jestli tam taky není ve hře, že prostě nenastala taková citová vřelost, která by vyžadovala, nebo že by ta mladá žena, která se vdává, si přála tu maminku tam někde na blízko mít.
0: Myslíte, že touha mladých párů byla vždy spíš taková být samostatně, anebo to ovlivňovala ta kultura nebo to sociální prostředí?
1: No to taky asi je ovlivněno tím, jak se potom ten dospívající, třeba jak prožíval pubertu a jak se cítil, jak byl uznávaný v té rodině. A skoro bych se odhadla jako říct, že když tam to napětí nevznikalo a to své postavení, to místo na slunci si vyzískal, tak neviděl, zrovna tak dcera, že to může být obojetné, prostě se toho pak tolik nebála, protože si to představila, ano, ta maminka už uznává, že teda jsem vlčem, už odbornice a prostě bude se ke mně chovat zdvořile a s takovým zdravým odstupem. Takže do toho šli spíš, než když by někdo měl konfliktní mládí, tak jako téměř to vedlo k tomu utíkám a počkejte a já se ožením a s váma končím skoro, až taky jako když to vyhrotím.
0: A vy jste zmínila, ale ty vejminky, ono, říkáme soužití pod jednou střechou, ale ono to nebylo vlastně tak úplně pod jednou střechou. Ti starší rodiče odešli vlastně pod jinou střechou.
1: Pod jinou střechou, ano.
0: Ale byli na blízku. Bylo, ty vztahy byly velmi blízko, ale ne úplně v tom jednom bytě, což zase byl třeba model 70. 80. let, kdy se vdávali 18-leté dívenky a zůstávali v tom obyváku u těch rodičů s jednou kuchyní a jednou koupelnou, což nutně muselo přinášet konfliktní situace.
1: Ano, to máte pravdu. Já jsem se zájmem sledovala od té Třeštíkové ten sběrný dokument jednotlivé ty dvojice v průběhu 20 let a prostě jsem tam jakoby ty hrubé chyby viděla. dělat. Ono se to tak vypadá, to teď jako přemoudřil, že to takhle říkám, ale přesně jako popisujete, že teda zahájili s tou jednou místností a ta matka jako vařila společnou večeři a pak jako třeba koukala přes rameno, když ta mladá něco by si taky byla chtěla zkusit vařit. Ale pak byla jako taková etapa, nebo když to by nedopadlo takhle dramaticky, tak mohlo by se říct, že takový konflikt zase přinesl jev, že rodiče

0: staří ještě jsou v nějakém společenském postavení, anebo teda v zaměstnaní a prostě si chtějí nechat ten hlavní byt, aby mohli přijímat hosty. Ano, a mladí začínají. Tak tehdy v těch 70. 80. letech se směřovali jeden pokoj, pak teda, když jim přidali ještě komůrku, tak se tam třeba udělá ta kuchyň. Ale dnes teda mladí lidé mají mnohem více peněz, teda ne všichni, ale když takový nějaký model si představuju. A tudíž se trochu otáčí, že nechtějí se rozhodně smířit s malým bytem, a to jen dočasně, to by bylo jenom nějak ty první měsíce. A potom naopak jako nebojí se brát půjčky, to by byl další problém, jako jak teda pak to zvládají, ale rovnou se pořídit tady a teď, nebo jak se říká, hned všechno. A tudíž se to potom zdá být jako zase ten konflikt typu, staří řeknou, jako by si vnitřně řekli, my ještě neustupujeme, nenuďte nás k tomu. A mladí by řekli, no vy jste ale stejně staromodní my, a teď překvapili by teda svými moderními pomůckami, které zase jako na ty staří ani jako nedosáhnou, jako aby je chápali, aby je uměli obsluhovat a tak dále. Tak konflikt tohohle typu.
1: Ten model ve společnosti je dnes vůbec jako extrémní k těm už zmíněným 70. 80. letům, že naopak mladí lidé se třeba vdávají, žení až kolem té třicítky, ano. Nebo se ani nevdávají a nežení, prostě spolu žijí a chtějí si vybudovat to své jisté, třeba, že je to na půjčku, ale mají ten svůj byt, nějakou už jistou práci a mají naplánováno, až teprve ty děti přivedou na svět, ono se to pak třeba hned tak nedaří, jak ano. si to naplánovali, ale to je jiná problematika. Takže se to jakoby překlaplo do druhého extrému, bych tak řekla. A jak vy byste charakterizovala, co chtějí dnešní mladí? Jací chtějí být z vašeho pohledu?
0: No, chtějí být rozhodně samostatní, soběstační, rozhodovat si všechno po svým. Ale to je vlastně všechno v pořádku. To je v pořádku. Kdyby tomu tak nebylo, tak vlastně by si člověk musel vyčítat, že je špatně vychoval. Že to odcházení z domu, to všichni jako moudří psychologové a pedagogové říkají, že mně se líbila ta příměra, že člověk toho mladého má jednoho nebo víc jich, jako na dlani, která je potřeba jí potom otevřít a oni letí sami do svého života. A tak to má být, jo. A kdo to jako přezraje nebo přetáhne, že třeba říká, no proč by si se stěhovala jinám, teď, že my tady vytopíme celý ten třeba rodinný domek a vlastně ji jako drží, zahltí tou svojí péčí, tak prostě jsou brzdou pro ní v jejím osobním rozvoji, dozrání a najdi si partnera a tak dále. Jo? Takže možná, že by se taky mohlo říct, že je dobře se oddálit, tak by to bylo vlastně v intenci toho biblického, že opustí muž rodiče, žena rovněž, a zkusí si to sami a potom teda eventuálně se, buď když se to náhodou podaří, že ten dům by ty možnosti skýtal, tak do téhož domu, ale to je spíš jako řídký jev, tak třeba do takové překonatelné vzdálenosti, aby až budou mít děti, mohli dát dědečkovi a babičce šanci se s dětmi potěšit a také přímo zase jejich pomoc, kterou vlastně ta mladá generace potřebuje.
1: Takže jsme u starší generace. Jaká očekávání a jaké potřeby má ta starší generace, když jsme řekli, ano. co ta mladší?
0: To taky si o tom různě přemýšlím a hovorím se svýma vrstevnicema nebo něco staršíma ženama. Někdy si uvědomu, že si zbytečně stýskají a mají nereálná očekávání. Že pokud to zdraví je ještě přijatelné a v to doufáme a budeme se nějak snažit, aby se mu tak bylo, tak vlastně by nemělo být jako požadavkem té starší generace přijďte nám pomáhat, že jo, tak otázka zase je to relativní s čím, všim. A u starší generace vnímám, že jako třeba citové strádání třeba, ale to je problém té starší generace, že se nedostatečně připraví na odchod z aktivního a produktivního věku, nebo jak to nazvat, prostě vstup do důchodu a to, že si musí vlastně ten program postavit, aby byl smysluplný a aby je uspokojoval. Takže zase je to takový střed zájmu. Tak máme některé starší ženy, které tak se zaujmou, já nevím, univerzitou třetího věku a tělocvikem a vším možným, že jako jim vůbec nezbývá na to plnění babičkovsko-dědečkovské role. A zase jsou jiní, kteří se jakoby vysadí na to, teď se jako čeká, zvláště to první dítě se velmi vítá. A oni to vlastně jako málem chápou, jako narodilo se nám dítě, jako a my, skoro by řekli mně dítě, že jo, a teď já to jako vím líp, tak budu se vším radit a to je jasný konflikt. To je potom, to opravdu vede do špatných konců, ke špatným koncům.
1: Vidíte, a já bych čekala, že řeknete, že starší generace očekává péči a úctu.
0: Jo, tak to je asi, to máte zase pravdu, no to jako je taky. No ale, že jak se vychovává k úctě? Mm-hmm. Ono se to, ta úcta je třeba jak štěstí a radost, takový závěrečný produkt, který, když člověk neusiluje, nastane. No, ale já jsem dost kritická ke starší generaci. Já si někdy řeknu, a jsme my starší úcty hodní? Jako, co vlastně těm mladším předvádíme? Tak, že jo, tak už v tom důchodu třeba už člověk nemá nějaké ambice nebo má překvapivé nějaké výkony v zaměstnání, třeba když ještě někdo se rozhodne pracovat dál, tak s tím se jakoby počítat nedá. No a víte, co my si možná ta starší generace přeje? Aby si nás všimli a člověk si třeba řekne, jestli pak oni si taky o nás myslí, jak se nám je. Když právě máme už různý zdravotní omezení, tak jakoby potom toužíme. Toužíme po té otázce, byť by byla formální, jak ti vlastně je a jak se máš, a ne to v tom anglické how do you do, ale opravdu s chvilinkou očekávání, co za větu řeknu. Na odpověď. Potom toužíme vlastně.
1: To jste mě úplně zaskočila. Jak se máš? Člověk by očekával to, že se zeptám potřeba nákupu, potřeba nepotřebuješ někam odvést, nepotřebuješ vyzvednout léky. Jak se máš? Takže, co vyžaduje to společné soužití? Teď jsme si řekli očekávání těch jednotlivých generací a to jsme ještě nezmínili vnoučata, tak budeme se bavit o tom, co vyžaduje to společné soužití, ale až po písničce a ještě před ní zmiňme ta vnoučata. Co čekají vnoučata od babiček a dědečku?
0: No trpělivost. Protože skutečně ty mladé ženy, já jim to úplně věřím, já jsem taky byla v takových těch časových termínech. Já si to teď znova s úsměvem uvědomuji, když jdu do školky. A to jsou samé rozkazovací způsoby, samé imperativy. Dělej rychle. To já si říkám, proč ta maminka už odpoledne také, když se to děcka oblíká, pořád spěcháme. Tak opak toho by bylo, že ty babičky by bylo hezké, kdyby měly víc té trpělivosti, dopřáli by, já nevím, spoluúčast na nějakém vaření nebo takové nějaké ty práce, co jsou jako matlavé a vytváří velký nepořádek, kreslení nebo něčeho takového. To se mně kdysi líbilo, v mládí mě ovlivnila knížka v dětství Gabra a Málinka a ta Málinka, která pak jako se prozradilo, že vlastně autorka té knížky, ne v těch sériích knížek a zmiňovala ideálního tetičku a strýčka, že tam vlastně mohli víc toho dělat, ale to není, že by skákali těm nám té generaci starší po hlavě, ale to je jako ochota dát vzniknout nepořádku ve směru toho, aby něco zábavného se zažilo, udělalo. To si myslím, že by bylo žádoucí, aby jsme tuhletu roli nebo úlohu, tuhletu úlohu splnili. No a potom, že jo, doprovázíme ty děti někdy do nějakých aktivit nebo kroužku, tak tam zase, když je jakoby ten pohoda a ne ten spěch, tak by to mohlo být jako k dobrému.
1: Z mého pohledu si myslím, že co by mohla být deviza té starší generace, generace, která je, dejme tomu, už v důchodě, je čas.
0: Ano.
1: Ale znám mnoho tak aktivních důchodců a důchodkyň, že pořád nestíhají a jak se blíží třeba závěr života, tak chtějí toho vlastně ještě mnoho stihnout. Takže nenastává ta pohoda, trpělivost, ano, tolerance, to, co ten věk ano měl nést. Jak to vnímáte mezi svými vrstevníky?
0: No vnímám to, ano, úplně to popisujete reálně. Tak závisí to, že od naturelu té starší osoby, bylo to nebezpečí hrozí, jako si ještě ty starší ženy třeba řeknou, no já jsem si pořádně neužila, nebo pořád ten život byl ve spěchu, tak teď si jako budu navštěvovat nejrůznější besedy a někdo se ještě se dá na zvláštní úpravu vlasu a kosmetiku a takového něco. A to si myslím, že v očích těch mladých jako oslanci nás přejou, jako jakž tak úhledné, ale zbytečné krášlení, že může budit úsměv na rtech, jako co bys ještě chtěla, jak bys si chtěla ještě vypadat. Potom si myslím, že jako samostatný další soudek by bylo finance. Že není pravda, co by starší lidé jako rádi by tvrdili, jak s tím důchodem jen tak výjdou. To je specifická potom situace, když mají třeba já nevím, příliš velký nájem, takže pak jim nezbývá už jako dost těch peněz. Ale když ještě jsou dva a dají ty dva důchody k sobě, tak kdyby se řeklo ruku na srdce, to stačí. Ale není to na cesty kolem světa. To ale my také nemusíme dělat. My si můžeme o nich nechat vyprávět. Jeden poznatek mě taky přišel do hlavy, že já už toho nemusím tolik procestovat a vidět a já můžu třeba nabídnout, že bych někdy hlídala děti a ti jedou teda ti mladí, protože tam se jedná třeba o odvození partnerských vztahů a tohleto. Takže já to řeknu škaredým slovem, že aby člověk nebyl poživačný. To já nevím, jestli to slovo takhle znáte, ale zase u nás jako řekl, že by všechno bych chtěla, jako všechny zážitky bych jako motýl chtěla ještě v tom stáří mít. Pozoruj u některých žen tenhle způsob, jako, a že tam si opravdu zaráží klín do toho vztahu s těma mladýma, protože tak teď se zase jaká kombinace nastanou, že když by ty mladší teda nemohli takhle být s financema na tom dobře, no tak pak je to taky na těch rodičích, jako, jak se k tomu postaví. Mně tak přišlo, že jdeme jako s těma mladýma, jako by jsme šli za ruce světem. A když by někdo byl hodně vzadu a právě třeba z toho z té velké skromnosti, kterou musí absolvovat, tak mě jako starou mamu těší vymyslet takým způsobem, jak něčemu finančně pomoct. Jako, že mě, jako druhotně mi to potom udělá radost, že ten zážitek jako jsem zprostředkovala těm jiným. Ale teď to vypadá moc jako ozdobně nebo parádně. Já jsem si to tak vymeditovala a prostě se mi to tak zdá a už mám jako jsem zažila dobré výsledky, že když jsem si něco já odepřela, ale to není žádný dramatický odepření, že jo, to je, já nevím, když někdo se by si třeba řekl do Itálie jede na 3 dny, no tak musím já to ve svém věku mít, teď jako mám krásné, máme 10 dílů umění, já si tam můžu spoustu věcí prohlídnout a udělat si u toho hezkou chvíli a nemusím tak jako, že ušel tak jako být osobně a...
1: Zase úplně chápu tu, mě ta potřeba přijde naprosto autonomní a spravedlivá, když celý život, zvlášť ženy, napřed věnují dětem, pak se třeba starají o staré rodiče, pak jim k těm 60 a můžou odejít do důchodu, tak konečně mají čas na ty koncerty, výstavy, kafička s kamarádkou, cestu do Řecka, že si myslím, že zase by si to i měli dopřát, ale to, co vy jste řekla, s tím souhlasím, ano. To bych si podkopávala, podřezávala pod sebou větev, ano. Ale zase bych nechtěla, aby to vyznělo, že se ano. Mají zase obětovat dál.
0: No právě, ono to jako takzvaná oběť se musí úplně odlehčit a člověk, když se jako vnořuje hlouběji do víry, tak si řekne, o co jde. Vlastně, o co jde, jako teď mě to pak najednou vypadne někdy všechno z ruky, tak takovým letím pohledem se koukám, jak do toho bytu bych to investovat vlastně. Já jsem ještě takový milovník staršího nábytku, takže jsme ho před asi 10 let nechali očalouní taková křesla, která už mají v danou chvíli asi 70 let, jo. Takže si říkám, ještě by to fungovalo a tak v tom starým je mě jako příjemně. Tak nemělo by to být takový jako úkorná oběť, ale dopracovat se tomu s veselou, nebo já nevím, jak to mám.
1: Ne oběť upachtěná, ale oběť radostná.
0: Oběť radostná, jakože jako taková oběť takového hlubšího pohledu, co já pak jako s těma poznatkama všema nadělám. Mně obecně připadá, že my jsme jakový motýli životní, my bychom tak poletovali a pořád bychom jako něco nasávali, ale za náma taky musí být něco vidět, jako jak my to tak zúročujeme. Takže jak kdyby si řekl, že ještě dalšího něco poznávacího, ale komu jsme s tím, to možná už to mě promluvá takový, že jako řeče, kdyby ty obrázky potom teda z radostí někde ukázal, udělal z toho třeba potěšení pro další lidi, nebo nějak z těch dojmů krásných. Já si někdy tak říkám, že už jsem toho tolik hezkýho zažila, že už jako, když tak náhodou se něco objeví a jsem tam pozvaná, teď jsme si dali třeba exercicie na Vranově a to jsem si jako říkal, ano, to potřebujeme, ono to pak dopadlo však jako ještě zase jinak. Ale to potřebujeme s manželem a ať se tak jako prohloubíme. Vlastně my bychom si na to stáro měli přát, aby jsme zmoudřili. I když je to, jde to proti, že jo, ta řecká demence jde proti, tak my bychom měli takovou tu moudrost, jako o co jde vlastně. Jednou nebudeme, co ještě můžeme těm dětem, dospělým a těm jejich dětem něco poskytnout z těch možností, aby to právě nemůžeme jim nějak velodrahý věci kupovat. Tak zase vracíme se k tomu, my jim můžeme poskytnout milé zážitky. Třeba na chatě. Cesty do lesa, houby, zvířat, procházky. A taky tu pozornost poslouchat je, jako nechat je vyprávět. To jsou mé šťastné chvilky. Šťastné chvilky jsou, když rozpovídám vnuky. Jakože si od nich něco vyslechnu a k tomu jako tak něco bokem říkám. Se mě moc líbíte, ne? Jáchym, nejstarší od syna a od té snachy, co bydlíme ve společném domě, tak ten mě jako takhle vysekl poklon a říkal, babi, mně se to líbí, že ty pořád něco argumentuješ. Tak zítra pokračujem.

0: Povídáme si s paní Janou Slámovou a udělali jsme sondu do potřeb očekávání, přemýšlení generací. No a tady teď bychom to měli všechno nějak spojit. Co je předpokladem toho, abychom vyšli pod tou jednou střechou spolu?
1: No určitě to, abychom si ta svá očekávání nějak sformulovali. My si občas pořádáme, říkáme tomu legrace, domovní schůzi. Já jsem ještě bych měla pro to představu říct, že my jsme bydeli v domečku menším a tam se potom syn, který tady zůstal v Brně a oženil se, tak jsme jim dali napřed kuchyň a pokoj a pak jsme, když se narodil už první klouček, jsme přidali další podkrovní pokojíky a potom byla situace, že obě ty strany jsme pocitovali, že to už na další rozvoj jaksi neposkytuje prostory. A stalo se to, že jednou přišel, nevím, jestli syn sám nebo se snachou a řekli, že to vlastně se jim takhle nezdá a já ve mě se jako zatrnulo a řekla jsem si, tak jsme to jako nějak asi nedostatečně zvládli a že by se měla koupit něco většího, ale oni to ještě tak češtinsky, takže já jsem si říkala, aha, tak oni si chtějí jako jít do dluhu a koupit něco většího. A oni řekli, no ne, ale že vy byste šli s náma. No tak to opravdu mě velmi, velmi potěšilo, protože to ukázalo, že i ty naše snahy jako jsou patrné na to, aby to soužití fungovalo, ale tam třeba byla ta nevýhoda, že oni do toho svého bytu chodili k naší předsíní a tak třeba, když měli svou návštěvu, kterou ani že jo, není přáním, aby každou návštěvu ta druhá dvojice jako kvitovala, viděla a tak dále, takže jsme si jako takovej skrytej cíl jsme měli a to se podařilo, aby to byl dům, který by měl samostatné byty nad sebou. No a ono se nám pak přihodilo, že se nám zalíbil jeden, který byl jakoby ještě o stupínek větší, ale také pochopitelně dražší. A dole byl jednopokojový byt a byla situace, že manželova maminka už prošla svými 90. narozeninami a žila na sídlišti v Žabovřeskách. A prostě často si stejskal, jak to s ní na stáro bude a my jsme si říkali, no tak budeme tam jezdit, ale uvědomili jsme si, že na takový častý ježdění by to nebylo možné. A došlo k situaci, že ten její byt se podařilo prodat, ty peníze se přilily do té ceny toho domu a bydeli jsme nad sebou, tedy osamělá babička, my s manželem v prostředním bytě dvoupokojovém a nahoře oni to mají jakoby dvou a ještě mají v podkroví další tři pokojíčky. A já jsem se pak tomu zmáhla v duchu a říkala jsem si, tak teď jsem se dostala do role, že jsem směrem dolů, k té snacha, a směrem nahoru jsem tchyně. Tak já si to můžu ještě zrovna plasticky zapakovat, co mě tak jako na těch řečech té babičky trochu jako irituje a zkontrolovat si, zda podobně já neirituju svou snachu. A babička tam s náma žila 2,5 roku a pak teda tiše zemřela a pro mě to ještě bylo tohleto takový jako průbířský kámen, že já jsem, když to bych to řekla upřímně, já jsem s tou babičkou měla v životě docela trochu problémy. Měli jsme jakoby jiný právě pohled na svět a babička, pokud byla mohoucí, tak také velmi ráda na všechny možné věci chodila, jezdila si do města podívat se, to ona byla neobyčejně, byla to bývala taková jako žena, co ráda cvičila a plavala, takže si zachovala do vysokého věku hezké zdraví. Ale potom se stala zlomenina toho klíčku, nebo jak se to nazývá, a babička jako ochořela a čím dál víc posedávala v křesle, takže procházek ubylo, jenom jsme dělali jenom výhradně spolu, kolem těch bloků jsme chodili a hovořili jsme, já jsem se na to vždycky chystala, i tak třeba jsem se někdy prosila modlitevně, abych byla na tu babičku laskavá, protože ona vlastně jí zůstala mysl svěží a do vysokého věku si potom různé věci tak jako vyčítala trošku, nebo jak je to stáří hrozné, a tak já jsem jí to pořád jako oponovala, že podívejte se, nelekej se ničeho. Já jsem teďka jakoby vaše pečovatelka, já jsem tam, pak jsem si napočítal, že jsem tam chodila minimálně 5x denně, vždycky třeba na 20 minut něco další nějaký úkon udělat. Jsem si taky řekla v duchu, ať ta babička, pokud mohla fyzicky, přijde nahoru a jíme společně a uděláme z toho takovou společenskou záležitost na 3/4 hodinky. To je takhle dobré a potřebné. Takže jsem si jako tu svoji povahu ještě šelijakou rozevlátou jsem si tak tou babičkou znova. Ano. A by to fungovalo s našima nahoře, tak by bylo jasné, to syn si to hned přál, aby co nejdřív fungoval domácí telefon. A máme třeba takové zásady, že ne tam vpadnout rovnou, ačkoliv ty dveře nemáme na žádnou kouli, prostě dá se jako ťuknout a zrovna je otevřít, tak si telefonem oznamujeme, jako máš chvilinku času, můžu ti přinést. Tak a to je výborný, to dělají nakonec i děti, třeba no, já bych za tebou přišel, tak oznamujou ten mlenčí, ne ten chodí spontánně. Ty domovní schůze, které teda pořádáme, se týkají, co by se v tom domě bylo potřeba udělat. No a my teda rozhodně to respektujeme, že oni jsou teda ty, které tam budou snad říct i do budoucna, takže vyslechneme rádi, co by si mysleli a manžel se tomu přizpůsobil, co se ještě takhle může trochu spravit, tak to jako dělá. Takže ty schůze jsou velice pěkné, to si zpravidla otevřeme při tom lahé vína a to se nám moc líbí, jakože to je teda slovo domovní schůze. No a teď po smrti babičky se tam dolů nastěhovala další příbuzná, je to teta snachy. A ta moc jako se nám líbí, jak se všeho zapojila a ráda na domovní schůze také chodí a má jenom hlas jako poradní, nebo respektive tam sedí a říká, to si všechno rozhodněte, já se přizpůsobím. No a teď se nám do toho ještě přištěstilo, že oni, vnučka hrozně chtěla psa a naši jako teda podlehli tomu velkému přání, takže ještě tam po těch schodech jako lítá pes a tam máme trochu jako takový podnět, že manžel, jako v životě měli vícekrát psi, ale měli ho jako na zahradě a když byli odešli a pak si ho vzali na pohrátí dovnitř, tak tohleto se snažil jako ty vnučce sdělit a ona udělala anketu, rozdala nám papírky a pak ale přišla říct, že dědo, nemáš pravdu, hlasovali jsme, všichni říkají, že ten pes má být jako víc v domě. Takže i takováhle věc může trochu počechrat to soužití.
0: Ano, ale teda vnučka demokraticky hlasovala. Ano, tetu vidím často se psem brázdit židenice. To, co jste jmenovala, je komunikace hlavně.
1: Ano,
0: vyjasnění ano. si toho, co ano. chce jeden a druhý, jak to vnímá, to je asi základ všech vztahů, to víme, že komunikace, to už je slovo skloňované ve všech pádech. Vy jste ještě zmínila v našem rozhovoru před vysíláním slovo kompetence. Co jste s tím přesně myslela?
1: Ano, tím jsem právě myslela, že mají, oni teda mladí naši, mají tu kompetenci rozhodnout, kdyby tam krásně, trošku už si pozměnili něco na balkóně, nějakou střížku, nebo tyhle ty věci, jakože to není náš jako rajon, kde bychom měli co rozhodovat. No a výchovně, tak když je to vlastně, jsou tam ty vnuci, tři vnuci jsou s náma v domě, tak že výchovně to mají rozhodnout a já se když tak bokem zeptám, jako třeba, co dovolujete, nebo jakkolik sladkostí dovolujete, když tam odpoledne se vyskytují v jejich bytě, tak co považujete za normál, taky si dávám pozor, že bych něco přinášela a dávala to dřív dětem než dospělým. To mně taky připadá, že může být úskalý a slyšela jsem to, že třeba příliš štědrá babička vlastně kazí výchovu, že děti něco naznačí a ona už to jako přináší a dává. A přeci moudrá výchova je, že pomálu to jako s těma dětma dělat, ne, že hned je zavalím dražšíma věcma a oni pak by už ty jednodušší hračky by jako odkopávali, že už jako to je nic, to je jako povl, že jo. Takže co těm dětem dávat by mělo jít a jak jim co zakazovat, přikazovat, by se mělo také vyřešit na, jako bod na té domovní schůzi. Jak říkám. A potom mě taky vám připadá, ještě tady jedno můžeme cizí slovo vynořit, ta asertivita. O ní se hodně mluvilo a je to vlastně, aby se to nahradit nějakým českým slovem, takový říct si na upřímno, co mě vadí a co si přeju. A já jsem moc ráda, že to se nám taky podařilo, nešlo to hned, že jo, to jsme tak jako s tou znakou, jako já něco jsem si myslela, ona si něco myslela a pak já jsem říkala, hele, buď tak hodná, řekni mě, co chceš, anebo do toho domácího telefonku říkám, co by se vám zítra hodilo, abych dělala? My to už neděláme tak ze dne na den, máme na ledničce, mám magnetkou přichycený úkoly jako, a ty časy teda, kdy je jaká přípomoc, možná oni ty děti už jsou teda vlastně samostatné a tak já ještě zase v týdnu jezdím za dcerou do Boskovic, kde je teďka narozené děťátko, třetí holčička měsíční danou chvíli, tak dcera potřebuje přípomoc a pak chodím ještě do jedné rodiny, to jsem dělala dřív a nechci je opustit, kde je ležící maminka a jsou tam teda dvě holčičky, tak jednou v týdnu chodím odpoledne tam taky připomoc. Napřed jsem kdysi připomáhala žehlení a podobně, teď je to už zařízené jinak a já vlastně jsem chodička na procházky s těma holčičkama, jo. Tam si taky uvědomuju to přinášení věcí a sladkostí, že musí být takový decentní a umírněný a někdy trošku je to rozpačit, že ty děti by si třeba měly očekávat, že mě srovnávají s někým, kdo jako je štědřejší, ale u mě to rozhodně není lakomost, ale je to taková jako u toho myšlenka, pozor, jako nechci se těm dětem přes ty dárečky vlísat, chci, aby jsme měli ten vztah takový jako hezký pro jiné důvody a abych nepokazila takovou jejich náročnost nebo jako mě maličkůstka, že kdysi si ty děti nosili nějaký to pítičko do parku, když jsme šli, to dražší, a já jsem jako v té rovně řekla, helejte, rozhodně sirup, voda, to se pije normálně. A tak jsme se jako převedli jsme se na to, na tohleto pití jednodušší, protože jsem říkala, to je prostě jako mnoho důvodu, proč to jako má takhle být, že ne, nepřeslazený a tak dále. No.
0: Přesto právě tyto maličkosti mnohdy způsobí různé rozkoly. Z maličkostí se skládá náš svět, takže někdy právě to může vést k různým neladům, proč já bych nemohla dát tohle pitíčko a proč ta babička potřebuje sirup s vodou. Myslím si, že to jsou právě hlouposti, přes které je potřeba pak určitou míru tolerance, umění házet věci i za hlavu a dělit je na podstatné a nepodstatné, protože pokud jsem ráda, že mě babička vezme děti na 2 hodiny ven, tak už bych to pitíčko nemusela třeba tak řešit.
1: Přesto
0: si myslím, že tohle může být to, co se nahromadí na tu, do té pověstné sklenice, která jednou přeteče. Jste schopni mluvit i o takových hloupostech se snachou a vy třeba i ve vztahu k té babičce tehdy v roli té snachy?
1: Já mám naštěstí tu snachu moudrou, takže ona tohle, to by si myslela, že na ní jdu jak na takovou jednoduchou osobu, takže tohle už je jí všechno, to je jí všechno jasný. Nemám ambice se zalíbit svojí okázalou štědrostí. To si myslím, že to radši ať něco právě ještě technického v tom domě třeba zlepšíme, nějaký otvírání dveří nebo něco, ale tohle takový kupování si děti dárkama, to rozhodně ne. Ale ještě vracím k tomu řečení si s tou asertivitou. To je strašně důležitý a radím to všem ženám, aby si se s těma snachama vypovídali, totiž jak byly ty kompetence. Taky ono se musí dávat si člověk strašně pozor, aby neupřednostňoval jenom to v té člověčině vlastní, vždycky toho svého potomka, že jo. Tak buď je to někdy je to ten syn, někdy je to dcera. A teď jako taktně dá si na tom opravdu záležet, jak jednat s tím druhým partnerem, protože tam taky to otať jako vane vítr té rozlady z toho upřednostňování. Takže tam jako bych vybídla, kdyby se mě někdo ptal na radu, co má změnit, tak bych řekla, ještě si to prověřte, jestli tam někde se nedotýkáte, neurážíte toho jakoby odkloněného toho mladého člověka, ženu nebo muže. A jestli oni i za vaší přítomnosti pociťují, že to hlavní slovo tam mají oni, a myslím si, že, jako, že by člověk měl možná i napomenout bokem toho svého potomka, že prosím tě, neupřednostňuj mě, ne, je to jasný, vy jste dvojce a vy si to vaše rozhodnutí je to dominantní, to, podle kterého se to bude řídit. Já, můj hlas je jenom poradní.
0: Já bych se teď ráda dostala ještě k významnému vztahu, si myslím, těch vnoučat a prarodičů, protože pokud prarodiče nebydlí blízko, bydlí třeba i v jiném městě, tak je to někdy těžké budovat. A já sama se svými dětmi bych se velmi ráda vyhnula situaci, kdy mají prarodiče narozeniny nebo jsou Vánoce a teď já nutím děti, aby kreslili přáníčka a vyráběli dárky, protože tam přirozeně není vztah. Naštěstí to vypadá dobře, ale ten předpoklad té vzdálenosti tady je. A jak ty děti mají mít k těm prarodičům vztah, když s nimi nejsou? Pouze při nějakých rodinných oslavách, kde vlastně není přirozená situace, je to nějaká umělá vytvořená situace nebo nestandardní. Vy jste několikrát zmínila, že vlastně jste doma, pomáháte s vnoučaty, protože jak snacha, tak syn vlastně mají velmi náročné povolání lékařů. Máte svůj takový jedinečný vztah s vnoučaty? Získala jste tím něco? Naučila vás něco?
1: Měla. Je to proměnlivý. Je to tak postupně taky, že člověk to musí vzít, jako když to náhodou nějaký období tak jako je, tak je to křehonké a nesmí se to něčím pokazit, ale děje se to, to jsou moje chvíle mého štěstíčka. To jsou chvíle mého štěstíčka, když jako přijdou a něco řeknou a něco sem, jako by jsme si něco řekli, co třeba se nevytroubí všude, nebo nějaké tajemstvíčko, nebo to. Ale je to, jak říkám, musí se ne to násilím očekávat, jako si to přát. No, to s těma dárečkama, to máte úplně pravdu. To je taky takový, že samo od sebe nemáme děti tak ideální, myslím teda dmoučky teďka, aby já to napadlo. A tam musí být takový to vedení. Já jsem některý roky, jsem se tomu víc oddala, že jsem si třeba říkala, jsem si, oni sami nemůžou pro mámu nic udělat, tak pomůžu to zorganizovat. Třeba jako ten papír nachystám, pak to třeba dáme nějaký pasparty, trošku to jako vylepšíme. Ale pak jsem se zase dočkala toho, že někdy jako oni toho před těma Vánocema ty besídky, že to mají hodně, že už tam trošku byly jako jakoby mus, takový, že to by to měli udělat a musí. A tak teď to teda prošlo takový etapy, že už je to jejich tajemství a něco teda, zpravila ty obrázky nějaké dostáváme. A, ale chtěla bych říct, že když to slyšela teda ta mladší generace, že má-li se babičce, dědovi něco dát, tak se to trošku musí s nima probrat, zeptat se ty jejich nápady a z toho něco dělat, že může nastat případ, že by se jako vynechá, že nedají nic. No ale pak bych to zase neviděla katastroficky. Spíš tak jemně bych řekla, já jsem, loni to mě manžel za to napomenul, já jsem řekla, já si teďka najednou v těch věcech, které nevidím, něco od vnučky se mi pojmenovala. Teď byla taková vteřina, manžel jako říkal, co to teda, jsem to provedla. A já jsem říkala, já bych něco malého si byla přála, ale to jsem jako šla jako ze svý podoby, jako taková spíš jako humor jsem z toho udělala.
2: Takže tenhle ten problém je, to máte pravdu, jo. Ale
0: hele, to teda, abychom nezůstali u dárečku, to je jenom takový ten vnější
2: ano.
0: Ale hodně se v tom odráží. Si myslím, že děti nemají všechny možné taktiky, které zvlášť v tom mladším věku, takže tam se velice projeví, jak je to doopravdy.
1: Ano, to je pravda, že? A to je jako nehrané, že jo, jestli si na to vzpomenou, nebo jak to bude, no. Ale i kdyby to nedopadlo podle našich představ, tak nelámejme hůl a řekněme si, že to se jako vyvíjí. Vzpomeňme si sami, že třeba na co vlastně u svých babiček vzpomínáme a jsou to takový jako bodový dotyky a kéž by byly a tím pak máme to jako, že to bylo dohromady všechno hezký, že aby člověk netruchli na nějakou jako nedokonalostí ze své vlastní strany nebo toho vnoučka nebo snachy nebo prostě. Se to vlastně hrozně toleranci. Se to jako úplně ten pohled dodáli a zase takový to, o co jde vlastně. Jde o to rozhodně si ty vztahy nepokazit, takový to nemluvení nebo tichá domácnost, nebo takový jako tak tichý, že nebudem si telefonovat a čekání, jestli ona spíš. Je to, já si vždycky myslím, že od toho jsme my už ty ženy životem vykřesaný, nebo jak to nazvat, že máme zvednout ten telefon a volat my. Nějak teda to namyslet, jak ty věty postavit, aby to nějak neiritovalo, aby to bylo k dobrému, jo.
0: Další věc, co mě napadá, co by vnuci, děti, s čím by se měli potkat, je nemoc, případně smrt. Vy jste říkali, že babičku jste dochovali doma. Jak to vnímali i děti?
1: Myslím, že to vnímali dobře, věnovali tomu méně pozornosti právě, že byli ještě v ochráněni takovým tím dětským skotačením, ale jak o smrti jsme s nima už hovořili, jistě hovoří rodiči jejich, protože to je jejich vlastně parketa profesní, takže pak už byli takový klidnější, že třeba se mi dopředu řeklo, hej, ta babička už je tam na posteli, tak ne, aby se tam se dohadovali třeba, tak já jsem pak se to aranžovala třeba, že někdy jsem tam vzala jako jednu anebo jednoho, a zase, aby jako náhodou se před postelí začali tahat o nějakou tkaničku, nebo ty děti se někdy tak nesmyslně o něco dohadujou. Takže snad to proběhlo tak přiměřeně snad.
0: Protože zase nám dnešní doba ordinuje, že všechno má být krásné, bezchybné, bez nemocí. O smrti se nemluví. Smrt je něco, co se zavírá někam a my s tím nemáme nic společného, protože my jsme přece mladí, zdraví, krásní. A tím neděláme sami sobě dobrou službu. Ano. Takže si myslím, že to je další, i když těžká, ale velmi dobrá deviza toho společného soužití, že to ty děti přirozeně vidí, co přináší i to stáří a i ten pokročilejší věk a zase určitou toleranci, úctu. Protože když už mám ten vztah k té babičce a dědečkovi, tak i to všechno soucítění, laskavost, péče, to přichází s tím i ta úcta. To, jak jste řekla, není nic, co se naučím. To můžu, je to výsledek nějakého procesu.
1: No, to já můžu teda pochválit i vnuky, že vlastně já sama jsem měla ochromené chození, měla jsem zlomeninu a předtím se s kolenama problémy a tak jsem, už to byly měsíce vlastně, co jsem chodila o holích a to oni, jako ten malý byl takový rozkošný, že vždycky jako očima zašmejdil, kde tu hůl mám, jako že já jsem měla dva páry těch holí, tak jako mě nějakou přinesli, jo. A pak taky jednou jsem si musela zasmát, jak ty děti to všechno vidějí, jde zase jako dobře a lehce a odlehčí tu situaci, že jsem většinu dne trávila, že nohy podložené v křesle a oni si ty moje holy vypučili napřed a pak si z těch francouzských holí udělali jako flintičky, takhle to prostě jako namířili a vzali si pro vás a přivázali si to, že nosili i na ramenou a pochodovali, jako říkali, pochodují vojáci a mně to tak jako přišlo veselé, že člověk jako řekne, že nebudu chodit a už je to tak dlouhý a teď jako děti si řekou, ty holy, ty výborný babička, má takovou pomůcku, z kterých se udělají flinty a mi tady prostě, udělali mi tam divadlo, udělali mi tam prostě s těma holema, mi tam předvedli scénku, jo.
0: Tohle si myslím, že je i další velká výhoda, že děti, jak jsou spontánní a tryská z nich vlastně životní entuziasmus a radost a energie. A to je to, co si myslím, je ten největší dárek, který vlastně můžou té starší generaci dát, a je to výborné, když to déle, více než jednou za 14 dní či za měsíc můžou zažívat společně. Ještě bych se ráda zeptala, jestli vnímáte třeba něco podstatného v duchovní rovině se svými vnoučaty, že třeba jim můžete dát zase něco jiného nebo víc než rodiče, když předpokládáme, že v tom domě jsou tady ty generace všechny věřící. Samozřejmě může to být jinak.
1: No, tak snad ano. Teď zase to jako člověk jako se bojí, aby to zase nebylo to školomecký, aby to udělal takovou
0: těžko to vyhodnotit,
1: chvíli, ano. Ale tak já to mám ještě specifické, že teď už jsou v vyšším oddělení, ale já jsem je jistou dobu měla v nedělní škole, ale tam jsem neměla až tak dojem. Myslím, že ty jiné učitelky, když se střídali, že zaujali víc, nebo to jsem, já jsem to taky jako neskoumala, já jsem to tam nějak tak nachystala, teď jsem našila, byla jsem na tom semináři šití biblických postaviček, tak mám 7 postaviček, tak ty jsem ty postavičky měla několikrát v nedělní škole a ten mladší toho to ještě jako může zachytnout, tak to jako tak říkal, že to je pěkný, aby ukážel, začal, jako, toho jako by chytlo. Ale kolem, jak říkáte, kolem té smrti nebo těch nemocí, třeba když sedíme v autě, že dosedneme a někde je vezeme, tak já třeba řeknu, děcka, sedáme do auta, věříme, že děda to bude dobře řídit a věřit i v to, že jsme v rukou Boží. Co se má stát, to se stane. Ale my věříme, že to dopadne dobře. Jo. Takhle, takový jako jistoty někde jim tak jako řeknu. Na to se syn trošku jako už usmívám, zjistě, jako aby babička něco neřekla, ale já si myslím, že takovýhle vlašťovečky do hlavy se potom někdy můžou zúročit.
0: Je to zvláštní, ale mnoho lidí při své cestě k víře zmiňuje své prarodiče. Babička se za mě modlila, babička mi ukazovala Bibli, četla mi. Já sama, přestože mě moje rodiče vedli k víře, si pamatuji tu starou velikánskou malovanou Bibli, kterou mi babička ukazovala, a možná to nebylo moc krát.
1: Ano.
0: Ale stejně si v dětství vybavím právě ano. ten okamžik se svou babičkou.
1: Ano.
0: Je v tom něco, co asi nejde nějak vyzkoumat, racionálně ano. zachytit, ale hraje to v tom velkou roli. Možná i ta určitá moudrost života, zkušenosti, to, že to, když říkám něco o své víře, tak je to většinou už podložený něčím, co jsem s Pánem Bohem zažila.
1: Ano.
0: A zas myslím, že to je velké plus té starší generace, co může těm vnoučatům dát, protože je důvěryhodná v tom.
1: No, tak to je pravda, tak tahle ta šance tady jako je. Tak teď, když by se nám to podařilo, aby jsme si to pro nějakou člověčinu a nějaký nevhodný zákroky nebo rozčilování si to nepokazili, no. To podstatné, co těm dětem vlastně můžeme dát.
0: Já bych se vás ještě ráda zeptala, jestli jste někdy to konfrontovala nějak z Biblii, jestli najdeme nějaké rady v Bibli, doporučení k těm společným vztahům nejen v domě, ale v těch generacích. V přísloví
1: ano,
0: se vyskytují.
1: Přísloví určitě takový, tak ten muž opustí, že jo, tak to oddělení. A to by nasvědčovalo právě tomu, jak jsem nastínila ten model, že asi je fajn, když to rané manželství by přeci jenom si žilo solo i ve stísněných poměrech někde jinde, aby tam k tomu oddělení opravdu došlo.
0: A tam je asi ta podstatné od to oddělení fakt té kuchyně a koupelny.
1: Ano, kuchyně a koupelny a možná i toho každodenního vidění se a jako nezasahování slovem zvenčku, jako teda těch prarodičů třeba jim. No, mě oslovilo, a toho pochopitelně nedostihám, ale bej ta žena moudrá, jak se popisuje, co teda všechno dělá, tak to si z toho člověk vždycky ve mnou inspiraci, je to, že by se...
0: Přísloví 31,
1: ano,
0: myslíte?
1: Ano, myslím, ano, že ty dovednosti, které jako víte, že ta role matky nekončí vlastně celým životem až jako do jejího skonu. Že ta šance je jako a určitě se to vlastně možná líp pak má dělat právě s těma vnoučkama než s těma dospělýma dětma, protože ty by měly být možná hájený, aby si prvoplánově všechno řešili sami.
0: Mm-hmm.
1: A otevírá se ženě, ženě se otevírá nová šance nějakým způsobem, ty ženy, co bydlí v jiných městech, by mohly nějaké psaníčko udělat, děti by hrozně rádi dostali psaníčko, že jo. Tak mohly by to napsat tiskacím, nebo já nevím, nebo na počítači, když jsou to moderní babičky.
0: Bibli se taky vyskytuje, že ty starší ženy mají učit ty mladší, což ty mladší, když to slyší, tak se možná otřásají při představě, ale jde o to, co je myšlené pod tím pojmem učit. Určitě tam nebude to školomecké stání nad polívkou, kterou snacha vaří jinak než já.
1: Ano. Nikdo nechce naše mentorování, tak nějakým takovým
0: laskavým
1: způsobem. No. Teď to tak říkám, jako kdybych to uměla. Určitě mám, ještě se mám hodně co učit, abych to dobře dokázala žít a dělat.
0: Tak naše rozmariné u konce, máte nějaké závěrečné povzbuzení k tomu budování našich vzájemných vztahů, ať už bydlíme v jednom domě nebo ne, s našimi generacemi směrem dolů či nahoru?
1: No, to mě tak letí myslí, že bych chtěla potěšit i ty ženy, které z nějakých důvodů ty vlastní vnuky třeba nemají, že vlastně rozšiřme ten svůj pohled na jiné lidi kolem a buďme na ně vlídní, něco jim přihrajme pozitivního v sousedství a navazujme vztahy na hřištích s jinýma dětma, že nezúžme se jenom jakože je to pokrevní, teda o to nás zajímá a to nepokrevní. Ne, to bych jako chtěla potěšit i, když někdo by si posteskl, no vy máte vnuka, já nemám. Tak máte děti kolem sebe jiné a jiné mladé lidi, kterým, když byste nabídla pomoc, ještě byste se dočkala třeba nějaké úhrady nebo něčeho nepříjemného zase od nich, takže by to bylo takové naplnění toho stáří. Jo.

Vlídnost, trpělivost, určitě ne mentorování a poskytnutí prostoru. Svobodného prostoru dělat věci úplně jinak, než jsme je dělali my staří. Ale i naopak. Nechat prostor dělat věci po staru, i když se to do dnešní doby vlastně už vůbec nehodí. O soužití generací mluvila Petra Eliášová s Janou Slámovou. Rozhovor jsme poprvé odvysílali 4. dubna roku 2013.

0: Vyslechli jste pořad Poklady z archivu. V rozhovoru z roku 2013 si Petra Eliášová povídala s Janou Slámovou o soužití generací. Reprízy tohoto jeho vydání vám nabídneme v neděli ve 3 hodiny po půlnoci a pak ve 2 hodiny odpoledne. Příští premiéru pak zase v sobotu v 16 hodin. Bude se věnovat konfliktům. Už i 17. hodina soboty 20. června je za námi. Sledujete vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Petr Raus.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.

Dobrý večer, vítejte u pořadu Kudy kam. Vaším průvodcem bude Jiří Tengler. Jsem evangelickým farářem v Poličce a námětem dnešního večera je otázka, proč je Bible svatá? O Bibli hovoříme jako o svaté knize, ale proč vlastně? Odkud se vzalo toto spojení? Má nějaký význam v dnešní době, kdy slovo svatý nezaznívá běžně? A jaký je dopad toho označení svaté pro naši zbožnost? Má nějaký vliv na vztah člověka a Boha? Pokud ano, jaký? Když jsem jako teenager dostal poprvé do ruky kralickou Bibli, tak mě na ní zarazily dvě věci. Na její obálce bylo napsáno Biblí svatá. Obě slova mě zarazila. Tak zaprvé ten podivný tvar Biblí. Nenapsali Bible, ale Biblí. A to jsem celkem zkousnul. Řekl jsem si, no tak je to pozdní středověk, začátek novověku, 16. století, tak asi tenkrát tu Bibli tak označovali, bylo jim to vlastní, jazyk se vyvíjí, my jsme na tom jinak. Mnohem víc mě ale zaujalo to slovo Biblí svatá. Proč? Proč je tam ten přívlastek? Já jsem měl mnohokrát předtím v ruce Bibli ekumenickou a tam je napsáno na deskách jenom Bible. Proč se dřív užívalo to označení svatá? Kam se nám podělo? Hovoříme o Bibli, že to je písmo svaté. Co to znamená? Zkusím se s vámi teď zamyslet nad oním slůvkem svatý. Možná jste zaslechli někdy zvolání tobě není nic svaté. Jako výraz pohoršení, když někdo nemá zábrany, se vším si zachází, jak chce, i s věcmi, které by si zasluhovaly citlivé zacházení, nic ti není svaté. Co je nám svaté? Považujeme ještě vůbec něco nebo někoho za hodné označení svatý? Kdybychom pátrali po původním významu slova svatý, tak se dobereme významu, že označuje něco mimořádného, nevšedního, odděleného. Zkrátka, svaté je to, co je vyňato z běžného provozu, co není tuctové, není běžné. Příklady svatosti, toho, co je svaté, no, máme zachované některé takové případy i do dneška. Hovoříme o svátečních dnech. Svátek je svatý den, je to den výjimečný. Když připadne sváteční den na středu, tak z toho máme radost, protože to není práce, není to všední, není to, co je běžné. Naopak je to něco odděleného, vyděleného, vyčleněného, nevšedního, je to svatý den, je to svátek. S tím nejběžnějším svátkem se setkáváme každý týden a to je neděle. Dokonce v desateru přikázání pokyn vztahující se na neděli je, že den odpočinku má být posvěcován. Má být svatý, má být oddělen. Pomni na den odpočinku, aby ti byl svatý, aby jsi jej světil. Abys ho vyčlenil z té řady všedních dnů, abys měl den, který je mimořádný, jiný, neběžný, svatý. Jiným příkladem, kde máme schované slovo svatý, je slovo svatba. To je taky mimořádná událost, která se vymyká, náramně se vymyká chodu všedních dnů. No, svatba je svátek. To je den, na jaký si člověk pamatuje, jako na málo který jiný.
Kdybychom si provedli určitý inventář věcí, které jsou svaté, nebo položek, které jsou svaté, tak tam najdeme spoustu různých zaměření. Můžeme hovořit o svatých věcech. Už jsem tady zmínil svatý den, den páně, den odpočinku, nebo jiný svátek, svatá Bible, o které budeme mluvit dál. Bohužel se někdy taky mluví o svaté válce. To je v případech, no, kdy válka má být vedena za nějakým vznešeným účelem, otázka, který účel to je, měla by mít speciální nástroje, prostředky, ta svatá válka, vyhnout se kořistění. To by bylo na jiné povídání. Vedle svatých věcí můžeme rozpoznávat také svaté obřady. No, trošičku to ve svém názvu nese svatba.

Dále, když se mluví o svatosti, tak bývá řeč o svatých lidech. Nám se vybaví ve spojení svatí lidé nějací příkladní bezúhonní jedinci, kteří si zaslouží naši pozornost a od kterých se máme učit, jak zdárně žít. Nicméně to označení svatí lidé původně bylo vztaženo na všechny, kdo vzdorovali všednosti. Apoštol Pavel, když oslovuje věřící ve svých epištolách, tak jim říká svatí. Některé překlady se toho slova bojí, možná právě proto spojení s lidmi bezúhonnými, příkladnými, a tak překládají bratři místo svatí. Mimochodem, ve spojení s těmi svatými bratry a sestrami v prvních křesťanských sborech, o nichž píše Pavel, se objevuje na závěr epištol několikrát výzva pozdravte se svatým políbením. Takže Bible zná i svaté políbení, kteréžto se nám nějak vytratilo ze slavení bohoslužeb, tam se moc nelíbeme, natož pak svatě. Ale možná by to stálo za promyšlení, jak vrátit do církve svaté líbání. No a samozřejmě, když hovořím o tom přívlastku svatý, tak svatý je i Bůh. Dokonce, když ho opěvují nebeské zástupy, tak nespívají svatý Bůh, ale zpívají svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. To zvolání svaté je strojené, aby vyniklo, že ta boží svatost převyšuje tu svatost lidí, věcí, obřadů, že Bož Bůh je svatý ještě víc než cokoliv v našem lidském světě. Opět si to přeložme, že Bůh svatý znamená, že je mimořádný, nevšední, není tuctový, vymyká se z běžného užití. No tak to je, my jako s Bohem nezacházíme jako s obyčejným předmětem. On je svatý, svatý, svatý. Zpátky k Bibli. Proč tedy Bible nese označení svatá? Svatá kniha. Jak se vlastně stala svatou? Kdy se to překlopilo, že ty původní kusy papíru popsané, nebo na co tenkrát psali, najednou dostali nálepku, tohle je svaté, tohle není obyčejný text, tohle je svatý text a tahle kniha je svatá. No, přenesme se do dávnověku a představme si člověka, který v ruce drží svitek, na jaký se tenkrát psalo, a na tom svitku má ku příkladu takovou knihu soudců, jež my známe ze Starého zákona. A nebo má v ruce kratoučký dopis apoštola Pavla Filemonovi. Osobní dopis na asi několik málo vět, kde se řeší problematika uprchlého otroka. My tyhle spisy máme v Biblii. A jako, kdy došlo k tomu, že lidé řekli, tenhle spis je svatý? Abychom nalezli odpověď, je třeba se podívat, jak byla Bible od počátku užívána. Jak ní lidé přistupovali, jak ji používali. A tady je nutná poznámka týkající se technologie. Jak hmotně vypadala tehdejší kniha. Je docela dobře známo, že starověk psal na svitky. Ty svitky byly v běžnější formě vyrobeny z papíru, v té vzácnější formě byly vyrobeny z pergamenu. Oblast Středomoří hojně používala papyrus, protože jeho zpracování bylo snazší než u pergamenu a mohly se vytvořit poměrně dlouhatánské svitky.

Princip spočíval v tom, že dlouhatánský svitek je namotán na dvou roličkách a postupně je přetáčen. A mezi těmi roličkami se ve sloupcích objevují části textu. Takhle fungovaly knihy. Jenže pořízení takového svitku bylo nesmírně nákladné. Jednak ten materiál samotný nebyl levný a potom práce. Knihtisk se objevil v Evropě až v 15. století. My neznáme přesnou dataci, orientačně se uvádí rok 1450. Jméno Johanna Gutenberga, německého tiskaře, je dobře známo. Někdy se dokonce ten letopočet 1450 udává za tak přelomový, že tehdy končí středověk a začíná novověk. Bible většinu svých dějin prožila jako rukopis. Teprve ta poslední etapa, ani ne třetina života Bible, nebo naší křesťanské Bible v tom rozsahu, je tištěna. Ty velké dějiny Bible jsou psané ručně a to znamená, že ta výroba byla drahá. Křesťané si to trošičku ulehčili finančně. Když vznikla první církev, tak křesťané nebyli nějak zvlášť majetní. Je asi dost pravděpodobné, že evangelium se zpočátku šířilo mezi těmi nižšími sociálními vrstvami a bylo pro ně celku drahé pořídit si opisy knih, pořídit si ten dlouhatánský svitek, tak prý křesťané si pomohli způsobem, že měli různé menší kusy papíru a ty pak vázali k sobě do formy dnešní naší knihy. Tenhle typ knihy se nazývá kodex, na rozdíl od svitku. Není jasné teda, jestli to křesťané úplně vynalezli, rozhodně to spopularizovali a uplatňovali tuhle tu formu knihy. A o tom, jak se z té knihy kodexu stala naše Bible, si povíme po písničce.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Tak, povídáme si v pořadu Kudy kam na Rádiu 7 o tom, proč je Bible svatá. Jak se k tomu vůbec dospělo, že Bible nese tohle označení? Už jsme si řekli, že pořízení Bible v dávných dobách, kdy neexistoval knihtisk, byla poměrně nákladná věc. A že opatřit si nějakou písemnost stálo dost peněz. Křesťanský sbor, který existoval v nějakém místě a chtěl si pořídit nějaký text, ke kterému by se mohl vracet ve svých bohoslužbách, musel dobře počítat, co si může dovolit. Na kolik máme peníze? Jaké texty budeme shromažďovat? Také, což je pro nás nepředstavitelné, museli řešit otázku, k čemu máme dostup. Dostaneme se ke všem Pavlovým spisům? Víme, že Pavel těch dopisů napsal hodně, ale kde si můžeme opatřit opis? A kdo nám ho pořídí? A jak se k nám dopraví? V době, kdy se sdílení textů odehrává několika kliknutími myši přes počítač, nám vynikne to úsilí, kde nebyly technické možnosti jako úžasné. Křesťané sdíleli texty, které se rodily. Krásnou ukázku máme v epištole Koloským, kdy na závěr jsou napsány tyto verše. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se zhromažďuje v jejím domě. Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodikejské církvi a abyste vyčetli list laodikejským. Víme tedy, že existoval nějaký list laodikejským, ale v Biblii ho nemáme. Nedostal se tam. Existuje samozřejmě nějaký list laodikejský, ale není jasné, jestli je to skutečně ten list, který apoštol Pavel měl na mysli, a nebo jestli je to něco dodatečného, co právě bylo vytvořeno jakožto náhražka toho ztraceného listu laodikejským. Každopádně tyto verše nám ukazují, že křesťané své písemnosti sdíleli a sdíleli je rádi, protože v nich nacházeli moudrost a útěchu, také poučení o tom, co znamená ta nová víra v Krista. Byla už řeč o tom, že pořízení písemnosti bylo nákladné a musíte vybírat, kterou knihu si pořídíme do našeho sboru. Možná si můžete někdy zahrát takovou hru na představivost, že váš sbor, společenství, farnost žije v oněch dávných dobách, scházíte se k bohoslužbám, scházíte se k modlitbám, ale nikde si nemůžete koupit Bibli, tak jak my máme mít. Neexistuje. Existují jenom opisy jednotlivých částí a vy těch peněz nemáte mnoho, akorát třeba na jeden exemplář, tak který zvolíte? Jakou biblickou knihu byste zvolili jako tu první pro své společenství, že si ji pořídíte? V prostředí židovského náboženství je jasné, že to první, kolem čeho se koná bohoslužba, je sbírka 5 knih Mojžíšových, takzvaná Tora. To je základní text. V křesťanství tu hlavní roli hrála evangelia. Dodnes v řadě tradičních bohoslužeb má čtení evangelia výsadní postavení, tu nejdůstojnější pozici v bohoslužbě, protože to je ten nejvzácnější text, který nám přímo popisuje život a utrpení našeho Pána. Když hovořím o Biblii jakožto knize pro křesťanskou bohoslužbu, je taky dobré si uvědomit, že Bible nebyla knihou pro soukromé čtení. Bible byla společným majetkem. Nikdo ji neměl doma, byla uchovávána v modlitebnách, později v kostelích. A samozřejmě, že někteří zámožní lidé si mohli pořídit opis, nebo někdo hodně zbožný si opsal určité pasáže. Později se opisy Bible vyskytovaly také v klášterních komunitách. Ale v dobách, kdy se každý exemplář písma svatého musel opisovat, by bylo vlastně nepřiměřené a nemístné, aby ty opisy byly v soukromých knihovnách, patřily na veřejná místa do kostelů. A je to hodně jinačí pozice Bible, než ji máme, než jakou má Bible dnes u nás. U nás četba Bible častokrát je chápána jako záležitost soukromá, okamžik osobního ztišení, až taková svým způsobem intimní záležitost, kdy Bibli máme na nočním stolku a šaháme po ní jako po osobním povzbuzení. No tak to je novodobý vynález. Po většinu času Bible byla veřejným statkem ve veřejném prostoru, v chrámu, v modlitevně. Přirovnal bych ji ke sportovnímu stadionu. Ten si nikdo nepořídí sám pro sebe. Bible byla nákladná, proto byla pro všechny a musela být čtena společně při bohoslužbě. Veřejný statek Bible. Technicky to vypadalo tak, že málo kde měli všechny biblické knihy pohromadě. Čím to bylo důstojnější místo, čím to byl významnější kostel, čím to byl bohatší klášter, ano, tak tam to mohli mít pohromadě. Ne nutně svázané do jedné velké publikace, mohlo to být rozloženo na více svazků, ono i technicky bylo dost obtížné při tehdejší tloušťce papíru to vložit všechno do jednoho svazku. Ale naprosto běžné bylo, že kostely měly jenom část Bible. V které části to byly, které tam zařadili, tak to bylo dáno právě jejich váhou. Nejčastěji tam byla evangelia, ale ne nutně celá, byly jenom nějaké vyňaté části, které se běžně četly, takzvaný lekcionář, předepsaná čtení pro neděle a svátky. Z Nového zákona tam byly samozřejmě úryvky z epištol, z dalších knih. Starý zákon ten tam byl zastoupený výrazně méně. Nejvýraznější tou částí ze starého zákona, která se používala, tak to byly žalmy, protože ty byly používány pro předspěv a pro zdobnost bohoslužby, plus knihy Mojžíšovy, ale některé knihy byly poměrně vzácné. To, kterou knihu zařadit do chrámového užívání, bylo dáno takzvaným kánonem. Slovo kánon pochází z řečtiny a znamená rákos nebo třtinu, zkrátka nějaké mohutné stéblo, které se užívalo jakožto měřidlo. Kánon znamená míra, měřidlo. Můžete si snadno vzít dlouhý kus rákosu a uříznout si z něj laťku nebo měřítko, kterým můžete měřit. A stejně tak existuje míra, kterou jsou měřeny knihy, které do Bible patří a které tam nepatří. Hovoříme tedy o takzvaných kanonických spisech. Lidé se museli shodnout, co pro ně vlastně patří mezi ony důležité směrodatné knihy, mezi Písmo svaté, které vlastně budeme používat v bohoslužbách. Které knihy jsou hodné toho, abychom se k ním upínali ve svých úvahách o Bohu, ze kterých budeme odrážet i své modlitby a své vzdělání duchovní. Ten kánon se rodil postupně, není žádný sněm, který by řekl jednoznačně tak, tady máme razítko a tohle bude kánon. Názor, co všechno do Bible patří, se průběžně vyvíjel a vznikly taky i různé míry, různé rozměry kánonu, co všechno do Bible patří a co ne. A opět bych to použil přirovnání tentokrát, že ten kánon bylo něco jako ve filatelii série známek. Sběratel známek ví z literatury, které známky do oné série patří, ačkoliv je sám nemá. Tak to byla situace mnohých církví. Věděli, co patří do biblického kánonu, ale ne všechno měli. Ne ke všemu se dostali, ne všechno si mohli pořídit. A každopádně ale panovalo přesvědčení, tahle sbírka, tenhle kánon, tahle míra jsou knihy svaté. A o tom, jak se s kánonem zacházelo, bude řeč po písničce.

Bože, promil se den z tý své, pro své velké slitování, zahlaď nevěrnosti mé, zbav mě hříchu i zapát.

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov pevného ducha vnitru mé. Jen mě neodvrhuj od své tváře, Ducha svatého mi

dveře, promil srdem své. Pro své velké slitování zahladil.

0: Radio 7, pořad Kudy kam, u mikrofonu Jiří Tengler. Hovořím o tématu, proč je Bible svatá. Skončili jsme u slova kánon, které označuje v řečtině míru. A křesťanská církev používá označení kánon jakožto výměru nebo označení rozsahu Bible. Co všechno do Bible patří? Které knihy jsou pro nás svaté, které nečteme jako ostatní literaturu, nýbrž jakožto zvláštní poselství, které dává směr životu církve a životu člověka? V naší optice moderních lidí Bible je ucelený útvar. My Bibli bereme jako tu tlustou knihu s mnoha knihami, s mnoha spisy. Nahlížíme na Bibli jako na dům, který už je postavený. Ale každý ten dům, který je před námi jako celek, se musel nějak zrodit, musel být vystavěn z kamene, z cihel, ze dřeva, z betonu a tak dále. No a podobně i Bible. Než se stala celkem, tak to byly jednotlivé součástky, které byly skládány dohromady a pospojovány nějakým způsobem. Co a podle jakého plánu k sobě patří, určuje biblický kánon. Těch výměr, co všechno Bible zahrnuje, existuje několik. Mnohem jednodušší situace je v případě Nového zákona, čili posvátných knih křesťanské církve. Nový zákon vznikl poměrně rychle, v druhé polovině prvního století, možná s nějakým lehkým přesahem do počátku století druhého. A o vzniku novozákonních spisů máme docela dobrou představu. Ta sbírka novozákonních knih může být rozdělena na takové tři základní skupiny. Jednak jsou to evangelia, dále jsou to epištoly a potom další spisy. Nejstarším souborem písemností jsou epištoly, které pocházejí z pera apoštola Pavla. Apoštol Pavel byl velký misionář, který i poté, co opustil své misijní činnosti, zůstával v kontaktu s křesťany z tamnějších krajů a psal jim dopisy. Právě tyto jeho dopisy, kdy on v té obrovské své horlivosti a moudrosti byl schopný lidem předávat základy víry, tak ty se staly základem toho, co si křesťané mezi sebou předávali. Později se přidali čtyři evangelia, jakožto svědectví o životě Ježíše Krista. Dále přibyly další epištoly, které na rozdíl od těch Pavlových listů nemají konkrétního adresáta. Pavlovy listy mají adresáty v Korintě, v Římě, v Tesalonice, v Kolosách, v Efezu, anebo to jsou jednotlivci, Timoteus, Titus, Filemon. A ty další epištoly, které najdeme v Novém zákoně, mají obecné adresáty, jsou určené široké církvi, není tam žádný křesťanský sbor, není tam žádný křesťan jakožto adresát přímo uveden, proto se těmto epištolám říká epištoly obecné neboli katolické, nemá to žádný přímý vztah s římskokatolickou církví, ale to označení katolické znamená obecné, protože jsou určené obecné církvi a tyto epištoly jsou spojovány s jmény dalších apoštolů, Jakub, Petr, Jan, Juda. Tou třetí velkou částí Nového zákona jsou spisy, které nejsou ani epištoly, ani evangelia. A sem spadá kniha Skutků apoštolských, jež představuje druhý díl k evangeliu podle Lukáše. Lukáš sepsal dva spisy, je to tam přímo i naznačené v nich. No a nejzvláštnější kniha Nového zákona, Apokalypsa neboli Zjevení Janovo. ten žánr apokalyptiky byl hodně oblíbený a vyjadřuje napětí, kdy jsou lidé znejistěni dobou, která přináší útlak a nevědí, co bude dál. Tak místo, aby utíkali do nějakých snů o minulosti, tak řeknou, i kdyby ta budoucnost byla sebehorší, tak Bůh nás neopustí. To jsou spisy, které my máme v Novém zákoně. Jak ta sbírka vznikla? Máme už náznak v samotné Bibli, kdy v druhém listu Petrově, jenž bývá označován jako jeden z nejmladších biblických spisů, najdeme na konci verše: A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje část ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní písmo, k vlastní záhubě. Máme tady dvě pozoruhodné informace. Tak za prvé je zde zachyceno, že už existuje nějaká sbírka Pavlových listů. Že křesťané sdílejí to, co Pavel napsal, že se tím zaobírají a že to patří vlastně k tomu, co mají křesťané číst. Není tady ještě řečeno, že je to nějaká svatá Bible, ale už se tím zaobírají. Zároveň je tady zmínka o tom, že to někteří vykládají špatně, že se do toho zamotávají nebo to zneužívají. Nic nového pod sluncem. A pak ale, co je zajímavé, co Petrova epištola dělá, že ty Pavlovy listy přiřadí k ostatnímu písmu. Když je tady řeč o písmu, tak se myslí písemnosti starého zákona. To, co křesťanská církev převzala od židů a přidala si k tomu něco vlastního, totiž ty Pavlovské listy. Tady máme náznak toho, jak se postupně rodilo povědomí, že my jako křesťané máme nějakou svou sbírku. Utváření pojetí křesťanského kánonu nesmírně urychlil muž jménem Markion, který žil a působil v první polovině 2. století, který byl církevním představitelem, předákem, poměrně vlivným učitelem a on rozhodl, co se bude u něho v církvi číst. A pojal to velmi radikálně, protože v jeho představách Kristus představil nového Boha, Boha milosrdného, který nemá vůbec nic společného s tím krutým Bohem starého zákona, jak ho prezentují Židé. A Markion řekl, pryč se starým zákonem, židovské spisy nás nezajímají, to je vetéž, dáme to pryč, my si vystačíme jenom s těmi novými spisy. A sestavil sbírku epištol, kam zahrnul Pavlovy dopisy, přičemž některé z nich proškrtal, zvlášť tam, kde se navazovalo hodně na starý zákon. Z evangelií vzal jenom Lukáše a toho taky ještě probral a řekl, toto je naše písmo svaté. Ha. A co na to ostatní křesťané? Někteří se zděsili, jak, jako ty škrtneš Matouše, Marka, Jana, jako co, to jsou dobré knihy. A starý zákon taky máme odložit? Ne. Takže tato akce Markionova vyvolala reakci, kdy křesťané na různých místech začali sestavovat seznamy, co je pro ně svaté písmo. A tady se rodí zhruba ten rozsah, který máme my. Je to sbírka novozákonních knih, 27 spisů. Není žádný sněm, který by se sešel za účelem a řekl by, toto jsou naše knihy, které považujeme za nový zákon. Ale víceméně Konsenzuálně se ustavilo, že toto je nový zákon a o tom se nikdo nepřel. Existují nějaké drobné odchylky v nějakých periferních církvích, tam si nejsem úplně jistý, nějaké starobylé orientální církve, jestli v Etiopii mají možná něco navíc. Nemají toho míň, mají tu a tam něco přidají. Byla diskuse, jestli do té sbírky patří například list Judův nebo druhý Petrův, které byly poměrně pozdní a vyvolávaly určité rozpaky. Nakonec se tam dostali. Zároveň taky byly debaty, jestli by tam nemělo patřit něco jiného, protože to křesťanské písemnictví bylo nesmírně rozvinuté. Není to tak, že by křesťani si napsali jenom nový zákon a nic dalšího by neměli. Těch spisů bylo obrovské množství. Vznikaly texty podobné Janově Apokalypse, to bylo hodně populární, ale vznikla taky různá evangelia, jež se odvolávala na apoštoly, Tomášovo evangelium, Mariino evangelium. Těch Tomášových evangelií bylo dokonce povícero, protože Tomáš právě tím svým nevěřícím výstupem po Velikonocích vzbuzoval přitažlivost. Existovaly různé sbírky Ježíšových výroků, kde nebyly žádné Ježíšovy činy. Jo? Bylo jenom Ježíš řekl, Ježíš řekl, Ježíš řekl. Takže toho bylo nesmírně mnoho. Existovalo například také učení 12 apoštolů Didache, kde máme první zmínku o slavení večeře páně v církvi, jak vypadala nějaké instrukce, předpisy modlitební, nebo jak má vypadat křest. No, o téhle sbírce se uvažovalo ze začátku druhého století, že by mohla patřit do nového zákona. Nedostala se tam. Tady si dovolím, než zakončím tento blok, jednu otázku, kterou jsme, když jsme studovali fakultu, si tak brali jako teologickou hračku. Co by se stalo, kdyby se někde objevil svitek s Pavlovou epištolou? S dopisem, který by prokazatelně pocházel od Pavla, že někde zapadl, nedostal se do Bible, co bychom s tím udělali? Pavel, velký misionář, mohl by se tenhle ten spisek stát součástí Bible? Já myslím, že by se jim nestal, už jenom z toho důvodu, že by se na tom neshodli křesťané. Že by panovala neshoda. Někteří by říkali, jasně, Pavel, super, zařadíme to do Bible. A druzí by říkali, ne, ne, ne, Bibli tu už my máme dávno ustavenou a do toho kánonu my nemůžeme sahat. Pro nás je svatá tahle ta sbírka. Pavel prostě s tímhle tím dopisem no, to promeškal, nedostal se tam. Tak o tom zkuste popřemýšlet někdy vy, jestli by náhodně nalezený další Pavlův dopis zasloužil dostat do Bible, či ne. A co by o tom rozhodovalo? Chvíle pro písničku.
1: Když Mojžíš

Na Rádiu 7 posloucháte pořad Kudy kam, kterým vás dnes provází Jiří Tengler a hovoří na téma, proč je Bible svatá. Dostali jsme se ke kánonu Nového zákona, čili to, co padá, to spadá do výměru, rozměru křesťanských svatých knih. A zbývá nám obrovská otázka, no a co starý zákon? Samotný název napovídá, že se jedná o texty, které vznikly před mnohem, mnohem větší dobou a je těžké jednoznačně říct, jak to tam bylo. Jsou zanořeny mnohem víc do dávnověku a tím, jak jejich vznik je rozprostřený přes několik staletí, tak není možné jednoznačně shrnout, bylo to takto. Starý zákon taky bývá mnohem obtížnější vymezit. Existují různé výměry spisů starého zákona, které bývají považované za svaté, za směrodatné, které jsou součástí písma svatého. Nám, křesťanům, je známa problematika takzvaných knih deuterokanonických, někdy nazývané apokryfy. Je možné se setkat s různými biblemi, s různými tisky. Kolik tam je starého zákona? Kolik tam je knih? Je jich tam 39, jakožto to základní minimum, nebo je jich tam víc? Tiskne se obojí. Ta jedna výměra, ta střídmější, je typická pro církve reformované, protestantské a vychází z toho, že těhle 39 knih bylo sepsáno v hebrejštině a tudíž jsou přímo ukořené u základu židovské zbožnosti. Existuje ale širší kánon, který je běžný v katolické církvi nebo také v církvích pravoslavných, kde jsou i knihy, které byly hojně používány až do středověku, ale ne všechny byly původně napsány v řečtině, v hebrejštině. Některé byly sepsány v řečtině, jsou tedy pozdější. Jak se s tímto zacházelo? Jak se rozhodovalo, kterou knihu zařadit, jak ty knihy vznikaly, bych nechal na některé z příštích setkání. Zde ještě doplním, že ani v tom nekřesťanském prostředí není jednota ohledně rozsahu svatých knih. Židé ve svém náboženství používají ten rozsah, řekněme, protestantský nebo ten užší, menší, ale existuje také komunita Samařanů, jejich existenci známe z Nového zákona jakožto skupinu, která nebyla úplně ve shodě s Židy a tito Samařané používají pro své bohoslužby jenom 5 knih Mojžíšových. Žádní proroci, žádné žalmy, nic. Jo? Jenom těch 5 knih Mojžíšových. Tak to u nich vzniklo, tak to mají. Zase jiné pojetí kánonu. Kdybych měl uvést ještě jeden takový extrémní případ, jak může být pojat kánon, tak existuje sbírka posvátných textů u mormonů, neboli takzvané církve svatých Ježíše Krista, Ježíše Krista svatých posledních dnů. A ti mají knihy, které údajně byly nalezeny v Americe, přečteny a svědčí o tom, že kmeny, které se ztratily z Izraele, doputovaly do zámoří a tam se setkali se zjevením Ježíše Krista, což je teda hodně vzdálené od běžného křesťanského pojetí. Takže těch kánonů existuje několik. Pro dnešek zůstaneme u toho výhledu, že židovská Bible je nesmírně pestrá. Starý zákon může být čten v různém rozsahu a také tak byl čten. Z toho dnešního povídání si prosím odneste vědomí, že Bible vzniká jako sbírka knih a vzniká
za poměrně složitých technických podmínek, kdy není jednoduché opatřit si Bibli jakožto celek. Je to knihovnička nebo koš plný různých svitků, který lze přenášet. Ne všude mají tu sbírku úplnou. Můžou snít o tom, že si někdy pořídí další zajímavý spis, který patří do křesťanského kánonu, ale oni ho k dispozici nemají. Napadá mi, že samotný mistr Jan Hus vlastně neměl v ruce Bibli tak, jak ji máme my. On znal ty knihy z různých vydání nebo z různých opisů, ale patrně se mu nedostala Bible jako sbírka našich textů. Navíc on tam měl i jiné knihy, které se později neprosadily. O to vymezení, co do kánonu patří, církev diskutovala po mnoha staletí. Vlastně definitivní slovo padlo až v období reformace, kdy jak na protestantské straně vznikaly různé vyznavačské spisy, kdy ní hovořili o tom, co je důležité pro jejich víru, pro to reformační obrození víry, a pak nakonec dali a seznam a podle nás do svatého písma patří tyto knihy a vypočetli je tam. Totéž udělala římskokatolická církev na sněmu v Tridentu v 16. století. Řekla, toto jsou knihy svaté pro naše užívání v bohoslužbách. Tam se to rozešlo, proto máme ty dvě různé sbírky. A ještě si dovolím jednu provokativní otázku nakonec. Když berete do ruky Bibli, tak bereme, že tahle knížka má ten a ten rozsah. Jak by na vás zapůsobilo, kdyby ty knihy v Bibli byly jinak seřazené? Kdyby s tím bylo dáno jiné pořadí? My jsme zvyklí na určité pořadí, že to je ale vlastně kdo určil to pořadí knih v Bibli? Mohlo by být jinačí? Rušilo by nás to? Reformátor Martin Luther vedl určitou polemiku s listem Jakubovým, a zdá se mu takový, že tak úplně nám nezapadá, a tak některé Bible, které vycházely v luterském prostředí, odsouvaly tu epištolu dozadu, no, aby přišla na řadu úplně až opravdu jako poslední. Budu se těšit na další setkání s vámi, které se bude věnovat právě knihám Starého zákona, jejich pestrosti a jejich významu pro nás a obrazu, jaký přináší o Bohu, o člověku a o lidstvu. Přeji vám příjemný večer a dobrou noc.

Skončila repríza pořadu Kudy kam. Další reprízu tohoto jeho vydání vám nabídneme ještě v pondělí ve 13 hodin a v úterý hodinu po půlnoci. Příští premiéru pak zase ve středu v 21 hodin. Otevřeme v ní sérii zamyšlení věnovaných pastoračnímu poradenství. Cyklus připravil Rastislav Betina. První díl nese název Porozumět hříchu. Moje dnešní chvíle z pořady Rádia 7 končí. Moderace se po 18. hodině ujme Pavel Kohl. Přeji vám všem krásný večer.

Sobotu 20. června ladíte českou redakci Rádia 7. Po 18. hodině až do půlnoci s vámi bude Pavel Kohl. Za chvíli si projdeme pořady, které nás čekají, a teď nás ale skupina City House Music uvede do Božího království. O něm hovoříme, zpíváme na Rádiu 7. Přidejte se.

0: zde.
1: Jaké pořady jsou připraveny pro dnešní večer? 18. hodina nabídne střípky z magazínu z tohoto týdne. Stromy jsou důležitou součástí krajiny, potažmo i života na zemi vůbec. Bez nich bychom neměli teplo, dřevo ani velkou část věcí, které známe. Další význam, který mají, je estetický. Jak pomoci utvářet a plánovat určitou část krajiny, hovoří v akademii Tomáš Uher z Univerzitního křesťanského hnutí se zahradní krajinářskou architektkou Romanou Michálkovou po 19. hodině. Setkání s Ježíšem měnilo lidské životy. Někteří zanechávali své bohatství pro chudé, jiní ale nedokázali své statky opustit. V další části výkladu Evangelia podle Marka se budeme zamýšlet nad rozhovorem Ježíše s bohatým mládencem. Připojte se v pořadu Ke kořenům od 8:45. Z Kamerunu přes Německo, Francii, Ameriku až k nám do jazzového klubu. A všechny vlivy, které po cestě Richard Bona pozbíral a namíchal, můžete poslechnout v 21 hodin. Co mají společného prvorepublikové bunkry v pohraničí a náš křesťanský život? Erik Tragan v kázání v církvi Slovo života v Brně používá tyto symboly k zamyšlení nad tím, co znamená být skutečným vlastencem nejen v pozemském, ale především v nebeském slova smyslu. Připojte se ve 22 hodin. Terapii jako podporu při hledání změny chápe psycholog a psychoterapeut Jiří Šupa. Jak důležitou roli hraje v životě člověka víra a jak se podílí na budování odolnosti, o naději, vytrvalosti i potřebnosti nedostatku bude řeč od 11:45 v Zákoutí. Tolik výhled na ty nejbližší hodiny.

Co nám říká kalendář pro dnešní den 20. června? Svátek mají květy, vonavé květinové jméno. Toto jméno je obdobou latinského jména Flora. Jde o domácí podobu jména Květoslava. Nositelky tohoto jména by měly mít rády květiny, protože právě oni jim dali toto původné jméno. Trošku do kontrastu tomu odpovídá i dnešní den, je světový den uprchlíků. Nahlédneme-li do kalendária, tak 20. června 1410 Jan Hus v betlémské kapli odmítá ničení knih Johna Wyclifa. Roku 1837 usedá na britský trůn královna Viktorie. V roce 1955 vzniká Ekumenická rada církví v České republice. A v roce 2002 oficiálně vzniká církev Křesťanská společenství. V současnosti vede senior pastor Marek Prosner, také předseda rady Transport Rádia a náš dlouholetý spolupracovník. A můžeme vyrazit za uměním, konkrétně si připomínáme narození Josefa Václava Myslbeka, českého sochaře. Narodil se 20. června 1848. Připomeňme jeho nejznámější díla. Sousoší pro Palacký most po druhé světové válce byl pak přemístěna na Vyšehrad. Výzdobu interiéru Národního divadla, mimo jiné bysta Bedřicha Smetany ve foaje budovy, pomník Karla Hynka Máchy na Petříně, jezdecká socha svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. A v roce 1922 se narodil Josef Kemmer, český herec. Zemřel v lednu 95. V roce 93 získal divadelní cenu Thálie za celoživotní herecký přínos. Pro svou víru byl v 70. letech obsazován spíše do méně významných rolí. A u umění ještě chvíli zůstaneme, vydáme se za německým barokním architektem žijícím u nás, Christophem Dietzenhoferem. Narodil se v červenci 1655 a umírá 20. června 1722. K jeho stavbám patří kostel svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně, kostel svaté Markéty v Břevnovském klášteře nebo pražská Loreta. Působil také jako pevnostní stavitel Chebu a v Praze a jako klášterní stavitel Broumovského kláštera. A pak tu máme také kněze spisovatele Václava Beneška.

Jiřiše Třebíšského, který podobně jako Alois Jirásek se věnoval ve svých dílech především historické tematice. Na rozdíl od svého slavnějšího kolegy byl však často přesnější. Ten zemřel v roce 1884. A v dalším století, před 60 lety, umírá německý farář, evangelista a spisovatel Wilhelm Busch. Jako mladý poručík prožil v průběhu první světové války obrácení. Vystudoval teologii v Tübingenu. V letech 31 a 62 působil jako farář v Essenu. Kromě toho působil jako cestující evangelista. V době Hitlerovy vlády byl členem vyznavačské církve a proto byl několikrát uvězněn. Po druhé světové válce se opět věnoval kazatelské službě. V roce 62 byl penzionován, ale cestoval a kázal dále. V češtině vyšla již Za socialismu v samizdatu jeho kniha Život bez všedních dnů. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Za těmi horami, za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí. Tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli. Tam je vše v ruinách a smrt se sklání. Tam, kde mě nikdo už nezachrání. Tam, kde země hoří a řeže dýmem. Tam, kde se celý svět zavírá klínem. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami.

0: za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i bijuť armáty, tam, kde nikoli vám nepobúvaty.
1: Národní festival Smetanova Litomyšl je po pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice. Do festivalové koláže přispěje také česko-ukrajinský ženský pěvecký sbor Sonja Šnik. Vedoucí tohoto sboru Martina Syrová prozradí více detailů.
2: My právě chystáme Den pro Ukrajinu a od rána do večera za námi přijedou a vystoupí s námi různé ukrajinské sbory a soubory. Jsou to sbory třeba dětský sbor Pivaročky z Brna nebo Kupavate, folklorní soubor. My už jsme s nima v minulosti spolupracovali třeba na přímém přenosu televize Noe. A teďka vlastně to rozdělíme takhle do celého dne. Přijede Šimon Bílina, právě Klára Sár, se kterou spolupracujeme, a večer vyvrcholí společným koncertem všech těchto těles, který právě bude moderovat Pavel Helan, a už zase budeme v takovém uskupení, na které jsme všichni jako nejvíc zvyklí, a ten úplně větší koncert právě proběhne 18.30. Těším se, bude to zajímavý, na tom pódiu nás v jednu chvíli bude určitě přes 50, takže zima nám nebude, i kdyby pršelo. A ta příroda, ta se tak nějak jako otiskává do našeho repertoáru standardně, jo, protože to máte tady jedna kalina, tamhle druhá kalina, tamhle nějaký sokolík, takže my vlastně tu přírodu v tom repertoáru máme tak nějak přirozeně. Musím říct, že jsme nemuseli chystat nic extra, i přesto, že zrovna letošní festival tu přírodu tady hodně zdůrazňuje.
1: Objasňuje Martina Syrová. Pokud byste si tento pěvecký sbor rádi poslechli, můžete jeho vystoupení vychutnat 27. června od 18.30, kdy vystoupí na scéně. A v Litomyšli ještě chvíli zůstaneme. Začátkem srpna se zde uskuteční pěvecký kemp Letní efata, zaměření na chválu a uctívání. Co je podstatou setkání? Ptali jsme se kazatele Církve bratrské v Havířově Romana Touška.
3: Chceme ty zpěváky vést k tomu, aby objevili, co to znamená stát před Hospodinem, oslavovat ho především způsobem života. Když mluvíme o slávě Hospodina a o oslavě Hospodina, tak zkusme to vzít tak, že i písničkou to můžeme dělat, nějakým tím worshipem, ale kéž by ten worship nebo ta chvála, to uctívání, spíš bylo tím, jakou atmosféru kolem sebe šíříme, čím jsme pro tenhle svět. Nakolik jsme Bohu milí, jako lidé, kteří jdou za Kristem. To totiž trošku můžeme ovlivnit, nebo můžeme si říct, že se o něco takového budeme snažit, ale ono to víc souvisí spíš s tím, nakolik opravdu spočíváme v Pánu Bohu, protože oslava Pána Boha, nebo to, co se z nás line ven, to je spíš vedlejší efekt z toho všeho. Podstatné je to, kým jsem já v Boží blízkosti a kým je Bůh v mé blízkosti.
1: Povzbuzuje Roman Toušek za organizaci Letní efaty, která proběhne 2. až 8. srpna letošního roku.

0: Prorodinná nezisková organizace Academia Via Familia funguje v českém prostředí od roku 2009. Od tohoto roku se pod její hlavičkou konají také letní kempy s názvem Irská balada. S jakou myšlenkou kempy vznikaly, přiblíží Libuše Pavelková.
1: Když jsme před 17 lety začínali ty kempy, tak jsme začínali s irským týmem ze severního Irska, kteří na těch našich kempech vyučovali angličtinu. Ti s námi spolupracovali několik let, postupně se ty týmy potom i obměňovali, měli jsme nějaké americké lektory a tak různě. Časem se proměnily ty kempy, že ta angličtina je tam dobrovolná a více se zařazují různé jiné činnosti. Se snažíme, aby vždycky bylo něco pro hlavu, pro ruce i pro srdce. Aby ty činnosti nebyly jenom prostě hurá, sportovní, protože ne všechny děti jsou sportovní. My se snažíme, aby byly právě zaměřeny takové prorodinné hodnoty, které vlastně se prolínají ve všech našich činnostech. Důraz na rodinu a rodinné hodnoty.
0: Říká zakladatelka a viceprezidentka organizace Libuše Pavelková. Více informací hledejte na webových stránkách www.irskabalada.cz.

Díky Ježíši máme sílu. Máme sílu stále zpívat, stále se radovat. Zpívali We Are Messengers a pokračuje Kamis.

Nikdo se ti nevyrovná. Buď ti sláva, Otče, buď ti sláva, Ježíši. Zpívala Darina Kučenzi a vystřídají Lauren Daigle píseň He Never Got Change. Bůh se nikdy nemění. Ať se děje cokoliv, stále nás miluje a je tu pro nás.

0: Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.
1: Pořad Akademie přináší po 19. hodině přednášku, kterou před několika lety iniciovalo Univerzitní křesťanské hnutí. Tomáš Uher pozval do videokonference doktorku Romanu Michálkovou, zahraniční a krajinářskou architektku. Z přednášky nedovedeme přenést obrazový materiál, ale věříme, i tak může být přednáška zajímavá a přinese nový náhled na stromy v krajině.
2: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
3: Tématem je stromy a krajina. A to za mnou skutečně není počítačově vyrobený background, nějaký umělý background, skutečně to jsou reálné stromy a reálná příroda a já se budu možná i snažit vám to dokázat tím, že se nějak budu posouvat. Takže zdravím z centra Českého středohoří a vítám všechny, nebo vítám ty, co jste se teďkom připojili. A vítáme taky mezi námi doktorku Romanu Michálkovou, která je profesorkou krajinářské architektury. Možná ti dám hned slovo, jenom když se představíš vlastně, co přesně děláš na jaké fakultě, co je tvoje role.
4: Tak jo, tak zdravím všecky po drátu. Jinak teda vystudovala jsem obor, který se jmenuje zahradní a krajinářská architektura a v současné době působím na Pražské fakultě architektury, kde učím studenty poznávat stromy, což je předmět, který se jmenuje dendrologie.
3: Tak děkujeme moc, Romano, že jsi dneska naším hostem. Ten pořad bude asi hodinku, budeme se bavit o stromech a krajině. No, já začnu teda takovou otázkou na tebe, protože vlastně to je hrozně zajímavý obor. A já, když jsme si to představili, tak jsem se cítil, že opravdu mám privilegium se o tom s tebou povídat už takhle dopředu. Já jsem pár soukromých setkání, ale řekni nám, jak se k tomu vlastně dostala, nebo takovou krátkou verzi. Třeba se ještě pak dostaneme k další rovině toho příběhu, ale jak se člověk stane krajinářským architektem.
4: On je to obor opravdu málo známý, upřímně řečeno, ani já jsem o něm dlouho nevěděla. Začala jsem vlastně studovat klasickou architekturu v Praze a pak jsem se k tomhle oboru dozvěděla, tak jsem na něj přistoupila a rozhodně toho nelituju. Jedna z úžasných věcí například, že rodilý Pražák se odstal na vesnici a stal se kolejákem. A jako musím říct, že jako jenom to studium bylo opravdu skvělý, že jsme tam měli opravdu skvělou partu lidí. Člověk studoval v přírodě a i ta práce mě baví, takže je to zajímavá práce, že jakoby pozor, není to teda jenom o těch stromech, je to i, že jo, plno jiných zákusních věcí, ale jo, jako jsem ráda, že ta práce s přírodou je nádherná.
3: Musela si pracovat skutečně jako na mnoha zajímavých projektech. Jaké jsou takové zajímavé projekty, na kterých jsi pracovala? Co je výsledkem tvého projektování?
4: Vlastně za tu dobu, co to dělám už více jak 20 let, tak jsem toho udělala opravdu hodně, protože celou tu dobu se opravdu věnuju tomu projektování, kromě té své pedagogické činnosti. A dělala jsem řadu rodinných zahrad, ale nebo taky i různé projekty pro města, pro vesnice. A kdybych měla teda, je toho hodně, ale zastavím se u takových těch svých srdcových záležitostí, že dělala jsem i několik zámeckých parků a na ty opravdu ráda vzpomínám. Třeba jakoby zajímavý, když jsem dělala, ale to byla jen taková spíš jakoby inventarizace zámeckého parku Kozlu, na Kozlu, tak to bylo ještě v mých počátcích a to ještě nebyly digitálně zpracované všechny podklady. na internetu, takže můj podklad byla prázdná katastrální mapa, a která měla jenom hranice, a tak se právě pak vymyslelo, že se udělají letecké snímky, takže kvůli mě vyletělo letadýlko a fotilo zámecký park, abych já pak mohla tam mapovat stromy. Takže to byl jeden z takových mých zajímavých projektů, ale teda nazdílím obrazovku a řeknu o dalším zámeckém parku, co byla taková moje srdcová záležitost. A tady to je zámecký park ve Svinařích, to je taková malá vesnice na Karlštejnsku, a tady máte letecký pohled, jak to vypadalo. Vlastně tady vidíte takový ty zbořený budovy a pak takový ty stromy, to je ten původní zámecký park, a pak je tady ještě louka, která tam byla jenom taková spíš rozmočilá louka. No a takhle to vypadalo, když se to pak zrealizovalo, taková ta zarostlá a rozmoklá louka, to je taková tady ta nová výsadba. A pak teda tady vidíte ten park zámecký, jak se obnovil, nádvoří se krásně vybudovalo. Jsem tam přišla, jak to bylo zarostlý různýma dřevinama. To vepředu jsou kopřivy, kterým asi člověk musel prokousat. No a tak tady, abyste viděli, jak vypadá pro představu, jak vypadá takový ten projekt krajinářského architekta, tak nejdřív to musí projít a zmapovat všechny stromy a vyhodnotit je, jak jsou dobrý, jak jsou zdraví, který ponechat, který odstranit a tak dále. No a tady pak vypadá návrh, kdy tam prostě něco proberete, něco dosadíte. Tady se budovalo bludiště a různý takový zajímavosti. Vidíte seznam, že se tam dosazovalo 50 druhů dřevin. No a tady jsou pak takový pohledy, jak toto už se ale teda pročistilo z toho nejhorší džungle, že vidíte původní stav a pak navrhovaný řešení, jak to tam bude. No a tady mám ještě jednu takovou, jeden ze svých posledních projektů, to uprostřed malých Svatoňovic, rodiště Karlu Čapku, byl taky takový zarostlý poros, což byl jejich park. No a tady pak vidíte takový, jakoby, jak je to dílo krajinářského architekta, že udělá nějaký návrh, ten původní stav, kde je to teda nic moc, a pak teda jako jak to začíná v tom poslední sloupku, se tam rýstují ty cestičky a různý ty prvky a tak dále. V té poslední řádce tam máte vybudovaný úžasného takového přírodního divadla. No a pak tady máte další takový, jako jak to prokoukává z roští do kultivovaného prostoru, jak zahradníkům, bratřím Čapkům se tam vysazovaly květiny kolem jejich pomníků a podobně. Nepřístupná

0: projektu.
1: To je úžasný. To musí být moc hezký, když člověk se po nějakých letech nebo třeba i měsících vrátí na to místo, který projektoval a vlastně vidí, vidí ten produkt své činnosti, vidí to ovoce svého snažení, musí to být hřejivý, takhle ty věci vidět. Tak rozhodně věřím, že někteří z nás se na ty místa podívají. Vlastně už si trošku zmínila, jaký byly ty počátky toho projektování a co, jaký byly ty kuriozity, ale co se týče stromů jako takových, tak v čem jsou vlastně zajímavé, nebo jsou, jestli nám můžeš trošku o stromech něco říct, popřípadě, jestli máš nějakou svoji taky zajímavou sbírku vizuální.
0: Jo, jako určitě, moji přátelé říkají, že jsem deformovaná profesí, ale že je to prý hezká deformace. Prostě kudy chodím, tak tudy fotím stromy. Takže stromy. Prostě stromy jsou nejrůznějšího tvaru a co jakoby jich doporučil ostatním, když třeba vyrazíte do hor, tak všimnout si tam třeba nějaké zajímavé borovice nebo zajímavá může být třeba jenom obyčejná dříza na Šumavě. Potom zajímavý jsou různý stromy v takových těch zámeckých parcích. To je například cedr v Anglii, ale zajímavý jsou určitě i třeba stromy u nás, tady to je se v zámeckém parku Kroměříši, obyčejná česká lípa. Zajímavý ale jsou i takový ty starý stromy. Na stromech je úžasný to, že vlastně, jak jsou starý, tak i když jsou už třeba trošku částečně odumřený, tak ale furt mají svý čaro a furt vytrvale žijou dál, bojujou. Vlastně úžasný jsou i takový ty památné stromy, které jsou starý, polorozpadlý, ale furt nádherný. No ale hezky může být třeba platan v pražské stromovce. A vlastně tady to je strom, který je starý 2000 let. Takže to znamená, na začátku našeho číslování našeho letopočtu tady ten stromeček zapadl do země a začal růst. No ale oni jsou zajímavý, třeba se i takový nějaký starý strom zase na břehu potoka někde v Čechách, který už je taky starý, porostlý mechem. Stromy mají své kouzlo i v zimě, když upadne listí, obalí je jinovatka, zasvítí do toho sluníčka, tak úžasná romantika. Stromy jsou úžasný tím, jak jsou proměnlivý. Že předchozí jste viděli v zimě, na podzim vybarví, na jaře zajímavě zakvetou. No a úplně nejúžasnější jsou lesy. Tady to je takový pohádkový les, ale to je opravdu moje fotografie, to jsou původní lesy na Kanárských ostrovech, takže takhle vypadaly lesy, když ještě v nich neřádili lidé. A tady to je zase původní les v hobití krajině na Novém Zélandu. Ale jakoby důležité je si uvědomit, že kouzlo má i třeba zase obyčejný les na Šumavě v nejhnusnější období roku, jako je listopad, když vám do toho padne mlha, zasvítí sluníčko, romantika v pohledání, ale svý kouzlo má i třeba bukový les v době koronaviru. A dobrý je si taky třeba všimnout, že úplně jinak vypadá jehličnatý les nebo listnatý les, hlavně na podzim, když začne barvit. A úplně jiný jsou třeba březový lesy na severu Evropy a úplně jiný jsou lesy o kus dál, které jsou zase jenom borovicový. Úplně jinak vypadají borovice, když jsou to borovice na břehu moře, na jihu Evropy, takže tady jste měli přesouvání ze severu Evropy na jih Evropy a furt je to borovice. No a stromy u mě takový různý úžasný věci, jako třeba stromy, co rostou ve vodě, tak mají na to takovýhle přizpůsobený zvláštní kořeny.

0: Nebo tady se kamarádějí dva totálně rozdílné stromy. Tady srostl smrk s bukem. A stromy vůbec umějí úžasné věci, ale to by bylo na jednu celou dlouhou přednášku. Tady vidíte krásnou regeneraci toho stromu, jak prostě obráží a místo jednoho kmene tam udělal spoustu. A nebo možná jste slyšeli, že jakoby jehličnany mají tu vlastnost, když přijdou o špičku, že otočí větvičku a udělají nový, tak tady to je jedlen, která je stará a opravdu těch vršků otočila víc. Nebo stromy dělají takovou, že většinou rostou nahoru a někdy se naklánějí víc, že rostou proti vlastně zákonům, jak by měly růst. Někdy rostou fakt takhle vodorovně to, že stromy rostou takhle na skále. No a stromy se taky ohýbají ve větru. Občas můžou být i užitečný, ale teda tady to z mého profesního hlediska do těch stromů by se teda takhle vrtat nemělo. No a tady to je úplně úžasný příklad v jedné vesnici v Čechách, kde prostě přistupili zase naopak ke stromu tak šetrně, že mu udělali díru ve střeše. Ten strom tam opravdu roste několik let, je s tím kolem okolo a furt takhle krásně roste. No a co je důležitý taky u stromu naučit se takovému určitému úhlu pohledu. Tak to byla malá exkurze do života stromu. A takový trošku, abych odpověděla na tvoji otázku, jaký jsou stromy, podle mě jsou úplně úžasný.
1: Mně se hrozně chce šťournout do té poznámky, že o stromech, nebo že stromy umějí vůbec zajímavé věci. A můžeš vyvrátit nebo potvrdit podezření, že stromy spolu umějí nějakým způsobem komunikovat?
0: No, o tom vědci bádají. O tom vědci bádají a jakoby zatím ty vědecké výsledky vycházejí, že určitě jo, že mají nějakou komunikační schopnost. Zřejmě to nějak jakoby asi přes kořeny, protože když je člověk v lese, tak vlastně v podstatě i ty kořeny se zrůstají a je to tam pokrytý. Jednak ty kořeny stromu, potom jsou tam, že jo, ještě takový ty houbový podhoubí. Určitě uměj. A ono je totiž takový i, že vlastně ty stromy jsou hodně málo probádaný, protože je to i v lidské přirozenosti, že jo, bádat v takových těch důležitých věcích, jako je medicína, což je, že jo, samozřejmý. Takže u těch stromů je ještě hodně věcí, velká výzva, ale je to takový zajímavý, záhadný. Jako nechci to nějak, jako by tomu přidávat nějakou velikánskou důležitost, nějakou školu mystiku, ale jako určitě je to živý, jsou to živý bytosti a říkám, vědci dokázali, že zjistili, že když udělá něco na druhém, na jednom konci lesa, tak že ta informace se přenese okamžitě rychle na druhý konec lesa. A to jsou opravdu jakoby vědecké jakoby zkoumání v nějakých německých univerzitách nebo kde. To není, že na internetu psali.
1: Ano, ano. Ano. Super moc, to je hrozně zajímavý. A ještě zpátky k té architektuře, když architekt plánuje třeba nějaký prvek ve městě nebo budovu, udělá se třeba nějaký 3D model a podobně. A jako zpravidla to, co pak vznikne, tak je velmi věrné tomu, co teda naplánoval. Ale u těch stromů si dokážu představit, že to musí být trošku taková alchymie v tom, že vlastně on nějak roste, že jo? Jestli třeba pár poznámek k tomu máš, jak to teda vlastně funguje s tou, nebo co všechno, jaký všechny faktory musíš vlastně zohlednit, když přemýšlíš o tom, jak navrhnout třeba park nebo zámeckou zahradu.
0: Krajinářští architekti říkají, že stavební architekti to mají jednoduchý, že ty nakreslej barák, navrhnou, dům se postaví a je hotovo. Zatímco u nás my, že jo, přijdeme, navrhneme, nakreslíme, vysadí se a tím to vlastně všechno začíná, protože ten stůl začíná růst. A ono je to taková, jako je to v něčem těžké a v něčem i zase nádherná výzva, že musíš přemýšlet o tom prostoru, jak bude vypadat, když ten strom bude malej, Ale zároveň tam musíš zohlednit i tu finální velikost, který se třeba stejně nedožiješ. Ale že musíš tam počítat s tím, že musíš počítat s tím, že na začátku to bude malý, tak aby ten prostor vypadal dobře, když tam bude ten malý vysazený stromeček. Zároveň, aby ten prostor vypadal dobře, když už bude v té finální velikosti. Zároveň, aby to vypadalo dobře v tom mezistupni. A ještě tam člověk musí pracovat s takovou úžasnou vlastností stromu, taková ta proměnlivost. Člověk musí přemýšlet, jak to bude, jak ten strom kvete, jak barví, jestli potřebuji nějaký strom, jestli tam chci pracovat s tím, že mi to tam hodně pokvete, nebo jenom decentně, nebo v jakých barvách. Teď to musí všechno sladit dohromady, aby ti to jakoby bylo slazený, ten, jako ten hlavní strom, ty ostatní. A když to kvetení je takový nejjednodušší, já bych řekla, že nejtěžší je takový to pracování do té budoucnosti. A taky taková další věc je, že člověk vybírá ten strom s tím, že první má takovou tu, že jo, jako každý architekt, takovou tu ideu, co by se mu tam líbilo, se třeba velký strom s nějakýma drobnýma listama nebo nějaký třeba světlej strom, protože to tmavý prostor. A třeba ten světlej prostor si řekne, tyjo, tam, teda ten tmavý prostor, si řekne, tam byl hezky ten světlej strom, třeba si ho světlej, úžasně je světlý strom, je bříza, takže ho má bílou kůru, jenže on je to tmavý prostor a bříza potřebuje sluníčko. Takže je to vlastně takový, že člověk má jednak tu ideu, takový ten vzhled toho stromu, to je první krok, a druhý krok, že to musí napasovat do těch podmínek, aby tam ten strom rostl. Že prostě každý strom potřebuje ty své podmínky k růstu, a když je nemá, tak jako nemusí tam třeba, jako, že by vůbec narost, ale že tam tak nějak jakoby, třeba schcípá, živoří, a pak to za chvilku stejně zabalí. Takže to takový, jakoby člověk pracuje s tím estetičným, ale zároveň i s tím praktičným.
1: No, to tam je, to zní jako, že tam je hodně proměnejch a o to víc teda máš obdivu určitě ode mě a věřím, že že nejenom. A jen tak pro zajímat, existují třeba, co když strom začne nějak růst třeba právě směrem nebo tvarem, jakým se třeba nepočítalo, jestli existují nějaký rovnátka, ne na zuby, ale na stromy. Něco takového. Tak,
0: no, to je pak zase právě to o těch stromech, že jsou stromy, který jak potřebují ty své stanovištní podmínky, že některý chce sluníčko, některý chce stín, tak zase jsou stromy, který dobře snášejí řez a zase stromy, který ho nemají moc rádi. Ono vlastně, když se člověk podívá ty, jakoby trošku do historie, takže určitě víte, že jsou že jo, zámecký parky alias Versailles, kde prostě ty stromy tvarovaly a řezaly. Pak zase byly že jo, období jako ty krajinářské parky, kde například zase totálně nechali. A, takže vlastně v podstatě zahradníci tvarovali stromy od jak živa, akorát, že někdy to bylo víc v módě a někdy míň. Ale tam je právě hrozně důležitý to, že nejde to s každým stromem, že na to musí člověk použít ten strom, který to má rád, ten řez, že na něj dobře regeneruje a že se dá dobře tvarovat. Abych nedával jen příklady z historie, tak třeba dneska se dělá, třeba Holanděni to dost dělají, když dávají do městské ulice strom a ta ulice je malá, tak vlastně jakoby ten strom tvarují na placato. Že vlastně, jakoby, aby se jim ten strom vešel do ulice, tak ho jakoby vytvarujou, že prostě je to jakoby strom ala 2D, ne 3D. Ale to je jako opravdu tento strom se musí řezat, jakoby tvarovat a věnovat se. Takže dá se to, ale zároveň člověk musí počítat, že každá legrace něco stojí, takže je to že finančně další. A nebo se třeba s tykom taky dělají jakoby stromy jako deštní, že se zase ne, jakoby, že se narovnají a že jsou vlastně takový jakoby jenom vodorovný větvičky, že se mu rovnají a stříhají. Dá se všecko možný. Pokud člověk má energii se tomu věnovat, ale tam je i důležitá ta znalost, jo, že s každým stromem to nejde. Hodná na tvarování je docela naše česká lípa.
1: Aha, no vidíte. Ještě ohledně lípy, pamatuju si, že jsme se bavili o Václavském náměstí, které čeká nějaká změna a plánuje se tam, nebo co víš o tom, co se plánuje z hlediska stromů?
0: To, že jako taky vlastně i říkám svým studentům, že neexistuje dobrý a špatný strom, existuje dobré a špatné použití. A jak jsem třeba říkal, že lípa perfektně snáší tvarování, ale vůbec není kamarádka s městským prostředím. Jo, že lípa je citlivá na znečištění, ovzduší, strašně vadí sůl a prostě jakoby i když se na Václavském náměstí sázel druh lípy, o kterém se ví, že je víc odolný na to městské prostředí, tak přesto ty lípy tam živořej a mám jako nevím, co při té, jako ono, o tom byla velikánská diskuze, protože ono je zase problém, že lípa je český národní strom, do té historické podrahy patří, ale to městské prostředí prostě snáší špatně. To si i vlastně můžete všimnout, že ty lípy v těch městech nevypadají tak hezky, jako nějaká lípa někde uprostřed polí. Nebo v lese. Takže mám pocit, že tam, jako nevím, ale mám pocit, že tam asi lípy, že to vyhrálo to, že tam asi lípy nebudou.
1: Jak vlastně se dají řadit stromy, co se týče stáří? Už se teda zmínila strom, který mu je 2000 let, ale jaký bychom třeba našli nejstarší stromy v České republice a pak třeba možná i na světě?
0: No, jako je dobrý si uvědomit, že stromy, na rozdíl od nás lidí, se dožívají podstatně většího věku. Mě vlastně stromy se řadí do takových jakoby tří kategorií. Krátkověký, středněvěký a dlouhověký. Ty krátkověký stromy se dožívají 100 let. Takže ty krátkověký stromy se dožívají tak jako my lidé. Ty středně, ty se dožívají tak 100 až 200 a 200 až více. Tam už se řadí ty dlouhověký a že to jakoby v těch našich podmínkách jsou jo, ty lípy, duby, ale nejstarší v České republice jsou tisy. A sice tisy na Šumavě. A on je tedy trošku problém, že ty stromy jsou tak starý, že jsou vevnitř dutý. Takže jako počítat ten jejich věk je to takový, jako bych řekla, vědecký odhad, i když se že samozřejmě snaží pro nějakých těch vědeckých metod. Ale odhaduje se, že ty nejstarší stromy jsou nějakých těch 1500 v té České republice. Ale kdybychom to vzali celosvětově, tak nejstarší strom na zeměkouli je borovice. To je v Americe a ona vlastně se jmenuje jakoby česky borovice dlouhověká. A tam zase jakoby taky, ono je to takový trošku torzo, přece jenom ten strom, takže když si člověk čte různý jakoby fakt vědecký články, tak je to tak nějak 4750 let, a jakoby plus mínus. Že oni to furt přeměřujou a pokaždý dojdou trošku jinou číslo, ale rozhodně je to víc než 4500 let. Ale to místo tu borovici nenajdete, to z údejí ochraně to místo je utajený, takže jako žádný turista tam nesmí. No a to je, že taková ta fakt nejstarší strom, ale pak jsou třeba takový na severu Evropy, tak ale tam je to takový, jakoby právě, jak jsem ukázala ty obrázky, že jakoby strom regeneruje, tak že tam jsou stromy, které jakoby ty kořeny zůstaly, ale že furt jakoby vyrůstají, tak tam se odhaduje, že to nějakých 9000 let asi. Ale jak říkám, jo, tam je ten problém, že to vlastně jsou ty kořeny, ale že ty na těch kořenech, že je to už vlastně několikátej strom na stejných kořenech. No ale určitě, jak jsem vám ukazovala ten strom z toho Nového Zélandu, ty 2000, tak 2000 let je v pohodě. 2000 let jsou třeba z nějaký olivy v Izraeli nebo na Krétě, na Kypru, takových těch, abychom zůstali u nás doma v Evropě. Takže 2000 let v pohodě.
1: V pohodě. Tak to jsou, to se ani nedá říct stařečci, protože z jejich pohledu vlastně třeba úplně, úplně ne. Ale je to teda úžasný, protože vidět strom, který zažil Alexandra Velikého, nebo...
0: Nebo si říkám v tom Izraeli, ty stromy, co jsou 2000 let starý, tak zažili Ježíše.
1: To je úžasný. To je úžasný. Takový živí svědci jsou
0: no.
1: v Ukrajině. Výborně, když trošku ještě přijdem na tu osobnější rovinu, jaký máš oblíbená zákoutí, nebo co jsou pro tebe takový místa, ve kterých je ti dobře a odborník na tohle téma, tak jo, co ti rozehřejvá srdce, co se týče přírody.
0: No, já se přiznávám, že miluju hory, vysoké hory. A to mám možná i trošku po svých rodičích, ale že jakoby, že jo, ta naše země koule už hodně znamenává tu naší lidskou činností, ale tak nějak mi připadá, že na těch horách jsou takový poslední zbytky opravdu té původní přírody, ale taky na těch horách miluju právě to, co máš ty za sebou, takový ten úžasný rozhled do krajiny. Že když se člověk fakt dostane na ty vrcholky hor a když on vidí ty dálky, a taky mě strašně fascinuje takový to, když je třeba člověk v Alpách nebo v nějakých takových těch horách pořádných. A když on vidí, že jo, takový ty masy skal, jak jsou, že vlastně zvrásněný, si vždycky říkám, ty jako, co to bylo za sílu, že ty vlastně, ty, jako, že tu masu toho kamení prostě dalo se to do pohybu a zvrásnilo se to. A vždycky to ve mně vzbuzuje takový ty vysoké hory, určitou nějakou pokoru, takovou, že si člověk uvědomí, jak jsme malí a jak je tady nad náma nějaká podstatně větší síla.
1: No a tím si posunula vlastně to naše povídání do té další roviny a vlastně ty máš povědomí o něčem, co tě přesahuje, o někom, seš křesťanka, jak seš křesťanka, co to pro tebe vlastně třeba znamená i profesně, jak to nějak vnímáš, nebo...
0: No, já si vždycky jako uvědomuju takový to, že vlastně, že jo, já jsem ten krajinářský architekt, ale já si vždycky říkám, že vlastně jakoby největší architekt v tomhle Pán Bůh, který to vlastně všechno stvořil. A ve mně to vždycky i vzbuzuje takovou určitou pokoru nebo i zodpovědnost, když si i na začátku Bible je, že nás sem Pán Bůh postavil a že se máme o tu zemi starat. A tak si vlastně uvědomuju, že opravdu bychom se o ní měli starat a být opravdu dobrými hospodáři. To jednak. A pak taky vlastně i vždycky, když něco navrhuju, tak si říkám, jako že ten nejlepší architekt a zahradník je Pán Bůh a jako, že jo, co já tady vymýšlím, že přiznám se, že vždycky, že tak nějak jako se jako modlím, aby mi Pán Bůh dal moudrost, protože on opravdu tomu nejlíp rozumí. A jako on, že jo, nejlíp ví, jak to všechno funguje, to já jakoby jenom tak jsem takový malej zahradníček ve srovnání s ním. Ale zase je dobrý si uvědomit to, že jakoby my i máme tu schopnost být dobrými hospodáři, protože že dneska se hodně tak mluví o tom, jak je ta země od nás zničená a tak dále, což je pravda, ale zase, když se člověk podívá na krajinu jižních Čech, tak to je vlastně všecko umělá krajina. To bylo předtím, než tam přišli ty rybníkáři, tak to byla prostě bažinatá krajina, která naprosto nebyla k ničemu. A oni tam vybudovali úplně úžasný, důmyslný systém rybníků. A když se tam procházíme, tak jo, to vypadá jako krásná příroda, ale vlastně je to příroda, kterou vytvořil člověk. Takže Pán Bůh nám tu schopnost dal, že můžeme, když jsme teda citliví k té přírodě. Že vlastně jakoby můžeme opravdu tu zemi spravovat i dobře.
1: No to je ohromně povzbuzující, že... že můžeme a jednak máme schopnost a můžeme a že se to teda i děje vlastně zemi kultivovat k tomu, aby byla hezká na pohled a nejenom teda ty smutné příběhy, které vidíme, ty betonové krajiny, ale jo, ale že i jsou pozitivní příklady, to je úžasné. A taky bych asi přidal k tomu takový obdiv, že vlastně jestli Pán Bůh je skutečně jako všemocný, tak a stvořil svět a vesmír, tak mohl krásně nám to hezky i posekat a skultivovat a udělat pěšinky a skalky a podobně, ale jak si pozval nás do toho být tím jeho partnerem v té kultivaci a vložil do nás toho tvořivého ducha, aby jsme vlastně z toho materiálu dělali něco hezkýho. Tak to je hezký. A ty jsi vlastně úplně přímo jako u toho, protože když se podíváme do Genesis a do toho prvního příkazu, který ještě daleko, daleko před desaterem, tak bylo vlastně podmaňte si zemi, že jo? Podmaňte si zemi a vlastně ty jsi teda přesně v tomhletom oboru, kdy jako si podmaňuješ opravdu tu fyzickou zemi. To je moc hezký a je vidět, teda předpokládám, že tě to i baví a že to je něco, v čem jsi ráda.
0: Jako baví, ale jak říkám, že uvědomil si i to, že je to krásný, ale zároveň, jakoby, že je to i těžký a myslím si, že opravdu je důležitý, když člověk pracuje s tou krajinou, tam je takovou nějakou určitou pokoru. Jo, že myslím si, že v tomhle byly lepší naši předkové, možná to, nebo že ono tam měli v něčem jednoduchý tím, že to museli kopat ručně. Jo, my prostě máme techniku, tak někdy máme pocit takovej, jede tam buldozer a bude to jako, jo, že jakoby, jak poručíme, tak bude, ale já si myslím, že jakoby člověk musí tu přírodu jakoby trošku poslouchat, nebo jakoby musí tam přijít na to místo, co vlastně i říkáme našim studentům, že je strašně důležitý, že na začátku tam musí přijít a pořádně to prozkoumat, že jakoby zjistit, jak to funguje, jo, že tak nějak jakoby na tom místě pobít, zjistit, jak to trošku funguje, aby to vlastně jakoby udělal do té přírody, aby nešel jakoby proti tomu danému prostoru. Že tam nesmí člověk přijít s takovým těm, já jsem pán tvorstva a jak já poručím, tak to bude, ale že to musí tak nějak člověk jakoby tvořit, jakoby dotvářet tu krajinu, že člověk vlastně může pomoct těma svýma zásahama, když je udělá jakoby dobře na správném místě. A to je právě taková ta určitá jakoby pokora, takový nějaký citlivý přístup v přírodě a musí mít taky člověk hodně dobrou takovou, jako třeba si představit, jako jak to bude vypadat, když tam ten strom vysadí, nebo jak jako to tomu prostoru pomůže. Jakoby bych řekla, že máme se o tu zemi starat a to znamená jakoby tak nějak jakoby jí pomáhat a nejít proti ní. No, být tím dobrým hospodářem.
1: No, vlastně aniž bys to tušilo, tak skoro cituješ mýho tatínka, který mnoho let byl včelařem a on vlastně měl takový pravidlo, že s každým včelstvem, jednu dobu jich měl i 55, tak s každým včelstvem vlastně se musí pracovat trošku jinak, že každý má svůj charakter a má vlastně respektovat to, na co to včelstvo má, nebo jakou má jako povahu dokonce i povahu. A jo, a vlastně, no, taky povídal si s nima, říkal jim holky moje. No, zkrátka, jako byl to jiný přístup, než takový ten průmyslový, skutečně. Ty jsi říkala, no, kdyby jsme tu krajinu nechali úplně, jako, jak je, nestali se o ní, Tak tady vlastně druh stromu by třeba by byl dominantní.
0: No, takhle ono. Jak
1: by vypadali lesy?
0: Jo, to je fakt takový ten ekologický vývoj sukcese, že tady, ale nebo takhle, spíš kdyby tady v Evropě neřádil člověk, ne, takhle, že jo, zase ono, se na to musíme podívat, že ty lidi ty pole potřebovali, takže ty stromy dávali pryč, ale kdyby tady nezasáhl člověk, tak vlastně v Evropě by byl nejrozšířenějším stromem buk. A to je vlastně, takže jakoby, a ten by byl rostl opravdu až někde vlastně, někde v Itálii, ne, jakoby vlastně až v Itálii, tam mají jeden chráněný přísně les, který je prostě původní les, z buku. Že ono je dobrý si uvědomit, že jako ty smrky nám teďkom žere kůrovec, ale přímě řečeno, kdyby tady, a za to teda mimořádně nemůžou socialistická perioda, ale za to může průmyslová revoluce, kdy se tady začaly vysazovat smrky, protože že jo, rychle rostly, dobrá dřevina, rychle rostoucí, perfektní, a vlastně jakoby tím se narušilo to, že tady v těch našich končinách měly být ty listnatý lesy, ty smíšený, a my jsme se mohli vysadili smrky. Ono to bylo všecko OK do doby, když najednou začalo pár suchých let, tím se odstartoval malér. Takže tady je to právě takový to důležitý, že člověk nesmí jít proti té přírodě, ale s ní, no. Ale jak říkám, to nám zblbly naše předkové.
1: To je zajímavý. A takže třeba to, že máme, nebo měli jsme donedávno, nebo ještě pořád máme velmi rozsáhlé smrkové lesy, je to teda způsobeno člověkem, nebo byl v tom nějaký záměr?
0: Ano, člověkem, protože jakoby smrk rychle roste, má docela dobrý dřevo a právě jakoby se ten smrk vysazoval. Smrk je správně horská dřevina. Že on se vysazoval v těch nižších oblastech, je pravda, že pak jakoby už i ty školky byly v těch nižších oblastech, že se jakoby vysazovaly smrky, ale ty smrky vlastně, že jo, se mají, jakoby jak rychle vyrostly, takže brzo se taky mohly, že jo, pokácet. Že na ty bukový lesy, co by tady správně měly růst, tak na to by se trvalo, čekalo dlouho. A ještě, že jo, ty smrky se házely hustě, takže to bylo pak takový vlastně rovný dřevo, bez, že jo, bez suchů, bez větví. Takže jakoby, že právě, že jako nastal pár suchých období a jakoby i fakt, že ty brouci jsou potvory hrozný, ale jakoby, kdyby ty stromy byly zdraví, tak by se jim ubránili. Jenže oni ty, jak nastalo sucho, tak že ty smrky bojovaly s tím suchem, takže byly oslabený, no a to byl impuls pro ty brouky. Že ten strom, jak byl oslabený suchem, neměl, jinak jako kdyby byl normálně, tak by produkoval plno tryskyřice a vlastně ty brouky by zavalil. Jenže protože ten strom jakoby šetřil svoji energii kvůli tomu suchu, a hlavně kvůli tomu suchu, že ho neměl tu pryskařici, takže se na něj vrhli, ano, a když už se jakoby, že ho pomnožili v jednom stromě. A tam je právě i taková ta nějaká komunikace, co se jakoby trošku jakom říkají věci, že nějak jakoby prostě to pak přelítlo z jednoho stromu do druhého a už je malér, no.
1: Tak to je asi taková souvislost, která je málo kdy řečená nebo zmíněná, že určitě je to smutný, když vidíme spoustu stromů pokácených kvůli kůrovci, ale asi třeba moc nevidíme, že vlastně spoustu těch lesů bylo prostě bylo vysázeno lidma za účelem, nebo v době asi průmyslové revoluce. To je zajímavý.
0: Jako je to smutný. A ono, že opak tupí i, že ty lesy nám tady držají vodu v krajině a totiž to je taky takový, že v té přírodě je všechno hodně propojený. No. A taky, že jo, jak jsem říkala o tém věku těch stromů, tak že jo, jakoby ono je cesta, že jo, zpátky k nápravě, ale je si uvědomit, že prostě je to, nebude to zítra, že ty stromy, když se tam tykom vysadí ty správný, tak zítra tam ten les nebude, musíme si počkat. Ale tady jakoby je dobrý se taky uvědomit, že fakt jako tady je důležitý si jakoby počkat a raději tam opravdu vysadit ty stromy, co tam patří, a jakoby počítat s tím, že to chvíli bude trvat, než to jakoby urychlit něčím zase špatným krokem. Ono vlastně se říká, vlastně, že lesáci říkají, že sázejí stromy pro příští generaci. Že vlastně to, co my teďkom budeme dělat, takový ty dobrý opatření, tak jako zase to je jakoby při tom návrhu, že já říkám, že musím počítat s tím, že ten strom vysazujou malý, bude velký, tak taky vlastně tykom, jakoby, že ty všechny opatření, si myslím, co se jakom s těma lesama je třeba udělat a tak, takže třeba jakoby myslet z toho dlouhodobého hlediska.
1: To vlastně hrozně moc teď i souvisí s tím místem, na kterém se nalezám, protože za mnou to jezero Milada, to je rozsáhlý, na dílku to má asi 3 kilometry a je to mezi Ústím nad Labem a Chabařovicema a je to vlastně zatopený povrchový důl. Ještě před 10 lety to skutečně byl důl se vším všudy a dlouho se to naplňovalo a teď vlastně všechny, ten břeh, ten rozsáhlý plochy jsou právě teďkon vlastně už tam byly zasázený stromy a takže jsou to malý stromky, ale už tak 5 let tady rostou. A jsou to takové bloky, takové jakoby fláky různých druhů. Mě by teda zajímalo, jak moc se trefili do toho, co je pro ně vlastně přirozený. Tak to by mě, to si pro tebe nechám jako diskuzní téma, až zase třeba se sejdem, ale no, to mě napadlo, když jsi mluvila o té revitalizaci.
0: No, ono těž právě to vlastně záleží, to jakoby právě tady ta revitalizace těch poničených těžbou míst, to je taky věda sama o sobě. Tam strašně záleží, jakoby, že nek, jakoby, co je tam poničený, že snaha je tam dát, pokud možno, že nějak tu původní vegetaci. Existuje mapa potenciální přirozené vegetace České republiky a je opravdu třeba nějak to jakoby vymyslet, ale ono pak se tam musí pracovat s takovou nějakou třeba s tou sukcesí, že nejdřív tam nalítnou takový ty světlomilný stromy, kterým nevadí to sluníčko a jakoby naopak to mají rádi. A vlastně ty připravujou cestu nebo připravujou půdu pro takový ty, jak se říká, takový ty stromy toho vrcholního stádia, takový ty lesní, že ty potřebují přistínění, hlavně když jsou mladí, tak potřebují přistínění. Takže vlastně jakoby třeba takový klasická pionýrská dřevina, se říká, že je bříza, která tam nalítne, ta si naopak v tom suchu a sluníčku lebedí, toho potřebuje, ale jo, připravuje půdu, to, že tam pak budou nějaký ty buky, duby jednou. Ale jako u tady těch poničených míst, já si myslím, že se to dá se to perfektně vrátit, ale taky je tam zase třeba přistoupit k tomu opravdu odborně, zodpovědně, vybírat ty správné dřeviny a zase pak jakoby, a zase tam člověk musí počítat s tím vývojem, jakoby, co tam dát na začátku a co tam chce mít cílově v tom posledním stádiu.
1: No tak to se těším, že třeba i tady v tom prostředí na těch březích se teda dějou i další vývoj, protože se začínají jezdit turisté a bude tam kopání, ale myslím, že bylo hrozně fajn, kdyby třeba tady vyrostla nějaký koutek toho, nějaký takový infokoutek, jak to probíhalo a jaký jsou plány. No, už se chýlíme k konci a vlastně máme tady poznámku od jednoho diváka, že vlastně v Beskydech také byly, podobně jako v jižních Čechách, tak jsou tam vytvořeny nějaké umělé vodní plochy, které přispívají k tomu, k dobru té krajině. A ještě to trošku souvisí i s tím, že stromy mají i schopnost teda snižovat teplotu. Jak to s nima je? Jakoby třeba v tom městě nebo v ulici, jak v čem nám stromy v tomhle můžou být dobru?
0: Ano, no, jakoby stromy, ono se jako právě zase v souvislosti s tím bedrem, jak byly poslední dobou ty velký, že jo, bedra ve městě, tak že asi, víš, jak jako Prahou projížděly kropící vozy a ochlazovaly, přímě řečeno, kdyby pražské ulice byly plný stromů, tak by ty kropící vozy nebyly třeba. Ale to jsou jakoby opravdu vědecky dokázané, že stromy opravdu mění klima a že ochlazují vzduch v létě a opravdu jsou schopní to snížit o nějakých 3 až 4 stupně. Ono je tam jakoby, ono je těch efektů víc, jednak jakoby oni ten vzduch zvlhčují, což jako už je jenom, už tady to je úplně úžasný, že zvlhčí o nějakých 5-7%. A potom jakoby to ochlazují a ono tam vlastně takový ten efekt jednak, že vlastně hážou stín a potom vlastně, že jo, ty základy fyziky, teplej vzduch jde nahoru, studený dolů, takže vlastně jakoby jak ten strom vrhá stín, takže pod ním je chladněji a že to tam vlastně cirkuluje. Já si myslím, že každý ví, že v létě je hodně velký rozdíl, jestli člověk stojí pod stromem anebo mimo strom. A teď umžil ještě v tom městě, jak je to všechno betonový. Takže ono se říká, že stromy ve městě mají hrozně moc funkcí, jinak že ochlazují ten vzduch, slhčují. Potom vlastně, jakoby, že ty stromy taky přispívají tomu vodnímu režimu, že vlastně stromy vypijou tu vodu, takže ta voda neodtrčí do kanálu a do moře, ale že vlastně jakoby zůstane tady na tom místě. Taky samozřejmě znižují prašnost ve městě, to je taky jako hodně důležitý. A vůbec jakoby taky nějaký takový ty kladný ionty vážou a tak dále, že to souvisí s těma procesama, s tou fotosyntézou, co probíhá a tak dále, a tak dále. Takže stromy ve městě jsou fakt důležitý, hlavně v létě. No, furt, ale jakoby v těch letních horkých měsících jsou z toho schopný hodně udělat. Ale pak tam je problém, že ten strom, co má nad zemí, má i pod zemí, takže stromy ve městě jsou skvělý, ale musí se jakoby počítat právě při té výsadbě a dát jim dostatečný prostor. Že pokud zase těm stromům my nedáme to, co potřebují, tak pak oni nám zase nedají to ochlazení vzduchu, co bychom my potřebovali.
1: To je úžasný. Úžasný, jaký je na jednu stranu jednoduchý a na druhou stranu někdy obtížně nebo lenivě aplikovatelný způsob řešení těch výzev městského života máme k dispozici. No ale úžasný, že máme teda taky lidi jako seš ty v tomhletom oboru a nejenom, že k tomu přistupují jako se získat znalosti, ale i srdcem a navíc teda u tebe je tam ten úžasný takový i ten duchovní rozměr, že si uvědomuješ tu potřebu po pokoře a že to vlastně spolupráce s tím nejvyšším architektem. Super, tak moc děkuju. Krásně nám ta hodinka utekla. Rozhodně to je spíš taková ochutnávka, než vyčerpávající povídání. Je mi úplně jasný, že ještě mnoho nebylo řečeno, ale moc děkuju, že jsi byla naším hostem v tomhle pořadu. Je tady dobrovolná možnost pro ty, kteří by třeba se chtěli podívat na chvíli do Bible, tak po nějaký chvilce bude tato místnost otevřená. Podíváme se na takový příběh taky, který se odehrál u stromu na Moruši, mimochodem. Takže k tomu jste zváni. Moc děkuju. Těším se zase někdy příště.

Se zahradní a krajinářskou architektkou Romanou Michálkovou hovořil vedoucí univerzitního křesťanského hnutí Tomáš Uher. Na stránkách UKH najdete kromě této přednášky o její obrazový materiál a také mnohé další přednášky. Další akademie nás čeká za týden, tato ještě v neděli v 17 hodin a nebo v úterý po 22. hodině.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Osmá hodina večerní na své vysílání Rádia 7 zavede do Markova evangelia. Společně s Petrem Vaďurou a Jáchymem Kondášem budeme procházet příběhem bohatého mládence, který se setkal s Ježíšem a co udělal? Změnil svůj život, nebo jaké poučení si z tohoto příběhu můžeme vzít? Poslouchejte za necelou čtvrt hodinku. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol.

Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Kniha proroka Jeremiáše, 1. kapitola, 5. verš.

0: Milí posluchači, přeji vám dobrý poslech Rádia 7. Začíná pořad ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium. Navážeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto evangelia na předchozí pořad, ve kterém jsme začali číst 10. kapitolu. A naším průvodcem bude opět kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Dobrý den, Jáchyme.
1: Dobrý den.
0: Řekl jsem, že jsme už 10. kapitolu rozečetli, přečetli jsme prvních 12 veršů, ve kterých je pojednání o manželství a o rozluce. Navazuje nějak ten další text na tuto perikopu?
1: Můžeme říct, že navazuje do určité míry takovou volnou asociativní asi metodou, kterou ostatně vidíme v písmu často. Velmi dobře se to dá pozorovat například v způsobu, jakým jsou řazeny verše v mudroslovné literatuře, kde vždycky se objeví nějaké téma a potom to další na to je tak jako asociativně přiřazeno. Tak i tady vidíme, že ty děti nějak souvisí s tím partnerským vztahem, tak to je možná ta vazba, kterou tam nacházíme a kterou tam vidíme. Jinak si myslím, že ten text by mohl stát samostatně, že to je právě jeden z těch textů, které by mohly být vřazeny i na nějaké jiné místo. Ale to, co spojuje ho s tím předchozím a s těmi, které následují, tak to je určitá etická rovina té výpovědi.

0: Je to najednou část Markova evangelia, kde se přemýšlí o tom, jak má člověk jednat. Není úplně konkrétně řečeno, že tak to má jednat pouze křesťan, pouze ten, který následuje Krista, ale vyplývá to už vlastně z toho, že Kristus je tím, kdo vydává ten autoritativní postoj k tomu, jaké má být naše jednání. To znamená, my ho musíme nejdříve přijmout jako hlas, který je pro nás podstatný, kterému důvěřujeme, a to už samozřejmě děláme z určitého ohledu naší víry nebo z perspektivy naší víry. Čili jsou to texty, které ukazují křesťanům, církvi, jakým způsobem máme spořádávat náš život, co je podstatné a co je naopak vedlejší, co jsou cesty, které vedou k budoucnosti, jsou smysluplné, vedou k naději, a které naopak jsou nějakými slepými uličkami.
1: Pro nás bude ta perikopa zajímavá ještě z jednoho důvodu. Budeme zde totiž narážet na kulturní odlišnost doby, ve které vzniklo evangelium a ve které se odehrává ten příběh, a doby současné. Ale k tomu se dostaneme. Přečteme si tedy z 10. kapitoly Markova evangelia verše 13. až 16. Tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Téma děti. Kdo jsou děti v evangeliu?
0: Je to tak, jak jsi říkal, že ten velký posun kulturní, ten rozdíl, tady hraje značnou roli, protože myslím, že v naší době je role dítěte dost odlišná od tehdejší doby. My z písma rozpoznáváme takový trochu ambivalentní vztah k dětem. Na jedné straně jsou děti vnímány jako velké požehnání od Hospodina, zejména synové, kteří se rodí, tak jsou vlastně pokračováním nejenom té linie svého otce a pokračováním toho rodu, ale hlavně velkou sociální jistotou, jsou zabezpečením toho, že o ty rodiče bude postaráno, když už nebudou moci se o sebe postarat sami. A k tomu směřují jak přikázání, tak všechny ty příběhy, které známe například z knihy Genesis o praotcích a o tom, jak ti synové měli velký význam. Čili je to něco, co je vnímáno jako dar a velmi líbí Boží dar. Na druhé straně víme, že i když ta společnost nebyla nějak necitlivá, nějak nelaskavá a určitě rodiče měli rádi své děti, tak v tom společenském životě děti nehrály příliš velkou roli a vlastně se čekalo až na chvíli, kdy se stanou těmi plnohodnotnými lidmi, tou plnohodnotnou součástí té společnosti. A do té doby ta jejich pozice nebyla v některých ohledech nepodobná například domácím zvířatům. Bylo to prostě něco, o co se člověk musel starat, co měl rád, do čeho vkládal své naděje, ale ještě to vlastně zatím nebylo tady. To znamená, jestli můžeme to tak zkrátit, tak myslím, že se dá říct, že děti byly lidé, kteří zatím neplnili plnohodnotně funkci, ke které byli stvořeni. Byli vnímáni jako takové rozvíjení, teprve příprava té jejich funkce. Myslím, že v tomhle ohledu se ten náš postoj změnil, že dnes vnímáme děti jako plnohodnotné lidi už od narození. A možná v takové některých místech naší společnosti se trochu k té roli dětí blíží spíš lidé, kteří jsou staří. Lidé, kteří vlastně už neplní tu svoji funkci, nemohou chodit do práce, nemohou vykonávat své zaměstnání, postupně vyhasínají nějakým způsobem jejich partnerské vztahy a tak dál. To znamená, jsou to takový neúplní lidé. Stávají se z nich určitým způsobem neúplní lidé. Je to dané tím, že naše společnost se silně soustřeďuje právě na tu vitalitu a na tu schopnost produkovat něco, něco vytvářet. A tak kdybychom dnes chtěli hledat takový ekvivalent, tak možná ho najdeme právě naopak v těch starých lidech.
1: Možná bychom mohli také připomenout třeba mentálně postižené, protože ti jsou obecně společností považováni v podstatě za zbytečné.
0: Určitě. Budou to zkrátka takové postavy ve společnosti, kterým zdá se něco chybí do lidskosti. A to je věc, která se samozřejmě kulturně proměňuje. A abychom porozuměli teda tomu místu dětí právě v evangeliu, tak musíme vnímat tento jejich význam, tuto jejich rovinu, toho neúplného lidství, toho, že nejsou vlastně zas tak úplně podstatní prozatím. Třeba jednou budou, ale teď ne.
1: Takže když přicházejí k Ježíši a učedníci to zakazují, tak ten motiv učedníků je, že to je neefektivní, že to je zbytečné, nezdržujte mistra.
0: Myslím, že tady i ta časová symbolika toho zdržování je velmi trefná, protože se jakoby zdá, že jsou věci, které jsou podstatnější, které jsou mnohem důležitější, kde opravdu o něco jde a tady o nic nejde. Je to vlastně i v rámci toku toho evangelia takové zadrhnutí. Teď se řešily velké otázky, otázky partnerství dospělých lidí, budou se řešit otázky majetku, to všechno je důležité, to se nás týká a najednou je tady chvíle, ve které přicházejí děti. Malinko mi to někdy připomíná tu životní praxi, v které člověk stojí, že děláme důležité věci, děláme nějaké zaměstnání, řešíme otázky našich vztahů a pak se do toho vloží najednou ty děti a zaklepou na dveře a řeknou a já bych chtěla, aby si se mnou teď hrál s legem a já si říkám, teď se to zadrhlo, teď nestíhám žít, protože to dítě po mně chce, abych mu věnoval pozornost a teď prostě to není to důležité. A myslím, že nás to zdržení, ten motiv toho zdržování může trochu vlastně uvést i do kontextu jiného velmi důležitého novozákonního textu a to je podobenství o milosrdném Samařanovi. Tam také vlastně se objevuje člověk, který zdánlivě zdržuje ty ostatní od toho, co je důležité. Je to člověk, který je v nouzi, je zbytý, je mimo sebe, znamená zase opět je to člověk tak trochu nelidský v ten daný moment, a zdržuje ty důležité lidi od toho, co oni chtějí dělat a co mají dělat.
1: Ježíš se na ty učedníky rozhněval, což je docela silná výpověď, a říká jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Jakým takovým?
0: To je právě ta klíčová otázka toho našeho textu, protože ta nám může pomoct porozumět a zároveň nás může odvést úplně na cestí. Často ten motiv dětí je vykládán pomocí kategorie nějaké čistoty nebo neskaženosti, důvěřivosti. Prostě toho všeho, co chápeme, že patří nějak k dětem, že to je jejich charakteristikou. A když Ježíš říká právě takovým patří Boží království, tak se zdůrazňuje ta neskaženost, čistota, důvěřivost, možná zranitelnost. To je jeden možný přístup k tomu. Druhý samozřejmě možný přístup, který také je poměrně hojný, je to vnímat opravdu doslovně a to sice tak, že ty děti opravdu sami o sobě, že tam je rozhodující ten věk, to, že prostě jsou to malé děti, tak že oni jsou v centru Ježíšovy pozornosti. Že Ježíš zkrátka má nějaký něžný, láskyplný vztah k dětem a proto i my máme se takto něžně a láskyplně soustředit na ty děti. A já si myslím, že blíž k pravdě budeme, když znovu tedy posílíme ten motiv té jejich nedostatečné lidskosti nebo neúplné lidskosti, té nezralosti, toho, že nenaplňují zatím nějaké očekávání, nějakou funkci, ke které jsou stvořeni. A když se na to budeme dívat takto, tak ty děti uvidíme najednou v zástupu dalších podobných postav. Právě těch různě ubitých, zraněných, nemocných, postižených démony, v dnešní době těch lidí starých nebo lidí, kteří nejsou produktivní z nějakého důvodu ve společnosti. Lidí nemocných nejenom takovými běžnými fyzickými nebo duševními chorobami, ale také třeba lidí závislých. A to všechno nám otevře skupinu lidí, které prostě vnímáme jako takovou brzdu v té naší společnosti. Ty, kteří brzdí ty ostatní, ty zdravé, plnohodnotné a produktivní v tom jejich pohybu. A ku podivu Ježíš právě ukazuje, že tito lidé, tyto brzdy společnosti, jsou ti, kterým patří Boží království. A myslím, že to je jeden z těch momentů, ve kterých se nám ukazuje paradoxní povaha církve. To, že společenství církve stojí na úplně jiných pravidlech, nebo by mělo stát na úplně jiných pravidlech vnímání společenských vztahů, než je to v normální společnosti. Že těmi nejpodstatnějšími, těmi stěžejními, už pro nás nemají být ti, kteří jsou dokonale produktivní, schopní a akční, i když je třeba obdivujeme a potřebujeme a mají svůj smysl, ale že v jejich stínu nám nesmí zmizet ti nedůležití, neproduktivní, právě ti, kteří zdánlivě brzdí naše projekty, naše plány a záměry.
1: Jakoby tato kratinká perikopa suplovala blahoslavenství z úvodu kázání nahoře.
0: Určitě je to text, který spadá do velmi podobného myšlenkového kontextu a můžeme v tom vidět tu společnou teologickou linii, která vlastně prolíná tady evangeliem a prolíná potom vlastně epištolními texty, kde se pak ukazuje, jak nesnadné pro to společenství církve bylo opravdu to vzít vážně. My víme, že to není jenom náš problém, problém naší církve dnes, ale že to byl problém už tehdy, že zkrátka přijetí té obrácené, té paradoxní logiky Božího království, která se nějakým způsobem realizuje v církvi, bylo prostě nepřijatelné pro ty lidi a že církev vždycky znovu a znovu utíkala zase a vracela se k tomu, jak to chodí v té společnosti. Zase hledala ty vzory svého jednání v té okolní společnosti, v její kultuře, v jejich zvyklostech, tradicích. Není to věc jenom novozákonní církve, je to věc už Izraele, protože když Hospodin říká, vaše společenství bude posvěcovat ta ostatní společenství už tím, že bude jiné, že bude mít jiné vnitřní zákonitosti, tak na to Izraelité odpovídají, ale my chceme, aby naše společenství bylo stejné. My chceme, abychom také měli krále, tak jak ho mají okolní národy, a chceme, aby jsme nevyčnívali z toho celku stvoření. Chceme být vlastně s těmi ostatními za dobře a to znamená za jedno. A to se dneska církvi stává velmi často a opět je v tom slyšet i ten argument, když to děláme tak, jak to říkal Kristus, tak jsme ostatním problázny. A to my nechceme, protože pak církev nemůže mít platný hlas v té společnosti. Čili vlastně takovou úplně absurdní oklikou se snažíme dostat k tomu, aby nás společnost brala vážně a někdy propadáme pocitu, že tou jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je vlastně vzdát se evangelia.
1: Zde ale nejde jenom o to přijímat ty slabé nebo zbytečné nebo zdánlivě neperspektivní. Ježíš zde v 15. verši říká a uvádí to tím slavným amen pravím vám, čili je to důležité, říká slova, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. To znamená, že tady najednou to dává jako podmínku a chce, abychom my byli těmi, kteří jsou těmi dětmi nebo těmi neperspektivními.
0: Tady, když budeme tedy nějak rozvíjet tu myšlenku nebo ten náš pohled na to, co to znamená to dítě, tak musíme začít vnímat, že přijmout Boží království jako dítě znamená přijmout sebe sama jako toho, kdo je před Bohem neperspektivní brzdou a nikoli tím skvělým borcem, který může vlastně k tomu hodně přispět a může být pro Pána Boha nějak užitečný a důležitý v tom pohybu k Božímu království. Že Boží království není něco, co my můžeme projektovat, co můžeme nějak budovatelsky tady vytvořit a uvést do života, ale že to je něco, co prostě dostáváme, protože Pán Bůh se nad námi slitoval v té naší poloviční lidskosti, v tom, že my jsme právě těmi neúplně hotovými lidmi, jsme takovými pololidmi a že nás uvádí a volá nás, abychom k němu přišli. A to je, myslím, právě velmi důležitý moment, který člověk opravdu potřebuje, aby mohl nějak vstoupit do toho pohybu k Božímu království. Nebo aby mohl přijmout, že Boží království se pohybuje směrem k němu. Pokud právě sami sebe budeme stále vnímat jako ty důležité, perfektní, ty, kteří drží otěže v rukách, tak se s tímto Ježíšovým slovem míjíme.
1: Co s tím posledním veršem? Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. To vypadá jako takové to skutečně citové, láskyplné jednání.
0: Ono, totiž vždycky, když mluvíme o požehnání, o těch aktech, které vypadají jako rituální náboženské akty vzkládání rukou, tak si musíme uvědomit, že to jsou akty, které v sobě obsahují skutečný lidský zájem o toho druhého. Není to technika, není to nějaká náboženská technika, kterou můžeme v pravou chvíli aplikovat jeden na druhého, protože zrovna teď se to hodí, nebo je to součástí bohoslužeb, ale je to niterná věc. A já sám osobně třeba můžu říct, že pro mě takovým momentem, který mě velmi silně přitáhl ke křesťanství, bylo, když jsem se účastnil bohoslužeb, nebylo to v žádném charismatickém prostředí, ale v evangelické církvi. A ten člověk, který vysluhoval ty bohoslužby, říkal všechny věci, které říkal, tak, že jsem věděl, že jsou pro něho osobně velmi důležité a cítil jsem v nich jeho lásku, jeho takovou vnitřní vášeň, jeho víry. A uvědomil jsem si, že to nejsou jenom ty rituály. Uvědomil jsem si, že to je něco, co má opravdu význam, co má smysl, že to je živý jazyk, kterým může člověk vyjádřit svoji víru. A byl to jeden z těch momentů, díky kterým jsem já sám uvěřil. A myslím si, že to je potřeba si uchovat. Že ani to nejsou jenom nějaké něžnosti a infantilnosti, které prostě z nás tak vyskakují, jako když jsme doma s vlastními dětmi, ale zároveň to není ani nějaký chladný náboženský jazyk, který prostě používáme jako techniku a jako profesionálové si dáme požehnání a běžíme zase dál, ale že to je věc, která je spojená a že náboženství se od vztahu vlastně odpojit žádným způsobem nedá a nemá, protože to vede nakonec k deformaci toho obsahu všech těch aktů, jako je právě požehnání nebo skládání rukou. Jednu věc, kterou myslím, že je podstatné říct k tomuto textu, tady samozřejmě jsem nesený tou svojí vlastní tradicí, ke které patřím, a to je tradice baptistická, je, že tento text byl v historii a i v současnosti často trochu z mého pohledu zneužíván jako text, který ospravedlňuje křest nemluvňat. A to si myslím, že stojí za to možná říct, že takovou spojnici v něm vlastně nenacházíme a že pokud hledáme oporu pro křestní praxi, tak ji máme hledat v těch textech, které o křtu opravdu mluví. V Novém zákoně takových je mnoho. Takže myslím si, že to možná stojí za připomenutí, že to úplně není legitimní argument.
1: Nicméně ten text sehrál určitě pozitivní roli v tom, že křesťané měli zájem o děti. I v dobách, kdy to ještě nebylo tak společensky normální, jako je to dnes.
0: Určitě. Já si myslím, že vlastně všechny ty texty, které někde mluví o nějaké marginalizované skupině ve společnosti, jsou pro nás životně důležité, protože když čteme písmo a posloucháme kázání, tak nám znemožňují tu skupinu vytěsnit. Někdy si říkám, ať je tam ještě víc takových skupin, ať je tam ještě víc takových marginalizovaných lidí, abychom nemohli si dovolit si vytvářet neustále ty, které prostě budeme odstrkovat. To znamená, pozitivní roli v tomto smyslu ten text hraje. Na druhou stranu buďme opatrní na to říkat s nějakým sebeuspokojením, že jako jsme dosáhli toho, že děti mají velký význam ve společnosti a tak. Ono, zájem křesťanů o děti, ano, historicky to tak skutečně je. Na druhou stranu můžeme vidět i to, že velký pohyb v tom a velmi důležitý pohyb v tom sehrálo potom sekulární humanismus, který vlastně víc ještě vtáhl děti do toho zorného pole dospělých lidí a jejich zájmů. A na druhou stranu křesťané taky někdy jednali s dětmi velmi tvrdě, surově, necitlivě a to znamená, nesnažme se to prodat jako svoji kvalitu před těmi ostatními, protože oni nás často a pravdivě upozorní na to, že jsme také jednali úplně opačně. To znamená, pro mě to reprezentuje boží zájem o děti a boží zájem o ty marginalizované, ke kterému nás volá. A nám se to někdy více a někdy méně daří a usilujeme o to, aby se nám to dařilo co nejvíc.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Přečteme teď delší úsek od 17. do 31. verše. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš? Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval: Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. K Ježíši přichází bohatý člověk a ptá se ho, co má dělat, aby měl podíl na věčném životě. A zvláštní je, že celý ten příběh je uvozen takovou epizodou. On Ježíše oslovuje mistře dobrý a Ježíš se proti tomu ohrazuje. Co to znamená to Ježíšovo nikdo není dobrý, jedině Bůh? Proč to tady říká?
1: Myslím, že to dost souvisí právě s tím textem, který se před námi potom otevírá, protože ten mladík se vlastně ptá na to, jak může být dobrý před Bohem, jak má dosáhnout toho, že bude před Bohem shledán jako spravedlivý. A na to Ježíš odpovídá, tohle není věc, která je v lidské síle. A zajímavé je, že sám sebe zahrnuje do té lidskosti, sám sebe tady prezentuje jako člověka, což je u Marka velmi silný motiv. Zatímco někteří jiní evangelisté nebo jiní svatopisci z Nového zákona ukazují Ježíše jako postavu spíše božskou a zdůrazňují tu jeho silnou vazbu na Boha a jeho vztah k Bohu, tak u Marka je to mnohem častěji poslušný člověk, v kterém to božské prosvítá, nějakým způsobem se skrze něj k nám otevírá a ukazuje. To je, myslím, pro nás potěšující a sympatický rys a už to samo o sobě, že Ježíš tady říká, nikdo není dobrý, čili zahrnuje sebe k nám. Už to samo o sobě je evangeliem toho textu, protože ukazuje, že Ježíš se opravdu solidarizuje s námi jako s těmi nedokonalými. Ten text vlastně je poměrně tvrdý a to, co si na něm všimneme na první pohled, je určitá jeho tíživost. Ono je velmi snadné se k tomu textu postavit jenom s tím, že se týká majetku tak, jak mu někdy rozumíme, to znamená peněz, případně nějakých hodnotných statků, které máme, vlastníme. A je snadné si říct, ale já v takové situaci nejsem. A možná se to bude týkat velké části křesťanů, velké části toho společenství lidí, kteří poslouchají ten text, protože je poměrně málo lidí, kteří si o sobě řeknou, já jsem opravdu tedy až nechutně bohatý a tedy ten text se mě týká, zasahuje mě. Většinou máme tendenci sami sebe vnímat jako ty, kteří by mohli být mnohem bohatší a proto vlastně zas tak bohatí nejsou a nemusí nás to trápit. Ale tady si musíme hned na začátku položit otázku, co toto bohatství, co ten majetek vlastně je, co představuje. A myslím, že by nebylo správné to vnímat nějak úzce, ale že musíme do toho majetku, do toho, co máme, zařadit opravdu všechno, včetně nějakých našich zkušeností, bohatství, dejme tomu emocionálního, možná sexuálního života. Musíme tam zařadit také naši vzdělanost, také všechno ostatní, co prostě v našem životě máme jako ten obohacující dar, který jsme dostali nebo který jsme nějakým způsobem spolu vybudovali a shromáždili.
0: Možná, že do toho patří i ty věci, které tady pak Ježíš vyjmenovává. Dům, bratři, sestry, matka, otec, děti, pole. Čili všechny věci, které tvoří součást toho mého světa.
1: Určitě a ještě k ním právě přidáme i ty věci, které nejsou vlastně materiální povahy. Právě ta vzdělanost nebo nějaká zkušenost, která je pro nás velmi důležitá, která prostě patří k tomu, co jsme my sami. A to je možná podstata té věci, že ten majetek nebo to, co jsme nashromáždili, se stává naší součástí. Ono je to přirozené a není to vlastně v prvním plánu úplně špatně, ale nakonec se ukazuje, že všechno, co máme a co jsme nashromáždili, nějakým způsobem zahrabává tu kotvu našeho života na jedno místo a znemožňuje nám to pohyb. A to je další důraz, který v tom textu je velmi silně viditelný, protože Ježíš je v pohybu. On přichází a zase odchází, vydává se na cestu. A ten mladík je smutný z toho, že vlastně mu ten pohyb mizí před očima. On zůstává na místě, protože není schopen takového pohybu. Má toho příliš mnoho, táhne ho to k zemi, táhne ho to k jednomu místu a nemůže to všechno najednou opustit. A to je, myslím, to, co se nám tady naznačuje, že vlastně často i ty dobré věci, že majetek sám o sobě není nějak negativní, není to nějak špatná veličina, zvlášť pokud ho chápeme takto komplexně. Takže nás to prostě uvazuje na nějakém konkrétním místě, ze kterého potom nemůžeme úplně snadno vystoupit. A otázkou je, co s takovou uvázaností, co s takovou zakotveností můžeme dělat.
0: Možná si tu otázku nechme zatím ještě v záloze, protože když budeme sledovat ten text, tak zjistíme, že Ježíš nejprve dělá jakousi odbočku směrem k přikázáním, jako by to bylo něco, co bylo tak běžné, co si tak ti lidé představovali, že tak asi se ten věčný život dosáhne. A já si myslím, že většina lidí si to dnes myslí také, že prostě do nebe přijdou ti, kteří žijí slušný život a plní Boží přikázání.
1: Je to zase moment, který nás přivádí opět k té myšlence toho legalistického přemýšlení a toho uvažování, že vlastně dodržování nějakých základních pravidel činí z člověka toho, který je spravedlivý před Bohem. A to je koncept, který vlastně nenacházíme jenom v tom židovském přemýšlení, ale nacházíme ho v mnoha různých náboženstvích, filozofiích na celém světě. A v tom si myslím, že právě tvoří křesťanství určitou šokující vlastně proměnu, když říká, že tomu tak není. A je to nesnadné přijmout nejenom pro lidi, kteří stojí venku a dívají se na křesťanství z té vnější perspektivy, ale i pro lidi, kteří uvěřili, je velmi nesnadné žít v tom obráceném modelu existence, kdy my si nezasluhujeme a nevysluhujeme, nekupujeme si od Boha jeho milost tím, co děláme, protože prostě to zkrátka není možné a nemáme na to. To je věc, která je vlastně takovým trvalým zápasem křesťanského života, protože my žijeme jako ti, kteří byli Bohem vykoupeni zcela zadarmo, to jsme přijali, věříme tomu, ale zároveň se ukazuje, že v našem běžném každodenním životě i v životě té církve, v které stojíme, se nám to vůbec nedaří naplňovat a zviditelňovat tím, jakým způsobem žijeme.
0: Přesto je tady moc pěkný detail v tom vyprávění, když ten mládenec odpověděl: mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí, tak evangelista zde říká, Ježíš na něj s láskou pohleděl.
1: Je to další takové nedorozumění, které někdy právě se může týkat těch novozákonních textů, když vidíme ten obrovský důraz na Boží milost a na to, že lidské síly nepostačují na to, aby si získali tu milost svým jednáním, tak to někdy vede k dojmu, že nový zákon je vlastně v tomto ohledu protizákonný a že vlastně ukazuje, že to dodržování zákona je zbytečné, že je na nic. Že stejně v tom obstát nemůžeme a můžeme vlastně to odložit úplně stranou jako něco nedůležitého, protože my už žijeme jenom z milosti. Ale to je velké nedorozumění, protože se ukazuje, že ani Ježíš, ani učedníci, ani raná církev takto ten důraz nového zákona na milost nechápali. Chápali ho jako určité uvedení do toho života, který je pravdivější, je plnější a víc odpovídá Božímu záměru a Boží milosti zjevené v zákonu. To znamená, my už se nemusíme stresovat, že se nám to zas tak úplně nedaří. Nemusíme kvůli tomu sami sebe odsuzovat. Ale neznamená to, že máme teď žít nějakým rozpadlým životem bez ohledu na ty ostatní, bez ohledu na Boha, protože nám Pán Bůh to už všechno dopředu zaplatil. A to je takový moment, který v evangelích probleskuje a je to jedno z těch míst, kde se objevuje, kdy vidíme, že Ježíš to dodržování zákona vnímá jako pozitivní. Vnímá ho jako úsilí člověka o to být na blízku Bohu a slyšet Boží slovo, přijímat ho jako normativní ve svém životě.
0: Přesto Ježíš připojuje jistou podmínku, jedno ti schází, jdi prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. A ten mládenec svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. To už tam připomíná potom Marek jako pisatel. Ale z tohohle by se přece také dala udělat nějaká podmínka, nějaké pravidlo. Prostě věčný život budeš mít tehdy, když rozdáš všechno a budeš chudý. A mnozí to tak dělali.
1: Je to další z těch momentů, kdy se ukazuje, že to doslovné čtení je možné a zakládá určitou životní praxi. A já bych ani neříkal, že to je špatné porozumění. Myslím, že když to někdo pro sebe přijme v takové doslovnosti a naplní to, tak budiš. Může to být k velkému prospěchu. Na druhou stranu myslím, že ani to nemůžeme chápat zase jako takovou zelenou kartu do toho Božího království, která nás tam vpustí a díky které už jsme teď teda opravdu za dobře s tím Pánem Bohem, zatímco ty ostatní ještě to neudělali, tak ještě stále jako té dokonalosti nedosáhli. Protože by to zase bylo předběhnutí Boží milosti, předběhnutí Božího odpuštění. Tu míru si určujeme vždycky sami. A to, že to je nesnadné a že následovat takový krok, který udělal tento mladík, to se odráží už v tom samotném textu, kde se říká, tohle je pro lidi přece nemožné. Je to něco, co většina z lidí nedokáže. Já jsem si u toho vzpomněl při čtení toho textu na Jana Amose Komenského, který byl právě velmi bohatý člověk právě v tom rozměru myšlenkovém, intelektuálním. A potom, co ten jeho velmi naplněný a bohatý život končil, tak v roce 1668, krátce před smrtí, napsal svou knihu Jedno nezbytné, kde vlastně se ukazuje v textu té knihy, jakoby všechno to, co v životě člověk shromáždí, ústilo nakonec stejně do toho jednoho, co je podstatné, do toho jednoho nezbytného a nedalo se to tím nějak vyvážit nebo nahradit, nedalo se to vyměnit. Musí člověk nakonec stejně přijmout to, že všechno, co shromáždil nějakým způsobem, nepatří jemu, není to jeho, ale že to společně s ním patří Bohu. A to pro toho mladíka v tu chvíli bylo nepředstavitelné. Bylo nepředstavitelné vyměnit všechno, co má ve svém životě, co shromáždil sebe sama, za to vyjití někam do neznáma, za to jedno nějaké podstatné, nezbytné, kterému Ježíš postavil před oči.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem tímto textem je Jáchym Gondáš. Poté, co mládenec odchází, tak Ježíš se rozhlédne po svých učednících a začne je, řekl bych, trochu provokovat. Protože jim říká, jak je těžké, aby bohatí vešli do Božího království, a když učedníci na to nereagují, tak to řekne ještě jednou a ještě tvrději. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. A tady už se říká, že se více zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen. A mně přijde tato otázka za těžiště celého toho příběhu, abychom si tuto otázku kladli, jak tedy může být člověk spasen?
1: Bych ještě to těžiště posunul o jeden kousek dál k té Ježíšově odpovědi. Tam mi přijde jako tím podstatným těžištěm, protože ta otázka je to, co pokud uvěříme v Boha, v nás přirozeně vzrůstá jako nějaká tíže vnitřní. A zvlášť pokud jsme konfrontováni s podobným textem, jako je tento, tak si začneme ptát sami sebe, jak jsem na tom já ve vztahu k tomu, co vlastním, čím se obohatil můj život. Nejsem příliš zarostlý do toho haraburdí, které jsem si tak zamiloval a které jsem nashromáždil, nejsem příliš zarezlý do té své hromádky, toho svého majetku. A možná také zjistím jako ten mladík, že to tak je, že nejsme schopni v tuto chvíli úplně se odříznout od všeho. A klademe si tu otázku. A Ježíšová odpověď, ve které říká, že u Boha je to možné, to, co u lidí možné není, je, myslím, vyústěním toho textu a vrací se vlastně k tomu motivu, kdo je dobrý. Že ukazuje, že Pán Bůh je ten, kdo nás vytahuje z té zarostlosti a že bez jeho pomocné ruky, bez toho, aby on přicházel k nám, bez toho jeho přicházení do našeho života, my k němu nepřicházíme, my k němu nedojdeme. A to je pro mě to hlavní evangelium toho textu, že my nemusíme se bát, nemusíme se zžírat nějakým strachem, ale můžeme teď při vědomí toho, že to Pán Bůh dělá, že to dělá i v našem životě, že k nám přichází, že nás osvobozuje, hledat způsoby, jak s ním spolupracovat na tom našem osvobození. Kde je něco, čeho se můžeme zbavit, už nemusíme, protože to není nezbytná podmínka, ale je to pro nás dobré, protože se nám bude lépe dýchat, bude se nám snadněji kráčet.
0: To se netýká vlastně jenom majetku, to je celkem pochopitelné. Mě vždycky k této otázce učedníku přivede kázání nahoře, které ústí do takových výroků, nebude-li vaše spravedlnost hojnější spravedlnosti farizeů a zákonníků, nevejdete do Božího království. Nebo kdo řekne blázne, tak skončí v jezeře ohnivém. A dokonce tam je potom výrok, že máme být tak dokonalí, jaký je dokonalý náš Otec v nebesích. A ve mně to vyvolává stejnou otázku, kdo tedy může být spasen. Jáchyme, ale tady potom přichází učedníci a ozývá se Petr s takovou argumentací, ale my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. To může být ten pocit člověka zase, který tedy skutečně něco obětoval. Možná, že by někdo mohl říct, já jsem pro tebe, Ježíši, trpěl ve vězení, nebo já jsem byl na misii někde daleko. Je to zásluha, nebo jak je to tady vlastně pojímáno, to, co tedy člověk dělá?
1: Já myslím, že to je zase takové upokojení na druhou stranu pro ty, kteří se rozhodli v tom následování ke krokům, které nejsou snadné. A je to určité upokojení v tom, že takové kroky nejsou zbytečné, že to není marnost. Ono to totiž často tak vypadá. Vypadá to tak právě v konfrontaci s tou okolní společností. Všichni usilují o maximalizaci svého majetku, všichni se snaží dosáhnout nějaké kariéry, a já jsem se kdysi dávno rozhodl, že to dělat nebudu a najednou mě zavaluje ta tíže toho, jestli to nebyla vlastně hloupost, jestli mi neujel vlak, jestli jsem neudělal ve svém životě rozhodnutí, které bylo třeba unáhlené a jestli to Pán Bůh skutečně po mně chce nebo nechce. A na to Ježíš odpovídá tím upokojením, ve kterém nám říká, že to, co v tuhle chvíli vypadá jako smysluplné, tak to se může ukázat jako nesmyslné a naopak to, co teď působí na ostatní lidi bláznivě a absurdně, tak to může dojít svého naplnění a on nám takové naplnění přislibuje. Není to něco, co můžeme vzít jako bernou minci, jako jistotu. Nemáme na to žádné potvrzení, kromě toho, že to je černé na bílém v písmu. Ale je to slovo, o které se může opírat naše víra. Nemůže se o to opřít naše jistota, ale naše víra, že takový smysl života, který se nezakotví v těch věcech, v tom materiálu, v tom hromadění, je smysluplný.
0: Celá ta pasáž končí výrokem: mnozí první budou poslední a poslední první. Tak si ho ještě nějak zhrňme, nějak si ho ještě dovysvětleme.
1: To je výrok, který funguje v rámci evangelií samostatně, jako výrok, který se objevuje přiřazený vlastně na různé místo a ukazuje nám podle mého názoru opět na tu obrácenou logiku lidského života, kterou můžeme zastihnout vlastně jen ve společenství církve. Jenom ve společenství těch, kteří se rozhodli, že budou žít svůj život v obrácené logice evangelia. Najednou ti, kdo jsou vždycky chápáni jako vítězové, ti, kdo jsou vždycky chápáni jako ti, kdo nad životem vyzráli, kdo v tom umí chodit, se ukazují jako ti, kteří v božím pohledu nejsou zas tak podstatní nebo rozhodně nestojí na prvním místě. Neznamená to, že vůbec nejsou podstatní. To je další omyl, ke kterému někdy docházíme, že lidé, kteří se rozhodli svůj život žít tady, právě obětovat ho majetku, kariéře a tak dál, jsou z božího pohledu absolutně nepodstatní. A to, že někdo bude u Boha poslední, neznamená, že tam nebude. A naopak ti, kteří vypadají jako takový trošku nešikovní a malinko možná naivní chudáčci v tom světě, kteří prostě vždycky stojí ve stínu těch úspěšných, tak těm se přislibuje, že oni mohou být těmi podstatnými a jsou těmi podstatnými v božím pohledu. Opět jsme u toho tématu dětí, lidí starých, různě marginalizovaných, stavěných na okraj. A myslím, že se musíme vždycky znovu ptát, kdo jsou takoví lidé dnes a kdo jsou takoví lidé v církvi, protože ku podivu i církev má své marginalizované, má lidi, které staví na okraj toho společenství z nějakého důvodu. A to jsou ti, o kterých se tady mluví, to jsou ti poslední. A pro nás je to dobré, pokud sami sebe rozpoznáváme jako ty poslední nebo předposlední, tak je to pro nás dobrá zpráva. Pokud sami sebe vnímáme jako ty úspěšné, ty, kteří to vychytili, kteří našli, jak se má žít život, vyzráli nad ním, sami sebe vnímáme jako ty alfa samce a alfa samice v tom společenství církve nebo ve společnosti, tak pak to pro nás příliš dobrá zpráva není. Ale není to úplná tragédie, protože možná aspoň jako ti poslední se tam někdy dostaneme.
0: Tímto optimistickým výhledem jsme skončili naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem s Jáchymem Gondášem, kazatelem Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se, že se sejdeme zase nad další částí 10. kapitoly příště. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naschánu.
0: A vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Za týden s pořadem Ke kořenům nahlédneme na boží měřítko velikosti. S 9. hodinou večerní se na Rádiu 7 vypravíme na cesty a do jazzového klubu. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Pavel Kol.

0: Lidé jsou různí. Lidé poslouchají i jazz. Chvála Bohu. Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Vítejte v dalším jazzovém klubu Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Antonín Strnad. Já věřím, že Bůh stvořil svět plný rozmanitosti a že jazzový klub je nejlepším místem, kde můžete z té rozmanitosti pozorovat opravdu hodně. Zpěváci i instrumentalisté, hudebníci i hudebnice, různé země, dokonce i různé kontinenty. Máme tady různé barvy pleti, z vlasy, bez vlasů, no je toho hodně. Zkrátka, zamíchejte do jedné nádoby všechno, co Bůh stvořil a vznikne vám jazz. To je přece jasné.

Dnes nám tedy hraje Richard Bona a jeho album Bonafield z roku 2013. Basista a zpěvák Richard Bona se narodil v roce 1967 v Kamerunu. To je země v rovníkové Africe. Oba jeho rodiče byli zpěváci a tak nějak přirozeně přišel k hudbě i on. Od 5 let zpíval v místním kostele a asi se dá říct, že dodnes zpívat nepřestal.

Richard Bona už jako malý kluk hrál na flétnu a na kytaru. Nástroje si koupit nemohl, tak si je zkoušel sám vyrobit. Měl teprve 13 roků, když založil svoji první jazzovou skupinu, kde hrál na kytaru. Vystupoval ve městě Douala ve francouzském hudebním klubu. Tam si začal získávat kontakty mezi muzikanty, pomalu pro sebe objevoval jazzové nahrávky a pod tímto vlivem se rozhodl pro basovou kytaru.

Posloucháte Rádio 7. Právě jsme v jazzovém klubu a hraje nám kamerunský baskytarista a zpěvák Richard Bona. Richard emigroval v roce 1989 do Německa. Kvůli studiu hudby se pak přestěhoval do Francie. Studoval a samozřejmě taky vystupoval s různými muzikanty. Jeho cesta pak vedla dál do New Yorku. Tam navázal spolupráci s předními hráči tamnější jazzové scény. V současné době hraje s Petem Metheny a učí na univerzitě.

V jedné známé pohádce se praví, že svět je malý a o náhody v něm není nouze. Jazzový svět by mohl vypadat malý, protože se tam prolínají různá uskupení mnohem víc než jinde. A já jsem mohl poprvé slyšet Richarda Bonu a dozvědět se tak o jeho excelentní hře, když v Praze doprovázel kytaristu Mikea Sterna. Když ještě uvážíte, že za bicími seděl Dave Weckl, no, byl to zážitek. Rytmika šlapala jako švýcarské hodinky, k tomu Mikeova kytara. Chvilku Mike Stern parodoval Richardův typický zpěv, no, prostě páni muzikanti se zjevně dobře bavili. A my taky.

0: Když jsem si připravoval tento jazzový klub, tak jsem si všiml, že příběh Richarda Bony se může podobat hodně jiným muzikantům, které jsme tady už měli. Napadá mě třeba Avishai Cohen, kluk z chudé země, který se protloukal, jak se dalo, až nakonec uspěl v západním světě a ještě jej vlastně obohatil uměním, kterému se naučil. Zní to možná jako americký sen, ale asi je to jinak. My známe televizní talentové soutěže. Člověk se tam přihlásí a očekává, že možná uspěje a že získá nějakou prestiž. Že se zbaví pracovních povinností a bude jenom přijímat koncertní nabídky, aplaus od svých obdivovatelů. Někdo zase, že konečně splatí dluhy a konečně všem ukáže nebo tak něco. Já myslím, že většina muzikantů, které si v našem jazzovém klubu hrajeme, to má úplně jinak. Samozřejmě se mohou pouze domnívat. Ale oni asi mohou říct, že se jim splnil sen, jenom ta cesta ke splnění proběhla úplně jinak. Učit se, hledat, nevzdávat se. A v čem je to splnění jejich snu? Možná právě v tom, že se mohou pořád učit a že mají stále co hledat a že se nevzdají. A zřejmě to dělají právě proto, aby pak mohli dál na něčem pracovat. Ne, aby už nemuseli nic dělat. Nepřijdou vám ti umělci divní?
1: Eating.

Album Bonafield je plné afrických rytmů, ale jsou výrazně slyšet i francouzské hudební kluby, kterými si Richard Bona prošel. Navíc každé jeho album je hodně jiné. Přijde na to, s kým spolupracoval, a v tomto směru je tvorba Richarda Bony taky hodně pestrá. Je určitě z čeho vybírat. Tento umělec, žijící v New Yorku, byl už několikrát k vidění i u nás v Čechách, takže možná bude v budoucnu zase nějaká příležitost, kterou bychom si neměli nechat ujít. Co říkáte?

Je hezké, že z hudby, kterou Richard Bona hraje, můžete po pár tónech odhadnout, jaké je ten chlap barvy pleti. Snad i kontinent, ze kterého pochází. A že vlastně představuje tu jedinečnost, kterou v sobě má jako důkaz pestrosti, kterou dokáže hudba nabídnout a kterou nemůže nikdo napodobit. Každý to udělá jinak. Tvorba Richarda Bony je v tomto směru hodně průzračná. Možná proto, že na první poslech nekopíruje osvědčené modely. Já v té hudbě prostě vnímám něco křehkého, co ve mně vzbuzuje veliký respekt k tvorbě černého chlapce z chudé rodiny v Africe.

Jsme na konci jazzového klubu. Mohu jenom doufat, že hudba, kterou nám dneska přinesl, byla zpestřením uspěchané doby, do které jsme byli umístěni, a že zase příště se zastavíte. Budeme se na vás těšit. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Strnad.

Ještě jednou jste zváni do jazzového klubu v pondělí v 17 hodin a příští týden se zaposloucháme na písní tvorby Vlasty Průchové. Stokrát skvělá Vlasta Průchová, tedy za týden.

Jsme vlastenci? Tuto otázku nám klade Erik Tragan v zamýšlení bohoslužbě, která bude znít za necelou čtvrt hodinku na Rádiu 7. Vydáme se do slova života v Brně, kde zaznělo toto kázání, a do té doby můžete přemýšlet u písní, které jsou před námi, o tom, co pro nás znamená být někde doma, být vlastenec. Dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

Erik Tragan v kázání, které zaznělo v církvi Slovo života v Brně, používal prvorepublikové bunkry k zamyšlení nad tím, co znamená být skutečným vlastencem. Poslouchejte už po písni.

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Děkuji za pozvání a beru to tak opravdu. Moje zaměstnání je, že obsluhuji lidi, že sloužím lidem, pracuji v obsluze a tak i přicházím za váma dneska. Není to tak, že tady stojím z patra, abych vás káral a napomínal a říkal vám, jak všechno dělat dobře, jak to je správně, ale abyste věděli, jdu tady s tím postojem, že vás chci obsloužit dneska tím Božím slovem, tak jako lidem přináším na stůl jídlo a pití, tak vám chci přinést ten pokrm Božího slova, takže se modlím, Pane Ježíši, aby se to naplnilo. Modlím se, Pane, aby ty si nás vykrmil tím dobrým slovem víry. Prosím tě za to, Pane, a ty jsi sám připravený nám v tomhle ohledu sloužit, Pane, tak prosím tě, otvírej naše oči a uši, abychom rozuměli tvému slovu, abychom ho přijímali, nebyli slepí vůči tomu, nebyli hluší, Pane, ale ať ta potrava jde, Pane, do našeho srdce, do našeho břicha, aby odtud, Pane, proudili.

0: ty prameny živých vod potom a rozlévaly se dál do celé země. Pane, ty jsi dobrý pastýř, dobrý pán, děkujeme ti za to. Amen. Zrovna s Jeronýmem jsme před asi 3 týdny zhruba, jsme byli na vandru spolu, jezdíme vždycky jeden víkend, nebo tak jako na 3 dny zhruba, někdy to není víkend, přesně jezdíme jednou na jaře takhle a jednou na podzim spolu, spíme někde v lese, chodíme takhle po krajinách českých. Cílem toho našeho putování, to, co si jako stanovíme, že bychom rádi viděli, že bychom rádi poznali, tak se jezdíme dívat na bunkry v pohraničí. To jsou pozůstatky vlastně obevnění z druhé světové války, nebo ještě před druhou světovou válkou se stavěly na obranu českých hranic. To je často jakoby náš takový cíl, který si stanovíme, že se jedeme podívat na ty, které pozůstaly. A je to pro nás vlastně takový symbol vlastenectví, ty bunkry. I když oni vůbec nebyly použité ve své době, to pohraničí bylo postoupeno tehdy Německu, vlastně včetně toho opevnění, takže vůbec nedošlo na to, že by je česká armáda mohla použít, nechali jsme je vlastně bez boje takhle. Ale přesto my se na ně díváme jako na takový symbol vlastenectví, jako na něco, kdy Česká republika byla připravena hájit svoje hranice, to znamená hájit svoje hodnoty, hájit svoji kulturu, hájit svoji svobodu. Dneska chci, abyste v tom viděli takové jednoduché podobenství. Já věřím tomu, že Bůh nám otevřel oči a uši, jak jsme se modlili, abychom rozuměli, že o tomu podobenství. Někteří nerozumí, ale ti, co jsou součástí Božího království, tak nám Pán Bůh dává to porozumění. Já takhle učím svého syna vlastenectví, protože mám lásku k naší zemi, k České republice. Považuji naši zemi za úžasnou. Je to milost za mě, neskutečná milost, kterou jsme dostali od Boha, že máme takhle skvělou zemi. Můžete si myslet, co chcete o vládě naší nebo o různých věcech, jako o školství nebo takhle, ale máme nádhernou zemi, máme obrovské bohatství, žijeme úplně v blahobytu. Pokud si to nemyslíš, tak jeď kamkoliv jinam na delší dobu než na dovolenou. Jeď kamkoliv jinam do světa na 2-3 měsíce jenom tam žít a uvidíš, s jakou radostí a s jakým chvalospěvem se budeš vracet zpátky tady do Brna nebo kamkoliv. Věřím, že naše země je něco, co stojí za to bránit, že co stojí za to chránit. Proto sleduju různé zprávy o tom, jaké je povědomí vlastně lidí v naší republice, o tom, jaký mají vztah ke své zemi. A když začala válka na Ukrajině, ku příkladu, tak byl takový průzkum, který ukazoval, že vlastně je velmi malé procento lidí, kteří by byli ochotní bojovat skutečně, jako bojovat v armádě za obranu české země. A tak jsem si říkal, tak to je teda bída, to je teda škoda, asi jenom necelá třetina lidí jako by odpověděla v tom průzkumu, že by byli ochotní bojovat. Tím, jak se prodlužovala vlastně délka toho konfliktu na Ukrajině, tak byla ale vidět ta proměna, byla vidět ta proměna toho přemýšlení ve společnosti, že vlastně od té doby narůstá velmi silně to procento lidí, kteří jsou ochotní za svoji zemi bojovat, konkrétně za Českou republiku. A je to vidět prakticky na nějakých věcech. Ku příkladu možná víte, že existují aktivní zálohy takzvaně v armádě. To znamená, my máme profesionální armádu, ti jsou placení za to, mají to jako svoje zaměstnání, ale pak jsou lidi, kteří mají civilní zaměstnání. Ale do té armády se přihlásili dobrovolně, že několikrát za rok jedou na cvičení, aby se procvičili, aby se seznámili s tou vojenskou technikou. A vlastně je vidět, že to procento těch aktivních záloh velmi prudce a vlastně soustavně narůstá, jo, od té doby, co vypukl ten konflikt na Ukrajině. Je vytvořený třeba program pro střední školy, to znamená středoškoláci, kteří dovršili už plnoletosti a studují normální civilní obor, nestudují vojenské školy, tak pro ně armáda udělala jednoměsíční kurz letní, kam oni můžou jít a prodělávají tam velmi intenzivní vojenské cvičení a světe div se, poptávka po tomu kurzu převyšuje nabídku. To znamená, kdybych to řekl slovy obchodníka, tak ty kurzy jsou beznadějně vyprodané. Tam se nic jako neplatí, oni to nenakupují. Jo? Naopak dostávají ti středoškoláci zaplaceno za to jako na brigádě. Ale je na tom vidět, že ta ochota být připravený vlastně na něco takového, být připravený hájit tu naši zem, ty naše hodnoty, že narůstá v českém národě. Já jsem se sám přihlásil do programu stanovených záloh ministerstva vnitra, vedu k tomu svého syna, takže chodíme na střelnici spolu, podnikáme různá taktická cvičení a vy se mnou samozřejmě jako věřící nemusíte souhlasit. Jo? Máte plné právo říct, já jsem pacifista, nevezmu zbraň do ruky, jo? To přikázání nezabiješ je pro mě prostě natolik, to převyšuje jako úplně všechno, já zbraň do ruky nevezmu. Je to úplně v pořádku, jo? Tohle to, co jsem říkal teďkom, tak je slovo do diskuze samozřejmě. Tak jako během covidu jsme se setkávali s tím, že jedna část církve byla pro očkování, druhá část byla proti očkování. A to není něco, co by nás mělo rozdělovat. Jo, to není něco, na čem bychom se měli tříštit nebo se hádat spolu kvůli tomu. Stejně tak navíc, jako to vzít zbraň do ruky rozhodně není jediný způsob projevu vlastenectví. Takže můžete být vlastenec, vlastenka, aniž byste museli pobíhat někde po poli se samopalem v ruce. Ale to, na čem bychom se měli zhodnout, na čem bychom měli mít zhodu, je slovo, které říká Pán Ježíš, hledejte na prvním místě nebeské království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A tady zatím vidíme ještě jiné vlastenectví. Takže ta moje otázka je, jestli jsi ten správný vlastenec, a teď to nemusí být jenom za Českou republiku, za Slovensko, za Ukrajinu, nebo jaké tady máme národnosti všechny, jo, nemusí to být jenom ta pozemská vlast, ale vy víte dobře, že Boží slovo o nás mluví, jakože jsme občané té nebeské vlasti, že jsme občané toho nebeského království. A o vlasti se tam mluví doslova, když se podíváme do Židům 11. kapitoly, tak od 13. verše čteme, tito všichni zemřeli podle víry, aniž s plností přijali to zaslíbení. Jen zdaleka je zahlédli a pozdravili a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlíží vlast. Kdyby totiž mysleli na to, na tu vlast, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. Avšak oni touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, nebo tím připravil město. Takže to, co vám budu říkat dneska, není úplně převratné nové učení, jsou to základy staré dobré víry, starého dobrého evangelia, ale já chci, abyste se na něj dívali tady z téhleté perspektivy, protože to je otázka našeho nastavení, našeho každodenního běhu. Jo, to je otázka, co vyhlížíme vlastně. Člověk dneska se chová podle toho, co vidí, že bude v budoucnosti, podle toho, co si myslí, že bude v budoucnosti. A já vás vyzývám k tomu, abyste byli těmi vlastenci, abyste byli těmi vlastenkami, těmi, kdo budují, kdo usilují o tu nebeskou vlast a dneska, aby to bylo vidět na tom vašem chození, dneska, aby to bylo vidět na tom vašem životě, co vyhlížíte do budoucnosti. O Ježíši je to slovo o horlivosti použito v jednom příběhu, že jo? Vzpomenete si, kde je napsáno, že ta horlivost ho stravovala? Když vypráskal bičem z chrámu tam ty penězoměnce, že? A ty prodavače, tam vidíme, že se Ježíš zdravě naštval. Ať je to pro nás takovým měřítkem, to znamená, proč jsi ochotný se naštvat? No, proč jsi ochotný, že ti vzpění krev v žilách takzvaně? Jestli je to jenom pro tvoje auto, že ti ho někdo podřel, což je samozřejmě nemilé. Jestli je to proto, že ti nedali prémie v práci, což je taky nemilé. Ale vidíme, že to správné naštvání, kdy Ježíš to fakt ventiloval bez nějakých příkraz nebo něčeho, tak bylo, že se naštval pro Boží dům. Naštval se pro ty Boží věci. Říká, tohle má být domem modlitby. Jo, jak to, že to tak není? Jak to, že jste takhle to převrátili? Takže to vlastenectví, to se projevuje horlivostí. Horlivostí, a když to bude tady na zemi, tak pro tu naši vlast, jo, pro tu českou zemi, ale horlivostí pro Boží království, pro tu nebeskou vlast, tak tam, ať je vidět ta naše horlivost. A má to být úplně v těch každodenních věcech, protože na tom každodenním našem chození se pozná, pro co žijeme vlastně a pro co jsme ochotní zemřít taky. Protože vlastenectví je nějaký ideál. Jo? Je to nějaká ctnost, se kterou se člověk nerodí. Je to něco, co člověk získává, učí se to vlastně, učí se milovat tu svoji zemi, učí se milovat tu nebeskou vlast. Jo? Není to, že by se malý miminko narodilo a jo, s vlaječkou už by máchalo něco. Je to jakýsi ideál, o který usilujeme. Je to, že dáváme najevo lásku k té zemi, dáváme najevo lásku k té nebeské vlasti. To znamená, projevujeme to, že naše práce, naše úsilí je pro budování té vlasti vlastně, je pro budování toho ideálu. Pro něj jsme ochotni pracovat, jej milujeme a pro něj bychom měli být ochotni položit i svůj život. Možná, že většina z nás nebude postavena v životě před takovou tu výzvu, tak buď zapřeš Ježíše, nebo umřeš, jo, něco takové. Možná, že nebudeme jako takhle radikálně postaveni před tu výzvu, pravděpodobně. Možná, že jo, člověk nikdy neví, jo, kam se dostane, do jakých poměrů. Ale i když možná nebudeš postavený tady před tuhletu takhle razantní výzvu, takhle násilným způsobem, ty každodenní výzvy, těm musíme čelit s tím postojem toho našeho vlastenectví právě. To znamená, jsem opravdu každý den ochotný pokládat ten svůj život. Na čem se to projevuje? To se projevuje na tom, co děláme se svými penězi, to se projevuje na tom, co děláme se svým časem, to se projevuje na tom, jak se chováme k bratrům a sestrám ve sboru, to se projevuje na tom, jak se chováme k lidem kolem sebe, třeba v zaměstnání, ve škole. V prvním dopise Janově, 3. kapitola, 16. verš, se píše, podle toho jsme poznali lásku, že on, tedy Ježíš, položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše a za co? Za bratry. To je, že? Za co jsme ochotní položit svůj život? Jestliže mluvíme o tom nebeském vlastenectví, za co bychom měli dávat svůj život? Za Krista, samozřejmě, za Boží království, ale jak se to může projevovat v praxi? I my jsme povinni položit své duše za bratry. Takže, jak jsem říkal, vlastenectví je nějaký postoj, je to nějaká ctnost, kterou člověk si osvojuje, je to projev horlivosti, projev lásky, silný projev náklonosti vůči té vlasti, do které člověk patří. A my patříme do té nebeské vlasti. Učme se být těmi vlastenci. A to může začínat malými krůčky úplně. Jak jsem říkal, v modlitbě, v dávání, v tom, čemu věnuju svůj čas. Tady čteme, že máme dávat duše za svoje sourozence, za svoje věřící spoluputovníky. Já mám obrovskou radost, když se dívám na svoje děti, a teď je neposuzu podle toho, kdo studuje jakou školu, kdo dosáhl jakých úspěchů, ale mám obrovskou radost z toho, když vidím, že v něčem následují Ježíše. Mám obrovskou radost z toho a chci říct, že Když do dětí zasíváte to dobré semeno, to dobré zrnko víry, tak v nich to roste, klíčí a bude to přinášet ovoce potom. Je napsané v přísloví 22, 6. verš, vyučuj mladého na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní ani když zestárne. Některé překlady to překládají jako vyučuj chlapce, že? Ale ono to platí samozřejmě i pro děvčata. Mám rád tady tenhle ten překlad. Jo? Vyučuj mladého na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní ani když zestárne. Si pamatuju, když jsme dětem začali dávat kapesné nebo nějaké odměny za nějaké domácí práce navíc. Jo? Ne, za to, že si uklidí pokojíček, to by mělo být jako samozřejmý. Ale bylo, měli jsme na ledničce vypsaný ceník, jako že nějaké práce extra prostě jsou za tolik penízek, jako jo, třeba umytí auta bylo za 50 korun tehdy. A krom toho dostávali nějaké kapesné, malinkaté. A tak jsme je učili, už když dostali tu 50 korunku, to ještě jsme, aby to tak nebolelo, protože těch peněz nebylo moc, samozřejmě to nešlo, že by umývali auto každý den, tak jsme jim dali jako 55 korun, jo, aby, když dají z toho desátek, aby jim fakt zůstala ta 50 koruna, tak jsme se snažili být jako takhle učit to, aby je to bolelo jako míň trochu, ale na tomhle, a to bylo roztomilé, když nesli tu svoji 5 korunku doma, do dneška máme pokladničku na desátky, protože účty u banky, jako jsme jim zřídili teprve v podstatě nedávno, jako až když jim třeba bylo 16 každému nebo takhle, tak bylo krásný vidět, jak jdou s tou svojí pětikorunkou jako do té kasičky a dávají to. A teď, když od své nejstarší dcery, když jsem viděl, protože jako pastor podepisuju ty každoroční potvrzení o darech, a teď jsem viděl, kolik moje nejstarší dcera dala peněz za rok do církve. Já říkám, to jsou desítky tisíc prostě. Já říkám, Bože, děkuju ti, říkám, to je neskutečný prostě, že jsou v tom věrní, že v tom pokračujou. Jo. Můj syn někdy, nevím přesně, který to je den, nebo jak často to dělá v týdnu, ale má takový den v týdnu, nebo možná víc, já nevím přesně, že vystoupí z autobusu, když jede ze školy, tak vystoupí v polovině cesty, protože bydlíme od Olomouce asi půl hodiny autobusem, tak on vystoupí v půlce cesty, kdy to domů trvá ještě asi 3/4 hodiny, a on jde tuhle tu cestu a modlí se po cestě a je s Bohem takhle. A to je normálně na něm vidět, když přijde potom domů, má prostě proměněný obličej jako v tu chvíli. Jo. Já říkám, to je tak krásný vidět, jakože když děti, jo, následují vlastně to, co jste do nich vkládali, to, co jste do nich zasívali. Letos na Velikonoce jsme pořádali jako Olomoucké církve, jsme pozvali kapelu křesťanskou a na náměstí v Olomouci jsme pořádali koncert s takovou evangelizací jako pro lidi. My jsme dávali výzvu z církve, ať přijdou lidi a pomůžou nám rozdávat pozvánky před tím, jo, než ten koncert začal. Takže jsem taky říkal dětskám svým, říkám, přijďte tam, budeme lidem dávat pozvánky. Jo. A zase Jasmínka, ta naše nejmladší, jako z té starší generace, tak když jsem to nesl já někomu, tak kolikrát jedy, ne, nic nechci, říkám, co je, teď jsem tak hezký a to všechno prostě, co je špatně. A ta naše Jasmínka šla a teď prostě s tím úsměvem toho sirotka těm lidem to jako nabídla tak a všichni se zastavili a usmívali se na ní, celý si to poslechli prostě a ona říká, tati, mě to tak baví. A když jsme šli domů, já říkám, už jsme rozdali letáčky, co jsme měli, říkám, děcka, jdem, já už jsem zmrzlý, už nemůžu tady. A ona, můžu si jich ještě pár vzít? A ještě cestou k autu, když už jsme fičeli, tak ona ještě zastavovala ty lidi jako a dávala jim to. Já říkám, no to je nádherný. Prý mě to tak baví, jako s těma lidma si povídat a to. Říkám, tak to je krásný. Vyučuj mladého na počátku jeho cesty. Vlastenectví je něco, co se získává, co se člověk učí. Kdo z vás se cítí mladý tady? Aspoň někdy. No výborně, já někdy taky. Jo. Někdy, když stávám ze židle, tak už udělám, tyjo, tak to zabolelo. Ale jsou chvíle někdy, kdy se cítím mladý ještě, spíš jako často, spíš si říkám, to tady nemá co dělat ta bolest, teď jsem tak mladý ještě prostě. Takže vy všichni, co jste zvedli ruku, tak to platí pro vás. Vyučuj mladého, tak se nechej vyučovat, na té své cestě. Jo, Žalm 25:4 říká, vyuč mne svým stezkám, Hospodine, vyuč mě svým stezkám. Takže v těchto těch věcech i po malých kručcích, pokud je nemáš ustanovené zatím ve svém životě, tak je začni ustanovovat. Na to není pozdě. Bůh neoceňuje to množství, neoceňuje tu obrovitost, ale oceňuje tu věrnost, jo? Oceňuje tu vytrvalost, oceňuje to, že ses rozhodl a že to budeš dodržovat, že začneš dávat něco do Božího království. Jo, něco a dostaneš se třeba postupně, se dopracuješ k desátkům a třeba se dopracuješ potom k dalším darům, jo, a obětem, protože uvidíš, že Bůh to ocenil, že ti požehnal finančně. Co se týče modlitby, začni pravidelně, jestli ráno nebo večer, anebo taky vystup z autobusu v polovině cesty a ten zbytek dojdi a tu cestu běž s Bohem. Ale začni, nečekej na to, že na shromáždění v neděli řekneš haleluja, Bože, děkuju ti a poděkuješ třeba před jídlem, ale začni ten čas dávat Bohu. No. Začni přemýšlet o svých bratrech a o svých sestrách tady ve sboru, protože je napsané, že jsme povinni za ně položit svoje duše. Takže nekoukej jenom na to, nečekej jenom, až Michal dá výzvu, abys někomu řekl, že Michal si myslí, že vypadá dobře, ale když někdo přichází do církve, tak udělej to sám, hele, tamten, já ho vždycky vidím sedět v rohu, co kdybych za ním zašel, já vždycky vidím, že on tam je sám, co kdybych za ním zašel a seznámil se s ním, povzbudil ho, no, pomodlil se za něho, zeptal se ho, jestli něco nepotřebuje, zeptal se, co vlastně prožívá. Vy mladí, co jste, vypněte mobily ještě, než vstoupíte do církve. Vypněte mobily, protože církev není místo, kde byste měli čedět a na začátek zhromáždění čekat s tím, že scrollujete, jaký nový videa se tam objevily. Vypněte mobil, než vstoupíte do církve a rozhlížejte se kolem sebe a jděte klidně za někým, kdo je o dvě, o tři generace starší než jste vy. Seznámte se s ním, zeptejte se, jo, jak se má dneska on, co, jak prožívá svoji víru, co dělá, co v životě dělal. Dozvíte se zajímavé věci, příhody, jo, které vás požehnají o tom, jak lidi prožívají svoji víru a svoje chození s Bohem. Tohle to je způsob, jakým můžeme prokazovat svoje vlastenectví, tohle to je způsob, jakým můžeme položit svoje duše za bratry, že nebudeme se dívat jenom na to svoje, nebudeme jenom ten svůj píseček si chránit, ale otevřeme svoje srdce pro další, budeme se dívat na to, jak žijou další, jak žijou lidi kolem nás a týká se to samozřejmě i lidí, kteří jsou vně tohohle sboru, to znamená vaši kolegové v práci, jo, vaši sousedi. Osměl se, běž za nima, oslov je, seznam se s nima, pozvi je na kafe a můžeš potom přidat modlitbu. Matouš 10. kapitola od verše 38 je napsáno, kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. Kdo nalezne svou duši, ztratí ji. A kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne. Otázka je, když máme v životě všechno, protože žijeme v nádherné zemi, bohaté, oplývající bohatstvím. Jo? Tady kamkoliv se podíváte, tak je bohatství prostě v téhle zemi. Máme všechno. Je otázka, máme taky Ježíše? A nebo je ta otázka, nebo Ježíš je naše všechno? A to všechno ostatní vlastně je vedlejší. Jo. Tohle je důležité si vydefinovat tohleto, jestli mám všechno, no a mám taky Ježíše, protože jsem chtěl i spasení. A nebo jestli je to tak, mám to postavené v životě tak, že Ježíš je moje všechno a to ostatní je vlastně vedlejší. Na tom ostatním vlastně až tolik nezáleží, jestli to budu mít, nebo to mít nebudu. Tímhle dávám najevo, jestli hledím jenom na ty pozemské věci, anebo jestli hledím na tu nebeskou vlast, jo, kde Ježíš říká, že odchází, aby nám připravil příbytek. V každodenních věcech, v našem každodenním chození, v našem každodenním životě dáváme najevo, jestli to vlastenectví je nám vlastní, jestli to vlastenectví uvádíme do praxe. A je důležité i to, jaké máme hodnoty vlastně ve svém životě. Když my chodíme s Jeronýmem po těch bunkrech, které, jak jsem říkal, jsou pro nás takovým symbolem toho vlastenectví, když potom se díváme jako i na ty technické věci, tak vlastně jsme zjistili jednu věc zajímavou, to je taková jenom jako zajímavost, že vlastně ten bunkr oni postavili teprve až na místě, kde byla vykopaná studna. Tam jsou kopané studny, do hloubky někde 30 metrů, někde třeba 70, jo, protože to stálo na skále. Takže teprve, když byla vykopaná studna, to znamená fakt ten zdroj živé vody, jo, tak na tom postavili ten bunkr jako a hlídali ty svoje, vyhlídali, aby hlídal tu hranici vlastně naši. Šlo o ochranu hranic. To znamená, to je něco, co bychom si měli dneska taky uvědomovat. My neseme hodnoty, jako církev neseme hodnoty, které je potřeba chránit. Není to jenom naše víra. Ta je samozřejmě nejdůležitější. Jo? Ale neseme hodnoty, které je potřeba chránit, které bez toho, kdyby nebyla církev, tak by svět o ně přišel, protože nikdo jiný je nebude zastávat, nikdo jiný je nebude přinášet do společnosti. Takže buďte si toho vědomi, vy jste ti vlastenci, vy jste ti ochránci hranic, jo? A podle toho se chovejte. A jak jsem říkal na začátku, hájíme svoji víru, hájíme to, co chrání ten bunkr, to je naše vyznání taky, hájíme naši svobodu. No, hájíme naši kulturu, hájíme pravdu, hájíme naše povolání taky. Žalmista na jednom místě říká, Bože, postav mě na skálu, která je vyšší než jsem já. Postav mě na skálu, která je vyšší než jsem já. Je to Žalm 61.3. Jo, nebo doveď mě na skálu, která je vyšší než já. A co tím myslí? Můžete mít jiný názor na to, no, protože je to jakési podobenství, jakési přirovnání, ale my víme, o kom je mluveno, že byl tou skálou, že byl tou duchovní skálou, tak je mluveno o Ježíši, že by už v žalmech někdo mluvil o Kristu, no o tom vůbec nepochybuju. Starý zákon je plný těch odkazů na Ježíše. Takže věřím tomu, že on tady mluví o tom, jo, aby byl v jeho životě ten spasitel, aby byl v jeho životě ten vykupitel, aby na tom stály jeho nohy. Doveď mě na skálu, která je vyšší než jsem já. Ale věřím taky, že se tady mluví o jeho povolání. Když si bereme tahle ta slova k srdci, věřím, že se mluví o našem povolání. Doveď mě na skálu vyšší, než jsem já. To znamená, dej mi v životě něco, co mě převyšuje. V prvé řadě je to Ježíš, rozhodně, o tom není pochyb. Ale věřím, že co se týká našich zaměstnání, jak jsem říkal, toho, jak trávíme svůj čas, jo, čemu dáváme priority v životě, tak věřím, že jsme povolani k něčemu daleko většímu, daleko důležitějšímu, než je vydělávání peněz jenom, jo, než je jenom zaopatření rodiny. A žehnám všem mužům, kteří jsou věrní svojí manželce a chodí do zaměstnání, aby zaopatřili své rodiny. To je úžasný. Jo. Bůh si cení vaší věrnosti i toho, že máte práci, držíte ji, ale není to nejvyšší, co máme v životě. Jo. Věřím, že každý z vás máte svoje povolání a že to je součástí, jo, je to něco, co vás převyšuje, je to něco, co převyšuje vydělávání peněz a zaopatření rodiny a to, abyste měli kde bydlet a co jíst. A to je to vaše povolání, to znamená, to je taky něco, co chráníme, jo, to je taky něco, co dnešní svět jako nezná, když někomu řeknete, no já žiju pro něco většího, než je jenom práce, jo, něco většího, než je jenom vydělávání peněz. Tak lidi, někteří budou kroutit hlavou, že neví, o čem mluvíte vlastně, a někteří se zamyslí možná a řeknou, jo, to je fakt zajímavý, to by mě zajímalo, pro co já žiju vlastně, pro co bych měl, jako, co je tím mým ideálem. To, za co pokládáme svůj život, to, za co jsme ochotni položit svůj život a každý z vás za něco svůj život pokládá, ať o tom víte nebo nevíte. Jo, i jenom to zaměstnání, vlastně všechno, čemu dáváte svůj čas, všechno, čemu dáváte svoji pozornost, svoji energii, tak za to dáte jeden den, za to dáte několik hodin, za to dáte několik dnů týdně, dejme tomu. To znamená, takhle trávíte svůj život, jo, takhle ho buď investujete dobře, anebo ho prostě utratíte takhle ledabile. Takže buďte vlastenci v tom, čemu dáváte svůj život. Jo? Buďte vlastenci v tom, za co svůj život jste ochotni položit. A říkám, je to každodenní chození znova. Učte se tomu vlastenectví. Jo? Učte se tomu každý den, k čemu dáváte svoje peníze, čemu dáváte svůj čas, čemu dáváte svou energii, svoje modlitby, to, jak přistupujete k lidem kolem sebe. Když mluvím o těch modlitbách, někdy se o modlitbě mluví jako o stráži, že jo? Když jsme na modlitbě, tak jsme na stráži, měli bychom, Boží slovo nás vyzývá, abychom byli bdělí. Je strašně zajímavé, až jako úsměvné pro nás dneska, když ten pohraniční bunkr byl určený pro posádku, a to tak skutečně bylo, jo? To je velmi, velmi reálné číslo, byl určený pro posádku, dejme tomu 36 lidí, 36 mužů, tak tam byla ložnice, ve které bylo jenom 12 postelí. Víte, co to znamenalo při 8 hodinách spánku? Těch 12 lidí tam spalo 8 hodin, potom šli pracovat a hned jiných 12 tam ulehlo. To znamená, nebyl nikdy moment, kdy 36 lidí leželo na posteli a spalo. Prostě vždycky jich spalo jenom 12 a 24 bylo ve stráži nebo bylo v práci. Myslím si, že to je krásné podobenství toho, jak by měla vypadat církev. Jo, to znamená, nemělo by to být tak, že jako církev jako někdy spíme vlastně. Vzhůru jsme jenom na shromáždění, že jenom to nás jako probudí k životu duchovně. Ale ať jsme takovou církví opravdu, kde se lidi modlí, kde neustále je někdo na stráži. Jo, a berte si to k srdci vy sami k sobě. Jestli je to každý den opravdu, kdy jste bdělí, a tím nemyslím, že byste neměli chodit spát nikdy, jo, že byste měli ponocovat. Ne, spánek je důležitý, uvědomuji si to čím dál víc, ale je tam výzva k té duchovní bdělosti, je tam výzva k tomu, abychom odpočívali ve správný čas, ale taky, abychom správný čas věnovali práci pro ty správné věci, abychom ten určitý čas pravidelně věnovali té modlitbě, jo, té bdělosti a byli na stráži vlastně takhle. Je to výzva k tomu, aby každý ten náš den jsme žili jako by to byl ten den poslední. Protože my nevíme nikdy, kdy to bude. To tak skutečně možná je, že se teď vidíme naposled a na tomhle světě. To není výzva k tomu, že bych řekl, zítřek nebude vůbec. Jo? Ale žijeme každý den, možná, že to je ten poslední a že zítra staneme před Bohem. Já si tohle slovo připomínám vždycky, to podobenství nebo příběh, když pán Ježíš vyprávěl o tom člověku, kterému se urodilo hodně. Jo? Měl obrovskou úrodu, nad úrodu v podstatě, protože tam je napsáno, že jeho dosavadní sklady a obilnice nebyly schopné to pojmout. A on řekl, tak co budu dělat? Říkal, tak to zbourám všechno, postavím větší obilnice, všechno to uskladním a budu si užívat. Jinými slovy, že on to řekl trochu jinak, jako, a budu si užívat. A to slovo, které k němu přišlo od Boha, je blázne, ještě dneska v noci požádají tvoji duši. A já když se nechám pohltit někdy, protože se mi to stane, říkám upřímně, nějakýma starostma, anebo naopak z toho, jak přibývá bohatství, jo, v jakém blahobytu vlastně se nacházíme, tak se mi často mě pán Bůh připomene tady tohleto slovo. Vzpomeň na toho člověka, ke kterému zaznělo blázne, ještě dneska v noci požádají tvoji duši. A já si říkám zpátky, nohama na zem, ale hlavou do nebe, myšlenkama k té nebeské vlasti. Žijme a žijte každý den, jako by to byl ten poslední tady na zemi. Ne v tom ohledu, že si máme užít prostě do mrtva, protože zítřek nemusí být, ale z toho pohledu, že možná zítra staneme před Bohem a teď je otázka, jak tam přijdu. Přijdu tam jako do soudní síně, před soudce celého světa, anebo přijdu domů za svým otcem, který mě lásky plně přivítá, který otevře svou náruč a řekne, tak pojď domů. A to je výzva pro každého člověka. Jestli zatím nepatříš Bohu, jestli tvůj život nepatří Bohu, tak to změň, tak dneska je ten čas, protože možná, že ten dnešek je ten poslední den, to nikdo z nás neví. Jo, možná, že dneska v noci požádají tvoji duši, možná, že dneska v noci pán přijde. My nevíme, kdy to bude. Nejdůležitější věc ve svém životě, kterou potřebuje každý z nás, kterou potřebuje každý z vás, tak je si zodpovědět na otázku, jak to mám s Bohem. Jsem s ním smířený? No, mám to s Bohem vyříkané? Patří můj život Ježíši? Mám tu skálu ve svém životě, na které stavím svůj život? Mám ve svém životě Krista a na něm stavím svůj život a on je pro mě to všechno? To je nejdůležitější otázka, protože zítřek možná nebude. Nevím. Zítřek možná nebude. Tak si dej do pořádku svoje věci. Uspořádej si svoje záležitosti. Jestli zatím nejsi, tak smiř se s Bohem. Na místě Kristově tě vyzývám a prosím, smiř se s Bohem. Dej do pořádku svoje věci s lidma kolem sebe, se svojí rodinou. Protože jestli máš Boží odpuštění, tak jsme povinni odpouštět taky svým blížním. Jestli proti někomu máš něco v církvi nebo ve svém okolí, dej to do pořádku, protože zítřek možná nebude, nevíme. Jo, to jsou nejdůležitější věci. Vypořádej tu svoji otázku s Bohem, ten svůj vztah. Vypořádej svoje vztahy se svýma blížníma, protože nevíš, jestli zítřek bude, nevíš, jestli dnešek není ten poslední. A jestli tyhle věci máš vyřešené, tak potom tě vyzývám, pamatuj na tu nebeskou vlast a ať i dnešek, i každý další den, jestli bude, tak ať svým životem dáváš najevo to vlastenectví pro tu nebeskou vlast, protože to je to chození vírou, to je to chození, že my věříme, že je něco víc než jenom tenhle svět, než jenom tahle ta pozemská vlast. Věříme, že stojí za to budovat ty věčné hodnoty, to nebeské království na prvním místě, jak říká pán Ježíš. Tak, já ti děkuju, pane Ježíši, za to, že jsme dostali tu pozvánku do nebeského království. Já ti děkuju, pane, za to, že jsi nás učinil těmi občany Božího království, toho království nebe, Chválím tě za to, pane, děkuji ti za tu milost a modlím se za nás všechny, pane, aby dnešek a každý další den, jestli bude, pane, tak ať je, pane, ve znaku toho, že hledíme, že máme opravdu svůj zrak upřený na tebe a že máme svůj zrak upřený k té nebeské vlasti a ne k těm jenom pozemským pomývým věcem. Chválím tě, děkuji ti, pane. Amen.
1: Chtěli byste být šťastní, konečně být, mít štěstí a šťastní, tak poslouchejte zítřejší kázání Jiřího Čihulky v 9 hodin na Rádiu 7.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Rádio 7 otevírá poslední hodinu s datem 20. června. V sobotu večer je s vámi u mikrofonu Pavel Kol a v této hodince budeme nahlížet do zákoutí Jiřího Šupy. Poslouchejte za čtvrt hodiny a teď je tu před námi třeba Filip Mann a jeho modlitba.
2: Vem si střípky mojich snů, vždy ty znáš každé přání duše mé, která k tobě volá každý den.

0: Nejen křesťané jsou hosty pořadu Zákoutí. Často se v následujících minutách setkáváme s lidmi, kteří o životě přemýšlí komplexně a snaží se hledat odpovědi.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

Poznání sebe sama, svých možností a nalezení zdrojů pro změnu. To vše je možné zakusit během psychoterapeutického rozhovoru. Alespoň se tak domnívá terapeut Jiří Šupa, host dnešního Zákoutí, který působí jednak v soukromé praxi, ale také jako odborný garant v rámci organizace Práh Jižní Morava, která se věnuje lidem

0: nejrůznějšími psychickými potížemi a pomáhá jim vstupovat do života a fungovat v něm. Říká o sobě, že jeho oblíbenou cílovou skupinou jsou tatínci a rozhodně dokáže říct mnohé o důležitosti víry v životě člověka. Jiří Šupa, host dnešního Zákoutí, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem moc ráda, že jste tohleto pozvání přijal, protože přiznám se, že se ve vaší práci spojuje všechno to, o čem ráda mluvím. Ať už jsou to terapeutické cesty, které pomáhají člověku se nějak více otevřít, ať už je to důležitost víry v životě člověka, ať už je to pomoc člověku, který pomoc v rámci svého života s nějakým psychickým problémem potřebuje, tak to všechno bych ráda otevřela v tom dnešním povídání, ale vlastně na úvod by mě zajímalo, co bylo vaší motivací stát se terapeutem?
1: Jak říkáme my terapeuti, je to dobrá otázka.
0: Ano.
1: Jak často psychologové vysvětlují, těch zdrojů je vlastně víc. To vznikalo v rámci mýho dospívání, kdy já jsem vlastně jako zjistil, že mám v sobě jako dost kapacity druhým lidem naslouchat. Slyšet je a vlastně věnovat jim pozornost tomu, co oni chtějí říct, tak to byl jeden vlastně z těch zdrojů a nějaký předpoklad pro tu práci. A druhý ten můj zdroj byl určitě nějaký můj postoj k tomu světu a k lidem a k tomu, jak vlastně v tomhletom světě jako být. Protože když jsem přemýšlel o tom, čím se jako v životě stanu, tak jsem se chtěl stát jako psychologem právě kvůli tomu, že je pro mě důležitý pomáhat druhým lidem. Že to ten vlastně i můj způsob bytí v tom světě, že můžu být pro někoho užitečný, že můžu svým časem, svou pozorností, sám sebou vlastně někomu pomoct. A možná bych ještě bylo víc, ale teď jsem si vzpomněl zrovna na ty dva.
0: Nakolik psychoterapeut je pomocí tomu druhému a nakolik řeší sám sebe?
1: Asi v nějaké fázi ten psycholog jako řeší sám sebe a to je vlastně jako dobře. Já mám za sebou dva psychoterapeutické výcviky, takže vlastně 10 let jsem strávil i povídáním o sobě, o tom, co se ve mně jako děje, jak prožívám, jak myslím, jak se vztahuju k těm druhým lidem a zároveň jsem se učil o těch druhých, jak oni myslí, prožívají, chovají se. Takže určitě můžu říct, že v rámci těch psychoterapeutických výcviků jsem se dost naučil o sobě, rozumět sám sobě, změnit svůj vztah k sobě i k těm druhým. A v nějaké fázi už je to potom, že vlastně těm druhým jako lidem pomáhám v tom, aby se posunuli v tom životě, aby došli k nějaké jako změně. Ve chvíli, kdy slyším ty příběhy těch druhých lidí, tak samozřejmě se to ve mně nějak jako ozývá. Jo? Není to tak, že by mě to nechávalo úplně jako chladným. Někdy se mi objevujou ty témata, když ty lidi je přinášejí, tak vlastně je tam takový, jako že jo, tohle třeba znám ze svého života nebo tomhle nějak jakoby rozumím, ale není to potom tak, že bych tu zkušenost jako přenesl do té terapie. Jo? Protože vždycky pracujete s tím repertoárem toho světa, s tou bublinou vlastně jako toho člověka. Tomu slouží supervize třeba, která vlastně nás terapeuty podporuje v tom, aby jsme tam nepronikali se svými tématy a neřešili si je skrze klienty.
0: Možná, že teď je dobré položit i otázku, co je vlastně podstatou psychoterapie. Mně přijde, že se ještě i dnes často potkávám s takovým tím názorem, hledám terapeuta, který mi řekne, co mám dělat. Ale o to přece v terapii nejde.
1: Je to tak, jako část lidí opravdu hledá spíše jako nějakou radu, nějaké jako doporučení, nebo aspoň v první chvíli si to třeba může myslet, jo, že tohle to hledá a my je potom z toho vysvobozujeme jako terapeuti, někdy můžeme dát nějaké doporučení, můžeme dát nějakou radu, ale musíme být maximálně obezřetní v tom, co říkáme a rozhodně nepřebírat zodpovědnost za to, jestli ten člověk jako bude tou radou řídit nebo tím doporučením jako řídit, to je určitě důležitý si hlídat. Já to vnímám, že právě ti lidi hledají změnu a i vlastně skrze tu radu i doporučení chtějí získat nějakou jakoby tu změnu. A možná je to jenom o tom, že vlastně si v té chvíli nevěří, že by to mohlo vzniknout právě jako přímo jako z nich. Jo, ten nový náhled na tu situaci nebo to nový řešení nebo ta nová cesta v tom životě. Pro mě je psychoterapie vlastně o změně, o podpoře změny u toho člověka, který si pro tu podporu přichází, nebo u páru, nebo u rodiny. Vždycky hledáme tu cestu, jak ten svůj život jako proměnit.
0: Proč tedy vlastně ale toho terapeuta potřebuju, když to, co potřebuju, je vlastně ve mně?
1: Někdy je to tak, a možná to znáte i vy, já to u sebe teda takhle znám, že někdy je ta odpověď taková lehce pod povrchem. Tuším, že vlastně bych se měl vydat touhletou cestou, mám nějakou i představu, jak by ta změna mohla jakoby vypadat, ale může mi v tom něco bránit, může mít obavu z té změny, můžu potřebovat podporu vlastně pro tu změnu a potřebuji vlastně někoho, s kým to proberu a v rámci toho rozhovoru si třeba upevním jako a získám jakoby větší jistotu pro ten nějaký další krok v tom životě. Takže já i věřím tomu, že když se dva lidi potkají a vedou spolu dialog, tak se může stát, že právě ten dialog vede k tomu, že mám nějaký nový nápad ještě, něco přijde novýho, anebo se něco upevní v tom, co už já vím a jenom potřebuji dodat něco, ujistit se, ubezpečit se, je tohle to dobrý, můžu tu změnu udělat.
0: Co je tady podstatou práce toho terapeuta? Co by měl umět jako tu svou základní dovednost? Je to dobré kladení otázek, to naslouchání nebo ještě něco jiného?
1: To, co jste zmínila, obojí je velmi jako důležitý. Jo. Kladení otázek, vlastně pozornost na tom člověku, zároveň je podle mě velmi jako důležitý být v té přítomnosti s tím člověkem, jako opravdu být s ním jako s člověkem. To znamená, umím se na toho člověka naladit, umím mu dát pozornost, nehodnotit, umím ho přijímat vlastně takovýho, jaký je, s čímkoliv, co přinese. To jsou takové základní jako dovednosti. Nesmím být moc napřed, neměl bych přinášet vlastně tolik jako věcí zvenku, jako který si myslím, že by bylo lepší, aby ten člověk udělal, ale musím být vlastně jakoby pořád v té přítomnosti u toho, kde ten člověk je a podporovat, ano, tady tohle je možný jako udělat, ano, tady tohle je možný se touhletou cestou vydat a ano, tohle je dobrý nápad, který vy máte k tomu, abyste dosáhl nějaké změny.
0: Dnes se často bije na poplach a mluví se o tom, jak stoupají psychické potíže v populaci, především v té mladší generaci, kolik nejrůznější péče tímhle směrem, ať už terapeutické, nebo dokonce úplně odborné, lékařské, ti lidé potřebují. Čím to podle vás je?
1: To nikdo exaktně neví. Určitě je hodně různých domněnek, hypotéz vlastně o tom, proč to tak je. Ty hypotézy jsou si velmi podobné v tom, že říkají, teď se něco děje. Teď vlastně jako společnost ztrácíme nějakou míru jako bezpečí. Dřív byla ta realita celospolečenská i vlastně celosvětová víc taková jako bezpečná. Aspoň mi to tak jako přijde, že vlastně nebylo se tolik na poplach kolem klimatických změn, kolem rizika nějakých válečných konfliktů a možná byla i nějaká větší ekonomická jako jistota. Teď lidstvo si zvýšilo uvědomění kolem toho, co se děje s touhletou planetou a část mladých lidí to prožívá velmi jako těžce, protože neví, jakou mají budoucnost a mají obavy z té budoucnosti. To je určitě jeden zdroj. Pak ta nejistota kolem těch válečných konfliktů a pak nejistota kolem budoucnosti, protože ten svět se rychle proměňuje a už není taková jako klasická tradiční společnost, ve které jsme jako žili, že nějaká jistota toho zaměstnání, co budu dělat, je mnohem víc příležitostí a to někdy může vést i k nějakému vnímání větších rizik, jestli se dobře rozhodnu v tom životě. Myslím si, že část těch potíží vznikla v souvislosti se sociálníma sítěma. Tam já vidím velký riziko toho, jak to vidím jako z hlediska jako závislosti, jak člověk snadno tomu propadne, riziko nějaký nápodoby, to, co vidíme, to, co se kolem nás odehrává, tak to napodobujeme. No a i pak taková jako jakási ureagovanost, že lidi pořád jako kdyby jsou v nějakém povrchním kontaktu s něčím, se sociálníma sítěma, těma s obsahem na internetu, ale nejsou tolik v kontaktu sami se sebou nebo i s těma blízkýma lidma, který jsou kolem nich. Ta nepozornost vlastně těch lidí, že se snižuje kapacita té pozornosti, riziko té větší závislosti.

0: Každá doba měla nějaké výzvy, každá doba měla nějaké nejistoty. Dobře, naše doba má tyhle výzvy a tyhle nejistoty, ale není to tak, že by předchozí generace, předchozí staletí společnosti nebojovali s něčím určitě, takovým. Určitě. Tak si říkám, co jsme ztratili z toho, že najednou klesá ta odolnost. A to je to slovo, které jsem schválně chci přinést, protože mi přijde, že to je přece to, o čem se dneska hodně mluví, že je třeba, aby ta odolnost stoupala a aby nějakým způsobem se s ní pracovalo.
1: Pojďme se teda bavit o tom, z čeho se ta odolnost jakoby skládá. Ta odolnost vlastně je založená na nějaký kapacitě zvládat nějakou frustraci, zvládat nějaký stres, zvládat ty výzvy. Možná je to tak, že začalo chybět ty jakoby každodenní výzvy, takový jako každodenní běžní frustrace v tom životě. A tady si možná trošku nabíhám k tomu, že se začneme bavit o tom, že možná ta mladší generace je fakt méně odolná, protože něco, nevím, jo. Ale je fakt, že když tak jako sdílíme, jak žiju já, jako žijeme my a vlastně jak vychováme ty děti vlastně s jinýma rodinama, tak možná ty naše děti mají opravdu víc výzev. Jako jezdíme do přírody, chodíme na túry, nemají všechno hned, takže jsou víc vystavovaní takový jako běžný frustrace. O tom to je. Zvládat tu každodenní frustraci. Prostě chci hračku, dostanu ji. Nejsem frustrovaný, vyvíjí se ve mně pocit, něco chci, hnedka to dostanu. Jakmile to nedostanu, začne mě to vstekat a můžu mít nějaký problém, protože vlastně ve mně se objevuje nějaký pocit, jakože, že jsem teda konfrontovaný s něčím. Když vlastně to dítě přivykám tomu, že není všechno hned, že se musí něco vydržet, že je důležitý o tom přemýšlet, proč to jakoby chci, odkud se to jakoby bere ta moje potřeba, tak vlastně vybavuju to dítě nějakou odolností a začíná to i frustrací běžných fyziologických potřeb, jo. Zažívám hlad, zažívám žízeň, nejsou uspokojený všechny moje potřeby, tak se ve mně buduje a vytváří nějaká jako kapacita. Vedle toho samozřejmě já potřebuji zažívat právě i ten pocit bezpečí. Potřebuju se i učit jako dítě, že někdo o mě pečuje, že se o mě někdo stará, že zvládnu ten stres v rámci nějaké jako péče, nějakým jakoby i běžnějším jako komfortu. Jo. Něco jsem zvládnu, přežil, vydržel jsem třeba dva dny nejíst, paráda, pak se najím a mám nějaké ocenění, paráda, zvládl to, je to jako by dobrá věc. Třeba když si připomeneme třeba bobříky, bobříka hladu, jo, jako když sáhnu do nějaké jakoby historie, tak to bylo taky vlastně takový posilování té odolnosti, jo, a zároveň tam byla ta komunita, která říkala, hele, tohle je ocenění hodný, tohle je jako dobrý, ty jsi to zvládnul, ty jsi to dokázal, jo, tak to je jeden ten způsob, jak posilovat tu odolnost. A já vlastně si říkám, jak vlastně teďka ty rodiče posilují tu odolnost těch svých dětí. Dopřávají jí ten zážitek nějakého nedostatku, zažijou prostě nějaký diskomfort, jo? To je něco, co vlastně může posilovat i tu kapacitu pak zvládnout ty situace.
0: Když jsem vás slyšela mluvit o odolnosti, zmiňoval jste jako důležitou součást odolnosti a jejího budování, taky víru. A to mě hodně zaujalo, protože mně přijde, že tohle je přesně to téma, které se nám ztrácí vůbec z toho, o čem mluvíme, co je pro nás nějakým způsobem důležité. Jakou roli má víra v budování odolnosti?
1: Výzkumy ukazují, že důležitou. Jo. Je to opravdu tak, jak říkáte, že vlastně když něco věřím, tak mi to pomáhá něco snášet. Takže když se dělají nějaký výzkumy na tu odolnost, vždycky je tam přítomná ta složka, že něco vydržím, protože věřím tomu, že to bude lepší. Hodně se to pro mě spojí jako s tou nadějí, kdy já vlastně vím, proč to dělám, má nějaký smysl a že teďka je třeba nějaký období, kdy je to těžký, kdy něco nezvládám, kdy něco neumím, nemám kapacitu to jakoby vyřešit, potřebuju se něco třeba naučit nebo si něco uvědomit, jo. Ale mám nějakou naději, že se to vlastně někam posune, že to bude jako lepší. To si myslím, že se spojuje právě s tou vírou a s tím věřením, s nějakou kapacitou ve mně. Protože já to vlastně nevím. Já můžu si třeba přečíst nějaký výzkumy, ano, lidi se závažným duševním onemocněním se zotavujou, posunou se v tom životě, je to jakoby prokázaný. Ale když se o tom bavím s tím člověkem, který ty potíže závažný má, tak v první chvíli on potřebuje věřit tomu, že se to opravdu posune. Protože i když mu říkám, 10 lidí před tebou to vlastně nějak jako došlo k něčemu, tak říká, OK, a co já, ale já nemusím být takovej, jako že to zvládnu. Jo. Takže hledám ten způsob, jak ho podpořit, aby vlastně on zjistil ano a věřím tomu. No, mm-hmm. Věřím tomu, že to půjde.
0: Takže vlastně mluvíme o víře na úplně nejobecnější rovině. Mm-hmm. Není to nějaká mm-hmm. víra konkrétní.
1: Mm-hmm. Jo, jo, jo. Je to nějaká víra v něco, v něčem. Jo, a to si myslím, že...
0: Možná v to, kapacitu... že věci dobře dopadnou? Je, je to něco takového?
1: Jo, že to pro mě dopadne, že to jakoby dobře dopadne. Je to zároveň velmi jakoby paradoxní, protože všichni víme, že umřeme. Že jo? Takže ten život není ten výsledek. Jo? Na konci vlastně je to zcela jasný, jak to s náma dopadne. Ale je to nějaká víra, že nějaké věci se můžou jako změnit vlastně v tom mém životě.

0: Když otevíráme téma víry, tak úplně natvrdo takhle prudkým střihem. Jaká je vaše osobní víra? Uměl byste to nějak definovat?
1: No, je to složitá otázka, protože já si myslím, že vlastně v nějaký mnohem mladším věku, vlastně v období toho dospívání a tak, a možná mladý dospělosti, tak si myslím, že jsem žil víc jako duchovně než teď. Mm-hmm. Já jsem se dost jako soustředil i na ten svůj jako duchovní rozvoj, protože to mě to přišlo jako velice důležitý a možná se to spojí s tím, o čem jsem mluvil jako na začátku, s tím postojem, jak v tom světě být. A mně přišla ta nejlepší cesta, jak v tom světě být v nějaké chvíli, že přece je důležitý být jako duchovně zdatný, rozumět sám sobě, být propojený s něčím, co mě jakoby přesahuje, mít v tom nějakou jako jistotu a propojovat se s tím. Takže to bylo nějaký jako pro mě důležitý období, ale nešel jsem vlastně jakoby tou cestou té křesťanské víry, hledal jsem si víc jakoby ty zdroje, které jako sloužily pro nějaký můj osobní cestu. Musím říct, že vlastně právě v tomto období jsem se jako vzdělával jakoby v té psychologii, psychoterapii, takže jsem hodně četl Karla Gustava Junga a ten to má hodně propojený i vlastně s křesťanskou symbolikou a mluví i o tom, že vlastně je nějaký kolektivní nevědomí, kde vlastně všechny ty duchovní cesty se propojují vlastně v jedno. Je to určitě jako něco se spojuje a k tomu jsem vlastně jako mířil, akorát to nešlo přes tu jakoby cestu toho křesťanství už ani kvůli tomu, že v rodině jsme k tomu nebyli nějak jakoby vedený, ale už kvůli tomu, že pro mě to povědomí o té církvi bylo nějak znehodnocený těma různýma kauzama, tím, co jsem slyšel o různých kněžích a teda, takže to mi nepřipadalo jako dobrá cesta. A teď mluvím jakoby o církvi a ne o křesťanství. To jsou pro mě jako rozdílné věci, takže jsem šel spíš svoji jako cestu a hledal jsem nějaký zdroje jako z východu, takže jsem meditoval, cvičil jsem jogu, a chodil jsem hodně do přírody a vlastně i ta příroda byla pro mě ohromný zdroj vlastně nějakých jako duchovních prožitků. Tam mě vlastně bylo vždycky jakoby úplně nejlíp, takže jako chápu, proč vlastně všechny ty kostelíčky a to jsou někde jako v přírodě. Má to svoji velkou logiku. Za A je zjištěný, že les a bytí v přírodě má psychoterapeutické účinky vlastně i na organismus, i vlastně na nějakou psychickou pohodu. A za B, když je to propojený právě i s něčím, jako s něčím duchovním, tak se ještě tam může člověk dostat k nějakému zdroji v sobě vlastně a objevovat nějakou jako svoji duchovnost. No ale pak jsem zjistil, že ta cesta je jako fajn, to duchovní, ale věnuju tomu hodně času, hodně té energie. No a ve chvíli, kdy přišla rodina, jako ten čas a energie je jedna, takže pro mě pak nastal ten úkol zajistit tu rodinu. Takže já jsem se zase víc ponořil do toho jakoby běžného světa, kdy prostě je zcela jasný, že ten můj úkol je uživit rodinu, postarat se o ně, zajistit jim, aby se jakoby měli dobře. Jo, ale v té chvíli, jako když ten čas a energie je jedna, tak se to muselo jako oddělit. Takže jsem tuhle tu cestu zase svoji hodně upozadil. Teď jsem hodně vlastně v té civilizaci, v tom ekonomickém mechanismu a žiju tady tuhletu část svého života a zároveň jako věřím a mám tu naději a i nějakou velmi silnou představu vlastně o tom, že až tady tohleta fáze pomine a moje rodina se bude mít dobře a tak splním nějaký ten svůj úkol, tak se vlastně k tomu zase vrátím.
0: Přijde čas prostě. Děkuju za otevřenost, děkuju za ten popis. Zajímalo by mě, jestli v tom systému nějakým způsobem figuruje Bůh. A když říkám Bůh, tak vůbec vlastně nemám představu třeba osoby, nebo vlastně se ptám jenom na to, jestli Bůh je někdo nebo něco, nebo tam vůbec není. Tohle je ta otázka.
1: Já vlastně vůbec nevím. Když jsem měl nějaké spirituální prožitky, tak bylo to v souvislosti s těma představama, který jsem vlastně vstřebával. To znamená, že když jsem četl o buddhismu nebo se věnoval meditaci, tak to vlastně se mi propojoval s tím. Když třeba vlastně jsem se hodně věnoval právě té přírodě a bytí v té přírodě, tak se mi to mohlo propojovat s takovou tou vizí ta planeta Gaia. Myslím, o tom jako něco víte, že vlastně je to celý moudrý jako organismus jako a tedy. Takže vlastně takhle jsem to zažíval, jako že vlastně ty spirituální prožitky byly vlastně rámovaný tou představou nebo tím světonázorem o kterým jsem zrovna jako se opíral. Takže když jsem četl o křesťanství, nebo jsem se bavil s kamarádama, který jako jsou křesťani, tak oni říkali, jo, ale to je tady, o tom píše Anselm Green, nebo jo, někdo a teda, tak to je i v tom křesťanství. Takže ta moje představa o Bohu je velmi jako nekonkrétní. Nepředstavuju si to jako nějakou konkrétní osobu nebo entitu, nějakého mimozemštěna nebo něco. Já vlastně jako vůbec nevím, jak se to mám představit. A jestli tomu mám dávat nějaký tvar nebo podobu. Pro mě je to spíš takový jako spojení. Jo. Nevím, jak to líp popsat.
0: To je podle mě moc dobrý popis. No totiž možná je i, když vás poslouchám, tak mi dochází, jak je vlastně těžké rozhodnout se, kde budu získávat nějaké podněty. Záměrně neříkám informace, říkám podněty. Proto, abych nějak tu představu ukotvila. Protože ten supermarket nabídek je natolik široký, že když jenom člověk se v tom chce zorientovat a chce si nějak vybrat, tak už tohle je přece velká práce.
1: Je, to souhlasím a může být i pomílena. Já třeba jsem se setkal, protože jsem takový zvědavý člověk, tak jsem jednou byl v nějaký jako církvi, ze které se vyklubala sekta. A pro mě to byl vlastně zajímavý zážitek ve smyslu takový, jako, jak to říct, jako psycholog se koukám na lidi, kteří jsou někým zmanipulovaný. A za B jako vlastně silný prožitek jakoby pro mě, když jsem cítil tu sílu té atmosféry, jo, protože to bylo opravdu silný jako zážitek. A dovedu si představit, že když tam někdo přišel jako s větší otevřeností tomu, tak ho to jakoby polklo. To společenství ale bylo nezdravý. Ten člověk, to bylo jako obchodák, to byl obchodní jednatel, který prodával Boha jako produkt, který zajistí všechno. A to bylo šílený, že ty lidi, a koukat se na ty lidi, jak tomu propadali, to bylo vlastně jako strašný. Takže určitě je důležitý prozkoumat ty zdroje vlastně a mít nějaký i hodnotový rámec pro to rozpoznat vlastně jako tyhle ty nečistý cesty, kdy bylo celkem jasný, že ten člověk má na tom založený nějaký biznis jakoby svůj. Takže ty podněty je důležitý vlastně získávat z ověřených zdrojů. A věřím, že teda křesťanství je dlouhodobě ověřený zdroj, i když má jako svoje skvrnky, ale kdo za ty staletí nemá, jo? To zase jako je potřeba říct, protože vždycky tu církev tvoří nějaký lidi.
0: Já se často tady v tom pořadu ptám lidí, jestli je duše, ale zaznělo to před chvílí duševní onemocnění a říkala jsem si, to je super, to je otázka, kterou vůbec nemusím vytahovat.
1: No to je vlastně vtipný, jako jo, jak to říkáte, že vlastně to duševní onemocnění vlastně vzniklo z toho lékařského rámce. Jo. A to je přesně ten paradox, na který hezky poukazujete, že oni tomu říkají duševní onemocnění, jo, ale v zásadě už jako se koukají na ty procesy v mozku. Ti lékaři, takže to je dobrý paradox, teď už se pak právě říká ty psychický potíže a tedy. Já vlastně nevím, jestli ty lékaři jako vidějí tu duši, nebo vidějí ten mozek.
0: Mně totiž tohle přijde hodně zajímavé, že vlastně si vůbec neuvědomujeme, na kolika místech s duší nějakým způsobem pracujeme a bereme ji jako úplně automatickou součást během života. Ale pak budeme říkat, že kdo ví, jak to je a kdo ví, jestli a tak. Takže to je jako dobré předznamenání. Já jsem se totiž chtěla dostat chtěla jsem se ptát na to, co bude s duší po smrti. Nebo co bude po smrti, možná úplně takhle obyčejně.
1: Já vlastně nevím. Já vlastně vůbec nevím a jsem na to hrozně zvědavý. Protože, jak to říct, vždycky čerpám z několika zdrojů. Jedny zdroje jsou vlastně, že čtu o zážitcích jiných lidí, kteří zažili třeba klinickou smrt. To je jeden můj zdroj informací. Oni říkají, něco tam je. Jako tohleto. Pak druhý zdroj je, že se o tom bavím s druhýma lidma, který mi taky říkají, něco tam je. A pak třetí můj zdroj jsou ty moje vlastní prožitky a moje vlastní zkušenosti, jako, který mi vlastně taky říkají. Teď je vysoce pravděpodobný, že něco tam jakoby bude. Jo. Ale zároveň se ve mně ozývá takový ten skeptik, který říká, no ale to je totální blbost. Jo, to jsou jenom nějaké individuální jakoby prožitky, které jsou založené na nějakých metaforách třeba toho, co mozek může prožít, nám přinese a pak je to vlastně daný do nějakého rámce. Takže vlastně pak všichni lidi říkají, hele, viděl jsem světlo na konci jako tunelu. Ale zároveň vlastně i moje osobní prožitky mě informují o tom, že vlastně ternický život může mít nějaký jako přesah. Ale já vůbec nevím, jaký. A tady se to už u mě jako zastavuje. Protože, abych na to dal odpověď, já ji vlastně nemůžu dát. Já ji nemůžu dát, protože já fakt vlastně jako nevím. Já fakt nevím. Něco ve mně se k tomu jakoby připojuje, moje žitá zkušenost, moje prožívaná zkušenost, se k tomu připojuje, něco tam je. Tak to nekončí. A můj skeptik mi říká, to je jenom víra. Můžeš a nic nebude. Je to srozumitelný.
0: Úplně. A vlastně poprvé, protože často slýchávám něco jako nevím, jak bych to zjistil, netuším, ale poprvé mám tendenci zeptat se, nakolik člověk potřebuje vědět nebo věřit. Nakolik mu stačí, to nevím, protože třeba ve mně nevím vzbuzuje velkou nejistotu. A jak jsme někde na začátku mluvili o tom, jak jistota je důležitá pro to, aby člověk žil nějak zakotvený, tak proto se teď ptám, nakolik potřebuju aspoň nějak vědět, nebo dobře, aspoň nějak věřit, aby můj život jenom nevisel ve vzduchu, ale měl nějaké kořeny.
1: Já myslím, že je to hodně důležitý. Myslím si opravdu, že je to hodně důležitý si tu jistotu nějak jako budovat a třeba mít i klidně takovýhle rozpor, protože v zásadě se vždycky můžu u sebe jakoby opřít, že něco bude. A jenom ten skeptik mi říká, hele, nic tam není. Jo. A myslím si, že pro ty lidi další, kteří třeba ani si tu nejistotu nepřiznávají nebo nejsou zvědaví. Ten život je těžký. Jo? To je potom vidět a znát u těch lidí, kteří jako odcházejí, jako umírají. Tak oni jsou třeba někdy jako vlastně vyděšení z toho, co vlastně bude, co mají očekávat. Jo? A je jedno, kde ta jistota je. I ta jistota toho nic není, umřu a nic nepokračuje, je vlastně jako dobrá. Je vlastně dobrá, protože když s ní potom u toho umírajícího člověka pracujete, tak si můžete opřít, fajn, váš život končí, máte v tom pevnou jistotu, pojďte ještě udělat pro sebe všechny ty věci, které potřebujete, abyste umřel důstojně, klidně a nenesl si v sobě těsně před tím koncem nějaký neuzavřený záležitosti, a tím to končí. A stejně dobrá je i ta jistota toho člověka, který říká, je to fajn, vlastně něco bude, nějak vlastně se s tím ještě dál můžu vypořádat, ať už je ten koncept jako toho, že se pořád vracím reinkarnace, cokoliv, kdekoliv, nebo že vstoupím do ráje, nebo cokoliv. I to je dobrá jistota, protože pak se můžu opřít o další koncepty, které mi vlastně pomáhají dobře žít. A to je důležitý, proto je ta představa o té smrti jako důležitá, ať už jakákoliv, protože věřím tomu, že to pomáhá lidem dobře žít.
0: Konstatuje psycholog a psychoterapeut Jiří Šupa, host dnešního Zákoutí. Moc děkuji, že jste tady s námi byl. Díky.
1: Děkuji.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Nejen křesťané jsou hosty v pořadu Zákoutí, které vytváří prostor pro setkání s lidmi s různými přístupy k životu. Potkejte se s dalším zase za týden, anebo už v neděli v 18:30 s Honzou Špalkem.

John Foreman nás pomalu přiblížil k půlnoci. Ještě bude znít například Jan Knížek a po půlnoci už s vámi bude Aneta Lofítková, která vás provede nočním proudem Reprise na Rádiu 7. Od mikrofonu se tak loučí a dobrý poslech přeje Pavel Kohl. Naslyšenou.

Vítám vás v novém dni, kterou se právě stala neděle 21. června a vítám vás také u poslechu Rádia 7, které právě ladíte. Následujícími hodinami vás budu provázet já, Aneta Lofítková. A co nás v nich čeká? Pojďme nahlédnout do přehledu. Setkání s Ježíšem měnilo lidské životy. Někteří zanechávali své bohatství pro chudé, jiní ale nedokázali své statky opustit. V další části výkladu Evangelia podle Marka se budeme zamýšlet nad rozhovorem s bohatým mládencem. Připojte se v pořadu Ke kořenům ve 12:15. Víra, křesťanství i Bible jsou často vnímány jako strašně vážné až smutné věci. Jde přece o celý život, o jeho vyústění, o svatost na jedné straně a na té druhé se řeší hřích. Náš Bůh pak má smutnou až přísnou tvář a spytavý pohled. Ale co když je to ještě jinak? Co když Bohu nechybí úsměv a svědčí o tom celá Bible? Klíčové slovo tentokrát přináší rozhovor Kateřiny Hodecové s Dalimilem Staňkem, kazatelem církve bratrské, který o humoru v Bibli ví své. Poslouchejte od 13:00. Jeden z nejznámějších a nejcitovanějších biblických veršů začíná slovy Neboť Bůh tak miloval svět, že dal. Co nebo koho Bůh světu dal a proč? Nad tím přemýšlí v základech ve 3:15 Štěpánka Paluchníková. Mladí žijí v jiném světě než staří, a to i v případě, kdy spolu sdílejí jednu domácnost, nebo alespoň dům. Soužití generací se bude věnovat pořad Poklady z archivu ve 3:00. V písničkách z archivu se tentokrát zaposloucháme do alba Obrazy o nebi, které kapela Učedníci vydala jako své 8. řadové album. Jenomže oproti těm předchozím se tohle z řady vymyká. Poslechněte si Po 4. raní. O vztazích a jejich všemožných zápletkách jsou dnes popsány 100 knih. Měli bychom to tedy mít jednodušší než generace před námi, ne? Holou skutečností zůstává, že je to právě naopak. A to je dobrý důvod se na chvíli alespoň u výseku celé problematiky zastavit. O otcích a synech bude přemýšlet David Novák od 4:30. Jaké by to asi bylo, kdybychom se modlili žalmy s vědomím, že se je modlil i Pán Ježíš? Žalm 22 je jeden z těch, které Ježíš přímo cituje a co víc, zároveň ho prožívá. Jak se naplnilo mnoho detailů starozákonních proroctví, například ze Žalmu 22, jste zváni rozjímat v modlitbách podle Bible s Danou Kéningovou od 5:15. Na tyto pořady se můžete těšit v dnešním nedělním nočním vysíláním. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost.

0: Milí posluchači, přeji vám dobrý poslech Rádia 7. Začíná pořad ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium. Navážeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto evangelia na předchozí pořad, ve kterém jsme začali číst 10. kapitolu. A naším průvodcem bude opět kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Dobrý den, Jáchyme.
1: Dobrý den.
0: Řekl jsem, že jsme už 10. kapitolu rozečetli, přečetli jsme prvních 12 veršů, ve kterých je pojednání o manželství a o rozluce. Navazuje nějak ten další text na tuto perikopu?
1: Můžeme říct, že navazuje do určité míry takovou volnou asociativní asi metodou, kterou ostatně vidíme v písmu často. Velmi dobře se to dá pozorovat například v způsobu, jakým jsou řazeny verše v mudroslovné literatuře, kde vždycky se objeví nějaké téma a potom to další na to je tak jako asociativně přiřazeno. Tak i tady vidíme, že ty děti nějak souvisí s tím partnerským vztahem, tak to je možná ta vazba, kterou tam nacházíme a kterou tam vidíme. Jinak si myslím, že

0: ten text by mohl stát samostatně, že to je právě jeden z těch textů, které by mohly být vřazeny i na nějaké jiné místo, ale to, co spojuje ho s tím předchozím a s těmi, které následují, tak to je určitá etická rovina té výpovědi. Je to najednou část Markova evangelia, kde se přemýšlí o tom, jak má člověk jednat. Není úplně konkrétně řečeno, že tak to má jednat pouze křesťan, pouze ten, který následuje Krista, ale vyplývá to už vlastně z toho, že Kristus je tím, kdo vydává ten autoritativní postoj k tomu, jaké má být naše jednání. To znamená, my ho musíme nejdříve přijmout jako hlas, který je pro nás podstatný, kterému důvěřujeme, a to už samozřejmě děláme z určitého ohledu naší víry nebo z perspektivy naší víry. Čili jsou to texty, které ukazují křesťanům, církvi, jakým způsobem máme spořádávat náš život, co je podstatné a co je naopak vedlejší, co jsou cesty, které vedou k budoucnosti, jsou smysluplné, vedou k naději a které naopak jsou nějakými slepými uličkami.
1: Pro nás bude ta perikopa zajímavá ještě z jednoho důvodu. Budeme zde totiž narážet na kulturní odlišnost doby, ve které vznikalo evangelium a ve které se odehrává ten příběh, a doby současné. Ale k tomu se dostaneme. Přečteme si tedy z 10. kapitoly Markova evangelia verše 13. až 16. Tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Téma děti. Kdo jsou děti v evangeliu?
0: Je to tak, jak jsi říkal, že ten velký posun kulturní, ten rozdíl, tady hraje značnou roli, protože myslím, že v naší době je role dítěte dost odlišná od tehdejší doby. My z písma rozpoznáváme takový trochu ambivalentní vztah k dětem. Na jedné straně jsou děti vnímány jako velké požehnání od Hospodina, zejména synové, kteří se rodí, tak jsou vlastně pokračováním nejenom té linie svého otce a pokračováním toho rodu, ale hlavně velkou sociální jistotou, jsou zabezpečením toho, že o ty rodiče bude postaráno, když už nebudou moci se o sebe postarat sami. A k tomu směřují jak přikázání, tak všechny ty příběhy, které známe například z knihy Genesis o praotcích a o tom, jak ti synové měli velký význam. Čili je to něco, co je vnímáno jako dar a velmi líbí Boží dar. Na druhé straně víme, že i když ta společnost nebyla nějak necitlivá, nějak nelaskavá a určitě rodiče měli rádi své děti, tak v tom společenském životě děti nehrály příliš velkou roli a vlastně se čekalo až na chvíli, kdy se stanou těmi plnohodnotnými lidmi, tou plnohodnotnou součástí té společnosti. A do té doby ta jejich pozice nebyla v některých ohledech nepodobná například domácím zvířatům. Bylo to prostě něco, o co se člověk musel starat, co měl rád, do čeho vkládal své naděje, ale ještě to vlastně zatím nebylo tady. To znamená, jestli můžeme to tak zkrátit, tak myslím, že se dá říct, že děti byly lidé, kteří zatím neplnili plnohodnotně funkci, ke které byli stvořeni. Byli vnímáni jako takové rozvíjení, teprve příprava té jejich funkce. Myslím, že v tomhle ohledu se ten náš postoj změnil, že dnes vnímáme děti jako plnohodnotné lidi už od narození a možná v takové některých místech naší společnosti se trochu k té roli dětí blíží spíš lidé, kteří jsou staří. Lidé, kteří vlastně už neplní tu svoji funkci, nemohou chodit do práce, nemohou vykonávat své zaměstnání, postupně vyhasínají nějakým způsobem jejich partnerské vztahy a tak dál. To znamená, jsou to takový neúplní lidé. Stávají se z nich určitým způsobem neúplní lidé. Je to dané tím, že naše společnost se silně soustřeďuje právě na tu vitalitu a na tu schopnost produkovat něco, něco vytvářet. A tak kdybychom dnes chtěli hledat takový ekvivalent, tak možná ho najdeme právě naopak v těch starých lidech.
1: Možná bychom mohli také připomenout třeba mentálně postižené, protože ti jsou obecně společností považováni v podstatě za zbytečné.
0: Určitě. Budou to zkrátka takové postavy ve společnosti, kterým zdá se, něco chybí do lidskosti. A to je věc, která se samozřejmě kulturně proměňuje. A abychom porozuměli teda tomu místu dětí právě v evangeliu, tak musíme vnímat tento jejich význam, tuto jejich rovinu, toho neúplného lidství, toho, že nejsou vlastně zas tak úplně podstatní prozatím. Třeba jednou budou, ale teď ne.
1: Takže když přicházejí k Ježíši a učedníci to zakazují, tak ten motiv učedníků je, že to je neefektivní, že to je zbytečné, nezdržujte mistra.
0: Myslím, že tady i ta časová symbolika toho zdržování je velmi trefná, protože se jakoby zdá, že jsou věci, které jsou podstatnější, které jsou mnohem důležitější, kde opravdu o něco jde a tady o nic nejde. Je to vlastně i v rámci toku toho evangelia takové zadrhnutí. Teď se řešily velké otázky, otázky partnerství dospělých lidí, budou se řešit otázky majetku, to všechno je důležité, to se nás týká a najednou je tady chvíle, ve které přicházejí děti. Malinko mi to někdy připomíná tu životní praxi, v které člověk stojí, že děláme důležité věci, děláme nějaké zaměstnání, řešíme otázky našich vztahů a pak se do toho vloží najednou ty děti a zaklepou na dveře a řeknou a já bych chtěla, aby si se mnou teď hrál s legem a já si říkám, teď se to zadrhlo, teď nestíhám žít, protože to dítě po mně chce, abych mu věnoval pozornost a teď prostě to není to důležité. A myslím, že nás to zdržení, ten motiv toho zdržování může trochu vlastně uvést i do kontextu jiného velmi důležitého novozákonního textu a to je podobenství o milosrdném Samařanovi. Tam také vlastně se objevuje člověk, který zdánlivě zdržuje ty ostatní od toho, co je důležité. Je to člověk, který je v nouzi, je zbytý, je mimo sebe, znamená zase opět je to člověk tak trochu nelidský v ten daný moment, a zdržuje ty důležité lidi od toho, co oni chtějí dělat a co mají dělat.
1: Ježíš se na ty učedníky rozhněval, což je docela silná výpověď, a říká jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Jakým takovým?
0: To je právě ta klíčová otázka toho našeho textu, protože ta nám může pomoct porozumět a zároveň nás může odvést úplně na cestí. Často ten motiv dětí je vykládán pomocí kategorie nějaké čistoty nebo neskaženosti, důvěřivosti. Prostě toho všeho, co chápeme, že patří nějak k dětem, že to je jejich charakteristikou. A když Ježíš říká právě takovým patří Boží království, tak se zdůrazňuje ta neskaženost, čistota, důvěřivost, možná zranitelnost. To je jeden možný přístup k tomu. Druhý samozřejmě možný přístup, který také je poměrně hojný, je to vnímat opravdu doslovně a to sice tak, že ty děti opravdu sami o sobě, že tam je rozhodující ten věk, to, že prostě jsou to malé děti, tak že oni jsou v centru Ježíšovy pozornosti. Že Ježíš zkrátka má nějaký něžný, láskyplný vztah k dětem a proto i my máme se takto něžně a láskyplně soustředit na ty děti. A já si myslím, že blíž k pravdě budeme, když znovu tedy posílíme ten motiv té jejich nedostatečné lidskosti nebo neúplné lidskosti, té nezralosti, toho, že nenaplňují zatím nějaké očekávání, nějakou funkci, ke které jsou stvořeni. A když se na to budeme dívat takto, tak ty děti uvidíme najednou v zástupu dalších podobných postav. Právě těch různě ubitých, zraněných, nemocných, postižených démony, v dnešní době těch lidí starých nebo lidí, kteří nejsou produktivní z nějakého důvodu ve společnosti, lidí nemocných nejenom takovými běžnými fyzickými nebo duševními chorobami, ale také třeba lidí závislých. A to všechno nám otevře skupinu lidí, které prostě vnímáme jako takovou brzdu v té naší společnosti. Ty, kteří brzdí ty ostatní, ty zdravé, plnohodnotné a produktivní v tom jejich pohybu. A ku podivu Ježíš právě ukazuje, že tito lidé, tyto brzdy společnosti, jsou ti, kterým patří Boží království. A myslím, že to je jeden z těch momentů, ve kterých se nám ukazuje paradoxní povaha církve. To, že společenství církve stojí na úplně jiných pravidlech, nebo by mělo stát na úplně jiných pravidlech vnímání společenských vztahů, než je to v normální společnosti. Že těmi nejpodstatnějšími, těmi stěžejními, už pro nás nemají být ti, kteří jsou dokonale produktivní, schopní a akční, i když je třeba obdivujeme a potřebujeme a mají svůj smysl, ale že v jejich stínu nám nemají, nesmí zmizet ti nedůležití, neproduktivní, právě ti, kteří zdánlivě brzdí naše projekty, naše plány a záměry.
1: Jakoby tato kratinká perikopa suplovala blahoslavenství z úvodu kázání nahoře.
0: Určitě je to text, který spadá do velmi podobného myšlenkového kontextu a můžeme v tom vidět tu společnou teologickou linii, která vlastně prolíná tady evangeliem a prolíná potom vlastně epištolními texty, kde se pak ukazuje, jak nesnadné pro to společenství církve bylo opravdu to vzít vážně. My víme, že to není jenom náš problém, problém naší církve dnes, ale že to byl problém už tehdy, že zkrátka přijetí té obrácené, té paradoxní logiky Božího království, která se nějakým způsobem realizuje v církvi, bylo prostě nepřijatelné pro ty lidi a že církev vždycky znovu a znovu utíkala zase a vracela se k tomu, jak to chodí v té společnosti. Zase hledala ty vzory svého jednání v té okolní společnosti, v její kultuře, v jejich zvyklostech, tradicích. Není to věc jenom novozákonní církve, je to věc už Izraele. Protože když Hospodin říká, vaše společenství bude posvěcovat ta ostatní společenství už tím, že bude jiné, že bude mít jiné vnitřní zákonitosti, tak na to Izraelité odpovídají, ale my chceme, aby naše společenství bylo stejné. My chceme, abychom také měli krále, tak jak ho mají okolní národy, a chceme, aby jsme nevyčnívali z toho celku stvoření. Chceme být vlastně s těmi ostatními za dobře a to znamená za jedno. A to se dneska církvi stává velmi často a opět je v tom slyšet i ten argument, když to děláme tak, jak to říkal Kristus, tak jsme ostatním pro blázny. A to my nechceme, protože pak církev nemůže mít platný hlas v té společnosti. Čili vlastně takovou úplně absurdní oklikou se snažíme dostat k tomu, aby nás společnost brala vážně a někdy propadáme pocitu, že tou jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je vlastně vzdát se evangelia.
1: Zde ale nejde jenom o to přijímat ty slabé nebo zbytečné nebo zdánlivě neperspektivní. Ježíš zde v 15. verši říká a uvádí to tím slavným amen pravím vám, čili je to důležité, říká slova, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. To znamená, že tady najednou to dává jako podmínku a chce, abychom my byli těmi, kteří jsou těmi dětmi nebo těmi neperspektivními.
0: Tady, když budeme tedy nějak rozvíjet tu myšlenku nebo ten náš pohled na to, co to znamená to dítě, tak musíme začít vnímat, že přijmout Boží království jako dítě znamená přijmout sebe sama jako toho, kdo je před Bohem neperspektivní brzdou a nikoli tím skvělým borcem, který může vlastně k tomu hodně přispět a může být pro Pána Boha nějak užitečný a důležitý v tom pohybu k Božímu království. Že Boží království není něco, co my můžeme projektovat, co můžeme nějak budovatelsky tady vytvořit a uvést do života, ale že to je něco, co prostě dostáváme, protože Pán Bůh se nad námi slitoval v té naší poloviční lidskosti, v tom, že my jsme právě těmi neúplně hotovými lidmi, jsme takovými pololidmi a že nás uvádí a volá nás, abychom k němu přišli. A to je, myslím, právě velmi důležitý moment, který člověk opravdu potřebuje, aby mohl nějak vstoupit do toho pohybu k Božímu království, nebo aby mohl přijmout, že Boží království se pohybuje směrem k němu. Pokud právě sami sebe budeme stále vnímat jako ty důležité, perfektní, ty, kteří drží otěže v rukách, tak se s tímto Ježíšovým slovem míjíme.
1: Co s tím posledním veršem? Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. To vypadá jako takové to skutečně citové, láskyplné jednání.
0: Ono, totiž vždycky, když mluvíme o požehnání, o těch aktech, které vypadají jako rituální náboženské akty vzkládání rukou, tak si musíme uvědomit, že to jsou akty, které v sobě obsahují skutečný lidský zájem o toho druhého. Není to technika, není to nějaká náboženská technika, kterou můžeme v pravou chvíli aplikovat jeden na druhého, protože zrovna teď se to hodí, nebo je to součástí bohoslužeb, ale je to niterná věc. A já sám osobně třeba můžu říct, že pro mě takovým momentem, který mě velmi silně přitáhl ke křesťanství, bylo, když jsem se účastnil bohoslužeb. Nebylo to v žádném charismatickém prostředí, ale v evangelické církvi. A ten člověk, který vysluhoval ty bohoslužby, říkal všechny věci, které říkal, tak, že jsem věděl, že jsou pro něho osobně velmi důležité a cítil jsem v nich jeho lásku, jeho takovou vnitřní vášeň, jeho víry. A uvědomil jsem si, že to nejsou jenom ty rituály. Uvědomil jsem si, že to je něco, co má opravdu význam, co má smysl, že to je živý jazyk, kterým může člověk vyjádřit svoji víru. A byl to jeden z těch momentů, díky kterým jsem já sám uvěřil. A myslím si, že to je potřeba si uchovat. Že ani to nejsou jenom nějaké něžnosti a infantilnosti, které prostě z nás tak vyskakují, jako když jsme doma s vlastními dětmi, ale zároveň to není ani nějaký chladný náboženský jazyk, který prostě používáme jako techniku a jako profesionálové si dáme požehnání a běžíme zase dál, ale že to je věc, která je spojená a že náboženství se od vztahu vlastně odpojit žádným způsobem nedá a nemá, protože to vede nakonec k deformaci toho obsahu všech těch aktů, jako je právě požehnání nebo skládání rukou. Jednu věc, kterou myslím, že je podstatné říct k tomuto textu, tady samozřejmě jsem nesený tou svojí vlastní tradicí, ke které patřím, a to je tradice baptistická, je, že tento text byl v historii a i v současnosti často trochu z mého pohledu zneužíván jako text, který ospravedlňuje křest nemluvňat. A to si myslím, že stojí za to možná říct, že takovou spojnici v něm vlastně nenacházíme a že pokud hledáme oporu pro křestní praxi, tak ji máme hledat v těch textech, které o křtu opravdu mluví. V Novém zákoně takových je mnoho. Takže myslím si, že to možná stojí za připomenutí, že to úplně není legitimní argument.
1: Nicméně ten text sehrál určitě pozitivní roli v tom, že křesťané měli zájem o děti. I v dobách, kdy to ještě nebylo tak společensky normální, jako je to dnes.
0: Určitě. Já si myslím, že vlastně všechny ty texty, které někde mluví o nějaké marginalizované skupině ve společnosti, jsou pro nás životně důležité, protože když čteme písmo a posloucháme kázání, tak nám znemožňují tu skupinu vytěsnit. Někdy si říkám, ať je tam ještě víc takových skupin, ať je tam ještě víc takových marginalizovaných lidí, abychom nemohli si dovolit si vytvářet neustále ty, které prostě budeme odstrkovat. To znamená, pozitivní roli v tomto smyslu ten text hraje. Na druhou stranu buďme opatrní na to říkat s nějakým sebeuspokojením, že jako jsme dosáhli toho, že děti mají velký význam ve společnosti a tak. Ono, zájem křesťanů o děti, ano, historicky to tak skutečně je. Na druhou stranu můžeme vidět i to, že velký pohyb v tom a velmi důležitý pohyb v tom sehrálo potom sekulární humanismus, který vlastně víc ještě vtáhl děti do toho zorného pole dospělých lidí a jejich zájmů. A na druhou stranu křesťané taky někdy jednali s dětmi velmi tvrdě, surově, necitlivě a to znamená, nesnažme se to prodat jako svoji kvalitu před těmi ostatními, protože oni nás často a pravdivě upozorní na to, že jsme také jednali úplně opačně. To znamená, pro mě to reprezentuje boží zájem o děti a boží zájem o ty marginalizované, ke kterému nás volá. A nám se to někdy více a někdy méně daří a usilujeme o to, aby se nám to dařilo co nejvíc.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Přečteme teď delší úsek od 17. do 31. verše. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš? Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval: Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním 100x víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. K Ježíši přichází bohatý člověk a ptá se ho, co má dělat, aby měl podíl na věčném životě. A zvláštní je, že celý ten příběh je uvozen takovou epizodou. On Ježíše oslovuje mistře dobrý a Ježíš se proti tomu ohrazuje. Co to znamená to Ježíšovo nikdo není dobrý, jedině Bůh? Proč to tady říká?
1: Myslím, že to dost souvisí právě s tím textem, který se před námi potom otevírá, protože ten mladík se vlastně ptá na to, jak může být dobrý před Bohem, jak má dosáhnout toho, že bude před Bohem shledán jako spravedlivý. A na to Ježíš odpovídá, tohle není věc, která je v lidské síle. A zajímavé je, že sám sebe zahrnuje do té lidskosti, sám sebe tady prezentuje jako člověka, což je u Marka velmi silný motiv. Zatímco někteří jiní evangelisté nebo jiní svatopisci z Nového zákona ukazují Ježíše jako postavu spíše božskou a zdůrazňují tu jeho silnou vazbu na Boha a jeho vztah k Bohu, tak u Marka je to mnohem častěji poslušný člověk, v kterém to božské prosvítá, nějakým způsobem se skrze něj k nám otevírá a ukazuje. To je, myslím, pro nás potěšující a sympatický rys a už to samo o sobě, že Ježíš tady říká, nikdo není dobrý, čili zahrnuje sebe k nám. Už to samo o sobě je evangeliem toho textu, protože ukazuje, že Ježíš se opravdu solidarizuje s námi jako s těmi nedokonalými. Ten text vlastně je poměrně tvrdý a to, co si na něm všimneme na první pohled, je určitá jeho tíživost. Ono je velmi snadné se k tomu textu postavit jenom s tím, že se týká majetku tak, jak mu někdy rozumíme, to znamená peněz, případně nějakých hodnotných statků, které máme, vlastníme. A je snadné si říct, ale já v takové situaci nejsem. A možná se to bude týkat velké části křesťanů, velké části toho společenství lidí, kteří poslouchají ten text, protože je poměrně málo lidí, kteří si o sobě řeknou, já jsem opravdu tedy až nechutně bohatý a tedy ten text se mě týká, zasahuje mě. Většinou máme tendenci sami sebe vnímat jako ty, kteří by mohli být mnohem bohatší a proto vlastně zas tak bohatí nejsou a nemusí nás to trápit. Ale tady si musíme hned na začátku položit otázku, co toto bohatství, co ten majetek vlastně je, co představuje. A myslím, že by nebylo správné to vnímat nějak úzce, ale že musíme do toho majetku, do toho, co máme, zařadit opravdu všechno, včetně nějakých našich zkušeností, bohatství, dejme tomu emocionálního, možná sexuálního života. Musíme tam zařadit také naši vzdělanost, také všechno ostatní, co prostě v našem životě máme jako ten obohacující dar, který jsme dostali nebo který jsme nějakým způsobem spolu vybudovali a shromáždili.
0: Možná, že do toho patří i ty věci, které tady pak Ježíš vyjmenovává. Dům, bratři, sestry, matka, otec, děti, pole. Čili všechny věci, které tvoří součást toho mého světa.
1: Určitě a ještě k ním právě přidáme i ty věci, které nejsou vlastně materiální povahy. Právě ta vzdělanost nebo nějaká zkušenost, která je pro nás velmi důležitá, která prostě patří k tomu, co jsme my sami. A to je možná podstata té věci, že ten majetek nebo to, co jsme nashromáždili, se stává naší součástí. Ono je to přirozené a není to vlastně v prvním plánu úplně špatně, ale nakonec se ukazuje, že všechno, co máme a co jsme nashromáždili, nějakým způsobem zahrabává tu kotvu našeho života na jedno místo a znemožňuje nám to pohyb. A to je další důraz, který v tom textu je velmi silně viditelný, protože Ježíš je v pohybu. On přichází a zase odchází, vydává se na cestu. A ten mladík je smutný z toho, že vlastně mu ten pohyb mizí před očima. On zůstává na místě, protože není schopen takového pohybu. Má toho příliš mnoho, táhne ho to k zemi, táhne ho to k jednomu místu a nemůže to všechno najednou opustit. A to je, myslím, to, co se nám tady naznačuje, že vlastně často i ty dobré věci, že majetek sám o sobě není nějak negativní, není to nějak špatná veličina, zvlášť pokud ho chápeme takto komplexně. Takže nás to prostě uvazuje na nějakém konkrétním místě, ze kterého potom nemůžeme úplně snadno vystoupit. A otázkou je, co s takovou uvázaností, co s takovou zakotveností můžeme dělat.
0: Možná si tu otázku nechme zatím ještě v záloze, protože když budeme sledovat ten text, tak zjistíme, že Ježíš nejprve dělá jakousi odbočku směrem k přikázáním, jako by to bylo něco, co bylo tak běžné, co si tak ti lidé představovali, že tak asi se ten věčný život dosáhne. A já si myslím, že většina lidí si to dnes myslí také, že prostě do nebe přijdou ti, kteří žijí slušný život a plní Boží přikázání.
1: Je to zase moment, který nás přivádí opět k té myšlence toho legalistického přemýšlení a toho uvažování, že vlastně dodržování nějakých základních pravidel činí z člověka toho, který je spravedlivý před Bohem. A to je koncept, který vlastně nenacházíme jenom v tom židovském přemýšlení, ale nacházíme ho v mnoha různých náboženstvích, filozofiích na celém světě. A v tom si myslím, že právě tvoří křesťanství určitou šokující vlastně proměnu, když říká, že tomu tak není. A je to nesnadné přijmout nejenom pro lidi, kteří stojí venku a dívají se na křesťanství z té vnější perspektivy, ale i pro lidi, kteří uvěřili, je velmi nesnadné žít v tom obráceném modelu existence, kdy my si nezasluhujeme a nevysluhujeme, nekupujeme si od Boha jeho milost tím, co děláme, protože prostě to zkrátka není možné a nemáme na to. To je věc, která je vlastně takovým trvalým zápasem křesťanského života, protože my žijeme jako ti, kteří byli Bohem vykoupeni zcela zadarmo, to jsme přijali, věříme tomu, ale zároveň se ukazuje, že v našem běžném každodenním životě i v životě té církve, v které stojíme, se nám to vůbec nedaří naplňovat a zviditelňovat tím, jakým způsobem žijeme.
0: Přesto je tady moc pěkný detail v tom vyprávění, když ten mládenec odpověděl: mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí, tak evangelista zde říká, Ježíš na něj s láskou pohleděl.
1: Je to další takové nedorozumění, které někdy právě se může týkat těch novozákonních textů, když vidíme ten obrovský důraz na Boží milost a na to, že lidské síly nepostačují na to, aby si získali tu milost svým jednáním, tak to někdy vede k dojmu, že nový zákon je vlastně v tomto ohledu protizákonný a že vlastně ukazuje, že to dodržování zákona je zbytečné, že je na nic. Že stejně v tom obstát nemůžeme a můžeme vlastně to odložit úplně stranou jako něco nedůležitého, protože my už žijeme jenom z milosti. Ale to je velké nedorozumění, protože se ukazuje, že ani Ježíš, ani učedníci, ani raná církev takto ten důraz Nového zákona na milost nechápali. Chápali ho jako určité uvedení do toho života, který je pravdivější, je plnější a víc odpovídá Božímu záměru a Boží milosti zjevené v zákonu. To znamená, my už se nemusíme stresovat, že se nám to zas tak úplně nedaří. Nemusíme kvůli tomu sami sebe odsuzovat. Ale neznamená to, že máme teď žít nějakým rozpadlým životem bez ohledu na ty ostatní, bez ohledu na Boha, protože nám Pán Bůh to už všechno dopředu zaplatil. A to je takový moment, který v evangelích probleskuje a je to jedno z těch míst, kde se objevuje, kdy vidíme, že Ježíš to dodržování zákona vnímá jako pozitivní. Vnímá ho jako úsilí člověka o to být na blízku Bohu a slyšet Boží slovo, přijímat ho jako normativní ve svém životě.
0: Přesto Ježíš připojuje jistou podmínku, jedno ti schází, jdi prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. A ten mládenec svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku, to už tam připomíná potom Marek jako pisatel. Ale z tohohle by se přece také dala udělat nějaká podmínka, nějaké pravidlo. Prostě věčný život budeš mít tehdy, když rozdáš všechno a budeš chudý. A mnozí to tak dělali.
1: Je to další z těch momentů, kdy se ukazuje, že to doslovné čtení je možné a zakládá určitou životní praxi. A já bych ani neříkal, že to je špatné porozumění. Myslím, že když to někdo pro sebe přijme v takové doslovnosti a naplní to, tak budiš. Může to být k velkému prospěchu. Na druhou stranu myslím, že ani to nemůžeme chápat zase jako takovou zelenou kartu do toho Božího království, která nás tam vpustí a díky které už jsme teď teda opravdu za dobře s tím Pánem Bohem, zatímco ty ostatní ještě to neudělali, tak ještě stále jako té dokonalosti nedosáhli. Protože by to zase bylo předběhnutí Boží milosti, předběhnutí Božího odpuštění. Tu míru si určujeme vždycky sami. A to, že to je nesnadné a že následovat takový krok, který udělal tento mladík, to se odráží už v tom samotném textu, kde se říká, tohle je pro lidi přece nemožné. Je to něco, co většina z lidí nedokáže. Já jsem si u toho vzpomněl při čtení toho textu na Jana Amose Komenského, který byl právě velmi bohatý člověk právě v tom rozměru myšlenkovém, intelektuálním. A potom, co ten jeho velmi naplněný a bohatý život končil, tak v roce 1668, krátce před smrtí, napsal svou knihu Jedno nezbytné, kde vlastně se ukazuje v textu té knihy, jakoby všechno to, co v životě člověk shromáždí, ústilo nakonec stejně do toho jednoho, co je podstatné, do toho jednoho nezbytného a nedalo se to tím nějak vyvážit nebo nahradit, nedalo se to vyměnit. Musí člověk nakonec stejně přijmout to, že všechno, co shromáždil nějakým způsobem, nepatří jemu, není to jeho, ale že to společně s ním patří Bohu. A to pro toho mladíka v tu chvíli bylo nepředstavitelné. Bylo nepředstavitelné vyměnit všechno, co má ve svém životě, co shromáždil sebe sama, za to vyjití někam do neznáma, za to jedno nějaké podstatné, nezbytné, kterému Ježíš postavil před oči.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem tímto textem je Jáchym Gondáš. Poté, co mládenec odchází, tak Ježíš se rozhlédne po svých učednících a začne je, řekl bych, trochu provokovat. Protože jim říká, jak je těžké, aby bohatí vešli do Božího království, a když učedníci na to nereagují, tak to řekne ještě jednou a ještě tvrději. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. A tady už se říká, že se více zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen. A mně přijde tato otázka za těžiště celého toho příběhu, abychom si tuto otázku kladli. Jak tedy může být člověk spasen?
1: Bych ještě to těžiště posunul o jeden kousek dál k té Ježíšově odpovědi. Tam mi přijde jako tím podstatným těžištěm, protože ta otázka je to, co pokud uvěříme v Boha, v nás přirozeně vzrůstá jako nějaká tíže vnitřní. A zvlášť pokud jsme konfrontováni s podobným textem, jako je tento, tak si začneme ptát sami sebe, jak jsem na tom já, jak jsem na tom já ve vztahu k tomu, co vlastním, čím se obohatil můj život. Nejsem příliš zarostlý do toho haraburdí, které jsem si tak zamiloval a které jsem nashromáždil, nejsem příliš zarezlý do té své hromádky, toho svého majetku. A možná také zjistím jako ten mladík, že to tak je, že nejsme schopni v tuto chvíli úplně se odříznout od všeho. A klademe si tu otázku. A Ježíšová odpověď, ve které říká, že u Boha je to možné, to, co u lidí možné není, je, myslím, vyústěním toho textu a vrací se vlastně k tomu motivu, kdo je dobrý. Že ukazuje, že Pán Bůh je ten, kdo nás vytahuje z té zarostlosti a že bez jeho pomocné ruky, bez toho, aby on přicházel k nám, bez toho jeho přicházení do našeho života, my k němu nepřicházíme, my k němu nedojdeme. A to je pro mě to hlavní evangelium toho textu, že my nemusíme se bát, nemusíme se zžírat nějakým strachem, ale můžeme teď při vědomí toho, že to Pán Bůh dělá, že to dělá i v našem životě, že k nám přichází, že nás osvobozuje, hledat způsoby, jak s ním spolupracovat na tom našem osvobození. Kde je něco, čeho se můžeme zbavit, už nemusíme, protože to není nezbytná podmínka, ale je to pro nás dobré, protože se nám bude lépe dýchat, bude se nám snadněji kráčet.
0: To se netýká vlastně jenom majetku, to je celkem pochopitelné. Mě vždycky k této otázce učedníku přivede kázání nahoře, které ústí do takových výroků, nebude-li vaše spravedlnost hojnější spravedlnosti farizeů a zákonníků, nevejdete do Božího království. Nebo kdo řekne blázne, tak skončí v jezeře ohnivém. A dokonce tam je potom výrok, že máme být tak dokonalí, jaký je dokonalý náš Otec v nebesích. A ve mně to vyvolává stejnou otázku, kdo tedy může být spasen. Jáchyme, ale tady potom přichází učedníci a ozývá se Petr s takovou argumentací, ale my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. To může být ten pocit člověka zase, který tedy skutečně něco obětoval. Možná, že by někdo mohl říct, já jsem pro tebe, Ježíši, trpěl ve vězení, nebo já jsem byl na misii někde daleko. Je to zásluha, nebo jak je to tady vlastně pojímáno, to, co tedy člověk dělá?
1: Já myslím, že to je zase takové upokojení na druhou stranu pro ty, kteří se rozhodli v tom následování ke krokům, které nejsou snadné. A je to určité upokojení v tom, že takové kroky nejsou zbytečné, že to není marnost. Ono to totiž často tak vypadá. Vypadá to tak právě v konfrontaci s tou okolní společností. Všichni usilují o maximalizaci svého majetku, všichni se snaží dosáhnout nějaké kariéry, a já jsem se kdysi dávno rozhodl, že to dělat nebudu a najednou mě zavaluje ta tíže toho, jestli to nebyla vlastně hloupost, jestli mi neujel vlak, jestli jsem neudělal ve svém životě rozhodnutí, které bylo třeba unáhlené a jestli to Pán Bůh skutečně po mně chce nebo nechce. A na to Ježíš odpovídá tím upokojením, ve kterém nám říká, že to, co v tuhle chvíli vypadá jako smysluplné, tak to se může ukázat jako nesmyslné a naopak to, co teď působí na ostatní lidi bláznivě a absurdně, tak to může dojít svého naplnění a on nám takové naplnění přislibuje. Není to něco, co můžeme vzít jako bernou minci, jako jistotu, nemáme na to žádné potvrzení, kromě toho, že to je černé na bílém v písmu, ale je to slovo, o které se může opírat naše víra. Nemůže se o to opřít naše jistota, ale naše víra, že takový smysl života, který se nezakotví v těch věcech, v tom materiálu, v tom hromadění, je smysluplný.
0: Celá ta pasáž končí výrokem: mnozí první budou poslední a poslední první. Tak si ho ještě nějak zhrňme, nějak si ho ještě dovysvětleme.
1: To je výrok, který funguje v rámci evangelií samostatně, jako výrok, který se objevuje přiřazený vlastně na různé místo a ukazuje nám podle mého názoru opět na tu obrácenou logiku lidského života, kterou můžeme zastihnout vlastně jen ve společenství církve. Jenom ve společenství těch, kteří se rozhodli, že budou žít svůj život v obrácené logice evangelia. Najednou ti, kdo jsou vždycky chápáni jako vítězové, ti, kdo jsou vždycky chápáni jako ti, kdo nad životem vyzráli, kdo v tom umí chodit, se ukazují jako ti, kteří v božím pohledu nejsou zas tak podstatní nebo rozhodně nestojí na prvním místě. Neznamená to, že vůbec nejsou podstatní. To je další omyl, ke kterému někdy docházíme, že lidé, kteří se rozhodli svůj život žít tady, právě obětovat ho majetku, kariéře a tak dál, jsou z božího pohledu absolutně nepodstatní. A to, že někdo bude u Boha poslední, neznamená, že tam nebude. A naopak ti, kteří vypadají jako takový trošku nešikovní a malinko možná naivní chudáčci v tom světě, kteří prostě vždycky stojí ve stínu těch úspěšných, tak těm se přislibuje, že oni mohou být těmi podstatnými a jsou těmi podstatnými v božím pohledu. Opět jsme u toho tématu dětí, lidí starých, různě marginalizovaných, stavěných na okraj. A myslím, že se musíme vždycky znovu ptát, kdo jsou takoví lidé dnes a kdo jsou takoví lidé v církvi, protože ku podivu i církev má své marginalizované, má lidi, které staví na okraj toho společenství z nějakého důvodu. A to jsou ti, o kterých se tady mluví, to jsou ti poslední. A pro nás je to dobré, pokud sami sebe rozpoznáváme jako ty poslední nebo předposlední, tak je to pro nás dobrá zpráva. Pokud sami sebe vnímáme jako ty úspěšné, ty, kteří to vychytili, kteří našli, jak se má žít život, vyzráli nad ním, sami sebe vnímáme jako ty alfa samce a alfa samice v tom společenství církve nebo ve společnosti, tak pak to pro nás příliš dobrá zpráva není. Ale není to úplná tragédie, protože možná aspoň jako ti poslední se tam někdy dostaneme.
0: Tímto optimistickým výhledem jsme skončili naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem s Jáchymem Gondášem, kazatelem Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se, že se sejdeme zase nad další částí 10. kapitoly příště. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naschledanou.
0: A vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme přicházet věcem na kloub a promýšlet je do hloubky. A tak dnes bude naším tématem Bible, ale možná z trošku překvapivého úhlu pohledu. Co myslíte, jsou v Bibli vtipy? Nebo ještě jinak, je to i vtipná kniha? To budou moje dnešní otázky na Dalimila Staňka, což je kazatel Církve bratrské a také psycholog. Vítám tě.
2: Ahoj.
1: Dalimile, opravdu je to tak, že Bible je vtipná kniha? Nebo je to prostě soubor těch duchovních naučení a rad?
2: Tak Bible je hodně pestrá kniha a je toho v ní hodně. A rozhodně tam je i nějaká míra jako humoru a hravosti, takže rozhodně jo.
1: A můžeš, protože když se řekne humor, tak my si asi představíme ty vtipy, někdy třeskuté, někdy jemné, slovní, situační. Co z toho v té Bibli je? V čem vidíš její vtipnost?
2: No, určitě tam jako spoustu různých jako vtipných momentů. I těch druhů humoru je tam prostě hodně. Záleží na tom, jaký vlastně čteme, jestli to tam jako jsme schopni vůbec vidět, že jo? Protože humor často nebo vtipné scény a vtipy vůbec jako chápeme ve chvíli, kdy máme nějaké společné porozumění kulturní, takže spoustu vlastně vtipů a humoru nám jako utíká i v tom biblickém textu, třeba kvůli tomu, že jsme nežili v té kultuře, nebo nežijeme v té kultuře.
1: A nebo překladem.
2: A nebo některé se ztratí v překladu, spoustu jako vtipků, takových jako hravých vtipků v Bibli jsou vlastně jazykový humor, jo? Že vlastně, když to pak čte člověk v originále, v hebrejštině, nebo v řečtině, tak vlastně slyší, že tam jsou jako přesmyčky, že tam jsou dvě jako podobné slova v jedné větě a vlastně člověk, který to zná, tak si to tam všimne a třeba se nad tím jenom trošku pousměje. Jo? Je to součást prostě nějaké hravosti, krásy, nějaké zvukomalebnosti těch textů. A takže to je určitě nějaká linka, která vlastně na první pohled, když člověk čte ekumenický překlad, tak to tam prostě vidět není.
1: Tak co my chudáci, kteří neumíme ty původní jazyky a nežijeme v tehdejší době. Co z toho můžeme vyčíst, my běžní uživatelé a čtenáři?
2: No, mně asi přijde jako důležitý, že vůbec člověk jako s tím k tomu textu přichází s takovým předporozuměním, že by tam vůbec něco vtipného mohlo být. A mně to třeba nějakou dobu asi trvalo, že jsem jako takhle Bibli vlastně nečet, že jsem ji četl spíš jako vážně, tak jako co mi ta kniha může říct o mně a o Pánu Bohu a s takovou trošku jako kajícnou tváří, možná ještě, když to trošku přežnu do extrému. A vlastně moje takové jako uvědomění si, že v té Bibli fakt jsou jako, že to je fakt jako vtipný, tak jsem měl zkušenost s jedníma dorostákama v Olomouci, kteří začali číst knihu Přísloví a začali za mnou chodit, že je to vlastně hrozně baví. Protože si prostě představí tu scénu, jak se ten pes vrací k tomu zvratku pořád a že jim to vlastně přijde vtipný, když to ten autor prostě použije, že jo, jako se pes vrací ke svému zvratku, tak ten hlupák pořád dělá do kolečka tu stejnou věc, nechutnou. A taky to vlastně přišlo vtipný. A našli tam jako víc takových jako přísloví. A já jsem si říkal, aha, to je vlastně pravda. Když si to člověk doslova představí, co to je, tak je to vlastně legrační. A pak pár let na to jsem v knihovně narazil na knížku Ježíšův humor. The Humor of Jesus, a už nevím, autora si nepamatuju. Taková útlá knížečka. Já jsem si ji vzal z té knihovny, dal jsem si ji do batohu a šel jsem domů. A furt jsem přemýšlel, co v té knížce bude napsaný, protože jsem si říkal, Ježíš jako vtipný asi nebyl. A furt mě tak šrotovalo v hlavě, protože jsem si promítal ty jeho jako podobenství a věci a říkal jsem si, no on to tam někde musí být. A tak jsem se na tu knížku těšil a myslím si, že v něčem mi vlastně jako otevřela oči, a že se na Bibli můžu dívat i třeba zrovna na Ježíšovy výroky vlastně tímhle způsobem.
1: Myslíš tím ty příklady třeba, že bohatý nevejde do Božího království, to už spíš velbloud uchem jehly?
2: Tak třeba. třeba tak, velbloutuchem jehly, nebo když Ježíš říká, cedíte komára a spolknete velblouda. Jo, tak si prostě představu toho človíčka, který jako v té misce mu tam vadí ten malý komár a tak se ho snaží jako vypreparovat z té polívky nebo z toho, aby to tam prostě nebylo a věnuje tomu spoustu energie a pak jen tak mimochodem jako spolkne velblouda. Představte, tak jako si vypadá. Člověk vožužlává toho velblouda, nevím, si ze zadu nebo ze předu. Vtip třeba jazykový je tam v tom, že tam je jako slovní hříčka, že ten velbloud, jestli musím podívat do poznámek, jo, že ten velbloud a komár jsou jako podobný slova v řečtině, kalma a gamla. Takže to vlastně jako je takový, jako jo, cedíte kalma a polikáte gamla. A vlastně tak je to je v tom taková nějaká jako Ježíšova hravost. A přijde mi, že třeba zrovna tady v tomhle tom, že to je nějaký jako jeho způsob komunikace, a že vlastně on říká takovýhle průpovídky a vlastně nechá, aby si to ty lidi zapamatovali a pak vlastně díky tomu, že to je vtipný, tak jim to nějak zůstane v hlavě. Třeba zrovna u tohohle si dovedu představit, jo, že člověka to pak zaujme a říká si, no, kdy já to dělám, že jo, kdy jako prostě řeším nějakou drobnost a nějaká velikost mi vlastně uteče, jo, že se prostě zaměřím na nějakou prkotinu a tu strašně řeším a pak vlastně mi vůbec nedojde, že něco jiného mi prostě utíká velkýho. A potřebuji se občas jako zasmát sám sobě, že jako někdy řeším prkotinu a podstatnou věc prostě jen tak jako spolknu a vlastně jakoby je to v pohodě. Takže já se potřebuji smát sám sobě, potřebuji ten vtip jakoby slyšet sám na sebe a díky tomu, že ho takhle jako mám v hlavě, tak se na ten život můžu dívat i trošku z takového nadhledu, což vlastně ten humor umožňuje.
1: Říkáš na život se dívat z nadhledu, ale říkám si, když člověk připustí, že Ježíš, co mám říct, vtipkoval. Mění to i ten pohled na něj?
2: No, mění to na něj pohled, že... Nebo ten pohled na něho je, pak mám takovej jako realističtější. Jo? Já si i říkám, že jo, proč za ním vlastně ty lidi chodili? Prostě jako tisíce lidí chodili na Ježíše. Na jeho kázání nebo na prostě za ním chodili. To znamená, že a když se to promítám, jako na koho dneska lidi chodí, koho vlastně chtějí poslouchat, tak nejenom lidi, kteří jako s kamenou tváří říkají nějaké jako moudro, tam pokládají, jo, tu pravdu, nebo nějakou vášní, to tam jako derou do těch lidí, ale prostě lidi, kteří nás lákají, tak jsou spontánní, živí, mají v sobě i nějakou, právě nějaký prvek jako humoru a tak si dovedu představit, že to Ježíš uměl různě, jo, že uměl říkat vážné věci, tvrdé věci, ale že prostě uměl jako i být hodně vtipnej a dovedu si představit, že některé věci říkal s pousmáním, že ho to i bavilo, taková jazyková hříčka. Mě by to prostě bavilo, kdyby mě napadl ten kalma a gamla prostě. To je vlastně dobrý, tak já to tak použiju. Taková hravost.
1: Nezlehčuje vtipkování

dobrý nástroj, jak jako něco, jak jako předat něco lidem, možná trošku obejít jejich obrany, který mají, předtím, že bych to jako nepřijal, ale jako vtip to trošku jako přijmu. Ještě mi vlastně tam přijde zajímavá souvislost s tím, že už že v Markově evangeliu poprvé, když Ježíš promlouvá ke konkrétnímu člověku, ne obecně k zástupu, tak vlastně promlouvá k Petrovi a Ondřejovi a říká jim, pojďte za mnou, budete rybáři lidí. A to sousloví rybáři lidí, jako prostě my, co jsme, máme tu křesťanštinu zažitou, tak nám to nepřijde vtipný. Ale jestli to byl novotvar, který Ježíš prostě vymyslel, tak těm dvou chlapům to muselo jako přijít úplně bizár, jako jaký dvě věci spojuje dohromady, co to přece znamená být rybář lidí, když je to přece jako divný. Já přece nebudu lovit lidi a zároveň se dovedu představit, že je to vlastně nějak zaháčkovalo k Ježíši, že je vlastně jako chytil na udičku tady tímhle s tím humorem, že jako použil rybářský humor k tomu, aby chytil rybáře na udičku, zaujal je a vlastně na nějaký rovině vlastně vtipný a zároveň

0: Boží království, že je tady někde neuspokojený král, který prostě něco nabízí a oni to nechtějí. Ale myslím si, že na první dobrou to ty lidi neslyšeli. Že slyšeli možná to vtipný zaškobrtnutí, tu pauzu, do které si promítli tu sexuální scénu doma z postele. A teprve možná časem a nějaké jiné životní okolnosti to mohlo dojít, co tím Ježíš myslel.
1: Je to tedy tak, že právě to, že byl Ježíš vtipný nebo zajímavý řečník i tím, že ten vtip uměl používat, že se k němu fakt lidi stahovali. Protože když to domyslíme, Ježíš mluvil zcela bez obalu o tom, že jsme hříšní, že jsme daleko od Boha, že to je průšvih. A přesto, když mluvil o hříchu nebo hříších, tak se k němu stahovali ty prostitutky a všichni ti celníci a hříšníci a vůbec jim to nevadilo.
0: Jo. Určitě uměl mluvit o různých věcech. Někdy fakt mluvil tak drsně, že ho všichni opustili, že jo. Tisíce lidí ho opustili uprostřed kázání, kde prostě mluvil příliš drsně o svým těle a o tom, že ho mají jíst a tak jako to přišlo bizárně a odešli. Jo, takže určitě to uměl i takhle, ale prostě nějaký to charisma jako měl a nedovedu si představit, že když o něm, že jeho oponenti říkali, že to je milovník radovánek a že jí ve špatné společnosti, že prostě tam jako neměl nějakou vtipnou rovinu nebo nějakou takovou jako milou lidskou humornou hravou rovinu, která prostě ty lidi k němu nějakým způsobem lákala i ty, kteří prostě byli někdo na okraji.
1: Je nějaký okruh vtipů nebo slovních narážek, kterým se i Ježíš vyhýbal?
0: No tak třeba zrovna ty nějaký jako, že jo, jako dvojsmyslný, jo, prostě on, i ten sexuální humor, on vlastně to tam jako neřekne, takže tam jenom nechá pauzu a nechá lidi, aby si doplnili, co chtěli, takže určitě není prostě, nevykládá sprostý vtipy. Nemyslím si, že by jeho vtipy jako urážely primárně lidi, že by chtěli jako ponižovat, zesměšňovat. To si nedovedu představit. A přitom je to humor, který někdy jako lidi používáme, který jako je někde za hranou, nebo je to humor, kdy vlastně já nemám jinou možnost, jak říct pravdu, než prostě nějak to takhle jako zaobalit. A zase to si taky myslím, že jako Ježíš nedělal, že uměl říkat pravdu a když už používal humor, tak to prostě byl nástroj, jak fakt jako obejít nějaký obrany lidí.

Kamínka si z mě vyvolil a z kamenného srdca masité urobil. Já jsem boží děcko, v Kristu zmožu všecko, celá moja duša na něho spolíhá, spolíhá.

milost a jeho milost a jeho milost trvá furt. My jsme boží děcka a s Bohem je to

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Dnešním pořadem vás provází Kateřina Hodecová. Se mnou ve studiu je kazatel Církve bratrské a také psycholog Dalimil Staněk. Povídáme si o Bibli z trochu jiného úhlu pohledu, totiž najednou vidíme, že Ježíš používal spoustu slovního humoru, ve kterém odhaloval podstatu věci, anebo příkladem, který možná trošku absurdním příkladem, který použil, najednou ukázal nesmyslnost různých věcí, anebo právě to naše vtipné snažení, které často nevede vůbec nikam. Já jsem se tady pokoušela nastínit všechny možné způsoby humoru a vtipu, ale přece jenom se k jedné oblasti, která je trošku na hraně, ještě vrátím. To jsou hrubá slova, protože jsem slyšela taky od lidí, kteří umí původní jazyky, že Ježíš se nevyhýbal ani různým pejorativním výrazům. Je to tak?
2: Jedna oblast humoru, kterou máme, tak je takzvaný fekální humor. Zvláště děti v určitém věku vlastně to tak začnou navnímávat a pak všechno o jako hovínkách a tak dále. Vzpomínám si na nějaké tábory, kdy vlastně člověk tam má ty latríny, že jo, a tak prostě je to nějaké téma. Vzpomínám si na jeden tábor, kdy jsme už pak museli zakázat fekální humor večer, protože každá porada se vždycky zvrhla na to, co se to vlastně děje na těch latrínách, a všichni jsme se tomu smáli. A zase proč? Někdy tím regulujeme nějakou svoji úzkost, někdy vlastně nevíme, jak o takových věcech mluvit, a někdy prostě je to nějaká naše poloha lidská, která pro nás je v něčem jako legrační. No a Ježíš i tady s tím směrem zabrousí, a to docela jako výrazně, protože v podstatě v Markovi 7 máme příběh o tom, kdy Ježíš svolá lidi na kázání, opravdu prostě jako, nebo za ním přijdou, a on jediný, co jim řekne, je: jo, nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, co z člověka vychází, toho znesvěcuje. A utne to a zmizí, odejde. Jediná věta, kterou prostě řekne davu lidí, který za ním přišel, a v podstatě, když si to představím dneska, že bych jako uspořádal nějakou akci, udělal pozvánky, rozeslal prostě přijďte, jo, tady bude nějaká speciální bohoslužba, teďka prostě objednal velký sál, teďka by tam prostě přišli lidi. Já se teďka trošku vtipně dosadím do role Ježíše, abych tam přišel na pódium, že jo, a řekl: to, co jíte, voní a je čisté, to, co z vás pak vypadne, tak to smrdí a špiní. Zamával bych a odešel. Jo? A teďka prostě...
1: To by byla konference,
2: že jo. A teďka ty lidi tam jako nechal v té scéně, prostě s tím, pak ty učedníci za ním jdou, co jsi to říkal a tak dále. Já si vůbec nedivím, protože to fakt jako bylo hodně, hodně zahranou, nejenom obsahově, že vlastně mluví o fekálích, ale vlastně i tou formou, že jako to hlavní, co jim potřebuje předat, je prostě takováhle věc. A zase, co tím dělá? Co si myslím, že tím dělá? Je, že záměrně provokuje společnost lidí, která je postavená s příliš velkým důrazem na čistotu. A všechno očišťují, co z nich jako, co do nich vchází, že se na to strašně zasoustředějí, na to, aby náhodou se neznečistili něčím, co do nich vchází. A to je jejich fokus. A Ježíš prostě potřebuje velmi radikálně jim ukázat druhou stranu mince, respektive druhou stranu otvoru, kterými do člověka může něco vcházet. A říct jim, hele, ať do sebe dostanete cokoliv, to, co z vás vypadne, fakt stejně. No, teďka nebudu tady říkat žádné sprosté slovo nebo vulgární
1: Děkuju.
2: Slovo. Jsem viděl tvůj výraz obliče, čekala, že něco řeknu.
1: Ano, ale lekla jsem se trošku.
2: No, tak jak to tam je? To, co z něho vychází, tak je nějak nečistý a smrdí to a tak dále. A Ježíš prostě tím ukazuje lidem na to, že nemají tolik řešit, co všechno čistýho a nečistýho do sebe vstřebávají, ale co z nich vychází. A nejenom teda spodníma otvorama, ale možná i jazykem a co prostě říkají, jak se k sobě chovají, jak se vztahují k druhým lidem, že tam na to se mají soustředit. A zároveň vím, že jakoby lidi, kteří obecně jsou jako tradiční a hodně dbají na čistotu, tak pro ně ten fekální humor sám o sobě je vlastně jako na hraně. A proto si myslím, že Ježíš je fakt tímhle s tím jako musel jako rozrušit a musel to jako nepříjemný, že tohle to vůbec jako dělá. A zase, díky tomu si to zapamatovali a možná jim to furt hrotalo v hlavě, zase možná někdy časem došli k tomu, jaký byl ten hlubší význam v tom.
1: Takže není cílem ani Ježíše v těchto situacích, že všichni všechno pochopí hned.
2: Tak, tak. A to je vlastně hrozně dobrý point. A v tom si myslím, že trošku jako selháváme někdy, teďka udělám takovou jako reflexi trošku církve, jo? Že někdy fakt jako předáváme lidem strašně věci jako polopatě. A že vlastně nenecháváme jako kreativně přemýšlet, aby si došli k tomu, co vlastně v tom je. Jo. Že já když mám kázání nebo nějaký program, že jo, tak se snažím to mít tak, aby vlastně lidi nemuseli s tím nějak moc víc pracovat, aby prostě bylo jasný, jaká je tam výzva, jaký je to poselství, co si z toho mají odníst. A tak jim to všechno tak jako předžvejkám, že jo, dám to tam a teďka si z toho můžete vzít tady tohleto. A takhle se učíme kázat, ale prostě Ježíš takhle nekázal. Ježíš jako předložil něco, často, co prostě nechal ležet a teďka vlastně v lidech nastartoval v jejich myšlení, ne ten proces úlevnej jako dobrý, tak teďka už vím všechno a na konci toho proslovu si tak jako v té hlavě řeknu, ha, dobrý, tak už vím všechno, i co mám dělat, ale vlastně se to nějak uzavře. Když to Ježíš jakoby otevíral jejich mysl a aktivizoval jejich vlastně přemýšlení, mozek, tím, že vlastně třeba jenom, nemusel to být jenom tím humorem, tím, že prostě říkal to podobenství, tak vlastně to položil příběh a nechal na posluchačích, aby s tím něco dělali. Jo? A pak tam občas řekne ten komentář, jo, kdo má uši, slyš, a prostě jako poslouchejte a dělejte s tím něco, ať to ve vás něco dál dělá. Takže to je to prostě součást Ježíšovy božské komunikace, která prostě lidi nevede k pasivnímu poslouchání, ale vlastně aktivnímu poslouchání.
1: To je pravda, když tě tak poslouchám, tak si uvědomuju, že opravdu na mnoha místech Bibli Ježíš něco řekne, jeho učedníci pak za ním jdou a říkají mu, co s tím myslel.
2: Tak, vrtá jen to v hlavě, přemýšlí nad tím. A to je vlastně správně, protože najednou v nich něco žije a Ježíš jim to nepředává prostě tak, aby je uspal, ale naopak, aby je aktivizoval. A myslím, že z toho se jako máme fakt co učit i v rámci naší jako toho, jak přemýšlíme o Bibli a vykládáme ji.
1: Vlastně si neumím představit, že by tohle v církvi fungovalo. Že bych přišla v neděli na kázání a kazatel tam nahodil nějakých pár myšlenek a já jsem odcházela s tím, no a co jako teď?
2: No. Já jsem s tím kdysi experimentoval. Jednou jsem to udělal v něčem podobně, že jsem to dost neuzavřel. A pak byla nejdelší modlitební chvíle, kterou jsem zažil v nejmenovaném sboru, kdy se všichni, strašně moc lidí se modlilo a strašně moc lidí to tak jako různě rozrušilo, všichni měli potřebu to pak doříct. To je modlitba, to, co já jsem neřekl.
1: Taková ta kázající modlitba.
2: No. A vlastně a různý varianty těch kázajících modliteb, ale vlastně způsobilo to přesně tohle. Lidi měli potřebu nějak zareagovat. Nebylo to uspaný? Bylo to aktivizovaný. Ale dávám si taky na to bacha.
1: Myslíš, že tohle by měl být i způsob komunikace z církve ven?
2: Asi nějakou formu jako může být, no. Předkládat lidem něco, nad čím můžou přemýšlet, nejenom jasný odpovědi, ale možná fakt jako víc i nějaký otázky nebo něco, co je zaujme, ale nemám to teďka v hlavě úplně jako zpracovaný, takhle jsem nad tím úplně nepřemýšlel. Ale jako principiálně mi to přijde zajímavý.
1: Protože někdy se nám vyčítá jako církvi, že dáváme odpovědi na něco, na co se nikdo neptal, tak je důležitější možná nechat ty lidi se ptát.
2: Tady tohle vlastně ještě trošku jako něco jiného, jo? Že vlastně jim dáváme nějaký výzvy k přemýšlení, aniž bychom jim dávali ty odpovědi. Ale vlastně necháváme ji, aby je to něčím jako zaujalo. Jo? A tady vlastně se zase dostáváme k tomu humoru, že to je jeden ze způsobů, jakým Ježíš chtěl lidi zaujmout a dostat do nich něco.
1: Ježíš se taky nevyhýbá oblastem, které jsou jednoznačně těžké. Bolest, nemoci, ale taky smrt. Máme, nebo nacházíš i v nějakých takových situacích to, že Ježíš používal ten svůj jemný humor?
2: Ježíš úplně ne, nebo o tom nevím, ale apoštol Pavel o Ježíši jo. V 1. Korintským, v 15. kapitole, je napsáno, pomývé tělo musí obléct nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcená, Bůh zvítězil, kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvá zbraň. Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrz našeho Pána Ježíše Krista.
1: To je přece základní teologický text. Co je na něm vtipného?
2: No tak zase máme tam nějaké metafory a metafory vlastně zase vyjadřují nějakou hravost. Ne možná jako zase vtip, kterému bychom se prostě chlámali, ale vyjadřuje to určitou jako hravost. Je tam ta metafora oblečení, takže nesmrtelné oblečení, které si oblékáme, tak prostě to je, je to nějaká jako hravá metafora. A jedna z věcí, která nám lidem přijde vtipná, nebo jeden z principů humoru, je, když vlastně dojde k nějakému zvratu. Jo? Nečekaný zvrat je vtipná věc. Nebo prostě je to jedna z věcí, které se smějeme. Jo? Něco se děje a teďka najednou zjistím, že je všechno úplně jinak. Směju se, protože je to trošku jako když rodič má malý dítě a háže ho do vzduchu a to dítě a mění s ním směr rychle. Jo? Tak to dítě se směje. Když prostě ten tatínek ho takhle drží a teďka ho posune tak a doleva, doprava, nahoru a to dítě se začne u toho smát. Proč? No protože se něco děje. Jo, něco, co nečekalo, tak najednou je tady rychlá změna směru a je to trošku děsivý a zároveň vlastně nějak jako oživující, humorný.
1: Překvapivý,
2: tak. A myslím si, že tady tenhle ten text konkrétně, co jsem četl, tak vlastně v sobě tady tuhle nějakou jako překvapivost vlastně obsahuje a že to je v něčem jako zhrnutí podstaty evangelia. Že totiž přece všichni víme, že smrt je definitivní, to je prostě naše zkušenost. A žádný kouzelný pláště nesmrtelnosti neexistují. A teďka najednou jako se v dějinách lidstva stane něco, kdy vlastně takový zvrat, taková přesmyčka, že najednou se pláště nesmrtelnosti rozdávají volně na ulici. Prostě na, tady, vem si, tady je prostě boží milost, můžeš být, může žít věčně, tady, na, vem si. Jako co? A to je metafora, kterou tam používá, takže to oblečení si. No a pak to, co tam je, že jo, jako smrt je pohlcená, kde je smrti tvé vítězství? To přece jsou, to je takový jako vlastně až jako výsměch tváří v tvář smrti. To pohlcená. Je tam prostě slovo pro jako spolknutí. To je vlastně podobné, jak s tím velbloudem. Polikáte toho velblouda. Tady prostě jako Kristus si smlsnul na smrti. Prostě ji spolkl. A prostě je v tom nějaká jako hravost. To jsme přece nečekali. Teď měl být mrtvej a on je vzkříšený. On smrt nespolkla jeho. On spolkl smrt. A teď se jí prostě zvysoka směje. Kde máš svoji zbraň? Jo? Kde máš smrtku, kde máš kosu, smrtko. Jsi prostě bezbraná, bezmocná. Já jsem vyhrál. A to je prostě radostný výkřik, ve kterým a zvrat zase, na který my jsme zvyklí, zvlášť pokud jsme z křesťanského prostředí, tak to slycháme furt. Ale prostě možná i pro ty autory Bible, možná pro samotného apoštola Pavla, když mu tohle došlo, říkal, wow, tak to je ono. Tady to je ten zvrat. S tím souvisí ještě jako jedna věc s humorem a možná i tady s tím jako zvratem v milosti, je, že jeden můj oblíbený teolog Stanley Hauerwas taky má rád humor a vidí v Bibli hodně humoru. Dokonce měl nějakou přednášku How to be theologically funny a snaží se být hodně jako vtipnej a někdy trošku ironický. A on právě říká, že takovýhle humor a právě třeba humor v tomhle kontextu jako milosti a Kristovy oběti a toho oblečení, nesmrtelného oblečení, které na sobě máme, tak říká, že smát se sobě může jenom člověk, který si je vědom svých limitů a přijímá je. Ví, že nemá věci pod kontrolou, že s ním občas svět takhle zahýbá, jako ten rodič s tím malým dítětem, že prostě nemá věci pod kontrolou, že nemá pod kontrolou ani svoji budoucnost a že prostě naráží na svoje limity v otázkách hříchu, morálky, nějakých schopností a přesto se na to dovede povzníst a trošku se tomu možná i jako zasmát. A říká, to je prostě poloha, kterou jako lidi potřebuje. Ne se brát tak úplně moc vážně, ale i s těma svýma limitama se je prostě učit přijímat. A to vlastně někdy nám v tom humor pomáhá. Jo? Přijímat sami sebe se svýma limitama. A to je A to je v něčem vlastně jako podstata evangelia. A celé se to opírá o tenhle ten zvrat o Ježíše, který prostě říká, jo, kde je smrti tvoje vítězství, kde máš kosu smrtko, já jsem tě spolkl. Aha, tak jo, zvrat.
1: Co se stane, když nemáme tuhle schopnost nebrat se tak vážně?
2: Žijeme v takové těžkosti, s takovou jako těžkopádností. Všechno řešíme, nad vším přemýšlíme, nezískáváme nějaký odstup od věcí sami od sebe. Je to hrozně takový upachtěný, úmorný někdy. A jo, jsou pozice, kdy to takhle potřebuju mít, ale ne vždycky.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Povídáme si o vtipu a vtipnosti i Bible, té knihy knih, kterou jsme zvyklí povětšinou asi brát velice vážně. Dalimile, když jsi objevil tuhle stránku Bible, v čem to pro tebe bylo důležité nebo co to změnilo?
2: Asi v něčem to změnilo moji představu, jakou tvář má Pán Bůh. Že vlastně není jenom trpící a zakaboněná nebo soucitná, ale že vlastně je v něm nějaká jako hravost a živost. Takže je to určitě nějaký jako střípek Boha, který se mi tím vlastně trošku víc jako ukázal. A ještě mi s tím přijde jako zajímavá jedna věc. To právě taky říká ten Stanley Hauerwas. On říká, že rozdíl mezi náma a jako židovským pohledem, třeba na Pána Boha, na Bibli, je takovej, že my křesťani někdy máme tendenci toho Pána Boha hrozně jako chránit. Tu jeho posvátnost a to, aby ho někdo jako nezneužíval nebo neinterpretoval blbě. A je to taková naše snaha právě mít věci pod kontrolou a trošku úzkostně to tak jako držet. A on říká, no a Židé to mají úplně jinak. Ty prostě jako v tom jsou mnohem svobodnější, prostě Pán Bůh se o sebe postará sám, ten si svou slávu a svatost zařídí sám. Není to náš job, je to prostě Boží job, takže my věci můžeme brát víc jako s humorem a s větším nadhledem a s větší lehkostí. Možná i proto ty jako humorní linky vlastně ve starém zákoně přecházejí do nového zákona, prostě to tam je. A tohle je nějaký jako aspekt, který jednak chci takhle Pána Boha vnímat a jednak vlastně chci v tom mít takovou nějakou větší lehkost i sám pro sebe a učím se to.
1: Je fakt, že židovství vlastně nese celou linku specifického humoru.
2: Přesně,
1: že?
2: Tak, přesně tak, je to tak. Židovské anekdoty jsou prostě pojem, že jo?
1: Ano. Znáš nějakou opravdu dobrou anekdotu nebo vtip?
2: Ne, vlastně ne. Já moc neumím vykládat vtipy. A no, teď jsi mě zaskočila.
1: Já se totiž vlastně pořád doptávám na to, jaký vliv to má na naše chápání Boha, protože opravdu vnímám, že to, co jsi říkal, že křesťané potřebují bránit Boha, že je nám nějak bytostně vlastní, potřebujeme tu, že tu svatost máme vlastně spojenou s vážností a důstojností a vtip nám leckdy nabourává tuhle představu Boha. Na vtipnost tady musí mít vliv to, jestli se bereme vážně, ale to zase může odkazovat na postoj jakési pýchy. A pýcha opravdu nesnáší vtipy, protože vždycky riskuje, že bude sama zesměšněna.
2: Jo, je to trošku taková jako protilátka. Humor jako protilátka k nějaký pýše, k tomu práce moc vážně.
1: Dívat se na sebe, na Boha i na Bibli trošku jiným způsobem jsme se pokoušeli v dnešním pořadu, jehož hostem byl Dalimil Staněk, psycholog a také kazatel Církve bratrské. Dalimile, moc děkuju.
2: Díky.
1: Děkuju za to, že jsme se mohli podívat na některé biblické příběhy úplně jinýma očima. Tak já doufám, že teď nám nebude tolik chybět úsměv, ať už při čtení Bible nebo při návštěvách církve. No a zvu vás k tomu, abyste Bibli četli tímhle úhlem pohledu. Třeba vám to samým přinese něco povzbudivého. Takže tady Dalimil Staněk, můj dnešní host. Děkuju ještě jednou. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Přeji vám klidný, pěkný den a těším se na slyšenou někdy příště.